0: Značné překážky na D11 u Prahy a dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnicích jsou hlášeny překážky. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové 4. kilometru zvěs na vozovce, podobně na D55 z Bzence do Uherského Hradiště za sjezdem na Nedakonice. Opět sražená zvěř, 54. kilometr, dejte pozor, v levém jízdním pruhu. Další překážka je pak hlášená na dálnici D46 u Prostějova, směr Olomouc, 22. kilometr, bez podrobností, má to být předmět. U Brna na silnici z Ostrovačic do Žebětína havarovalo osobní auto. Nehoda je na úrovni Masarykova okruhu, auto bylo převrácené, čekejte, minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnála Jiří Štefl.
3: Ve 2 hodiny 6 minut je pondělí 8. června a teď je tady taky čas na pravidelnou noční telefonickou soutěž. Je tady nový týden, proto pro vás máme taky novou cenu. Až do neděle soutěžíte o novou knihu Dědictví skotských templářů Vlastimila Vondrušky. Je to druhý díl nové románové řady, ve které Vlastimil Vondruška propojuje současnost s dávnou historií. Zavolejte si o novou knihu, tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: letos vystoupí na festivalu Colors of Ostrava, vlastně už za pár týdnů. Teď jsme vám ohráli ve vysílání nočního radiožurnálu. Tohle byla mimochodem i píseň z filmu Pláž s DiCapriem. A byl to hlavně ten hudebník, který se říká Moby. 10 minut po 2. hodině v radiožurnálu telefonická soutěž. Zavolejte si o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: První telefonická soutěž tohoto týdne na telefonu Lucie. Lucie, dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Tak čím to je, že dneska v noci nespíte?
2: My jsme tady s přáteli na chatě a hrajeme deskové hry.
0: Tak kdo vyhrává v deskovkách zatím?
2: No tak zatím já samozřejmě. A pak je v závěsu můj kamarád Dominik.
0: A co hrajete?
2: Hrali jsme tady hru Times Up, je taková obdoba aktivit.
0: Aha, to myslím si, že je skvělá zábava takhle na večery. Lucie, pojďte vyhrát teď v telefonické soutěži, myslím si, že pro vás mám jednoduchou soutěžní otázku. Můžete vyhrát novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Je to kniha, která propojuje současnost s dávnou historií, no a vydáte se tedy mimo jiné do Skotska a já se ptám, jaké je hlavní město Skotska. Mám 3 možnosti. A nebo to víte?
2: Vím.
0: Tak povídejte.
2: Takže hlavní město Skotska je Edinburgh.
0: Ano, přesně tak. Tak nejenže vyhráváte v deskovkách, teď vyhráváte i v té telefonické soutěži dnešní. Tak doufám, že knížka se bude líbit. Jak dlouho to ještě stihnete nebo budete hrát vaše deskovky teď?
2: Já myslím, že už jsme dohráli, že se půjdeme podívat na kopec na hvězdy.
0: Tak to jste odvážní teďka v noci. Tak děkuju, že nás posloucháte. Užijte si krásný nedělně pondělní večer. Naslyšenou.
2: Moc krát děkuji, naslyšenou.
0: Bez větří, před námi nová píseň Michala Prokopa Framus 5, no a telefonická soutěže zase zítra po 2. hodině v noci.

0: Posloucháte Radiožurnál, začínáte s námi nový týden. Bude to týden mimo jiné ve znamení sportu a fotbalu. Česká reprezentace se v severním Texasu připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. V noci ze čtvrtka na pátek čeká národní tým v mexické Guadalajaře, Jižní Korea. Na otevřený trénink se přišli podívat stovky lidí, včetně českých rodáků žijících ve Spojených státech, Martina a Emily.
1: Narodil jsem se ve Slavičíně, okres Zlín.
2: Jak dlouho už žijete v Americe?
1: Tak toto už je taková druhá fáze a ta je 11 let, takže v Dallasu jsme 11 let, ale předtím jsme s manželkou žili v Chicagu asi nějakých 12 let.
3: Tak já jsem byla narozeněna v Čechách, v Praze a tady už žiju 18 let v Dallasu, ale ještě mám rodinu tam v Čechách, tak každý rok tam přijdu jedenkrát. Musím mluvit s babičkou dědu česky, protože nemluví anglicky, tak mě to jde. Ale vím, že mám nějaký amerikánský akcent a nějaký slova mě to nejde, ale to rozumím, tak jsem ráda. Doufám, že si to nikdy nezapomenu.
2: Jaký máte vztah k fotbalu?
3: Když hrajou v Eurocup nebo hrajou na ten World Cup, tak to vidím, ale normálně moc na to nevidím, protože máme hrozně moc sporty tady taky. Tak jsem ráda, že po prvníkrát 20 let Čechy jsou zase na ten World Cup a jsou tady 20 minut u můj dům.
1: Tak jako kluk jsem vyrůstal na vesnici, takže jsem fotbal jako každý jiný kluk hrával a díky tomu ho občas hraju i tady. Samozřejmě jako Čech sleduji fotbal.
2: A sledujete český národní tým?
1: No samozřejmě. Jak se to dá, tak sleduju. Je to někdy složité tady z Ameriky, protože to musíme většinou přes VPNku a českou televizi sledovat, ale dá se to. No, je to trošičku složitější. Tady jsme strašně šťastní, že ze všech možných amerických lokalit si česká reprezentace vybrala nebo bylo jí přiděleno město Mansfield jako tréninkové zázemí, takže pro nás vynikající, je to asi jenom hodinu a půl od Prosperu, kde bydlíme.
4: Ty lidi teďka tady na tom tréninku všichni jsou strašně milí a nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
2: Přeje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený, který už se začátku mistrovství světa ve fotbale nemůže dočkat, jako fanoušci Martin a Emily.
3: Ano, myslím, že ano, určitě máme, jako v práci, máme všichni lidi, hrozně moc lidi, jaký mají rodinu, jaký jsou Itálie, nebo jsou Argentíny, tak, nebo Mexiko a Argentina, tak všichni se so they're excited,
2: těší
3: se na ten World Cup. Ano.
2: Z texaského Mansfieldu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: 20 let čekání je u konce.
6: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
5: Naši komentátoři přímo na stadionech.
6: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
5: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
6: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
5: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
6: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
5: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
5: Fandíme s vámi.

0: 8. červnová noc a taky vysílání Radiožurnálu. Přeju vám dobrý start do nového dne. Máme pro vás další zprávy, včetně aktuální zelené vlny s Milanem Glistou. Jak s vám jede, zavolejte nám do dispečinku zelené vlny 800 553 553. Šťastnou cestu. 2 hodiny 30 minut. Ve studiu taky Martin Matějka.
1: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinjan to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. Projekce sahají až do roku 2035 a ministerstvo je bude průběžně aktualizovat. Poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pravděpodobně nebude dál prosazovat svůj pozměňovací návrh o větrných elektrárnách. Řekl to v televizi Prima. Turek navrhoval zvýšit minimální vzdálenost elektráren od odbydlených oblastí. Evropská komise ale podle něj vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat tak přístup k evropským penězům. A nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno na severovýchodě země. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zahynuly. Nigerijský stát Borno čelí útokům islamistů z Boko Haram už 17 let. Konflikt má tisíce obětí a na 2 miliony lidí vyhnal z domovů. Sport. Česká reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála s Métami ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství 31-29 proti Děru byla náhradnicí švédské jedničce Johanně Bunsenové. Když se dostala do branky, předvedla proti osmi střelám dva úspěšné zákroky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. 134. kilometr vpravo na krajnici u auta je silničářské značení. Na plzeňskou silnici 180 mezi Nýřany a Zbůchem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslové zóny před dálnicí do Rozvadova a překáží, zasahuje do jízdního pruhu. U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem šetří nehodu nebo odklízí následky u Masarykova okruhu. Pozorně, bylo tam převrácené osobní auto. A na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na Barandov před chvílí zrušili noční uzavírku. Na 16. kilometru jsou opět průjezdné všechny pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: 4 minuty po půl třetí v pondělí 8. června.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: Nás hudby v téhle půl hodině třeba Eros Ramazzotti, Adele, Callum Scott a teď taky Mika. Klidnou noc.

0: Tohle byl Callum Scott, Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3/4 na 3. Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Pri Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo Švédska. Historie akce se ale začala psát už v roce 1976, kam se teď na chvíli vrátíme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Pri Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Pri Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Pri Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby o sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Pri Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Pri Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Martinem Matějkou.
3: Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, úřady varují před tsunami. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos a snižovat se začne až v roce 2027. Tenista Zverev ovládl Roland Garros a vybojoval první grandslamovou trofej v kariéře. Dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů. Tamní a indonéské úřady vydali výstrahu před tsunami. Filipínská seismologická agentura vyzvala obyvatele některých pobřežních oblastí, aby se okamžitě evakuovali do vyšších poloh. Vědci očekávají vlny o 1 metr vyšší než je běžné, které by mohly trvat i několik hodin. Z místa zatím nehlásí žádné oběti, podle policie mají ale některé budovy praskliny. Ostrov Mindanao patří k největším filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu, setkávají se tam tektonické desky, kvůli čemu jsou zemětřesení v oblasti poměrně častá. Deficit státního rozpočtu se příští rok zvýší. V internetovém pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Snižování schodku podle ní bude možné až v dalších letech.
4: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
5: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
4: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
6: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
4: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na modro.
7: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá, a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 013 000, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Alexandra Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Coboliho a stal se prvním Němcem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Naposledy se z takového úspěchu radoval na Australian Open Boris Becker. Zverev měl dlouho nálepku výborného tenisty, kterému chyběl velký titul. K tomu Zverev řekl:
8: If you call me the worst player to win a Grand Slams, I could not care less.
9: Kdybyste mě teď nazval nejhorším tenistou, který kdy získal Grand Slam, bude mi to úplně jedno. Pro Německo je to velká věc. Poprvé na Roland Garros vyhrál Němec. Mezi ženami tady dominovala Steffi Grafová, ale mezi muži jsem první. Přiznám se, že teď už jsem trochu opilý, tak se možná budu trochu opakovat, ale jsem strašně šťastný, že tady vedle sebe mám tuhle trofej.
8: I'm just happy to be sitting next to this trophy.
3: Kateřina Siniaková triumfovala ve 4 hře s Američankou Townsendovou. Ve finále na pařížské Antuce porazili srbsko-kazašskou dvojici Kroničová Danilinová 6-2 a 7-5.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na silnici 57 na Bruntálsku a v Semilech. Dálnice teď bez kolon na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic. Havarovalo osobní auto, nehoda je za obcí Krásné Loučky. Na místo vyjela policie, hradí průjezd s opatrností. Na plzeňskou silnici 180 mezi Nířany a Zbůchem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na kruhovém objezdu u průmyslové zóny, kousek před dálnicí do Rozvadova, a zasahuje do jízdního pruhu. Na výjezdu ze Semil do Božkova se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Nehodu taky možné překážky čekejte u průmyslové zóny, je to kousek za obchodem Tesco. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
2: 3 hodiny 6 minut pondělí 8. června, přeju vám dobré, velmi brzké pondělní ráno. My se podíváme do budoucnosti, no a zjistíme, jak by mohla vypadat železnice za pár let. Budeme zjišťovat to, jak to vypadá tedy s autonomními vlaky na železnici.
11: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: světě dokola.
1: Vlak nebo tramvaj v běžném provozu na trati bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes v Česku pořád ještě science fiction. Možná ale ne už nadlouho. Výrobci technologie pro autonomní provoz testují, vždy ale za přítomnosti personálu. A to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat změnu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez dohledu strojvedoucího nebo řidiče.
2: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita a technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
3: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
2: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
4: Ten vlak přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
2: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská Škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere. I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
5: Potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
2: K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravy taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
2: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu, přeju vám dobré, velmi brzké pondělní ráno, a to v čase, kdy na hodinách za chvíli bude půl čtvrté. 135 let je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žimrovicích na Opavsku, papírenskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice. Pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a vizionář Karl Weissenhun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí, se od roku 1891 plavilo dřevo.
1: Vykatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále, téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weissenhun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weissenhunovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny, je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weissenhunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji, a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dobré jitro, je 15:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
2: Izrael čelil iránskému raketovému útoku proti vzdušné obraně, se podle webu Times of Israel podařilo zneškodnit minimálně 2 střely. Armáda tvrdí, že zneškodnila všechny rakety, detekovala ale další vyslané zbraně. Na některých místech v zemi zněly sirény, ty byly slyšet taky v částech sousedního Jordánu, uvedla to tamní státní televize. Iránské revoluční gardy naléhají na židovský stát, aby přestal s útoky na Libanon. Izrael už dřív uvedl, že se chystá na ostřelování za nedělní úder na libanonské hlavní město Bejrut. Izraelské letectvo tam cílilo na sídlo militantního pro iránského hnutí Hizballah. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Město Český Dub na Liberecku spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. A nová autobusová linka propojila turistická místa v plzeňském a středočeském kraji podél řeky Berounky. O víkendech a státních svátcích spoje výjíždí z Radnice na Rokycansku do Křivoklátu 4x denně. Trasa vede kolem vodáckých kempů a oblíbených turistických cílů na Berounce, jako jsou zříceniny hradu Lipštejn, Krašov nebo Týřov, Skryská jezírka nebo hrad Křivoklát.
3: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál třetí závod za sebou. A Salač umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky v Praze a nehoda na Bruntálsku. Na dálnicích plynulý provoz. V Praze na městském okruhu postupně končí noční uzavírky. Průjezdný je už Strahovský tunel směr Barandovský most. Zavřená je od včerejška kvůli mytí tunelů část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou a Letnou. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic čekejte omezení po nehodě osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky a šetří tu nehodu policie. A ve Zlíně je nová uzavírka. Ten neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá 2 dny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: 13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
7: Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
8: Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
9: Při akcích jim měli pomáhat 2 komplicové.
10: Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig.
11: Kvůli možnému podílu na 3 útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
5: Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
12: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
5: Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek Dolno saského soudu přijala?
12: Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80. A odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
5: Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
12: Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa, teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
5: A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
13: Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
5: Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
12: Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy. To znamená, během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taky nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu, tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kleteové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo u Brem ve Štúru, došlo ke střelbě tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kletová, která by tu zbraň držela.
14: Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, tři dekády?
12: Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
14: Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
12: No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam tři lidé, kteří připomínají tu trojici Kletová, Garvek, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kletová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garvek, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
14: No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
12: Já vím, popravdě řešeno nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kletová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
14: A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
12: Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega a možná nějak svého času partner Burkhard Garvek, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat a použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kletová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kletovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak jsem mluvil o té capoeire, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně, ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa, tedy novinářů z ARD, skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila. Mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
14: No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
12: No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhofova nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
14: Mm-hmm. No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
12: Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně. A v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
14: A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
12: Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, tak, že to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
14: Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
12: Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
14: Žádní nástupci?
12: Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá a ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí. To znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
14: Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili, dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo, pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
12: Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kleteové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když

0: zadržení Daniely Kleteové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
1: Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před dvěma lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
0: Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamních kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
1: Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
0: Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
1: A ty si současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu, tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Téa Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi, a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.

0: Nový den, nový týden, pondělí 8. června, Radiožurnál přeje dobré ráno, tohle byl Elton John. Za chvíli pro vás máme taky aktualizaci zelené vlny s Milanem Glistou. Dobře dojďte, šťastnou cestu. Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Arménský předseda vlády prohlásil svou proevropskou stranu za vítěze voleb. Komise zatím sečetla přibližně pětinu hlasů. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. A dnes bude slunečno, odpoledne od západu přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na vojenské cíle v západní a střední části Íránu. Tamní média informovala o explozích v Tehránu a v několika dalších provinciích. A to jen několik hodin poté, co Írán v odvetě za úder na Bejrút odpálil rakety na Izrael. Americký prezident Donald Trump telefonicky varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby ofenzivu neoplácel. Obě strany zároveň vyzval k návratu k jednáním. Íránské revoluční gardy k nedělnímu útoku uvedly, že šlo o varování a že v případě další agrese Izraele svou ofenzivu rozšíří na všechny americko-izraelské cíle v regionu. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
3: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
3: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
5: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu, tu 5-10 let budou volné k jinému využití.
3: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil své vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je zatím na druhém místě s necelými 22%. Volební účast v zemi se 3 miliony obyvatel byla vysoká, skoro 60% oprávněných voličů. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Ještě dnes bude mimořádně otevřený zemský archiv v Opavě. Připomíná 125 let třetího největšího státního archivu, který uchovává velké množství dokumentů. Jak potvrdila opavská archivářka Irena Moravcová, kdyby se regály s listinami seřadily vedle sebe, byly by dlouhé 10 kilometrů. Zájemci si můžou prohlédnout depozitáře a dozví se podrobnosti o moderním badatelství.
6: Ten archiv už není jenom to místo, kde se oprašují ty staré listiny, ale je to moderní instituce, stráží tu historickou paměť. Dneska díky možnostem, které nám dává digitalizace, můžeme ty archiválie, které jsou uložené u nás, zprostředkovat lidem do celého světa. Máme i věrné sledovatele a věrné badatele až v Austrálii.
1: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa. A pokračuje Douděra.
7: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nové omezení na D7 za Prahou a nehoda na Bruntálsku. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před chvílí začaly opravy vozovky. Za sjezdem na Stehlče ve 10. kilometru zavřeli pravý jízdní pruh. Omezení je v úseku dlouhém zhruba 500 metrů. Kolona se tam teď netvoří. Na silnici 57 z Krnova do města Albrechtic šetří noční nehodu osobního auta. Havarovalo za obcí Krásné Loučky. Podle policie následky nehody překáží, tedy zasahují do jízdního pruhu. A v Táboře je nová úplná uzavírka ulic Mostecká a Husova. Omezení s výjimkou křižovatky s ulicí Hromádkova, která zůstane průjezdná, potrvá do konce června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: A je pondělím 8. červnový den, 6 minut po čtvrté. Přeju vám dobré ráno, tohle jsou Cranberries.

0: Bílá slepecká hůl a k ní čtyřnohý chlupatý průvodce. Liberec hostil o víkendu 10. ročník mistrovství republiky vodících psů pro nevidomé. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu.
1: Tak na start. A start je tady, jo?
2: Tak před.
3: Při soutěži musí psi prokázat, jak jsou schopni provést bezpečně nevidomého v běžném městském provozu, vysvětluje ředitel závodu Roman Vaněk.
4: Musí schody, dveře, eskalátor, přejít křižovatku, obejít překážku, najít lavičku, konec začátek chodníku.
1: A teď doleva.
2: Ty povely ne, prosím, až na poslední chvíli a fakt hodně dopředu. Mm-hmm. Jo? Takže?
3: Doleva.
2: Doleva, refi.
3: Ten rozhodčí jde s vámi a vlastně dává příkaz, ale nedává je tomu psovi.
4: Přesně tak, majitel musí dát povel, on ne ten rozhodčí.
3: Kdyby mu to řekl ten rozhodčí, tak ten pes ho prostě ignoruje.
4: Ano, ten vodící pes vlastně poslouchá jenom svýho pána.
2: Rafičku, schody, pojď, schody.
3: Někdy ale i sebelépe vycvičený pes má své dny, říká Stanislav Poloprucký z Opočna.
5: Chvíli to trvá, než se člověk s ním zžije, aby to dělal podle mě. On je paličetý, já jsem paličetý.
3: Musíte být vlastně oba trpělivý, že?
5: No.
3: Soutěž ale není jen o psích dovednostech, je určena i veřejnosti, aby viděla, jak pes s nevidomým fungují, říká organizátorka Marcela Vaňková.
6: Pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně. Tady uvidějí, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
3: A že to někdy na ulici není lehké, potvrzuje i Adéla Červinková z Mostu.
7: No hlavně lidi, oni vám jdou přímo proti vám a manžel říká, že koukají přímo jako do očí, jestli vidím nebo nevidím.
3: Já... A neuhnou nebo?
7: A neuhnou vůbec, takže kolikrát do nich vrazím, jo, nebo to.
4: V dnešní době je vlastně pro nevidomého taky těžký ty elektrokoloběžky, elektroauta a nejhorší je, když jdete s pejskou vodicím a jde proti vám paní s kočákem a kouká do mobilu a prostě do nás narazí, nebo mi nabourá do psa, jo.
3: Lidé si tady také proto mohli vyzkoušet, jaké to je jít po slepu s bílou holí.
2: Musíte se přesně trafit mezi ty dvě desky.
8: Jasismaria. Čeky se bojí udělat krok dopředu.
9: Strašný. Klobouk dolů před těma, co nevidí a prostě chodí úplně normálně.
3: Výcvik vodicího psa trvá 2 roky a stojí přes 300 000 korun. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
10: Mažu z

0: Britští rokeři Clash ve vysílání Radiožurnálu. Dobré pondělní ráno. Sbírka japonských mečů, mumie mladé ženy nebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Nejen tohle najdete v nově opraveném městském muzeu v Moravské Třebové. Otevřelo se po 2 letech rekonstrukce.
1: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská mumie, ta naše RR, budova muzea prokoukla.
2: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
3: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister a narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem ukázat krajinu, krásu a rozmanitost cizích kultur.
2: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
4: Expozice je rozdělená do 5 sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
2: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Red, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí, japonské meče a další zbraně, nebo třeba buddhistický oltář. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Čtyři hodiny 30 minut. Zprávy už má Jana Utendorská.
3: Izrael udeřil na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Slovenský soud by měl dnes napodruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica. A na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z toho prvního.
0: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Nejlepším střelcem byl se 24 body nymburský Jaromír Bohačík. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin a to čtvrtým zápasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u sjezdu na Rokycany a u zavírka ve Zlíně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rokycany stojí nákladní auto. 64. kilometr nepřekáží, stojí na krajnici. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova pozorně i za sjezdem na Stehlčeves. Na 10. kilometru kvůli opravám vozovky po ránu zavřeli pravý pruh, je to úsek dlouhý zhruba 500 metrů. V Praze na městském okruhu naopak skončily noční uzavírky tunelů. Průjezdní je Strahovský tunel a taky už komplex Blanka. A ve Zlíně nová uzavírka, neprůjezdný je kvůli opravám povrchu most mezi Sokolskou ulicí a sportovním areálem Vršava. Ta uzavírka potrvá 2 dny. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Jiří Štefl.
5: Velmi rád, dobré pondělní ráno. Ve vietnamském hlavním městě Hanoji je místo, kde vám natočí české pivo a naservírují smažák nebo třeba guláš. No a místní vietnamská kapela hraje písně od Olympiku. Jak vzpomínají Vietnamci na dobu, kdy studovali v Praze a jak je na tom jejich čeština? I to uslyšíte za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v pondělí ráno je 8. června, za chvíli bude 4:45. Vlastně to není tak překvapivé, že ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří dobře ovládají češtinu. Podle některých odhadů je jich víc než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. Na Prahu české jídlo i na českou muziku. V Hanoji se přátelé Česka scházejí pravidelně. A kde jinde než v tamní české hospodě?
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky olympijské Karen Ross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
3: Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům. Měl jsem i hodně úspěchu.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné.
3: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek a přitom Češi zase milování, krásná příroda.
1: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic a také kuchyně je tady samozřejmě česká.
4: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák a máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
4: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka. Předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
4: Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku. Z hospody Hoa Vien v Hanoji, Ladislav Novák, Radiožurnál.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

Ozzy Osbourne ve vysílání Radiožurnálu. Máme pro vás první ranní zprávy. Za chvíli bude 5. Po 5. hodině s vámi už bude v ranním Radiožurnálu Petr Král a Jiří Štefl zase zítra. Naslyšenou. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 5 hodin. A teď zprávy a Jana Utendorská.
2: Izrael a Irán na sebe během několika hodin vzájemně zaútočili. Stát chce změnit pravidla plánování schodku, snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Břindiš a bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Izraelské letectvo uvedlo, že útočí na vojenské cíle v západní a centrální části Iránu. Údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu na izraelské území. Americký prezident Donald Trump předtím vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpovídala. Podle izraelské armády iránské rakety zachytila protivzdušná obrana. Teherán tvrdí, že cílem byla letecká základna na severu Izraele. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskální strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto podle Schillerové jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu.
4: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Zemětřesení, které zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. Mindanao je jeden z největších ostrovů Filipín. Souostroví leží v takzvaném ohnivém kruhu, ve kterém se setkávají tektonické desky. Zemětřesení jsou tam proto častá. V Lukově na Třebíčsku i ve Starovičkách na Břeclavsku místní oslavili děkovnou mší své rodáky. Dva nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Oba v 50. letech nechali popravit komunisté. V rodišti Jana Buly v Lukově přišlo podle farnosti nejméně 1500 věřících.
5: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
6: Říká mi Petr Václave.
7: Teď jdeme na svatopečení. Takže potřebujeme alespoň jeden
6: záležit. Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
8: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
6: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Sport. Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
9: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 na Vysočině a dálnici D6 na Chebsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velkou Bíteš jsou hlášeny kusy pneumatiky. 162. kilometr. Dálnice průjezdné, nehody na nich hlášeny nejsou. Na D6 na Chebsku vjezdu na dálnici směr Karlovy Vary Praha, hlásil náš zpravodaj straženou zvěř. D6 začíná na kilometru 159.
11: Vjezdu na dálnici D6 od Německa, je v levém pruhu stražená srna, je vidět na poslední chvíli.
10: U Brna mezi Ostrovačicemi a Žebětínem omezují průjezd následky noční nehody. Na úrovni Masarykova okruhu havarovalo osobní auto. Bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
1: Dobré ráno, 6 minut po 5 hodině odpočatí, nebo byste potřebovali po víkendu ještě víkend, tak dá se to, ale bude to stát 2 dny dovolené. S vámi ranní Radiožurnál pondělí, my to pondělní ráno začínáme vínem, přesněji řečeno chorobou, která dokáže doslova zničit celé vinohrady. Tak vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. Co to přesně je? Dozvíte se.

0: 9 minut po páté, to byl Kín na začátek ranního radiožurnálu a pokračujeme malým hmyzem, který dokáže zničit celé vinohrady. Tak to je křísek révový, přenašeč nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, ale také v Maďarsku i ve Slovinsku. No a první případy v sazenicích zachytili a zlikvidovali už také experti v Česku.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma, upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: Pokud se někdy objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový. Choroba se projevuje, jak název napovídá, barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili, pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družin. Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, to byly New Radicals, abychom vás ještě více probrali, tak vás už za chvíli v té další reportáži ještě před půl šestou usadíme do zubařského křesla. Máme pro vás nějaké stomatologické novinky. Tady je radiožurnál 5.15. Po ránu sledujeme lecos mimo jiné i sčítání hlasů v parlamentních volbách v Arménii. Ústřední volební komise zatím oznámila výsledky elektronického hlasování. Podle nich jednoznačně vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. A my v Jerevanu máme také reportéra Jeremia Marka, spojíme se s ním pro aktuální informace v 8.20. Na kolony se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je proto teď řízený kyvadlově pomocí semaforu.
1: Probouzíte se do slunečného začátku týdne. Teploty přes noc klesly až k 8 stupňům Celsia, na Moravě dokonce slabě mrzne. Přes den ale teploměry ukážou až 28 stupňů. Nad většinou Česka bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera ale začne hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnost. A právě ta přinese změnu počasí pro další dny. Už v noci se proto připravte na déšť nebo přehánky, a to hlavně od západu Čech. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak ať vnímáte, já vám do tance. Ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu, 19 minut, to byl Miraj. Co přinese dnešek? Tak každému něco. Prezident Petr Pavel, ten by se měl účastnit dnešního zasedání vlády s ministry. Chce mluvit o zahraničních cestách, například o summitu NATO v Ankaře. Na středních školách dnes začínají pro změnu druhá kola přijímacích zkoušek. Ta potrvají až do konce tohoto týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si můžou vybírat systému DPSY kam dál. No a blíží se také začátek července. Ten pro změnu přinese zase zásadní novinku v péči o zuby, tedy kromě prázdnin. Začne totiž platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci využívat výjimečně už jenom ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí od ledna roku 2025.
2: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
3: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
2: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
3: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
4: Asi je to dobrá věc, že vlastně už ty plomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že?
2: Já si vás položím.
3: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
2: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit.
3: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů, upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
3: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
7: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
6: Tisíce aktivních zpravodajů.
7: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
6: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
7: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
6: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
7: 800 553 553.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: máme Radiožurnál. Slovenský soud by měl dnes na podruhé začít projednávat v hlavním líčení jeden z nejsledovanějších případů korupce, takzvanou kauzu Očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica.
1: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál, budeme mluvit i o Bahamách, a to proto, že tam v moři údajně našli skutečné lodě skutečných pirátů z Karibiku, tak na to se určitě ještě podíváme. A uslyšíte i Kateřinu Siňakovou, té se podařilo vyhrát V4 na Roland Garros, tak ať se i vám dnes daří tak jako jí. Dobré ráno.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je půl šesté. A další zprávy má pro nás Jana Tendorská.
3: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Svědčit bude i Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Papež Lev 14. pokračuje ve své první návštěvě Španělska. Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Mluvit bude taky s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy. Vystoupí i na zasedání obou komor parlamentu. Večer se pak zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
2: Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siňaková pak ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na severu Moravy zdržení v Ostravě v Rudné i na silnici 57 před vrchy. V Ostravě v Rudné ve směru z Havířova do Opavy začíná housnout provoz v Kunčičkách, a to mezi Šenovskou a Vratimovskou. Fronta zatím zhruba na 10 minut. Silnice 57, trasa Opava Nový Jičín před vrchy, trvá omezení. V něm kyvadlový provoz řízený semafory směrem z Opavy naberete 5 až 10 minut. A 57 ještě jednou dál směrem na Nový Jičín. Mezi sjezdem na dálnici D1 a Kunínem za druhou odbočkou na Hladké Životice právě teď likvidují hasiči požár nákladního vozidla. Projedete s opatrností kyvadlově, dle potřeby ale mohou provoz zastavovat úplně. Z obou stran se tvoří fronty. Silnice 54 na výjezdu z Kyjova směrem do Veselí před Vlkošem zasahují u požáru osobního auta. I tam projedete s maximální opatrností a chvíli se zdržíte. A ještě 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. V Zašové kvůli demolici mostu počínají dnešním ránem. Zavádí kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů. Tam zatím projíždíte plynule bez zdržení. Omezení by mělo skončit v polovině srpna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Obloha na Českem je teď po ránu většinou jasná nebo skoro jasná, jen na Moravě je vidět malá oblačnost. Teploty se drží nejčastěji mezi 8 a 12 stupni Celsia. Přes den pak vyšplhají až na 28 stupňů. Slunečné a teplé počasí ale moc dlouho nevydrží. Už během večera začne od západu přibývat oblačnost a během noci dorazí déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se pak zítra můžou ojediněle objevit i bouřky. Společně s nimi může dorazit i vydatný déšť, místy na naprší přes 25 litrů na metr čtvereční. Zbytek týdne pak bude o něco chladnější a oblačnější. Nejvyšší teploty se budou držet kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dále ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a čekají nás nutrie, mívalové, bolševníky a také pajasan. Co mají společného? No, jsou to invazivní druhy, které v přírodě můžou způsobit opravdu velké škody. A dostanou se za chvíli taky společně do ranního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, 7,5 minuty po půl šesté. Možná jste je také někde u řeky potkali o víkendu. Ano, oni představují spíše atrakci pro nás běžné lidi, ale pro ekology je to výrazný problém. Nutrie říční, jedním z invazivních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy, se budeme zabývat i my. Nutrie například narušuje stabilitu břehu a také devastuje pobřeží. Na nutrie a další nevítané rostliny a živočichy teď upozorňuje akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani. U nás žádného přirozeného predátora nemá, takže i to přispívá k jejímu rychlému šíření.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé, narušují tím břehy. Může dojít k poruše třeba zavlažovacích systémů, ale pokud jsou ty nory třeba i u nějakých hrází, tak můžou způsobit tím lokální záplavy právě tím porušením té hráze.
2: Problémů v krajině ale působí nutrie víc. Dokáže spásáním zlikvidovat zemědělské plodiny i porosty na březích, kde tak ničí původní biotopy.
1: Často může třeba z těch zarostlých ploch vytvářet otevřené vodní plochy. To má vliv zase na nějaké naše původní druhy ptáků, ryb, ale i bezobratlých, kteří tím přichází o místa k úkrytu, k místa k rozmnožování nebo třeba k hnízdění.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Takže krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovaly.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Stále více se do měst podle Ježka začíná dostávat také další invazní savec, mýval severní.
3: Ty problémy pravděpodobně do budoucna budou podobné jako v tom Německu, kdy v zásadě ten mýval dneska dokázal osídlit celá ta urbání prostředí, velká města, městské parky, působí významné škody, zejména třeba na zpěvném ptactvu, případně obojživelnících, no a působí i problémy samotným obyvatelům, kdy se různě vlamuje do příbytků.
2: Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů, třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Lidé mohou odborníkům pomoct je monitorovat, třeba přes mobilní aplikace Biolog nebo iNaturalist. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál Praha sportovala nejenom ve sportovním lezení v závodu světového poháru, i o něm bude řeč, ale pražská Troja ožila vodním slalomem, i čeští fanoušci slavili, i o tom bude řeč. Tady je Radiožurnál ve 6:45. Izrael čelil íránskému raketovému útoku. Protivzdušné obraně se povedlo podle webu Times of Israel se zneškodnit minimálně 2 střely. Izrael v reakci v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu. Americký prezident Trump ale předtím vyzval izraelskou vládu, aby na útoky neodpovídala. No a my se po 6. hodině pro podrobnosti spojíme s naší reportérkou ve Washingtonu Janou Ciglerovou. Ministerstvo zdravotnictví právě dnes navrhne vládě zvýšit platby za státní pojištěnce pro příští rok, a to o 24 miliard korun. Bez tohoto kroku by částka vzrostla jenom zhruba o 3 miliardy. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se právě tímhle krokem stabilizuje celý zdravotnický systém.
1: Překážka na D1 u Popovic, nehoda na silnici 43 u České. Na D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete těsně před sjezdem na Velké Popovice. Okolo 15. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo. Je obestavené kužely, některé kamiony tak vybočují do prostředního. Pozor na to. Na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem od Svitav kousek za Českou hlásíte srážku se zvěří.
2: U Mouky srazila převozní sanitka nějakou lesní zvěř. Ta lesní zvěř je přímo v tom připojovacím pruhu z té Mouky, to znamená, že kdo z té Mouky vyjíždí, tak přímo do jízdního pruhu. Jo, a ta sanitka stojí v odstavném pruhu, jo, poškozená.
1: A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína před omezením u obce Vrchy naberete přibližně 10-minutové zdržení. O kus dál na Jičín za hladkými životicemi už hasiče zlikvidovali požár nákladního vozidla. Tam už se opět projíždí bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Jaký týden nás čeká? Spíš oblačný a deštivý. Dnes si ale ještě užijeme slunečné počasí a letní teploty. Nejvyšší denní maxima vystoupají až na 28 stupňů Celsia a nad většinou Česka bude jasno nebo skoro jasno. Nejtepleji bude na jihovýchodě republiky, naopak třeba v Liberci se teploty budou držet jen kolem 22 stupňů a na horách teploměry ukážou kolem 20. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Pokud sledujete sport, tak jste si přišli na své. Teniska Kateřina Siňáková slaví už zisk 11. grandslamového titulu v deblu. Světový pohár v Praze v lezení, tak tam jsme viděli Adama Ondru, skončil pátý, jak nám potvrdí v ranním Radiožurnálu, tak byl spokojený. No a čeští vodní slalomáři získali na světovém poháru v Pražské Troji 5 medailí. Byli tak nejúspěšnější ze všech reprezentací na těchto závodech. No a v posledním závodě celého prodlouženého víkendu, tedy mužském kajakrosu, Češi, dá se říct, vyloženě dominovali.
1: Jakub Krejčí dopadlovává na prvním místě a hned za ním Vít Přemíš, zatímco Francouz Mador a Slovinec Očeval se stále prali s protivodnou brankou číslo 8. No tak to dopadlo opravdu nádherně. Jakub Krejčí roztahuje své ruce a čeká, až mu do náruče padne Vít Přemíš.
2: No je to skvělý, já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. Jsem rád, že...

0: Těch soupeřů Krajan, mění to nějak situaci?
1: To je těžká otázka, ale já se snažím...
2: Vy prostě neznáte bratra.
1: Neznám bratra, ale je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Říká Jakub Krejčí, který má z prvních dvou světových pohárů celkem 4 medaile. Další se pokusí přidat tento týden v německém Augsburgu, ale ty nejdůležitější budou ve hře v červenci na mistrovství světa v Oklahomě. Z pražské Tróji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: ranní radiožurnál prázdniny na dohled, ale přesto se dnes v ranním radiožurnálu budeme bavit o škole, jednak o konci takzvané kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, a také o dalším kole přijímacích zkoušek. Podrobnosti chystáme, tak buďte s námi. Dobré ráno.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Na Utendorská zprávy.
3: Dětský ombudsman se zabývá zrušením pokusného ověřování kombinované výuky. Arménský premiér Pašinjan prohlásil svou proevropskou stranu za vítěze voleb. Basketbalisté Pardubice, co točili zápas s Nymburkem, ve třetím ligovém finále vyhráli 79-78. Na silnici 43 ze Světa v Dobrna po pojíždí kolona mezi Lažany a odbočkou na Kuřim. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Izrael v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery potvrdili i iránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o raketě vypálené z Jemenu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Americký prezident Donald Trump přitom vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Podrobnosti zjišťovala naše zpravodajka v USA. Slovo dostane už po 7:15. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
4: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
5: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
4: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
6: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
4: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek je podle Pašinjana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
7: Jak řekl současný a zároveň budoucí předseda arménské vlády, jeho strana získala v nedělních volbách silnější mandát než při hlasování před 5 lety. Je to důvěra, která nás zavazuje, uvedl Nikol Pašinjan. Výsledky voleb podle něj znamenají, že občané podpořili arménskou nezávislost a budoucí rozvoj země. Podle průběžných výsledků získala strana Občanská smlouva asi 54% hlasů. Výsledek pro ruské strany Silná Arménie se pohybuje kolem 22%. Sčítání hlasů v Arménii pokračuje. Konečné výsledky by měly být zveřejněny během dneška. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemků, kde to bylo doteď zakázáno.
8: Sport. Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj třetího ligového finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Domácí měli v začátku utkání problém prosadit se v útoku. První úspěšnou trojku dali až na 14. pokus. Chyb v této fázi zápasu ale viděl hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar víc.
9: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas byl špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a k tomu jsme vyhráli.
8: Finálová série pokračuje čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka u Popovic, zdržení u Holubic. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy stále opatrněji těsně před sjezdem na Velké Popovice. Na 15,5 kilometru překáží v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Kužely zlehka zasahují i do pravého pruhu. Některé kamiony tak vybočují. D1 z Vyškova do Brna a chvílemi hustý provoz od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru. O něco pomaleji se jede k Rohlence na 207. Pak už v celku plynule zpomalíte zase až těsně před Brnem v okolí tuřanské OMV. Na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna popojíždí tradiční fronta mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, aktuálně zhruba 15-minutová. A dál ve směru do Brna zpozorněte také u České. Na úrovni Molky srazila sanitka lesní zvěř. Podle našeho zpravodaje je blokovaný připojovací pruh z čerpací stanice. A trojka na trase z Tábora do Prahy, kratší zdržení nabíráte mezi Benešovem a Mračí, pak i na příjezdu do Senohrab. A velmi dobrá zpráva od Votic, dlouhodobé omezení ve Votickém kopci skončilo, opět se projíždí oběma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno a odpoledne večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno, milí posluchači, pondělí 8. června vstupujeme do nového pracovního týdne a uděláme to společně s Pavlem Tilšarem.
12: Krásné pondělí.
11: Tak na Radiožurnálu Sport máme za sebou, myslím, perfektní víkend, bylo to zajímavé. Já nevím, jestli ty máš nějakou sportovní událost, která tě takzvaně zvedla ze židle?
12: No, samozřejmě asi to, že Kateřina Siňáková se dokázala to, že je nejlepší deblistkou na světě. Aktuálně česká tenistka má 11. grandslamový titul z ženského deblu po vítězství na Roland Garros s Američankou Townsendovou, tak i když si každý den nepustím třeba tenis na Radiožurnálu Sport nebo v televizi, tak prostě 11 grandslamových titulů, byť jde o debl, tak to je, myslím, krásná bilance. Co ty, Honzo?
11: No, mě zaujalo to, že se na Vltavě včera a vlastně o víkendu konaly různé světové poháry, bylo to trošku od sebe vzdálené, ale přece jenom v Troji vodní slalomáři na Štvanici sportovní lesci a že se to sem prostě všechno vešlo a lidi byli spokojení, my ve vysílání taky a tak nějak si říkám, kdyby to někdo třeba dal dohromady za pár desítek let, tak opravdu ta myšlenka olympijských her třeba 2100 by možná nebyla úplně od věci. Říkám to takhle dopředu, musela by se spousta věcí připravit, ale tak mě to jenom zaujalo. Každopádně za chviličku se přesuneme jinam z Česka, a to sice do Spojených států amerických, do dějiště nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. Budeme se bavit o české fotbalové repre, která už má za sebou tréninky, máme tam reportéry, tak se s nimi spojíme. Přejeme příjemný poslech Radiožurnálu Sport.
12: Krásné ráno.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 6 hodin 10 minut v Praze už svítí sluníčko, možná i u vás, kde bydlíte, odkud třeba se vydáváte do svých prací, tak taky už svítá. Nicméně, když je dneska 8. června, tak svátek slaví Medard, ta taková ta známá pronostika Medardova kápe 40 dní kape, nevím, jestli úplně přijde teď na přetřes. Možná by ale se třeba hodilo, kdyby občas sprchlo nějakým způsobem dějiště mistrovství světa, protože fotbalisti se budou muset, stejně jako fanoušci a další účastníci, tak nějak popasovávat s velkými teplotami, vysokými teplotami.
1: No, jsem zvědavý taky na to, jak budou vypadat trávníky, protože když si vzpomeneme na loňské mistrovství světa klubů ve fotbale, tak třeba trenér Paris Saint-Germain, Luis Enrique, si hodně stěžoval na to, že prostě ty trávníky nejsou dobré ve Spojených státech, že balon hodně odskakuje, konec konců jsme to viděli teď na sociálních sítích, na nějakých trénincích. Každopádně, k čemu míříme? Míříme k mistrovství světa ve fotbale, protože už za 4 dny vlastně teď v pátek v 6.11 budeme znát výsledek prvního zápasu českých fotbalistů po 20 letech na světovém šampionátu. Češi budou hrát v pátek ve 4 ráno českého času v Guadalajáře proti Jižní Koreji.
0: Bude u toho i početný tým radiožurnálu Sport, který sleduje reprezentaci opravdu na každém kroku. My jsme teď ve spojení s naším kolegou a reportérem přímo v Dallasu Lukášem Michalíkem. Přejeme dobré ráno a dobrý večer do Dallasu.
2: Krásné ráno do Česka.
1: Tak ta otázka, Lukáši, musí přijít hned na začátek, protože švýcarští fotbalisté si připravují v kalifornském San Diegu a nedaleko jejich tréninkového centra se přemnožili chřestíši, ti se prý často vyskytují taky v Texasu, tak v tomhle ohledu všechno v pořádku?
2: Začali jste teda z hurta otázkou přímo na komoru. Musím říct, že zatím všechno v pořádku v tomto ohledu. Neviděl jsem zatím žádného plaza. Jediné zvíře, které jsem viděl, jak tedy na tom předešlém tripu v New Yorku, tak i dnes v Dallasu, když jsme si šli vyzvednout akreditace, tak tím zvířetem byla veverka, takže ta nás nějakým způsobem neohrožovala, takže v tomto případě je to zatím všechno v pořádku.
0: To jsme moc rádi, že nemáte větší zoologické zkušenosti teď z toho výletu. Každopádně pojďme tedy k fotbalu. I na sociálních sítích, ať už radiožurnálu Sport nebo České fotbalové repre, můžou posluchači vidět záběry z několika tedy těch minut, které mohli i reportéři strávit na otevřeném tréninku. Češi by měli mít za sebou tedy 2, co se týče tréninku přímo v dějišti v Mansfieldu. Jak to vypadalo z jejich pohledu třeba právě co se týče povětrnostních podmínek nebo pažitu?
2: Tak já začnu asi tím včerejším otevřeným tréninkem, protože, nebo předvčerejším už z vašeho pohledu, ten byl otevřený v podstatě celou dobu, takže hodinu a půl na ně mohli normálně fanoušci, dnes už to bylo jiné, dnes byl ten trénink otevřený úvodní čtvrt hodinu klasicky pro novináře. Co se týče podmínek, hodně náročné, mluvil o tom třeba obránce Jaroslav Zelený, že si na to musí zvykat, že dostal ohromnou facku, už když vystoupil z autobusu, jen pro představu je to skutečně velké teplo, proto Češi tedy trénují zpravidla ráno, dnes to bylo od 9.30, ale i tak už je velké teplo, zhruba 30 stupňů a problémem nemusí být ani takové horko, ale hlavně vlhkost, je skutečně dusno, trochu to připomíná pobyt v prádelně, takže pro hráče to je velmi náročné, konec konců i kolega Mikuláš Jáša se byl zaběhat teď na večer a říkal, že to není úplně optimální, tedy ty podmínky. Jaroslav Zelený mluvil o tom, že se samozřejmě musí hodně mazat hráči, aby se chránili před sluníčkem a důležité je dodržovat pitný režim. Dnes jsme měli možnost mluvit s lékařem národního týmu Petrem Čechalem, který mluvil o tom a také to není novinka, praktikují to i jiné týmy, že lékaři monitorují hráčům moč, tak aby měli přehled o tom, jestli jsou dostatečně hydratovaní a pokud tomu tak není, tak samozřejmě ty hráče musí hydratovat. Ještě se dostanu k trávníku. Češi trénují v Mansfieldu na zbrusu novém tréninkovém stadionu pro 7000 lidí, ale ten trávník se trochu trhá, takže není to úplně ideální. A na druhou stranu zápasy na nich Češi hrát nebudou, nebo na tomto stadionu, takže věřme tomu, že třeba v Guadalajáře to bude lepší.
1: Ale v Dallasu se budou hrát nějaké zápasy mistrovství světa, tak obecně, když tam teď jste na místě za radiožurnál Sport, Texas, Dallas a okolí, že je to tam už fotbalovým mundialem?
2: Byli jsme dnes dokonce před AT&T stadionem, kde se tedy budou hrát zápasy světového šampionátu. To je největší fotbalový stadion ve Spojených státech. Je to skutečně gigantická stavba, ale že by to před ní nějakým způsobem extra žilo, to se tedy říct nedá. Jedna taková ještě tedy zajímavá příhoda, nebo možná trochu vtipná, která demonstruje to, jak to tady minimálně dnes žilo fotbalem, když jsme v centru Dallasu hledali akreditační centrum, kde jsme si tady šli vyzvednout naše akreditace, tak jsme se ptali paní u vstupu a ta nám řekla, ať jdeme rovně, zahneme doleva a pak už ať následujeme fanoušky. Takže asi žila v domnění, že tam bude spousta fanoušků, no byli jsme tam jediní, takže jsme neměli koho následovat. Zatím to tu tolik nežije, ale třeba v obchodech se propagační předměty prodávají, už jsme viděli některé, řekněme, billboardy, v tomto ohledu je to možná o něco už, řekněme, blíž tomu šampionátu, než jak tomu bylo třeba v New Jersey, kde jsme byli předtím.
0: Říká Lukáš Michalík, reportér radiožurnálu Sport, který bude sledovat českou fotbalovou reprezentaci přímo na mistrovství světa. Generálka proti Guatemala vyšla z pohledu výsledkového 3-1. Trenér Koubek si pochvaloval, že se trefili tři útočníci. Nicméně jeden z toho kádru zůstává mimo hru a je to Jan Kuchta. Máme nějaké informace, kdyby se měl zapojit? Pamatuju si, že jsme před týdnem tady říkali, že to jeho zranění je zhruba na 3-4 dny, tak už to je přes týden a stále tedy nebyl ani v té zápasové nominaci.
2: Nebyl ani v tréninku, dnes opět trénoval individuálně, takže zřejmě pořád nějaké zdravotní problémy má. On to na tom otevřeném tréninku, který se konal z mého pohledu ve Spojených státech, tedy včera, z pohledu českého posluchače předevčírem, zkusil, ale evidentně to nešlo. Měl nějaké problémy, potom se tedy převlékl, vzal si botasky a kroužil kolem hřiště. Na tom pohybu by člověk nepoznal, že je něco špatně, ale evidentně má ještě nějaký tedy zdravotní limit, nevíme přesně, kdyby se měl vrátit, zítra je trénink zavřený, takže ty informace zřejmě mít nebudeme, nebo samozřejmě se k nám zřejmě dostanou i jinými kanály. Každopádně Jan Kuchta asi zatím stoprocentně připravený není, což z mého pohledu není zase taková komplikace, protože do útoku má samozřejmě Miroslav Koubek zřejmě preferovanější varianty.
1: A ještě co se týká dalšího programu národního týmu, na to se taky musíme zeptat našeho kolegy ve Spojených státech Lukáše Michalíka, protože už se to blíží, říkali jsme, že za vlastně za 4 dny z našeho pohledu tady v Česku už budeme znát výsledek toho zápasu, u vás taky samozřejmě, ale bude tam trochu jiný čas, tak jak to teď vypadá s národním týmem, kdy se bude přesouvat do Mexika a tak dále?
2: Národní tým se bude přesouvat do Mexika den ráno před zápasem, to znamená ve středu 10. ráno, protože znovu zdůrazňuji, teď mluvím v těch amerických intencích, protože Češi budou hrát, nebo v mexických potažmo, v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 11. ve čtvrtek večer, to znamená českého času v noci na pátek. To je důležité zdůraznit. Zatímco my se tedy přesuneme o den dřív, bude to v úterý odpoledne nějak, takže budeme o den dřív na místě. Připomínám, že Češi budou hrát s Jižní Koreou a to je věc, která nás tady v dějišti šampionátu hodně zaujala, a to kolik korejských novinářů se chodí dívat na české tréninky a kolik jich monitoruje obecně tu přípravu českého týmu. Přiznám se, že pro mě je to vlastně něco nepředstavitelného, že bychom v takovém módu měli fungovat my a měli jsme třeba, já nevím, 3-4 reportéry na místě, kde se připravuje jihokorejská reprezentace. Mluvil jsem dnes i s jedním jihokorejským reportérem, který se mě ptal na můj tip na základní sestavu českého týmu a evidentně má dobré informace, protože jsem rozporoval jen dvě místa v sestavě. Mluvili jsme samozřejmě i o jihokorejcích, zajímalo ho, jestli znám nějaké hráče, tak samozřejmě jako prvního jsem vypálil Hyunmin Sona, legendu Tottenhamu, ale nechtěl jsem se nechat zahanbit, takže jsem přidal i další jména. On následně tedy stočil řeč zpět k Sonovi, mluvil o tom, že je to samozřejmě jeho korejská legenda, dokázal toho strašně moc, ale zároveň dodal jedním dechem, že už to není ten Son, co nastupoval v Tottenhamu, dnes je mu 33, hraje za Los Angeles FC a zkrátka věk nejde zastavit, jak zmínil onen novinář, no a jednoznačně řekl, že tou největší hvězdou současného jihokorejského výběru je dvojnásobný vítěz Ligy mistrů, křídelník Kangin Lee, který tedy hraje za Paris Saint-Germain, byť v těch finálových zápasech Ligy mistrů ani jednou nenastoupil, ale prý to je právě on, kdo režíruje hru korejského celku a ta kvalita padá a stojí na jeho výkonu, tak to tedy říkal ten jeho korejský novinář.
0: Ano, k Jižní Koreji se pochopitelně tento týden dostaneme, aby ne, když je to první soupeř Čechů na šampionátu na mistrovství světa, které začíná ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě už za 3 dny. Budou u toho reportéři Radiožurnálu Sport, teď jsme mluvili jedním z nich, byl to Lukáš Michalík, tak moc děkujeme a přejeme dobrý večer do Dallasu.
2: Díky, naslyšenou, hezký den.

0: Když jsem mluvil o těch sportech, které se včera konaly v Praze, tak já jsem zapomněl na Vltavě, se ještě jeli primátorky, které opět vyhrála po 44. pražská Dukla. Ale z hlediska těch světových pohárů sportovní lezení v 80 si o něm budeme povídat s Petrem Klofáčem, reprezentačním trenérem, ale teď je o vodním slalomu.
1: A to s kolegou Janem Suchanem, který monitoroval celý ten seriál domácího světového poháru v pražské Troji a samozřejmě nebyl to jeho první počin úvodního slalomu, on ho sleduje dost pravidelně a celkem dlouho, tak Honzo, dobré ráno.
2: Tím si chtěl říct, že jsem starý.
1: Ne, jenom, že jsi zkušený.
0: Dobré ráno. Za sebou. Dobré ráno. Tak už jsme to nějak nastínili, bylo to velmi úspěšné. 5 medailí, můžeš prosím připomenout, Pavle?
1: Ano, 2 zlaté získal kajakář Jakub Krejčí, v časovce kajakrosu triumfovala Kateřina Beková, za Krejčím v tom kontaktním kajakrosu dojel taky stříbrný a zkušený Vít Přindiš a druhá byla i kanoistka Martina Sadková. Tak
2: Vít 5
1: Přindiš medailí.
2: Je o rok méně zkušený než já.
1: A je mu kolik?
2: 37.
1: Tak už to máme všechno kompletní a ten počet medailí, tedy 5 na domácím světovém poháru ve vodním slalomu, tak jak velký je to úspěch třeba v porovnání s minulými ročníky?
2: Úspěch to určitě je a porovnává se to hrozně obtížně, protože se mění počet disciplín a tedy i počet medailových sad. Před rokem to bylo taky 5, ale to bylo včetně krátkého slalomu, což byla neoficiální disciplína, takže pokud bychom ji odečetli, tak to letos bylo určitě lepší, ale díval jsem se schválně do statistik předchozích let a rekordní byl rok 2015, kdy Češi sebrali dokonce 12 medailí z domácího světového poháru, ale tehdy se ještě jezdily hlídky, to znamená vždycky v každé kategorii 3 ty lodě z jednoho státu a tam, když to sedlo, tak ty medaile se samozřejmě sbíraly o poznání s nás, ale chtěl bych připomenout i výjimečný rok 2016, kdy se v kajaku mužů, tedy té nejnabitější, nejprestižnější kategorii, povedlo to, že na prvním místě byl Jiří Prskavec, na druhém Ondřej Tunka, na třetím Vavřinec Hradilek a na čtvrtém Vít Přindiš. Tak tohle už je neopakovatelné, protože už dnes smí v každé kategorii na start maximálně 3 lodě a 4 už to nejde.
0: No, velkou hvězdou je Jakub Krejčí, možná pro někoho stále ne úplně takové to zavedené jméno, ale přece jenom vítězství v pátek v klasickém slalomu kajakářů a pak v kajakrosu prvenství před Vítem Přindišem. Dařilo se mu i vtat cenu na úvod světového poháru, tak myslíš si, že udělal něco jiného v přípravě nebo prostě potvrzuje to, že na to má?
2: U Jakuba Krejčího je zajímavé, co se stalo po tom minulém mistrovství světa, bylo to avizované, protože jeho dlouholetý trenér Jan Vondra prostě už měl trénování dost a řekl si, že si dá roční pauzu, kterou stráví surfováním. Takže jeho dlouholetý trenér Jan Vondra teď surfuje a ujal se celé té tréninkové skupiny Ondřej Tunka, pro kterého to jsou první trenérské zkušenosti pro tohoto mistra světa z roku 2017, ale evidentně to funguje, ptal jsem se na ty změny Jakuba Krejčího, tak prý už dospěli k tomu, že z něj nebude kulturista, tak zvedá nižší váhy v posilovně a spíše jede na víc opakování, ale to prý byla nějaká jediná významnější změna a určitě Jakub Krejčí je největší česká naděje pro budoucí roky ve vodním slalomu. On je prostě skvělý, snoubí se v něm to, že jednak to je velký talent, který má i sport v krvi, protože třeba jeho dědeček byl předsedou oddílu v Českých Budějovicích a stavěl tamní umělou dráhu a zároveň má velké sebevědomí, což si myslím, že je kombinace, která nechci říct, že je smrtící, ale myslím, že velmi vhodná.
1: No, kdo má určitě velké sebevědomí, to je Australanka Jessica Foxová, která se vrátila zpátky po těžké operaci, těžké nemoci, měla nádor na ledvině a teď je triumfovala na kajaku i v kánoji v pražské Troji. Tak jak
2: a do kajakrosu nenastoupila, jinak mohla mít hat-trick.
1: Tak jak se to užívala celkově?
2: Užívala si to pořádně, já jsem s ní mluvil, je to velmi sympatická dáma, už rozhodně ne žádná juniorka, nejúspěšnější vodní slalomářka všech dob, jak už padlo, jenom z individuálních kategorií, má 10 vítězství na mistrovství světa a 12krát ovládla světový pohár, to jsou opravdu neuvěřitelná čísla, můžu přidat ještě 6 olympijských medailí, tak ona to má v Praze moc ráda, ona tady kolikrát i trénuje, protože se jí nevyplatí vracet se zpátky do Austrálie, takže tady tráví opravdu hodně času a tu přízeň zase vraceli i jí fanoušci, protože řekl bych, že s výjimkou českých závodníků, tak právě Jessica Foxová měla největší ohlas, největší aplaus od domácích příznivců, říkala, že ona to tady opravdu miluje a že cítí i to, že jí milují fanoušci, takže si to užívala opravdu hodně, byly to pro ní první triumfy od té loňské operace a myslím si, že prostě ukázala, že je to stále skvělá závodnice, která bude i dál vítězit.
0: No přejeme jí hodně zdraví, ať to vydrží a úspěchu má dost, ale samozřejmě i to sportovní čestí se bude hodit. Jan Cuchan byl celý víkend v pražské Troji na dalším světovém poháru, který se velmi vydařil vodním slalomářům i z Česka, za to jsme moc rádi. Děkujeme za rozhovor a samozřejmě těšíme se ještě na příspěvek s ohlasy.
2: A můžu jenom připomenout, že tento týden se závodí ještě v německém Augsburgu na světovém poháru a pak už nás čeká zhruba v polovině července mistrovství světa v americké Oklahomě, kde zároveň začne i kvalifikace na olympijské hry, které v rámci LA bude hostit taky právě Oklahoma.
0: To říká Jan Cuchan, náš ranní kolega. Děkujeme moc.
2: Ráda se stalo.
3: Radiožurnál Půl sedmé. Zprávy Jana Utendorska.
4: Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron a Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Slovenský soud by měl dnes napodruhé začít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 18. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar ze strany Směr premiéra Fica. A při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo, vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Na Facebooku to včera uvedl Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se dvě slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Sport. Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal 20-letý Putra Tri Ramadány z Indonésie.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Lovosicemi, situace na D1 na Brněnsku. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí zbystřete za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Blokují jak stoupací, tak pravý pruh. Projíždí se tak pouze levým. Jede se o něco pomaleji, kolona jako taková se ale netvoří. V okolí Brna dnes ráno relativně klid. D1 směrem z Prahy naprosto plynule průjezdná. Od Vyškova se krátce zpomaluje u Holubic na 211. kilometru, poté až kousek před omezením u exitu 196. Fronta se sune z úrovně Tuřanské OMV z kilometru 199. D2 od Bratislavy se zaplnila od Modřice ze 3. kilometru. Na trojce z Tábora do Prahy kolona před nájezdem na D1 narostla. 15 až 20 minut se posouvá z odbočky na Čtyřkoly. A teď přímo do Prahy, přesněji na hlavní část okruhu ve směru z letiště k D1. Těsně za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru se v levém pruhu střetla dvě osobní auta. Jsou zatím označená pouze výstražným trojúhelníkem. Do kolony vjedete kousek za sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Pokud jste si užili víkendové teplé počasí, potěší vás předpověď i na dnešek. Nad Českem je jasná obloha, menší oblačnost je vidět na Moravě a ve Slezsku. Teď po ránu hlásí Praha kolem 11 stupňů, třeba v Karlových Varech je zas okolo 9 stupňů Celsia. Přes den ale teploty vystoupají až na 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a v noci už dorazí déšť nebo přehánky. V úterý pak čekají meteorologové hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i bouřky. K těm se přidá i vydatný déšť. Druhá polovina týdne bude výrazně chladnější a oblačnější. A to hlavně ve středu, kdy maxima dosáhnou jen 19 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí 8. června. Když jsme vysílali včera v neděli, tak chodili různé informace i ze světa, ze zahraničí. Třeba Filip Salač dojel druhý na velké ceně Maďarska na Balaton Parku, nebo v Balaton Parku byl druhý v té kategorii Moto 2 a vlastně po páté v kariéře na pódiu. Po možná i některých třeba zádrhlých, které se týkaly psychiky, viděl jsem nějaký rozhovor, Pavle, kdy Filip Salač říkal, nikdy to nevzdávejte, buďte stále motivovaní a věřte sobě. To mě zaujalo. Formule 1, když tady budeme mít téma tenisu, tak si myslím, že Italové přece jenom teď možná žili víc tím, že tam jedou ve Formule 1 o vítězství, než hraje Koboli French Open finále. Nevím, vlastně je to takový, jak bys to prožíval ty teda, kdyby jel někdo ve Formule 1 z Čechů o vítězství a hrál na Grand Slam o vítězství.
1: To si myslím, že je hrozně subjektivní, no. Prostě jaký máš rád sport, tak ten sleduješ, no nevím, ale...
0: Ty bys si spustil přípravný duel fotbalistů Chorvatska se Slovinci.
1: Tak.
0: Toho.
1: Ne, to ne, samozřejmě ne, jako asi by mě zajímaly obě události, protože by to bylo samozřejmě významné na obě strany, ale vím, tím míříš. Kimi Antonelli, tento talentovaný pilot Mercedesu, vyhrál po páté za sebou ve velké ceně Formule 1, tentokrát tedy v Monaku, dokázal tedy před, nebo udržet si tu pole position a udržet si náskok třeba před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. A Max Verstappen, ten začínal jako druhý, ale ten start se mu vůbec nepovedl. Vlastně měl nějaké technické problémy při startu a nakonec vůbec nedokončil ten závod. Takže třetí skončil Francouz Hadjar z Red Bullu.
0: Jestli mluvíme o startu cíl stylu vítězství třeba Antonelliho, tak tady to byl start cíl, ale bohužel po startu to byl hned cíl pro Verstappena. Takhle bychom to mohli glosovat z hlediska těch technických problémů.
1: A samozřejmě ještě, když si zmínil taky to finále Roland Garros, tak Ital Koboli, ten boj srdnatě, ale nakonec tedy v pěti setech prohrál s Němcem Zverevem, který poprvé triumfoval na Grand Slamu na čtvrtý pokus, vlastně druhý pokus v Paříži před 2 roky prohrál s Španělem Alcarazem, tak tentokrát mu to proti Koboli mu vyšlo.
0: Ano, první německý vítěz tenisového Grand Slamu v mužském singlu od Australian Open 96 a David Prouza včera při komentování to krásně oglosoval. Za tu dobu se Boris Becker, a teď nebudu říkat přesně ta čísla, ale stihl rozvést, bankrotovat, ještě něco vyhrát a teď teprve Zverev. No jako, je to vlastně trošku smutné, ale gratulujeme tedy Zverevovi, že to konečně dotáhl, byť to byla pořádná bitva. My to probereme po deváté s Davidem Prouzou, který v Paříži podle mě balí, ale ještě si udělá čas na naše vysílání a pro vás to všechno oglosuje.
1: Budeme se těšit na Davida po deváté hodině.

0: 6 hodin 42 minut dostáváme se na zahraniční weby, které včera kolem podvečerních hodin byly plné vzpomínek i na 12. červen 2021. To může Pavel Tilšar připomenout, co se stalo tehdy.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen tehdy v zápase mistrovství Evropy skolaboval, jak se brzy ukázalo, kvůli srdeční zástavě. No a včera se o něj fanoušci, řekl bych, po celém světě báli znovu, když se během přípravného utkání s Ukrajinou zase sesunul na zem. Podle dánské reprezentace byl ale následně při vědomí a v relativně dobrém stavu. Co se tedy vlastně stalo, tak to vysvětlí Martin Charvát skrze toho, jak o tom píší dánská média. Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dánský list Berlingske si k vysvětlení přizval profesora, hlavního lékaře a vedoucího výzkumu dánské kardiologické asociace Gunnara Gislasona. Podle něj existuje několik možných vysvětlení, proč může člověk s implantovaným defibrilátorem, takzvaným ICD, jaký má právě Eriksen, skolabovat. Tohle zařízení se může pokusit přerušit příliš rychlý srdeční rytmus elektrickými impulzy a v některých případech, pokud to nefunguje, může dát i silný šok. Pro daného člověka to může být docela intenzivní, protože je to jako dostat šok z běžného defibrilátoru, říká Gislason. Tomu prý několik lidí vyprávělo, že je to pocit, jako by je do hrudi kopl kůň. Předtím je člověk schopný cítit, že něco není tak, jak by mělo být, cítí se nepříjemně, malátně, ztrácí sílu. V tu chvíli začne ICD fungovat a zajistí nastavení normálního srdečního rytmu. To je tedy možné vysvětlení, na to konkrétní si budeme muset počkat, stejně jako na informaci o Eriksenově budoucnosti směrem k jeho možné další fotbalové kariéře.
1: Ale lecos to nasvědčuje, že by to tak nějak být mohlo, protože když se podíváte na ty záběry ze sociálních sítí, byť tam z toho přenosu je to vidět, tak je chvilku vidět Eriksen, jak se drží za hruď, pak je tady záběr na střídečku a pak už Eriksen leží na zemi, takže samozřejmě budeme zvědaví na to vysvětlení a budeme držet palce, aby Eriksen byl hlavně v pořádku, ale otázkou je, jestli se ještě vrátí vůbec k profesionálnímu fotbalu.
0: Dánové vlastně v tom duelu vedli 2-1. Ten byl pak ukončen, tak nevím, jestli úplně to je zásadní zmiňovat, že v tom přáteláku tedy vlastně vyhráli. No. Ale pojďme dál, zůstáváme u fotbalu.
1: Ano, v naší rubrice zahraniční weby přesuneme se do Španělska a konkrétně do Madridu, protože Real volil nového prezidenta klubu. Tak jak to dopadlo?
2: Uspěl dosavadní šéf Florentino Pérez. Deník Marca informuje o tom, že se ziskem 65% hlasů porazil podnikatele Enriqueho Riquelmeho. 79-letý Pérez tak získal mandát do roku 2030. V předvolební kampani Pérez slíbil, že v případě znovu zvolení přivede do klubu francouzského obránce Ibrahimu Konatého a trenére Joseho Mourinha. Vedle toho slíbil další významné akvizice hráčů. V Reálu přece klubu volí jeho členové, kterých je několik desítek tisíc. Pérez je v čele klubu od roku 2000 s 3letou přestávkou od roku 2006. V předchozích volbách ale neměl protikandidáta, takže se hlasování ani nekonalo. Tentokrát ho měl, ale jak vidno, tak ho zjevně docela jednoznačně porazil.
0: Takže Florentino Pérez dál zůstává prezidentem Realu Madrid. Jsme zvědaví na to, jak to bude mít sportovní vliv. A zda už tedy oznámí oficiálně Joseho Mourinha, protože jsem to četl už asi před měsícem a stále to není potvrzeno.
1: A sliby se mají plnit.
0: Přesně tak, a to ví i v Praze, ale nebudu říkat kde. Tak Martin Charvát tady byl, moc děkujeme za rubriku zahraničních webů.
2: Hezký den.
0: A vám taky přejeme hezké ráno, milí posluchači.

0: 6 hodin 50 minut, rádi v našem ranním vysílání zdůrazníme taky fakt, že finále Národní basketbalové ligy mužů se možná nečekaně, ale na druhou stranu možná očekávaně zdramatizovalo.
1: Pardubice totiž ve třetím zápase finálové série poprvé zvítězili na domácí Palubovce a tím nejtěsnějším možným rozdílem, tedy o jeden bod, 79-78, série pokračuje dnes znovu na východě Čech. Za stavu tedy 1-2 z pohledu Pardubic v souboji s Nymburkem.
0: Už ty předchozí duely byly relativně vyrovnané, byť Nymburk oba doma vyhrál, ale včera vlastně do té koncovky šli Pardubičtí s vedením. Sice Nymburk dokázal srovnat, ale závěrečný trestný hod proměnil Joe Bryant. Takhle, nebyl to ten poslední, ale on ten druhý s nějakým záměrem chytře zahrál do obroučky, aby se muselo pokračovat, doskočili to a vlastně už to uhájili, jinak by samozřejmě Nymburk v případě třeba dvoubodové ztráty ještě mohl rozehrávat na případnou trojku. Ale jak říkal Pavel Tilša, dneska pokračování, Radiožurnál Sport bude u toho a asi to zas bude pořádná basketbalová pastva pro oči.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: v mateřském jazyce, protože v jejím boxu byli po delší době oba rodiče.
1: They could also see me live and not from the TV. Takže moc děkuji, že jste přijeli. I mami, konečně, že jste to zvládla.
2: Naživo to bylo určitě po delší době. Mamka nejezdí tolik na turnaje, teďka samozřejmě byly. Já si myslím zrovna, že naposledy, jestli se nepletu, dokonce byla i tady, no, někdy z těch mých první nebo druhý titul.
0: Říkala po utkání teď už 11násobná Grand Slamová šampionka v deblu Kateřina Siniaková. Pokud jde o české tenistky, víc titulů má ve čtyřhře už jen Jana Novotná, která nazbírala 12 trofejí.
2: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
0: Na další Grand Slamový titul dosáhla po boku Siniakové také Taylor Townsendová. Čím je jejich spolupráce delší, tím víc českých slov se učí. Třeba kdybyste Američance teď položili otázku, kolik titulů už s Kateřinou má, tak suverénně odpoví.
3: Tři.
0: A k číslovkám zvládá Townsendová i zdvořilostní fráze.
4: I'm very good at saying please.
5: Prosím.
4: I just be like, prosím, prosím.
0: Ukazovala své jazykové schopnosti Taylor Townsendová. Na další Grand Slamový titul s Kateřinou Siniakovou můžou zaútočit za pár týdnů na trávě ve Wimbledonu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: 60 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenko přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomíná. Pomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
0: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. Tu by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
6: Je 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
7: Irán poprvé od dubna vystřelil rakety na Izrael a pozastavil mírová jednání. Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. Pozor na požár na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy na odpočívce Popůvky. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby.
8: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Na dopolední jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit koordinaci cest ústavních činitelů. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až za 14 dní.
9: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
7: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. K jednání kabinetu se v ranním Radiožurnálu podrobně vrátíme po 7:30. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. Ve dvou várkách sazenic Vinere vydovezených do Česka se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovensku.
10: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
11: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na Vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
12: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
11: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franc, Radiožurnál. Sport.
13: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost do vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
14: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas,
13: který vám nabídneme v přímém přenosu na této stanici. Tenisové Roland Garros vyhrál v Paříži Němec Alexander Zverev. Itala Coboli ho porazil v pěti setech a získal první grandslamový titul.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Situace na D1 v okolí Brna v Praze, nehoda na jižní spojce. Na D1 před Brnem po pojíždí nesouvislé fronty už v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje v obou pruzích u Kývalky na 182. kilometru. Od Vyškova před sjezdem na Slavkov na 211. Na výjezdu z Brna směr Praha navíc na odpočívce Popůvky na kilometru 187 hořelo vozidlo. Na místě stále hasiči stojí přímo na dálnici v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na výstavy ještě ze 190. je na čtvrt hodiny. A D1 dál na trase do Prahy se plní v oblasti Posázaví. Pomalejší provoz sledujeme od Chocerad z 29. kilometru. Odtud na Šmejkalku jedete okolo 10 až 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k D1 kousek za Ořechem na 18.5 kilometru už následky nehody z levého pruhu odklidily. Opět se tam jede bez omezení, ovšem fronta narostla hodně dlouhá. Sune se z úrovně z Ličína přibližně 20 minut. A v metropoli teď velké potíže i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kolona od podjezdu magistrály bezmála 40 minut po pojíždí až k nehodě kousek před Průmyslovou. Tam v pravém pruhu hromadná kolize, průjezdný pouze levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, odpoledne večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
16: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám dobré pondělní ráno.
17: Dobrý den.
16: Tak včera večer vyšla informace o tom, že Conor McDavid získal Ted Lindsay Trophy pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace. Povedlo se mu to popáté v kariéře, čímž vyrovnal rekord Wayna Gretzkého. On dominuje, co se týče individuality, ale je v kolektivním sportu a to neznamená všechno. To znamená, že třeba Edmonton stále čeká i s ním na ten Stanley Cup už dlouhá léta, ale jsou pak disciplíny, kde máte dlouho třeba době nějakou jednu personu, která vládne.
17: Třeba personu, která ovládla posledních 40 závodů a jejíž dominance trvala 3 roky. Mluvíme o švýcarském tyčkaři Armandu Duplantisovi.
16: Švédském.
17: Švédském samozřejmě, pardon, mně se to už jednou z toho tady ta chyba, ale je to Švéd samozřejmě. Armand Duplantis, světový rekordman, skončil druhý na diamantové lize ve Stockholmu, takže na domácí půdě porazil ho Australan Curtis Marshall. Takže to je přemožitel Armanda Duplantise poprvé od července roku 2023.
16: Ano, o atletické diamantové lize určitě ještě budeme mluvit, protože se tam taky otřásal letitý rekord Jarmily Kratochvílové na 800. Nicméně teď vás zveme k našemu dalšímu programu vysílání, protože se budeme vracet k tomu víkendovému dění, které bylo v Česku, světové poháry ve vodním slalomu i ve sportovním lezení.
17: A taky tenisový Roland Garros, už po 9. hodině rozhovor s naším reportérem Davidem Prouzou.
16: Příjemný poslech přejeme.
17: Dobrý den.
2: Radiožurnál Sport.
18: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Ještě doplním tedy výsledek diamantové ligy na 800 žen ve Stockholmu. Zaběhla Švýcarka Audrey Wehrová čas 1 minuta 53 sekund a 98 setin, což je vlastně historicky třetí nejlepší čas. Rychlejší byla pouze světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová v roce 1983. Její světový rekord je o 7 desetin rychlejší. No a pak ještě byla také rychlejší v roce 1980 Naděžda Olizarenková ze Sovětského svazu. Ale opravdu včera to bylo výjimečné. Audrey Wehrová 1.53.98. No a halová světová rekordmanka Britka Kylie Hodgkinsonová, která včera chtěla mít ten světový rekord, ale nakonec byla až druhá v tom závodě, tak měla pátý nejlepší čas historie, minuta 54.87. Takže jenom doplnění k diamantové lize. Teď už pojďme zase k těm českým reálím.
1: Protože úspěšně skončil světový pohár v pražské Troji pro domácí vodní slalomáře, získali celkem 5 medailí v uplynulých dnech, tedy nejvíc ze všech reprezentací, a v posledním závodě celého prodlouženého víkendu v tom mužském kajakkrosu Češi vyloženě dominovali.
2: Jakub Krejčí dopadlovává na prvním místě a hned za ním být přiněž, zatímco Francouz Mador a Slovinec Hočeval se stále prali s protivodnou brankou číslo 8. No tak to dopadlo opravdu nádherně. Jakub Krejčí roztahuje své ruce a čeká, až mu do náruče padne Vít Přenděš.
3: No je to skvělý, já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. Jsem rád, že...
4: Vít Přenděš říkal, tak to jsi mohl zpomalit.
3: To jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaile mít bude.
5: Jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile.
3: To, že jí máme oba dva a ty nejcennější, je skvělý.
5: Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, a očividně teď se to bude sypat.
6: Naráží Vít Přinděš na páteční vítězství Jakuba Krejčího v klasickém vodním slalomu, ve kterém jede každý závodník korytem sám. To v kajak krosu bojuje s dalšími třemi soupeři a jsou to kolikrát vypjaté bitvy tělo na tělo, loď na loď. A co když je jedním z těch soupeřů krajan? Mění to nějak situaci?
3: To je těžká otázka, ale já se snažím...
4: Prostě neznáte bratra?
3: Neznám bratra, ale je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
6: Říká Jakub Krejčí, který má z prvních dvou světových pohárů celkem 4 medaile. Další se pokusí přidat tento týden v německém Augsburgu, ale ty nejdůležitější budou ve hře v červenci na mistrovství světa v Oklahomě. Z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: 7 hodin 17 minut, zveme vás k dalšímu vysílání radiožurnálu Sport. V 8.10 se budeme vracet ke sportovnímu lezení, světový pohár v Praze. Budeme mluvit s trenérem české reprezentace Petrem Klofáčem v 8.10. Každopádně teď tady máme příspěvek.
1: Ano, při svém prvním startu v sezóně světového poháru si Adam Ondra dolezl v obtížnosti na pražské Štvanici pro 5. místo. Byl s ním po finále spokojený.
0: Že by ale domácí závody 33-letému sportovnímu lezci ukázali, jak moc je konkurence schopný v porovnání s daleko mladšími závodníky, to ne.
2: Tak krásný zážitek, líst tady před všema lidma touhle bouřlivou atmosférou, moc jsem si to užil. Beru to spíš jako výsledek z říše snů, nutně dodat, že to bylo i se štěstím, spousta favoritů nepostoupilo do finále. Tady center court na Štvanici byl postaven pro tenis a pro lezení, strašně se mi to tady líbí.
3: Říká s úsměvem Adam Ondra po 5. příčce ve finále lezení na obtížnost na pražské zastávce světového poháru. Byla pro něj první v sezóně a měla mu po skalních projektech naznačit, jak na tom ve 33 letech je v porovnání s většinou daleko mladšími soupeři.
2: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mi zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No? Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
3: Připomíná Ondra šampionát v Brně. K nastupující generaci sportovních lezců se zařadil třeba i vítěz obtížnosti, premiérový triumf mezi elitou na ploše tenisové arény na ostrově Štvanice, totiž oslavil 20-letý Putratri Ramadány z Indonésie.
2: Je velmi inspirativní, ale zároveň trošku frustrující sledovat, jak ta nová generace je prostě strašně našlápnutá. To, co předvedl Indonézat Putra, myslím, že jediné, co mu chybuje, je trošku jako technicky se vylíst a bude nezastavitelný.
3: Adam Ondra zároveň dodal, že si nedovede představit, že by něco takového na finálové cestě udělal, i kdyby měl nejlepší životní formu. Do konce sezóny se chce objevit na stěně v obtížnosti ještě na příštím podniku světového poháru v Innsbrucku a pak na mistrovství Evropy v Lavalu na konci srpna. Z pražské Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: 7 hodin 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásné pondělní ráno. 8. června slaví 42. Javier Mascherano, kterého možná pamatujete i z reprezentačního dresu Argentiny. Pavle, on nakonec nedosáhl na to zlato, protože to přišlo až vlastně, když mu bylo nějakých 38, už nebyl s argentinským nároďákem, bylo to v roce 2014, byl stříbrný po prohře s Německem. Přejeme mu všechno nejlepší, stejně jako dalším oslavencům i medardům, ale když jsme před tím mistrovstvím světa, tak se připravují různé ty reprezentace, nějaký výsledek, který bys třeba vypíchl i z víkendu, tak protože jich bylo desítky vlastně.
2: Tak vypíchnu aktuální, zaujala mě série Ekvádoru, který neprohrál už 19 zápasů za sebou, vlastně v té generálce na mistrovství světa si poradil s Guatemalou 3-0 a je tam to porovnání Ekvádoru a české reprezentace, která taky hrála s Guatemalou a zvítězila 3-1 a nastoupil třeba nám dobře známý Preciado, bývalý spartanský obránce za Ekvádor.
1: Já jsem v sobotu cestoval a poslouchal jsem i zahraniční podcasty a právě v jednom od Atletiku mluvili o takových černých koních a mluvili samozřejmě Argentina, Brazílie, jak jsou silní nebo třeba jak mají slabiny, ale vyzdvihovali tam, což mě teda vlastně až, řeknu to, šokovalo, právě Ekvádorce, tak ještě to možná trošku nastudujeme, nicméně tahle jeho americká reprezentace bude asi stát za pozornost a jsme zvědaví, jak se bude měřit s konkurencí přímo na tom turnaji. Z těch zápasů, které se odehrály, mě zaujala zase opakovaná kritika na Cristiana Ronalda, přece jenom zápas s Chile, vítězství Portugalska 2-1, už je nějakých několik desítek hodin za námi, ale Ronaldu v prvním poločase, řekněme třeba i způsobil obranné problémy svých spoluhráčů standardkou, trefil nebo ze standardky trefil zeď, neproměnil velkou příležitost, když mohl přihrávat do prázdné brány. Zase se kritizuje, nakolik on omezuje třeba i schopnosti Portugalska.
2: Když jsme byli před 2 roky, vlastně už to budou 2 roky na mistrovství Evropy v Německu, s Mirko Vasičem kolegou jsme komentovali zápas Česko-Portugalsko, tak tam bylo evidentní, jak Portugalci hledají Cristiana Ronalda stále na hrotu útoku. Vlastně každou akci musel zakončit Ronaldo. A říkám si, jestli na to právě ten portugalský celek už nebude trpět. Konec konců 6. mistrovství světa pro Ronalda, stejně jako pro Messiho. Bude to takové loučení obou legend v Americe, nicméně možná už by to minimálně u Portugalců mohlo jít trošku jiným směrem, si
1: myslím. No, oni tam zmiňovali zase právě, když navážu na ten podcast v Atletiku, kolik gólů dal v těch vyřazovacích částech velkých turnajů v posledních letech. Nemám to spočítané, ale mnoho jich není. Je to rekordman, dal na všech těch 5 mundialech gól, ale přeci jenom i na tom posledním euru třeba ve vyřazovací fázi nebyl zas tak zásadní. Co mě ještě zaujalo z těch výsledků víkendu, výsledek, který je na papíře, Jihoafrická republika, tedy druhý soupeř Česka na turnaji, porazila Jamajku 1-0. Je to takhle na papíře, ale jamajské zdroje uvádí, že prý Jamajčani srovnali na 1-1, ale tím, že to bylo bez diváků, bez médií a bez nějakých velkých jako zpráv do světa, tak údajně Jar tedy zvítězil 1-0. No, je to spíš taková kuriozita, že vlastně i ten přípravný zápas teď štajit výsledek, no, mi přijde.
2: Já jsem byl taky zvědavý na to, jak si povedou Norové, kteří se vrací na mistrovství světa po 28 letech v tom souboji dvou týmů, které taky můžou dojít, řekl bych, hodně daleko na fotbalové mistrovství světa, tedy zápas Norsko-Maroko, bylo to 1-1 a na Nory jsem opravdu velmi zvědavý, protože mají nesmírně silnou generaci v čele samozřejmě s kanonýrem Erlingem Haalandem, doplňovaný třeba Martinem Odegaardem, což je kapitán Arsenalu, teď vítězného týmu v Premier League, takže minimálně ten zápas Norsko-Francie ve skupině si myslím, že bude poutat hodně pozornosti.
1: No, Maročané byli tehdy vlastně skoro k neporažení, si pamatuju ještě do dneška, kdy jsme tady komentovali v Kataru, Kataru, oni vyřadili Portugalce, Španěli a pak až v semifinále padli s Francií a vlastně se tak nějak přetřásala i pozice trenéra, který tam byl, Reg Rajoui, který byl velmi úspěšný, ale na posledním Afkonu, který skončil tedy na hřišti vítězstvím Senegalu, ale pak na papíře, když se to ještě dohrávalo to finále dlouhé týdny poté, tak vyhráli Maročani, tak vlastně Reg Rajoui odstoupil a možná to ještě bylo před tím oficiálním udělením triumfu Maročanům. Takže teď Maroko možná v očekáváních, ale nevím, jestli budou zas tak silní a konkurenceschopní, jako to bylo při tom posledním vystoupení v Kataru. No myslím, že s Pavlem Tilšerem a Pavlem Horvátem si budeme mít co povídat, je to vlastně neutuchající studnice různých zdrojů, informací a témat diskuzi.
2: Rozhodně v desítce Pavla Horváta dnes po 10. hodině, těšíme se na vás.
1: Poslouchejte, mějte se krásně.

0: Radiožurnál půl osmé. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
1: Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém se střídala škola a online výuka, se týkalo více než 400 žáků. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětského ombudsmana Martina Beneše zveme do vysílání. Poslouchejte ranní interview Radiožurnálu 7.50. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 je zraněných. Informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Agentura AFP pak informuje o ukrajinském dronovém útoku na vlak na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Zemětřesení, které zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao, má nejméně 5 obětí. Informovali o tom tamní úřady. Podle policie se ve městě General Santos nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. Otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Lidem doporučili evakuaci do vyšších pater nebo do vnitrozemí. A hydrologové v plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo doteď zakázáno. Sport. Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc vítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 na Brněnsku, překážka na D35 v Olomouci. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy čekejte zdržení v několika úsecích. Poprvé se zpomaluje za Rousínovem na 214. kilometru. Za Rohlenkou se pak jede v celku plynule až ke Slatině na 201. Tam opět přibrzdíte a nesouvisle se budete posouvat až k omezení u exitu 196 Bratislava. Výrazné až půlhodinové zdržení naberete od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Kolona se sune krokem až k odpočívce Popůvky na 87,5. Tam už se po požáru vozidla projíždí oběma pruhy. Na D35 směrem z Mohelnice do Lipníku buďte opatrní na obchvatu Olomouce. Kousek za sjezdem na D46 na kilometru 267 hlásíte nebezpečnou překážku.
4: Mezi pruhy pneumatika od kamionu, obrovský kus.
3: D5 z Plzně do Rozvadova, velmi obezřetně kousek před sjezdem na Benešovice, na 117. kilometru upínací popruh na vozovce. A dálnice D10 z Turnova do Prahy, tam čekejte zdržení před Starou Boleslaví, půlhodinová kolona z 15. kilometru popojíždí na 11. Tam je po nehodě průjezdný pouze odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nejtepleji je teď po ránu na Moravě a ve Slezsku. Třeba Brno hlásí 13 stupňů Celsia. Naopak chladněji je hlavně na západě Čech. V Karlových Varech teploměry ukazují okolo 8 stupňů. Přes den pak maxima vystoupají až na 28 stupňů. Slunce si dnes užijete do 21 hodin a 9 minut, kdy zapadne. Hlavně na západě Čech by se ale už v průběhu odpoledne mohlo schovat za mraky. Na slunečné počasí si tak moc nezvykejte. Už večer přijde studená fronta a zítra čekáme déšť nebo přehánky. Zbytek týdne přinese výrazně víc mraků i nižší teploty. Maxima se budou po zbytek týdne držet kolem 20 stupňů Celsia. Nejchladněji pak bude ve středu. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 8. června, kdy slaví narozeniny taky dvě bývalé světové jedničky v tenise. Sešlo se to, že Lindsay Davenportová i Kim Clijstersová se narodili ve stejný den, ale 7 let od sebe. Davenportové bývalé americké světové jednice, dneska 50, a Belgičance Clijstersové 43.
1: Myslím, že tyhle dny si bude taky dost pamatovat německý tenista Alexander Zverev, spíš 7. června roku 2026, kdy vybojoval první grandslamový titul kariéry, v pětisetové bitvě zdolal v Paříži Itala Koboliho.
0: Na Roland Garros mohla během posledního hracího dne slavit i jedna Češka a právě s ní otevřeme první sportovní přehled dne, byť mluvit bude Jan Cuchan, kterého vítáme ve vysílání.
2: Krásné ráno. Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále 4 hry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová, Danilinová 6-2 a 7-5. Pro Siniakovou je to už 11. grandslamový titul v deblu. Z českých tenistek je v tomto ohledu už jen o jeden triumf úspěšnější Jana Novotná. A z toho má Kateřina Siniaková velkou radost.
3: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
2: Tenisové Roland Garros probereme i s naším reportérem v Paříži Davidem Prouzou po 9. ráno.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajáře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa.
4: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
2: Chorvatští fotbalisté porazili před odletem na mistrovství světa ve Varaždínu 2-1 Slovinsko. To se na šampionát nekvalifikovalo. První gól domácích dal 40-letý kapitán Luka Modrič. Maroko hrálo v New Jersey v duelu dvou dalších účastníků šampionátu s Norskem 1-1. V San Diego vyhrála Kolumbie v generálce nad Jordánskem 2-0 a Ekvádorci se na mistrovství naladili vítězstvím nad Guatemalou 3-0 v Kolumbusu.
1: Dánsko ani Ukrajina se na turnaji v zámoří ukáží, ale v jejich přípravném duelu v Odense došlo k důležité situaci. Podruhé v kariéře v něm skolaboval záložník severské země Christian Eriksen. Podle agentury DPA na okamžik ztratil vědomí, ale po krátkém ošetření opustil trávník sám. Rozhodčí přesto zápas předčasně ukončil za stavu 2-1 pro Dánsko. První kolaps zažil Eriksen před 5 lety při utkání Eura proti Finsku.
0: Real Madrid i dál povede jako prezident Florentino Pérez. Podle svého projevu na webu španělského fotbalového klubu získal ve volbách druhý největší počet hlasů v historii a chce dál pracovat na získávání trofejí. Za poslední 2 roky nevybojoval Real Madrid žádnou. Zároveň Pérez potvrdil návrat trenéra Joseho Mourinha, který v Madridu trénoval v letech 2010 až 2013 a s Realem slavil jeden titul, jeden domácí pohár a jeden super pohár.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji 2. zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu teď uspěl i v kajak krosu. Druhý duel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
1: Stý 13. ročník pražských veslařských primátorek ovládla 8 veslice pražské Dukly a v tradičním závodě triumfovala po 44. ve své historii. Ženský závod vyhrála 8. olympu. Na skifu zvítězila Ela Boldyšová a mezi muži Matěj Smejkal, který v cíli na Rašínově nábřeží ocenil diváckou kulisu v centru Prahy, včetně fanoušků, kteří ho podporovali ze železničního mostu.
7: Tam prostě člověk jede a najednou je slyšet, já jsem to úplně, je to skvělá atmosféra, je to skvělý, je to super, je to úplně něco jiný než prostě jiný závody, hlavně je to v tom centru Prahy.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač vyrovnal svůj nejlepší výsledek kariéry v seriálu Mistrovství světa. Ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2 skončil druhý a na stupně vítězů se tak vrátil po víc než roce a půl. Salač nestačil jen na lídra šampionátu Španěla Manuela Gonzálese. Příští závod se pojede za 2 týdny v Brně.
0: Adam Ondra si ve finále pražského podniku světového poháru dolezl v disciplíně obtížnost pro 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. 33-letý Ondra po svém prvním letošním závodě mezi elitou řekl:
8: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je celé se na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
1: Světový šampionát v roce 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno. I to můžeme probrat po 8. hodině s trenérem Adama Ondry Petrem Klofáčem.
2: Basketbalisté Pardubic jako první tým v letošním play-off dokázali porazit Nymburk. Ve 3. ligovém finále vyhráli na své palubovce 79-78 a snížili stav série na 1-2. První poločas přitom východočechům nevyšel. Hodně se trápili střelecky. Problém byl hlavně ve střelách za 3 body. První dal až na 14. pokus Michal Svojanovský.
9: Přímě ani nevím, kolik jsme to měli, než jsem se poprvé trefil, ale trenér nám furt říkal, že si vytváříme dobrý situace, dobrý střely a byla to jenom otázka času, kdy se někdo trefí. Jsem rád, že to vyšlo na mě konečně, ale říkám, hráli jsme jako tým a mohl se trefit kdokoliv.
2: 4. zápas série se hraje dnes od 18 hodin znovu na pardubické palubovce.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm, druhý porazil ho Australan Curtis Marshall. V běhu na 800 metrů se Švýcarka Audrey Verová 3. časem historie 1,53,98 sekundy přiblížila na 0,7 sekundy světovému rekordu Jarmily Kratochvílové z roku 1983.
0: 19-letý Kimi Antonelli se stal nejmladším vítězem velké ceny Monaka Formule 1. Lídr světového šampionátu vyhrál 5. závod v řadě, stejně jako minule v Kanadě, za ním na 2. místě dojel Brit Lewis Hamilton. Grand Prix v Monte Carlo musela být 10 kol před koncem zhruba na 3/4 hodiny přerušená kvůli problémům s asfaltem na trati.
2: A česká reprezentační brankářka Sabrina Novotná vyhrála smétami Ligu mistryň házenkářek. Při finálovém vítězství 31-29 proti Děru kryla záda švédské jedničce Bunsenové a když se v Budapešti dostala do branky, předvedla proti 8 střelám 2 úspěšné zákroky. Tak gratulujeme.
0: Ano. A děkujeme taky Janu Suchanovi, že to zmínil na závěr sportovního přehledu, který celý připravil. Přejeme hezké ráno.
2: Rádo se stalo, krásný den.

0: 7 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Není to zpráva, která by se týkala českých cyklistek, ale přece jenom jel se velký závod žen Giro d'Italia a ovládla ho Nizozemka Demi Vollerinová, která až v tom posledním závodním víkendu dokázala z prvního místa sesadit svou vlastně krajanku, dosavadní lídrině Anu van der Breggenovou, a tak slaví celkový triumf. Mimochodem, kdyby se to stalo třeba mezi muži, tak nedávno jsme mluvili o tom, že Jonas Vingegaard zkompletoval sbírku všech tří vítězných Grand Tour, tak teď ona, Demi Vollerinová, má už také dvě vítězné Vuelty, jednu vítěznou Tour de France a teď poprvé Giro d'Italia. A takže moc gratulujeme, jenom připomínám, že tam žádná česká cyklistka na tomhle závodě nebyla.
1: Je 7 hodin a skoro 50 minut, to znamená, že za hodinu budeme na Radiožurnálu Sport taky soutěžit a dnes pro vás máme dvě permanentky na Evropskou volejbalovou ligu. Ta se bude konat 12. až 14. června v Jihlavě. Češi teď mají za sebou ten úvodní turnaj Evropské ligy v Maďarsku a dokázali dvakrát zvítězit, porazili domácí reprezentaci a taky Norsko. No a v Jihlavě Čechy čekají zápasy proti Bosně a Hercegovině a taky Dánsku. A vy můžete být díky Radiožurnálu Sport u toho, takže za hodinu soutěž Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Protože je 7 hodin 50 minut a věříme, že nás posloucháte pravidelně i ráno, tak míříme k tomu, že se v tenhle čas už několik týdnů vracíme vlastně 50 let nazpátek.
1: Tak, abychom si v seriálu o 50 dílech připomněli cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. V kalendáři a rozhlasovém archivu už se finálovému zápasu stále víc přibližujeme. Přesouváme se do 8. června roku 1976.
4: V Praze dnes začala pedagogická konference Českého vysokého učení technického o nových pracovních metodách při výchově budoucích inženýrů.
5: 8. června roku 1976 jsou fotbalisté Československa druhý den na soustředění v Tatrách a jejich náplně zásadně ovlivňují i pravidla, která platí pro závěrečný turnaj v Jugoslávii. Československý Sport o nich 8. června píše v reportáži s názvem Přípravy na finále vrcholí.
6: Celá fotbalová Evropa upírá své zraky k Jugoslávii, kde probíhají poslední přípravy na semifinále a finále evropského šampionátu. Jugoslávský svaz zajistil už pro všechny čtyři delegace prvotřídní hotely a také upozornil, že každé mužstvo musí s sebou v kufrech přivést náhradní dresy odlišných barev, aby potom nedošlo těsně před zápasem k dohadování. Týmy budou mít také k dispozici autobusy pro odvoz hráčů na stadion a zpět. Vedoucí delegací dostanou osobní automobily. Družstva bude po celou dobu provázet tlumočník. UEFA oznámila už také rozhodčí. Cti řídit zápasy se dostalo Gonelovi z Itálie, Hungerbichlerovi ze Švýcarska, Delcourtovi z Belgie a Tomasovi z Walesu. Semifinálové zápasy se při nerozhodném výsledku prodlužují. Eventuálně se kopají penalty. Finále by se však opakovalo v úterý.
5: I to se pak ještě změní. Na 15. června, tedy na den před startem mistrovství Evropy, je totiž naplánovaný mimořádný kongres UEFA ve švédském Stockholmu, odkud se pak delegáti rovnou přesunou do Záhřebu a Bělehradu. Ale na možný penaltový rozstřel se fotbalisté Československa i tak poctivě připravují. Vždyť by mohl rozhodovat semifinále s Nizozemskem. A tak hráči dokonce mezi sebou na horách soutěží i o penaltového krále.
7: Byli jsme připraveni už proto, že jsem počítal s tím, že máme na to, když dodržíme prostě taktiku a

0: dále. A samozřejmě byly tady taky různá kritéria. Kdo nedal penaltu 5 koleček, nebo dát 300 korun, což tenkrát byl slušný peníz, anebo si kleknout a hlavou se tlout do země a přitom něco říkat.
1: O penaltové soutěže vyprávěl při výjezdní desíce Pavla Horváta na radiožurnálu Sport Antonín Panenka, autor zlatého finálového kopu.
2: Možná budete pamatovat Františka Veselého ze Slávě. Tak my jsme byli na soustředění v Tatrách, před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovali takový po těch přípravných utkáních, zůstali lidi, aby vytvořili atmosféru, tu kulisu. A my jsme dělali takový mini turnajky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. Byly asi 3 ty turnajky. Zajímavý na tom bylo to, že všechny ty turnajky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to.
1: Penaltový rozstřel nakonec zažijí fotbalisté Československa až ve finále. Do závěrečného duelu mistrovství Evropy zbývá 12 dní. Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

0: fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál 8 hodin. Začínají další zprávy s Janou Tendorskou.
4: Izrael oznámil údery na Irán, ropa v reakci prudce zdražuje. Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Maďarska. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Hlavenec 16. kilometru. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Izrael v noci udeřil na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery potvrdili i iránské revoluční gardy. Jde zřejmě o reakci na nedělní raketové útoky z Iránu. A to i přesto, že americký prezident Donald Trump izraelskou vládu vyzval, aby na nedělní útoky neodpověděla. Po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě dnes prudce zdražuje ropa. Brent přidává 4% a je nad 97 dolarů. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Vypovídat mají bývalí členové dozorčí rady dopravního podniku.
6: Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajné zločinecké skupiny. Jako svědek přijde zítra Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Později taky právník a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec. Obvinění čelí v kauze aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Společně měli údajně vést zločineckou skupinu a do vedení dopravního podniku dosazovat své lidi. Skrze potom podle státního zástupce ovlivňovali zakázky a brali od firem za jejich přidělení úplatky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Na středních školách začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku neskládají, počítá se jim výsledek z toho prvního. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Výsledek je podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice. Podle průběžných výsledků získala strana 57% hlasů. Proruská strana Silná Arménie pak kolem 22%. Pro podrobnosti zamíříme přímo do Jerevanu za naším zvláštním zpravodajem. Poslouchejte po 8:45. Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem pak chtějí silničáři začít stavět za 2 roky.
7: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
8: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
7: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
8: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
9: Chceme začít v roce 2028.
8: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Sport.
10: Filip Salaj se po necelých 2 letech vrátil na stupně vítězů v závodě mistrovství světa silničních motocyklů. Ve velké ceně Maďarska skončil v třídě Moto 2 druhý a vyrovnal tím svůj nejlepší výsledek kariéry. Příští Grand Prix se pojede za 2 týdny v Brně. Adam Ondra obsadil na světovém poháru v Praze 5. místo v lezení na obtížnost. To předčilo jeho očekávání.
11: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
10: Světový šampionát ve sportovním lezení bude příští rok v Brně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 před Brnem, nehody na D10 u Brandýsa i na D4 za Jílovištěm. D1 před Brnem a nesouvislé fronty z obou stran směrem z Prahy od Ostrovačic ze Stého 78. kilometru od Vyškova od sjezdu na Slavkov z Dvoustého 11. D10 z Turnova do Prahy a půlhodinová kolona za sjezdem na Hlavenec z 16. kilometru na 11. na úrovni Brandýsa odklízejí následky po nehodě, projíždí se pouze od stavným pruhem. Nevyplácí se na 14. kilometru sjíždět na Starou Boleslav, průtah městem je totálně ucpaný. D4 ze Strakonic do Prahy, prudce se brzdí kousek za Řitkou na 13. kilometru a přes půl hodiny se popojíždí k nehodě za Jíloviště. Velmi oceníme, pokud nám z místa kolize zavoláte podrobnější informace. Děkujeme. V metropoli trvají velké potíže na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před průmyslovou na úrovni KFC řeší hromadnou kolizi. Kolona od podjezdu magistrály je na bezmála 50 minut. A kvůli tomu se plní i Spořilovská, předtím i D1. Nesouvislou frontu čekejte od Čestlic z 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezké pondělí ráno, milí posluchači, vstupujeme na Radiožurnálu Sport do 3. vysílací hodiny.
14: Pěkné pondělní, skoro už dopoledne.
13: Vrátíme se ještě k výsledkům víkendu. Nejlepším hráčem podle hráčské asociace NHL za celou sezonu je Connor McDavid. Tenhle kanadský hokejista v 29 letech získal 5. tuhle trofej, vyrovnal tak rekord Wayna Gretzkého a člověk se úplně nediví, když v základní části za 2,80 zápasu připsal 138 bodů a vlastně 68krát bodoval. Každopádně chybí jeho Edmonton i jeho umění ve finále Stanley Cupu, na rozdíl od jiných hokejistů a týmů.
14: Jo, Vegas s Carolinou svedli včera nad ránem českého času velkou bitvu ve 3. finále playoff NHL. Golden Knights zvítězili 5-4 ve 2. prodloužení a v sérii tak vedou 2-1 na zápasy. Každopádně pokud jste to třeba nezaznamenali, tak si pusťte třeba nějaký záznam zpětně, protože to opravdu stojí za to. Vegas vedli 4-0 po nejrychlejším hat-triku v historii finálových bojů o Stanley Cup. Mitch Marner se trefil 3x v rozmezí 6 minut 10 sekund, kromě toho ještě Tomáš Hertl, gól a asistence. Jenže ve 3. třetině Carolina dala 3 slepené góly za 39 vteřin, vlastně taky nejrychlejší počin ve finále NHL, takhle dát rychle za sebou 3 góly. No a Carolina si pak dala vlastně 2. vlastní gól ve 2. prodloužení, což znamenalo, že Vegas zvítězili 5-4 po střele obránce Theodora. Ten puk se odrazil od zadního mantinelu ještě o nohu golmana Bassiho, střídajícího brankáře, který nahradil Andersena na začátku 3. třetiny. Takže opravdu velmi bláznivý finálový zápas NHL, tak věřme, že to tak bude pokračovat i dál.
13: Ano, bude to pokračovat při vedení Vegas 2-1 na zápase, hraje se na 4 vítězné a další duel se hraje právě v Las Vegas v noci na středu. Takže můžete pak ve středu ráno taky slyšet od kolegu, jak to všechno dopadlo. Za chviličku další návrat k víkendovému dění, ovšem budeme se bavit o sportovním lezení. Příjemný den.
14: Dobrý den.
5: Radiožurnál Sport.
15: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Tohle byl Shawn Mendes na Radiožurnálu Sport. Už je 8.12, tak spěcháme k dalšímu tématu, které se týká faktu, že sportovní lezec Adam Ondra obsadil na domácím světovém poháru páté místo v lezení na obtížnost.
1: V Praze na Štvanici se dařilo mladým lezcům, mezi muži na obtížnost vyhrál 20-letý Indonézan Ramadany, mezi ženami přidala k triumfu v boulderingu druhé vítězství 18-letá Američanka Annie Sandersová.
0: Více o skončeném světovém poháru v Praze s hlavním trenérem české reprezentace Petrem Klofáčem. Přejeme dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Začneme u Adama Ondry. Jak jste spokojený s jeho pátým místem, které v lezení na obtížnost vybojoval?
2: Já jsem až nadmíru spokojený. Vzhledem k tomu, že jsme dlouho nezávodili, Adam měl jiné cíle, skalní cíle, kde vlastně překonal nejvyšší obtížnosti v boulderingu stylem Flash, což byl světový unikát v tom počtu, v jakém to zvládl, takže tím, že jsme měli pak na přípravu, řekněme, takhle omezený čas, tak je to až jako nadmíru, nad moje očekávání, protože ta konkurence je absolutně skvělá, ty lezci stali se z nich za poslední roky, kdy lezení na olympiádě, jak se z nich stali profíci a jsou jako výkonnostně úplně někde jinde, než to bylo kdysi. Jejich jako spousta národní federace se starají o ně výborně, takže při tomto mixu věcí si myslím, že to famózní výsledek.
0: Já jsem právě chtěl narazit i na slova Adama Ondry po kvalifikaci, kdy byl spokojený prý i s tím, jak se popasoval s tou konkurencí, že to po samotné obhlídce nečekal. Týká se to tedy toho, že vlastně, když člověk třeba leze po skalách a nezávodí v rámci těch světových pohárů, tak si není úplně jistý, jak na tom je v porovnání?
2: Jednak tam nesoutěžit na těch skalách jen s těmi ostatními lidmi, ale ten závod je velmi specifický a už to není tak, že to automaticky znamená, že když vylezu nejvyšší obtížnost na skalách, tak znamená, že taky budu závody vyhrávat automaticky, protože ten styl se tak proměnil a je tolik fyzický, že to vlastně jako ukazatel jen tak nestačí. A toto skalní lezení má svá specifika. Ačkoliv z toho sportu se to vyvinulo, tak si myslím, že je potřeba ty závody absolvovat a objíždět ten světový pohár, aby skutečně se na to mohl lépe adaptovat.
1: Petr Klofáč, trenér českých sportovních lezců, je s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě k Adamu Ondrovi, jemu je 33 let, dříve tomu sportovnímu lezení na obtížnost dominoval v Praze, ale vyhrál 20-letý Indonézan Ramadany, tak vyvíjí se tahle disciplína právě ve prospěch těch aktuálně mladších?
2: Aktuálně mladší, jak říkáte, tak mají trošku výhodu v tom, že vlastně vyrůstali zaprvé tady v tomhle tom teďka už profesionální prostředí, ale i ty tréninkové prostředky, tady ty moderní chyty a dualové průhledné chyty a moderní kroky, skoky, tak v tom už vlastně vyrůstali od malička a to je velká výhoda. Adam se to musel učit vlastně za pochodu až už vlastně ve sportovně vyšším věku, což vlastně trvá to déle a když na to není zvyklý, no tak ta křivka učení je tam trošku jiná, ale jak vidíme třeba jak na něm, tak třeba na Jakubovi Šubertovi, který byl třetí a ještě o tady téměř dva roky starší než Adam, tak se to dá, ale vyžaduje to velké oběti.
0: To říká Petr Klofáč, hlavní trenér českých reprezentantů ve sportovním lezení. Když se ještě dostaneme k jedné Češce, Tereze Širučkové, tak ta v semifinále lezení na obtížnost byla devátá, tedy jedno místo od postupu do finále. Kdybyste to popsal lajkovi, kolik reálně třeba centimetrů jí chybělo k tomu, aby postoupila?
2: Dokonce to ani nebyly centimetry, ona už byla v té správné výšce, už tam byla tou správnou rukou, už vlastně ten chyt měla pod svýma rukama a stačilo ho trefit jenom trošku rychleji, dejme tomu, nebo s jinak položenou nohou nástupu a to, kdyby se jí povedlo a zvládla by ještě se v podstatě jakkoliv pohnout směrem nahoru, tak už by byla ve finále. Takže asi nejtěsnějc, co se týká jako pohybu, jak je to možné.
1: Že závěrečná otázka na Petra Klofáče. Příští rok elita sportovního lezení se představí v Česku i v rámci mistrovství světa, tentokrát v Brně. Tak je to i lákadlo pro Adama Ondru, aby si kariéru dál a dál prodlužoval i na této úrovni. A už tušíte, můžete prozradit, kde se v Brně bude závodit?
2: V Brně se staví nová multifunkční hala, tuším, že je to na výstavišti. Už, myslím, stojí před ní, už tam bude nějaká, před naším mistrovstvím tam bude nějaké ještě jiné mistrovství dokonce, takže máme jistotu, že to skutečně se stihne. A to se všichni těšíme, je to svátek lezení, to mistrovství světa, a tohle to bude ještě takové okořeněné tím, že to bude vlastně první celosvětový závod, kde se bude dát kvalifikovat na olympijské hry. Takže tam nebude chybět nikdo z konkurence, budou tam úplně všichni v nejlepší formě, a tím, že je to doma, tak myslím, že Adam si to určitě nenechá ujít.
0: No, my se moc těšíme i na to mistrovství světa, které tedy za rok a bude v Brně. Teď jsme mluvili o světovém poháru, který se po čtvrté představil v Česku a vlastně poprvé v Praze na Štvanici. Byl s námi ve vysílání hlavní trenér českých sportovních letců Petr Klofáč. Moc vám děkujeme za rozhovor a držíme palce při dalších přípravách a závodech.
2: Děkujeme.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. 3 dny zbývají do fotbalového mistrovství světa a my si v následujících dnech budeme v naší encyklopedii pravidelně představovat největší hvězdy toho nadcházejícího turnaje.
1: Musíme začít s Lionelem Messim, který 8x vyhrál zlatý míč v profesionálním fotbale. Nikdo nezískal víc týmových trofejí než on, tak si myslím, že je asi správné, že začínáme argentinským kapitánem úřadujících mistrů světa.
0: Je to muž, dříve kluk z Rosária, on trpěl nedostatkem růstového hormonu, ale vyrostl v jednoho z nejlepších hráčů historie. Můžeš vlastně připomenout, co všechno dosáhl?
1: No vlastně s Barcelonou vyhrál úplně všechno, co mohl, například 10x španělský titul nebo 4x ligu mistrů. Úspěšný pak byl i v Paris Saint-Germain, kde získával především tedy trofeje na domácí scéně v Ligue 1 nebo v tom francouzském poháru, protože na ligu mistrů to Messi mu v PSG nevyšlo.
0: No ale přes tomu scházely roky trofeje z možná i reprezentační úrovně, ale přece jenom, když se bavíme před mistrovstvím světa, tak měl před sebou a vlastně i v historii ty vzory, které dovedly Argentinu k titulu mistru světa.
1: Desítkou na dresu, stejně jako nosí Lionel Messi, Mario Kempes dovedl rodnou zemi k titulu mistru světa v roce 1978, Diego Maradona pak o 8 let později.
0: No tak Lionel Messi slavil úspěchy na mládežnické úrovni, v reprezentaci byl světovým šampionem s 20 a taky je olympijským vítězem s tím výběrem do 23 let.
1: Ale mezi dospělými jakoby mu v národním týmu velká zodpovědnost i očekávání svazovaly nohy. V roce 2014 už byl hodně blízko, jenže ve finále mistrovství světa Argentina podlehla po prodloužení Německu. V následujících 2 letech přebíral stříbrné medaile i na jeho americkém šampionátu Copa America. To bylo na malého, velkého muže příliš a oznámil tehdy odchod z reprezentace.
0: Jenže o rok později se stala věc, o které možná tušíte, respektive to bylo později, protože on se pak ještě vrátil.
1: Ano, nechal se přesvědčit k návratu a určitě nelituje. Nejdřív v roce 2021 doslova dotáhl argentinské fotbalisty ke zlatu z Copy Ameriky, když se ze 12 gólů národního mužstva na turnaji podílel na 9.
0: Ano. A pak nastalo rok 2022, zcela ojedinělé mistrovství světa, které se konalo vlastně až v tom podzimním, respektive skoro zimním termínu a velký Messiho den.
2: Světový pohár má v rukou Lionel Messi, teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží ta chvíle, teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia, takové ohně se tam také objevují za zády argentinských fotbalistů, kteří teď jásají.
1: Jak jste mohli poznat, Lionel Messi na minulém světovém šampionátu v Kataru dovedl Argentinu k vysněnému titulu.
3: Popravdě jsme si nemohli přát víc. Za takovou tečku jsme vděční. Dlouho jsem se načekal, než jsem mohl držet trofej pro mistry světa. Stejně tak celá Argentina. Ještě bych za ně chtěl hrát, ale platí, že tohle bylo poslední mistrovství světa.
1: Teď už ale víme, že i tentokrát si Messi své rozhodnutí rozmyslel, možná i díky vydařenému působení v Interu Miami, a za pár dnů bude moct posunout svůj rekord v počtu utkání odehraných na mistrovstvích světa. Víte, kolik jich má v tuto chvíli?
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Lionel Messi zatím naskočil na světových šampionátech do rekordních 26 zápasů.
0: Pokud nějaký podle očekávání přidá i letos, tak nastoupí na 6. mistrovství světa.
1: To taky ještě nikdo nedokázal. V Severní Americe se to kromě Messiho může povést příznačně i jeho dlouholetému rivalovi Cristiano Ronaldovi.
0: Ale prvním, kdo by to mohl dokázat, bude mexický brankář Guillermo Ochoa, který také může nastoupit na 6. mundialu a Mexiko hraje hned ten první zápas šampionátu proti JAR, takže teoreticky on může být i rekordmanem.
1: Doplňme, že obhájce titulu z Argentiny čekají v základní skupině utkání s Alžírskem, Rakouskem a Jordánskem a přidejme ještě tu informaci, že samozřejmě mistrovství světa ve fotbale budeme ve velkém vysílat i na Radiožurnálu Sport. Nejen české zápasy přímo z dějiště, ale i tady z Vinohradské 12. Další vybraná utkání.
0: Ano, a další encyklopedie o nějaké velké hvězdě, kterou budete sledovat na mistrovství světa zase zítra.

0: Radiožurnály půl deváté. Jana Utendorská a zprávy.
1: Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou, je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Íránu. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst o více než 4% a pohybovala se kolem $97 za barel. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své první návštěvě Španělska. Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Mluvit bude taky s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy. Vystoupí i na společném zasedání obou komor parlamentu. Večer se pak zúčastní velkého shromáždění věřících na stadionu Santiago Bernabeu. A v sazenicích Vinere vymířících do Česka letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci, zlaté žloutnutí. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat. Na podzim chce využít i snímky z družice. Sport. Basketbalisté Nymburka poprvé v letošním ligovém play-off prohráli. Pardubicím podlehli na jejich palubovce 78-79 a ve finálové sérii teď vedou 2-1 na zápasy. Čtvrté utkání se dnes hraje od 18 hodin znovu na východě Čech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 od okruhu v Praze, velká nehoda na jižní spojce před Průmyslovou. Dálnice D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna a nesouvislá pomaleji jedoucí kolona od okruhu z 10. kilometru. Na Chodovce Spořilovské je to na více než půl hodiny. Hodně plná i zmíněná Spořilovská, následně jižní spojka směr Černý most. Krokem jedoucí fronta od Barandovského mostu začíná u podjezdu magistrály. Okolo 50 minut zabere trasa k Průmyslové. Tam na úrovni KFC blokuje pravý pruh několik havarovaných nákladních vozidel. Před Průmyslovou se popojíždí i z druhé strany od Černého mostu. Půl hodiny strávíte v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Jedete-li D4 od Strakonic do Prahy, připravte se na dlouhé zdržení od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. Okolo půl hodiny se jede k dřívější nehodě za Jíloviště. Následky už přesunuly mimo jízdní pruhy. A na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce zpozorněte kousek před sjezdem na Olšany. V okolí 32. kilometru zasahují hasiči u požáru Křovin. Výrazně se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A jaký nás čeká týden? Po dnešním slunečném pondělí už pak spíš oblačný a deštivý. Teploty se teď drží kolem 12 stupňů, odpoledne vystoupají na 28 stupňů Celsia. A to hlavně na jihu Moravy. Už během večera ale začne od západu přicházet studená fronta, s ní spojené srážky dorazí už v noci a s přestávkami se budou v Česku vyskytovat až do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku čekají meteorologové zítra místy i bouřky a s nimi i vydatný déšť. Ve středu pak maxima zůstanou jen mezi 15 a 19 stupni Celsia. Podobné počasí by mělo zůstat až do konce týdne. I o víkendu nás tak pravděpodobně čekají přehánky a zatažená obloha. Tolik zprávy.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 36 minut, posloucháte ranní radiožurnál Sport v 8.6. tedy, kdy vlastně máme za sebou velmi nabitý víkend, ale mluvili jsme o většině disciplín, které jakým způsobem skončily o tom víkendu. Ale když budeme teď mluvit o volejbalové lize národu žen, tak je to vlastně ze tří turnajů složená soutěž, která skončila prvním turnajem. Ale bude ještě pokračovat.
1: Bude pokračovat dál na Filipínách pro české volejbalistky, ale my se teď vrátíme k tomu, co se Češkám podařilo v tom úvodním podniku v čínském Nankingu, kde vyhráli 3 ze 4 zápasů.
0: Naposledy to bylo nad Tajkami 3-0 na sety a my se o tom velmi úspěšném vstupu do Ligy národů teď budeme bavit s manažerem českých reprezentací Miloslavem Javurkem, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Tak Češky porazili bez ztráty se tu domácí Čínu, Belgii i Tajsko, prohráli jen s Polkami. Jsou ty výsledky podle vás nad očekávání a vybral byste některý nejcennější?
2: Tak já určitě jsem asi potvrdím, že nad očekávání byly, jsou, ale zůstáváme pokorní, stejně jak jsme byli před začátkem. A ta pokora a bojovnost nás budou vlastně zdobit i v pokračování této soutěže. Tam bylo asi velmi důležité, když se vrátím k prvnímu turnaji, ten zápas s Čínou, kdy jsme měli možnost několik dní před turnajem do Číny přiletět, mít domluvený zápas právě s domácí Čínou. Takže tenhle atypický způsob volejbalu jsme si byli schopni osahat, získat nějaký analytický materiály a že to dopadlo 3-0 i přesto, že jsme se snažili připravit logisticky, tak i pro nás to bylo veliký překvapení.
0: Vedle Číňanek Češky porazili i další asijskou reprezentaci na závěr toho turnaje v Nankingu Tajky 3-0 a potom vítězství smečařka Helena Grozer vzpomněla i na zraněnou nahrávačku Kateřinu Valkovou, která týmu v Lize národů chybí. Mluvila o tom, že se jí nakonec ale podařilo nahradit. Tak jak a kým?
2: Kačku Valkovou nahradila v té sestavě Pavla Šmídová. Možná, že pamětníci si ji pamatují, že v národním dresu už působila pod jménem Vincourová. To jí určitě pomohlo, protože ten režim reprezentace zná, ještě působila pod Janisem a Tanasopoulosem. Takže velmi obtížný, řekněme, srovnávat jednu nebo druhou nahrávačku. Každopádně klobouk dolů před tím, jak si Vinci s tím poradila.
1: S manažerem českých volejbalových reprezentací Miloslavem Javůrkem jsme ve spojení na radiožurnálu Sport. Pane Javůrku, já se vás ještě zeptám na to, co jste zmiňoval v té první odpovědi. Mluvil jste o přípravě na atypický volejbal od asijských reprezentací. Myslel jste tedy i ten zápas přípravný s Čínou a pak ten soutěžní s Čínou. Tak v čem je ten volejbal asijských reprezentací jiný než třeba v Evropě?
2: Řekněme, ty hráčky jsou většinou o malinko menšího vzrůstu, než jsme v Evropě zvyklí, nicméně jsou velmi technicky vybavený a hrajou extrémně rychle v porovnání s tím evropským stylem a to samozřejmě všichni víme, ty holky to určitě ví, ale pak ten střet s realitou potřebuje přece jenom nějaký čas na adaptaci, což se vlastně díky tomu přátelskému zápasu povedlo. To je víceméně taková kratší charakteristika té otázky vaší.
0: Miloslav Javůrek, manažer českých volejbalových reprezentací s námi ve vysílání. Jediná prohra na tom úvodním turnaji Ligy národů pro Češky přišla s Polkami a trenér Atanasopoulos mluvil o určité sebereflexi, kterou udělal tým po té porážce z hlediska toho, že se nemají hráčky vymlouvat na únavu, která ale asi nastává, když je to takhle velmi náročná soutěž jako Liga národů. Jak moc odlišné to je pro reprezentantky teď hrát vlastně už druhým rokem tuhle elitní soutěž i třeba s ohledem na výkonnost?
2: Tam tím, že už jsme v té soutěži druhý rok, formát je prakticky identický jako loni, tak drtivá většina hráče, která i loni v týmu působila, tak už s tím nějakou zkušenost má, může s tím pracovat. Někdy to ta únava na nás dolehne, ale to platí i o soupeřkách. Tím chci říct, že třeba v posledním zápase s Tajkami my jsme měli den volna, Tajky hrály těžký zápas předtím, pětisetový s Polkama, tak to jsou věci, které do těch výsledků můžou promlouvat. Nicméně holkám se opravdu podařilo skvěle odehrát ten první turnaj a ještě jednou jim z Prahy gratuluju.
1: A teď se české volejbalistky přesouvají na Filipíny, kde je čeká druhý turnaj v Lize národů a taky zápasy proti Italkám a Američankám. Ten čas na přípravu je relativně dlouhý, celkem 9 dnů a asi přijde vhod, že se Češky nemusí vracet zpátky do Česka, do Prahy a můžou zůstat prostě tam daleko od nás a pokračovat v přípravě na druhý turnaj, že?
2: V momentě, kdy jsme se dozvěděli vylosování téhle soutěže, tak samozřejmě na stole byly dvě otázky, jestli se vracet po prvním turnaji, anebo jestli zůstat v Asii a případně kde. My jsme zvolili variantu zůstat v Asii, na Filipínách. My jsme vlastně kontaktovali hned v únoru místní svaz, jestli nám pomůžou s přípravou toho kempu týdenního, nicméně věřte, že do dneška přes několikatero urgence a několik maily, telefony, žádná odpověď nepřišla, takže jsme díky pomoci místní české ambasády v Manile dokázali nějakým způsobem ten týdenní kemp zorganizovat.
0: To říká Miloslav Javůrek, manažer českých volejbalových reprezentací. Jak už padlo, tak Češky teď mají přípravu naplánovanou na Filipínách 17. června, první zápas toho druhého turnaje Ligy národů proti Itálii. Pane Javůrku, moc děkuju, no, a také vyříte vzkazy od nás, že gratulujeme českým volejbalistkám k vstupu do té Ligy národů. Mějte se hezky.
2: Děkuju, hezký den všem, na shledanou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, za 4 minuty půjdeme soutěžit. Sedí se mnou ve studiu Pavel Tilšar. Ty seš stále spadající do 90. let z hlediska narození?
1: 97, ano.
0: 97. No, já jsem chtěl říct, že my se možná řadíme do takové prokleté generace, protože vyšla zajímavá statistika z hlediska vítězů Grand Slamových titulů v tenise mezi muži, tak narození v 90. letech včera získali třetí Grand Slam. V porovnání s muži, kteří se narodili až v novém miléniu, je to o 8 méně, protože Zverev, tedy Alcaraz se Sinnerem mají 11 celkem. A v porovnání s 80, nebo jak to říct, s muži, kteří se narodili v 80, je to o 77 méně. Protože to je absolutní dominance mužů z 80. let. Djokovic 24, Nadal 22, Federer 20 a pak spousta dalších i mnohonásobných vítězů.
1: Je to pravda, Alexander Zverev tedy, jak řekněme, zapíchl ten prapor,
0: tu bilanci, no.
1: 90 nebo hráčů, kteří se narodili v 90. letech, zkrátka vyhrál poprvé tedy Grand Slam, ovládl Roland Garros, ve finále porazil Itala Koboliho v pětisetové bitvě a upevnil si díky tomu třetí místo ve světovém žebříčku, to je teď ta hlavní novinka, o kterém vám chceme říct s Janem Pěruškou, i z pohledu českých tenistů, protože Jakub Menšík, ten se taky posunul o hodně, o 10 míst poté, co byl až v semifinále Roland Garros právě se Zverevem vypadl v souboji o finále v Paříži a posunul se tedy z 27. na 17. místo v žebříčku ATP.
0: A co se týče žebříčku WTA, tak tam nás nejvíc těší žebříček deblu, protože Kateřina Siňáková tím svým vítězstvím celkovým 11. Grand Slamovým triumfem potvrdila pozici světové jedničky.
1: Českou jedničkou mezi singlistkami je tedy 10. Karolína Muchová, za ní Linda Nosková 13. a českou mužskou jedničkou je stále Jiří Lehečka, aktuálně tedy Lehečka na 12. příčce žebříčku ATP.

0: 8 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Trošku jsme ve zpoždění vzhledem k naší soutěži, ale věřím, že se připojíte, že nám zavoláte. A o co, Pavle Tilšare, prosím tě, budeme hrát?
1: Budeme hrát o dvě permanentní vstupenky na Evropskou volejbalovou ligu, která se bude hrát teď od 12. tedy od pátku do 14. do neděle v Jihlavě. A ještě k tomu můžeme přidat Radiožurnál Sport ponožky se sluchátky. Teď v létě, oni jsou nadkotníky, tak asi nevyužijete tolik, ale jakmile už bude trochu chladnější počasí, tak se budou rozhodně hodit.
0: A tak dlouhé ponožky sluší samozřejmě i lidem, kteří nejsou úplně vysokého vzrůstu. Ostatně já to potvrzuju, skoro každý den, kdy je nosím. Tak třeba vyhrajete i vy, ale nevím, jakou jsou barvou. Je tam barva nebo ne?
1: Myslím, že jsou černo-červené a mají na sobě bílá sluchátka.
0: Když jsme byli minulý týden na McDonald's Cupu v Ostravě Vítkovicích, tak tam byl velký zájem vlastně i o nějaké další věci, které máme v rámci našich soutěží, třeba i o kšiltovky, tak myslím, že i ponožky stojí za to. Každopádně úkolem vás, kteří by chtěli ty ceny, je uhodnout jednu věc, která se váže, řekneme to až potom, tu otázku, která se váže k osobnosti, která teď promluví.
1: Řekneme až potom.
2: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
1: Slyšeli jste Milana Moníka, českého volejbalového reprezentanta, který hraje na pozici libera, a teď ten zvuk se vztahoval k tomu, že Češi už mají za sebou zápasy v Evropské lize, a tohle bylo po zápase s Maďarskem v tom úvodním turnaji v Maďarsku, kde Češi porazili domácí reprezentaci nakonec 3-1 na sety po té, co prohráli první sadu tedy na tom, v tom zápase. A naše otázka směrem k té soutěži je: čeští reprezentanti, čeští volejbalisté loni hráli na mistrovství světa a vybojovali tam velký úspěch, takže naše otázka zní, kolikátí Češi na Filipínách loni skončili.
0: 221 552 222, to je číslo k nám do studia. Zavolejte, pokud víte, jak dopadla česká volejbal.

0: nás na to, kolikátí skončili čeští volejbalisté loni na mistrovství světa. Byl to opravdu velký úspěch.
1: Volejte 221 552 222.
2: Stávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Ano, už je skoro 9 minut, skoro 10 minut po 8:45, ale máme už posluchače, který se dovolal do soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Patrik.
0: Tak věděl byste, Patriku, kolikátí skončili čeští volejbalisté loni na mistrovství světa na Filipínách?
6: Čtvrtý.
2: Gratulujeme.
1: Výborně.
0: Paráda. Čtvrté místo, nakonec to nedopadlo tady v tom zápase o bronz. Češi podlehli Polsku 1-3 na sety. Ale i tak čtvrté místo, parádní úspěch české mužské volejbalové reprezentace. A vy, díky tomu, že jste věděl, kolikátí Češi skončili, jdete od pátku do neděle do Jihlavy na volejbal. Češi budou hrát v pátek s Bosnou a v neděli s Dánskem. Tak na který zápas vyrazíte?
6: Asi o víkendu.
0: Tak jo, takže v neděli asi na Dány.
1: Na Dány. No Patriku, tak snad máte radost.
6: Jo, jo.
1: Dobře, tak jo, tak my vám moc gratulujeme, posíláme taky ponožky, ať se užijete, možná se je předem vyperte, každopádně jsou perfektní a zdravíme vás, hezké pondělí přejeme.
6: Taky.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 9 hodin, máme pro vás další zprávy.
2: Radiožurnál 9 hodin. A se zprávami Janu Tendorska.
3: Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti covidu. Izrael zaútočil na Irány přes nesouhlas Donalda Trumpa. Tenistka Kateřina Siňaková získala 11. deblový titul na Grand Slamev. Kolonu čekejte v Praze na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most. A bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Irán a Izrael se vzájemně ostřelují. Konflikt znovu propukl v neděli večer, kdy Teherán vypálil první vlnu raket v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak nad ránem zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Americký prezident Donald Trump vyzval obě strany k ukončení palby.
4: Iránské útoky na Izrael přišly jen pár hodin poté, co Donald Trump veřejně oznámil výrazný postup v mírových jednání s Teheránem. Dohoda je blízko, řekl americký prezident v rozhovoru s televizí NBC a poté telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Tomu podle svých slov nařídil, aby situaci v Libanonu neeskaloval. Zároveň vyzval Irán, aby útoky ukončil a vrátil se k jednacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Platby za státní pojištěnce by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Na jednání vlády to dnes navrhne ministerstvo zdravotnictví. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 koruny na 2521 korunu měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naděja Chatová.
5: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
3: Parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva arménského premiéra Pašiniana. Získala 49,8% hlasů. Oznámila to volební komise. Pašinian to označil za historické vítězství. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s 23%. Začíná týden invazních druhů. Upozornit má na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy. Jde například o nutrie říční, želvu nádhernou nebo bolševník velkolepý. Po celé republice zapojené organizace nabízí série přednášek, workshopů nebo exkurzí.
6: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
7: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
6: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
7: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
6: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňáková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul kariéry. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Kazašku Danilinovou 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Townsendová.
8: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost a hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
2: Ve finále mužské dvouhry zvítězil Němec Alexander Zverev nad Italem Fláviem Kobolim v pěti setech a má první grandslamový titul. Ve světovém žebříčku zůstal třetí. Jakub Menšík se díky semifinálové účasti posunul na 17. místo. Vede Ital Janek Sinner.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D2 za Břeclaví, v Brně na okruhu a v Praze na jižní spojce. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 46,5 kilometru se srazilo nákladní vozidlo s dodávkou. Blokují levý pruh, na místě už jsou i policisté se zapnutými majáky. Provoz slabší, nezdržíte se. Dál už těsně před Brnem trvá kratší zdržení od Modřic ze 3. kilometru. D1 před omezením je plnější v obou směrech. Od Prahy se výrazně brzdí za sjezdem na Výstaviště od Vyškova na úrovni Slatiny. Přímo v Brně čekejte komplikace na východní části městského okruhu směrem z D1 do Králova pole. Kolona začíná v Bíteřské před Pisáreckým tunelem a více než půl hodiny se sune k nehodě za sjezdem do Kníničské. Průjezd je tam značně stížený, průjezdný pouze levý pruh. A v Praze kolabuje doprava na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Příčinou je hromadná nehoda kousek před Průmyslovou. Projet se dá pouze levým pruhem. Hodinová kolona se vleče D1 od okruhu z 10. kilometru. Směrem z Barandovského mostu zastavíte za podjezdem magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách, od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, Radiožurnál Sport pro vás vysílá 8. června, aktuálně je 9.06.
12: Krásné pondělí.
11: Tak máme za sebou pestrý víkend, před sebou fotbalové mistrovství světa, už za 3 dny Češi odehrají první zápas, bude to vlastně v noci na pátek proti Jižní Koreji, takže pokud budete s námi vstávat v pátek, tak teoreticky můžete vstát o trošku dřív a uslyšíte i přímý přenos.
12: Rozhodně ano, a pokud byste chtěli jít spát třeba ve čtvrtek trochu později, tak pro vás budeme mít úplně první zápas v přímém přenosu z mistrovství světa, čili zápas domácího Mexika proti Jihoafrické republice, což bude tedy souboj dalších dvou českých soupeřů od 21 hodin ve čtvrtek, tedy mluvíme v českém čase, a od 8 večer ve čtvrtek speciál před začátkem mistrovství světa ve fotbale.
11: Ano, ten zápas bude komentovat Pavel Horvát s tebou, je to ano. Tak? Mexiko Jar, tedy repríza toho prvního zápasu mistrovství světa 2010, tehdy to bylo 1-1. Mexičani zažili v Kataru před 4 lety vlastně ojedinělou záležitost, kdy nepostupili ze skupiny, jinak měli dlouhou šňůru, kdy dokázali hrát osmifinále, ale teď se mluví o tom, že teoreticky doma by mohli to dotáhnout ještě dál.
12: No, já bych se tomu vůbec nedivil, mají to ložené, jak se říká,
11: v úvozovkách,
12: ložené i nalosované, ta skupina si myslím, že pro Mexičany je velmi příznivá, ale Češi budou kousat, to je jasné.
11: Ano, těšíme se na výkony svěřenců Miroslava Koupka, nicméně o fotbale zase někdy příště, minimálně nebo nejpozději v 10.50. Za chviličku se vrátíme ještě jednou k tenisovému Roland Garros, spojíme se s naším reportérem, který byl celý turnaj přímo v Paříži, s Davidem Prouzou, tak příjemný poslech.
12: Dobrý den.
9: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 9 hodin 11 minut, přejeme vám dobré dopoledne s Radiožurnálem Sport. Budeme se bavit o tom, že druhý Grand Slam tenisové sezony skončil, a to i s českou tečkou, zlatou teda.
1: Ano, byla zlatá tenistka Kateřina Siniaková, se o ní postarala, když vybojovala na Roland Garros svůj 11. titul v ženském deblu s Američankou Townsendovou a porazili srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová ve dvou setech. Mužský single ten ovládl Němec Alexander Zverev a obě finále přibližoval vám, posluchačům Radio Žurnálu Sport, přímo z Paříže reportér David Prouza, kterého letos naposledy zdravíme do Francie po Roland Garros. Tak dobrý den.
2: Hezké ráno.
1: Začneme u Kateřiny Siniakové. Už jen jeden grandslamový triumf v ženské čtyřhře jí dělí od českého rekordu Jany Novotné. Ta její čísla v deblu jsou neuvěřitelná. Tak v čem je Kateřina Siniaková ve čtyřhře aktuálně zkrátka lepší, nejlepší ze všech?
2: Prostě v tom, že většinu věcí dělá nejlépe na kurtu. To je asi nejjednodušší vysvětlení. Je to znamenitá síťařka, platí to už několik let, velmi dobrá ve hře od základní čáry a pomáhají prostě to, že kromě debla hraje dál i singla, snaží se útočit na ty nejlepší výsledky v kariéře i právě v této kategorii. No a pokud hrajete singla, tak samozřejmě to vám může v tom té čtyřhře jenom pomoct. A Kateřina Siniaková oproti třeba Danilinové a Kruničové, které už vlastně dvouhru úplně vymazaly ze svých plánů, tak tady hrála druhé kolo na Roland Garros, je schopná na těch, řekněme, menších turnajích udělat velmi solidní výsledky, hrát třeba někdy semifinále nebo minimálně čtvrtfinále, a ono se to samozřejmě nastřádá potom v té čtyřhře a na těch zkušenostech se to projeví, takže Kateřina Siniaková perfektní na síti, vynikající od základní čáry v mezihře, asi jediné, co by se dalo trochu zlepšit, je servis, ale i tak, jak vidno, tak to prostě stačí na takhle parádní výsledky.
0: Když se budeme bavit teď tedy o tom posledním zápase turnaje, o finále mužské dvouhry, tak to vypadalo velmi vlastně brzy, že to může mít rychlý průběh.
1: No, ale nakonec Ital Flavio Cobolli zabral a rozhodla až pátá sada. 6-1 v ní zvítězil Alexander Zverev. Tak byla to podle tebe větší bitva, než se čekalo?
2: Byla to větší bitva, než se čekalo po tom, jak dopadl první set, který Zverev vyhrál taky 6-1, a vypadalo to, že skutečně se prostě dobře připravil na to finále, byť se trochu možná spekulovalo o tom, jak to třeba ustojí ten tlak, protože byl favoritem a na ten Grand Slam čekal opravdu dlouho. Nicméně Cobolli v pozici takové té asi nejpříjemnější, že po tom, co vstoupil jako outsider do finále a ještě ztratil 1-6 první set, tak opravdu neměl co ztratit, trochu se rozehrál a byl to vlastně velmi vyrovnaný zápas až do čtvrté sady, kde bych si troufl tvrdit, že Cobolli byl určitě lepší, tak ji nakonec získal v tiebreaku, ale Zverev ve čtvrtém setu prostě měl úplně největší výkonnostní dno celého turnaje a to, jakým způsobem hrál a jak opatrně hrál a opravdu se snažil jenom neskazit a řekl bych se, že se prostě bál vyhrát, tak tam řekl bych dost balancoval, nebo hodně to hraničilo s tím, jestli vůbec ten Grand Slam celý dokáže ustát a získat. Nicméně v pátém setu se zase projevila ta zkušenost, kvalita, kterou prostě Zverev měl na své straně, a pobavilo mě to, co on říkal, možná v nadsázce a možná to byla pravda po zápase, že on ve čtvrtém setu dostal trochu křeče, ale ne, že snad by je měl z nějakého fyzického nedostatku, ale že to prostě měl z takové té stuhlosti, kterou měl najednou v hlavě, jako možná trochu pohltil ten výsledek, ta síla okamžiku, a v momentě, kdy se ty křeče projevily, tak si je nechal trochu rozmasírovat a jakmile ho opustili křeče, tak ho opustila možná i nějaká ta mentální limitace a najednou v pátém setu zase hrál jako Spartesu a dokrážel si pro to vítězství v pěti setech, takže možná i takhle se dá prostě dojít k triumfu na Roland Garros.
0: No, my jsme o tom s Pavlem Tylšarem z hlediska statistické zajímavosti mluvili, že třeba Dominik Thiem, Medvěděv a Alexander Zverev teď mají, co by v 90. letech narození tenisti, každý jeden Grand Slam, a vlastně oni byli dlouho ve stínu těch skvělých borců, kteří dohromady z hlediska toho narození v 80. vybojovali 80 Grand Slamů. Myslíš si, že Zverev, když teď trošku možná zahodí určité ty limitace v hlavě, může pomýšlet na další Grand Slamy?
2: To byla samozřejmě jedna z otázek, která padla na Němce vlastně hned na začátku tiskové konference, a Zverev vlastně potvrdil tuhle teorii, protože, jak on sám říkal, když byl velmi mladý, když mu bylo 20, tak vyhrál hned velký turnaj, takzvanou tisícovku, a od té doby právě na Masters nebo na turnajích série Masters se mu dařilo velmi slušně. Jak sám říká, na Grand Slamu to trvalo déle, ale v tuhle chvíli on už říkal, ať se stane cokoliv, tak já už jsem prostě Grand Slamový šampion. To mi nikdo nevezme, já jsem prostě první Němec, co vyhrál Grand Slam po 30 letech, a jestli teď budu hrát třeba bez menšího tlaku, možné to je, ale podstatné je, že prostě tu trofej mám, a takhle, když se bude Zverev stavět s těm dalším turnajům, tak klidně může vítězit dál, protože určitě tu kvalitu má, a když nebude 100% Carlos Alcaraz a když bude třeba Jannik Sinner zranitelnější, tak Zverev určitě bude tím vlastně největším favoritem, který bude zbývat, pač je prostě světová trojka, a já bych řekl, že naprosto po právu.
1: Po konci tenisového Roland Garros mluvíme s reportérem v Paříži Davidem Prouzou. Ještě když se vrátíme k tomu finále, které se hrálo dřív než v mužském singlu, tedy ženský double, tak Kateřina Siniaková ta taky víceméně může hrát ve čtyřhře bez tlaku, jako se to zmiňoval u Alexandra Zvereva, protože má 11 grandslamových titulů. Třetí společný teď s Američankou Townsendovou, tak asi není důvod, když se budeme bavit, jak přemýšlí Kateřina Siniaková, tu spolupráci měnit, nebo si myslíš, že ano?
2: Určitě ne. Tam je vidět, že si sedli lidsky, vlastně každým měsícem, s každým turnajem se ten vztah asi prohlubuje, posouvá a zlepšuje, a funguje to dobře i v tom smyslu, že spolu nehrají pořád, že i Townsendová se snaží třeba hrát singla čas od času, a teď je to krásně vidět v tom, nebo na tom, co bude, nebo jak to bude vypadat v těch příštích týdnech, protože Kateřina Siniaková má přihlášené turnaje v singlu, bude hrát kvalifikace právě v singlu třeba v Německu nebo v Londýně, Queensu, a vlastně i kvůli tomu musela odmítnout nabídku Siriny Williamsové na to zahrát si debla. Američanka se vrací právě pro čtyřhru primárně v Londýně na trávě, to bude premiéra, nebo obnovená premiéra, ale Kateřina Siniaková vlastně musela odmítnout, protože už má přihlášeného singla a bude hrát kvalifikaci a nechce prostě přijít o tu možnost dělat body ve dvou hře. A potom, až přijde velký turnaj, což bude zase Wimbledon, tak tam si s Townsendovou to můžou znovu střihnout, už tam triumf jednou, můžou tam klidně vyhrát znovu s ohledem na tu formu, a takhle, když si vlastně přerušují tu spolupráci a nehrají spolu pořád, tak si myslím, že si ani úplně nezevšední a můžou tenisově určitě pořád růst a lidsky si vlastně také pořád být blíž a blíž, protože nikdy u nich nemůže nastat ta ponorková nemoc, zkrátka z toho důvodu, že spolu nehrají tak často. Takže určitě ta spolupráce, jsem přesvědčený, že bude pokračovat a že bude úspěšná, protože teď zvládli turnaj na Antuce, který ještě jim vlastně chyběl ve sbírce. Teď čeká Wimbledon, tam už uspěli, pak US Open, tam zase budou mít obrovskou motivaci, zejména Townsendová, která bude chtít vyhrát doma, a zatím se jí to ještě nepovedlo, po boku si nějakové. A pak to zase začne v Austrálii a tam se jim daří znamenitě, takže může to klidně pokračovat 5 let takhle, protože debla můžete hrát dlouho, Kateřina Siniaková s ohledem na to, jak je na tom skvěle fyzicky, tak může hrát do 40, tu čtyřhru, a vůbec se nikdo nebude moc tomu divit, a těch titulů může mít klidně 20 nebo 25, pakliže prostě bude mít formu a bude zdravá. Takže já jsem přesvědčený, že ještě pár let tuhle dvojici, Taylorinu, jak se jí přezdívá, budeme na kurtech vídat, a budeme hlavně vídat, jak vítězí.
1: David Prouza s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Ještě závěrečná otázka k tomu letošnímu tenisovému Roland Garros. Tvůj největší zážitek z těch uplynulých kolika? 14-16 dnů?
2: Jeden určitě bude výhra Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále nad Brazilcem Fonsecou, protože on to zvládl neuvěřitelně v hlavě, ustál ten tlak, tu situaci, ve které se hrálo o semifinále, a on vlastně vystřelil asi jeden z největších talentů celého tenisového světa ve 3 setech, jakoby se nechumelilo, a bylo opravdu fenomenální, takže to byla paráda být jakoby v úzovkách u toho trochu, a osobně tedy možná můj největší zážitek byl sprint po rozhovoru s Marií Bouskovou právě v době, kdy hrál Jakub Menšík ještě druhé kolo s Argentincem Navonem a už se rozhodovalo o tom, jestli postoupí nebo nepostoupí, a já jsem utíkal řadu schodů, řadu pater, tak zpátky na tu naší komentátorskou pozici, a potom v přímém přenosu toho zápasu Jakuba Menšíka to bylo znát, protože jsem byl zadýchanější než oba tenisti dohromady. Takže na to asi nezapomenu nikdy, ale nakonec všechno dobře dopadlo a byl to krásný Grand Slam i s ohledem na to, že Jakub Menšík byl v semifinále v singlu a Siniaková vyhrála v deblu. Takže já bych vlastně řekl, že paráda.
0: Ano, parádně komentoval David Prouza, také reportoval na Roland Garros druhém Antukovem, tedy druhém Grand Slamu sezóny tom Antukovem. Tak Davide, děkujeme moc za tvou práci v Paříži a přejeme taky šťastný návrat domů a zase brzy v práci na viděnou.
2: Těším se, přátelé, mějte se hezky.

0: Basketbalisti Pardubic jsou prvním týmem, který v letošním play-off dokázal porazit mistrovský Nymburk.
1: Východočeši ve třetím zápasu finálové série vyhráli 79-78 a snížili stav na 1-2 na zápasy.
0: Cenné vítězství vybojovali pardubičtí až zlepšeným výkonem ve druhém poločase.
1: V prvním jim vůbec nevycházela střelba a museli vývoj otáčet. Prohrávali i o 13 bodů, přesto se nakonec radovali z výhry.
2: Pardubičtí si dobře uvědomovali, že kdyby ztratili i třetí zápas, tak by pro ně návrat do série byl už hodně náročný. Nakonec o jeden bod zvítězili a porazili Nymburk podruhé v této sezóně. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
3: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmět na druhém poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takovej žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě někteří míči se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jak jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale dneska myslím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
2: Začátek zápasu se přitom Východočechům nepovedl. Šancí si vytvořili hodně, ale úspěšný zakončení bylo hodně málo. Proč tomu tak bylo, popisuje pardubický basketbalista Michal Svojanovský.
4: Ze začátku jsme byli trochu nervózní, přece jen prohráváte 2-0 ve finále, ale myslím, že jsme se pak z toho dobře oklepali a my víme, že letos s Nymburkem můžeme hrát. Pak nám hodně pomohli fanoušci, skvělá atmosféra a nic jsme nevzdávali, takže jsme bojovali do vítězného konce.
2: Pod košem a do koše to zkrátka nefungovalo. První úspěšnou trojku dali Východočeši až na 14. pokus.
3: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas byl špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a díky tomu jsme vyhráli.
2: Řekl Šotnár. Radost z výhry byla velká, ale hned po skončení zápasu myslel Michal Svojanovský už na ten další.
4: My si musíme dávat pozor hlavně na obranej doskok, jejich útočnej, protože přece jen nám chybí zetky, takže nějaký ty metry nám schází, ale je to i o nás, o hráčích z perimetru, aby jsme ty míče sebrali a prostě odstavili svoje hráče a hráli fyzicky tak, jako to hraje Nymburk. A bej pořád sebevědomí, protože dvakrát jsme letos Nymburk porazili a většinou ty zápasy, když jsme prohráli, byly vyrovnaný, tak myslím si, že se není fakt na co šetřit a můžeme s ním hrát.
2: A na co je potřeba se dál soustředit, ví dobře i hlavní kouč.
3: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu bylo, nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
2: Řekl po třetím finále hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Finálová série pokračuje na pardubické palubovce dnes čtvrtým zápasem od 18 hodin. Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
1: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let. Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 1,5%. Po 4 měsících zpomalování tak zrychlila růst. Zvýšení výroby podpořily hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu. Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje agentura AP s tím, že dalších více než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos, nedaleko mořského epicentra, je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. A zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Testování, ve kterém se střídala škola a online výuka, se týkalo více než 400 žáků. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Sport. Po 40 závodech skončila vítězná série švédského tyčkaře Armana Duplantise. Na diamantové lize ve Stockholmu skočil 580 cm a obsadil 2. místo za Australanem Marshallem. Na 800 metrové trati zaběhla Švýcarka Verová 3. nejrychlejší čas historie 1,53,98 sekundy. Světovému rekordu Jarmily Kratochvílové se přiblížila na rozdíl 0,7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 v okolí Brna, nehoda na D2 za Břeclaví. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Svitavy z 2. 3. kilometru. Z opačné strany naberete jen velmi krátké zdržení od sjezdu na Mikulov. Mnohem větší komplikace čekejte přímo v jihomoravské metropoli, a sice na východní části městského okruhu směrem z D1 do Králova pole. Kolona v Bítežské od kampusu se sune více než půl hodiny k nehodě za Kníničskou. Prostřední pruh stále blokují následky nehody, v pravém stojí záchranáři, průjezdný tak zůstává pouze levý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna opatrněji za sjezdem na Břeclav na 46,5 kilometru blokují levý pruh následky kolize dodávky a nákladního vozidla. Místo je označené světelnou šipkou, tam se kolona netvoří. V Praze dnes dopoledne výrazně stížený průjezd jižní spojkou směrem z Barandovského na Černý most, kousek před Průmyslovou na úrovni KFC. Stále řeší nehodu několika vozidel v pravém pruhu. Zdržení od podjezdu magistrály půlhodinové, popojíždí se stále i D1 od Průhonice z 8. kilometru. Ke Spořilovské je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, když jezdíme tento rok s Pavlem Horvátem na desítku živě, tak spolu sebou máme Antonína Panenku, který v roce 76 rozhodl o vítězství Československa na mistrovství Evropy, tedy v Bělehradě. Bylo to jediné velké mistrovství Evropy, které se konalo v zemi tehdejšího sovětského a východního bloku. A vlastně teď trošku se dostáváme zase do současnosti k situaci, která je taky výjimečná i z hlediska toho pořádajícího státu.
1: Protože poprvé v historii se mistrovství světové fotbale koná v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Íránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu v Mexiku, ale zápasy musí odehrát na americké půdě.
0: Je kolem toho stále mnoho otazníků i emocí.
1: Jisté je, že fanoušci z Íránu mají do USA vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 750 000 emigrantů z Íránu.
0: A velmi aktivně sledují nejen současný konflikt, ale i fotbal, který sami vášnivě hrají.
1: Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj a otevírá tím náš seriál ke čtvrtečnímu startu světového šampionátu.
2: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
3: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
4: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
3: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
5: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem, tady v Bethesdě v Marylandu, se potkává spousta různých kultur.
3: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
5: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
3: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
6: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
7: Nedaleko hřiště najdeme hospodu, nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
6: Letos bych byl radši, kdyby Írán zůstal doma. Lidi v Íránu obrovsky trpí a pokud se íránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Íránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
3: Vypráví mi Ašk, který má v Íránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Írán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
6: Čím jsem si stoprocentně jistý, že lidi z íránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Íránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Íránu to potěší.
3: První zápas odehraje Írán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
5: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně svý pravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
3: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport teď velmi rádi otvíráme téma, které se týká české házenkářky Sabriny Novotné, která ovládla s francouzskými metami házenkářskou ligu mistrů.
1: Její tým porazil ve finále v Budapešti favorizovaný Děr 31-29 a zabránil tak maďarskému celku vyhrát prestižní soutěž po třetí v řadě.
0: Právě se Sabrinou Novotnou jsme teď ve spojení, přejeme dobrý den a ještě jednou moc gratulujeme.
9: Dobré ráno, zlaté ráno.
1: Krásné ráno pro vás určitě, tak jaké to je vyhrát Ligu mistrů?
9: Je to neskutečný pocit, já jsem o tomhle momentě snila a minulý rok ještě v Čechách, ale to z vyhrát Ligu mistrů je něco neskutečného. Ještě jsem nebyla spát, takže z toho snu jsem se ještě neprobudila.
0: A tak to je ideální, ale zníte perfektně, jako kdybyste spala 8 hodin jak miminko, nicméně věřím, že ty pozitivní emoce ve vás stále převládají. Co se týče těch oslav, tak byla to dlouhá budapešťská noc, samozřejmě trošku jste to naznačila, ale přece jenom, jak moc se to lišilo od jiných oslav, které jste zažili.
9: Tak hlavně po zápase jsme měli hodně povinností, takže zhali jsme se dostali až někdy v 11 hodin, takže ty oslavy byly krátký, ale výživný bych řekla.
1: Rozhodně jste si tedy spravili chuť po té, co jste v úzovkách až skončili druhé ve francouzské lize, ve které méty obhajovali titul, tak budou ty oslavy ještě pokračovat po té, co se dostanete zpátky do Francie?
9: Určitě, už nám teď naznačili, že nás tam čeká nějaký překvapení, protože vlastně pro francouzský tým je to úplně poprvé, co vyhrál nějaký tým Ligu mistrů v ženský kategorii samozřejmě, takže sami podle mě moc teď nevědí, jak s tím naložit, moc se lidí to nepředpokládalo, my jsme v to doufali, že by se nám mohlo povíst, přejít přes to semifinále a s tím, že vyhrajeme, to byl takovej malej sen, ale nemluvilo se o tom nahlas.
0: Jsem zvědavý, jak se o tom bude mluvit v tom francouzském mediálním prostoru, protože dneska vyšel ten sportovní deník L'Équipe poprvé po 20 letech, kdy se hrálo finále Roland Garros bez titulní fotky vítěze toho turnaje, ale byly tam jiné, řekněme, úspěchy třeba francouzských sportovců. Jak moc myslíte, že tohle třeba osloví francouzské publikum?
9: Ve Francii je ta házená úplně na jiný úrovni v tomhle tom než je v Čechách. Ve Francii vlastně já bych si troufla říct, že to je třetí nejoblíbenější sport, takže ta házená...
0: Házená je asi velmi oblíbená, já chtěla doplnit Sabrina Novotná. Každopádně, když jsem o tom mluvil, tak právě házenkářky z met jsou právě na té titulce, takže evidentně to je jenom dokreslení jejich slov. Sabrino, takže vás čekají asi ještě četné mediální povinnosti.
9: Dneska určitě, ale já zítra, ne bohužel, ale zítra cestuju zpátky do Česka, protože na mě čekají povinnosti s národním týmem, s kterým se připravujeme na domácí šampionát, takže pro mě ty oslavy byly vážně jenom kratoučký, ale teď už se pomalu začínáme zase koncentrovat na novou sezonu a na další cíle s národním týmem.
1: Tím se ještě určitě dostaneme se Sabrinou Novotnou, ale využijeme toho, že si povídáme s čerstvou vítězkou házenkářské ligy mistrů. Vy jste kryla záda švédské jednice Johanně Bundesenové v tom finálovém zápase proti Děru, ale na hřiště se dostala na čtvrt hodinu finále a připsala jste si dva úspěšné zákroky v závěru prvního poločasu. Tak jaký to byl pocit vstoupit do toho rozjetého zápasu, předpokládám před hodně hlučnou kulisou?
9: Jo, ta hala byla vyprodaná, myslím, že hlásili 20 000, 22 lidí, takže ta atmosféra byla neskutečná a tenhle rok to byla taková moje pozice, kritizování záda, protože ona přece jenom je mnohem starší, má mnohem větší zkušenosti. Já jsem do té světové házené vplula teprve před rokem, takže jsem ráda, že ta premiéra byla takováhle a ta atmosféra byla vážně neskutečná. Hráli jsme v Maďarsku, takže vlastně na domácí půdě Děru a já jsem ráda, že jsme jim to vzali, že jsme jim ten triple nedali a vezeme to zpátky do Francie.
0: Sabrina Novotná naznačila to, že minulý rok přestoupila do Francie z lázní Kingsvard, opravdu úctyhodný krok a hlavně skok, když teď jste čerstvou vítězkou Ligy mistryň, ale přece jenom jak jste se přizpůsobila, uměla jste třeba hned francouzsky, když jste přicházela, nebo si to osvojujete postupně?
9: Já jsem dostala učitele hned vlastně od chvíle, kdy jsem podepsala smlouvu, tak mi zajistili učitele francouzštiny, s kterým jsem každý týden komunikovala, ale to není stejný, jako když jste tady, takže teďkon už francouzsky, dá se říct, rozumím, ale mluvit to vůbec, je to strašně těžký jazyk, ale jsem ráda, že alespoň rozumím, co trenér po nás chce, nebo po mně chce, takže tak, no.
0: Mluvíme s házenkářkou Sabrinou Novotnou, ale ve studiu už s námi sedí taky bývalý fotbalista Pavel Horvát, kterého ten triumf natolik zaujal, že má taky otázku. Pavle, vítej.
10: No, ahoj, dobrý den, já moc gratuluju samozřejmě a chtěl bych se zeptat, jestli bude možný vidět třeba jako Stanley Cup ten pohár tady někde u nás a sáhnout si na něj.
9: Upřímně, ten pohár zmizel v noci, my jsme ho s holkama taky hledali a vůbec nevíme, kde je. Nevím, jestli už odjel dodávkama zpátky do mé, doufám, že jo, protože v noci jsme ho hledali a nemohli jsme ho najít.
0: Se zatoulal někam, tak to je zahře asi taková i usměrná historka, i když na druhou stranu asi by ho člověk chtěl pak vidět někde vystavený, možná v klubové vitríně, tak snad ho najdete.
1: Já si myslím, že kdyby se nenašel ten, co jste třeba někde ztratili, tak se vytvoří určitě nějaký nový. Každopádně Sabrina Novotná, jak už zmiňovala, tak teď jí čeká příprava s národním týmem, za necelý půl rok startuje v Brně házenkářské mistrovství Evropy, tak potom vítězném finále ligy mistrů, mistryň, je to pro vás další vrchol kariéry, evropský šampionát na domácí půdě?
9: Já jsem za to strašně ráda, že po x letech se povedlo vlastně přivést zpátky šampionát do Čech, ale zároveň je to obrovská zodpovědnost, protože ten náš tým je mladý, prochází změnama, ale vrací se nám klíčová hráčka Makie Řápková. Takže já doufám, že se nám povede urvat postup ze skupiny, protože naše cíle jsou v tuhle chvíli takový, že postup ze skupiny a pak step by step. O olympiádě 28 jsou tam takový malý náznaky toho, že bychom tam chtěli jet, ale uvidíme, jak dopadne domácí šampionát. A já jsem strašně ráda, že a doufám, že uvidím narvanou arénu v Brně.
1: Říká Sabrina Novotná, česká házenkářka, která s métami ovládla ligu mistryň a navázala tak třeba i na triumf zmiňované Markéty Jeřábkové, která slavila právě titul v prestižní evropské soutěži taky v letech 2022 a 2023. Tak vám, Sabrino, ještě jednou moc gratulujeme a přejeme šťastnou cestu domů, veselou cestu domů a zase někdy na Radiožurnálu Sport naslyšenou.
9: Děkuju moc, mějte se, naschle.

Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 7.

0: 14.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci. Skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
2: Výstavba nových bytů v Česku roste meziročně o 90%. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze Očistec, týká se údajného zneužívání policie. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. Dlouhé zdržení čekejte v Praze na jižní spojce z Barandovského na Černý most a bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo, jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů, v dubnu to bylo zhruba 5000, to je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
2: Dařilo se i českému průmyslu, jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Soud rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu v letech 1950 až 1961. O státní bezpečnost nezákonně věznila v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byl jeho údajně protirežimní postoje. Podnět podal Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
5: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
2: Rozhodnutí soudu už je pravomocné. Ceny ropy v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě rostou. Severomořská ropa Brent ráno vykazovala nárůst přibližně o 4,3% a pohybovala se přes $97 za barel. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Íránu. Víc v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Slovenský soud by měl dnes napodruhé otevřít hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce, takzvané kauze Očistec. Týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů v letech 2012 až 2018. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
6: Soud v Banské Bystrici se měl případem zabývat už začátkem května. Proces ale nakonec odročil kvůli návrhu obžaloby sloučit kauzu s jinou. Na lavici obžalovaných tak usedne celkem 11 lidí. Prokuratura tvrdí, že v rámci policie fungovala od roku 2012 zločinecká skupina. Údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty tehdejší vlády strany Směr. Skupinu podle žalobců řídil nitranský podnikatel Norbert Böder a v té době ještě policejní prezident Tibor Gašpar. Obžalovaným hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Hydrologové v Plzeňském kraji redukují záplavové oblasti. Na řadě pozemků tak skončí stavební uzávěry. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů břehu podél Manitínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moci stavět na více než polovině pozemků, kde to bylo doteď zakázáno.
3: Sport.
7: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
8: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
7: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu, v kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. 19-letý Kimi Antonelli se stal nejmladším vítězem v historii velké ceny Monaka Formule 1. Ital vyhrál 5. závod v řadě a zvýšil náskok v čele mistrovství světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dálnice D2 a dvě nehody na trase z Bratislavy do Brna. První kousek za sjezdem na Břeclav na 46,5 kilometru v levém pruhu dodávka s nákladním vozidlem bez kolony. Druhá na příjezdu do Brna za sjezdem na Modřice na 2. kilometru v pravém pruhu odklízejí následky po střetu nákladního a osobního automobilu. Fronta se sune ze 4. a 5. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se nesouvisle popojíždí od Holubic z kilometru 209. Od Prahy se naopak jede plynule bez zdržení. D1 před Prahou od Brna stále plná, brzdí se před průhonicemi na 7. kilometru a zhruba půl hodiny se pokračuje do Spořilovské, následně jižní spojkou směrem k Černému mostu, kousek před Průmyslovou u KFC se po nehodě stále projíždí pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona začíná u Jesenice na 1. kilometru, na Radotínském mostě na 11. kilometru už odklidili následky nehody, opět se projíždí všemi třemi pruhy. A ještě se podíváme na výjezd z Prahy směr D7 na Slaný. Čekejte zdržení téměř od Karlovarské z 27. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Před námi je jasný až polojasný den, odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
3: Téma týdne.
10: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pavle, vítej ve studiu Radio Žurnálu Sport a vítám taky Pavla Tilšara, který tady dneska je. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak máme před sebou, pánové, fotbalové mistrovství světa, už pouze 3 dny zbývají do zahájení toho skloňovaného mundialu. Největšího turné století se dá říct, protože 48 týmů tam bude poprvé. Nicméně spousta dalších témat, která nás zajímají i v toho klubového pohledu. Pojďme na to, nemáme tolik času, zveme vás, abyste zavolali číslo do studia 221-552-222. Ptejte se hlavně Pavla Horváta.
0: Desítka Pavla Horváta.
3: Téma týdne.
10: Tak jak jste zakončili svou skupinu České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěži s Baníkem Mostcouš?
12: No, my jsme vyhráli 1-0 ve Velvarech.
10: Moc gratulujeme.
12: Děkujeme, děkujeme. Skončili jsme teda nakonec třetí, což si myslím, že je úspěch, nebo tak to vnímám já i ten zbytek toho týmu a samozřejmě s tou sezónou můžeme být spokojení a trošku budeme jako samozřejmě pošilhávat ještě vejš, no, příští sezonu. Doufám.
10: No a ty máš teda splněno, máš teď volno úplně, jenom rádio.
12: Tak úplně volno, tak úplně.
10: Jaký fotbal si střihneš třeba?
12: No, rád bych, zranil jsem se v Ostravě na McDonald's Cupu, to asi není žádný tajemství, to vy tady víte všichni.
10: Kdo byste Pavla viděli teď, tak na levém stehnu zezadu má obrovskou modřinu. Není to, že by někde se něco stalo, ale fakt na fotbale.
12: No, je to tak, ale tak to k tomu patří. Musím říct, jako hráč jsem na to vůbec netrpěl, ale samozřejmě ve 30 stupních bez rozcvičky a prostě bylo to hned. To nic nemění na tom, že teda, když se ptáš, tak vlastně teďka v sobotu 13.6. hraje můj tým na Darovanském dvoře, to je kousek od Plzně, golfový resort, tak tam máme udělaný zápas proti hokejistům Plzně, samozřejmě s charitativním podtextem a myslím si, že mám celkem jako dobrý mužstvo. Měl by přijet Milan Petržela, Karel Rada třeba, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, celkem jako solidní playeři, teď jsem na někoho zapomněl, co prezidentě, bude tam s námi kalkulátor dokonce, takže tam si myslím, že bude jako o zábavu postaráno, tak doufám, že nastoupím, no, protože samozřejmě jsem se na to těšil, ale bolí mi to a doufám, léčím, no.
11: Prognóza, u doktora jsi byl?
12: U doktora jsem nebyl, protože jsem to nestihl, ale mám těch mastiček zkoušek za tu kariéru několik a mažu to, zkouším to. Takhle dneska vyjíždíme s mým motogengem na třídenní trip, tak doufám, že na té motorce to trošku vyléčím. No.
10: Ano, tak možná ti třeba prospěje, až upravíte pravidla a vy budete hrát v kopačkách hokejky, budu hrát v bruslích teda na té trávě. Takže 13. na Darovanském dvoře, pokud máte zájem, tak tam doražte za Pavlem a dalšími osobnostmi. Nicméně ještě přece jenom téma, které se týká i té tvojí soutěže s Baníkem Mostouš. Třetí ligu by měli příští rok, příští sezonu hrát dva týmy, které původně se zachránily ve druhé lize, tedy MFK Chrudim a SK Dynamo České Budějovice, které dostali licenci vlastně pro tu profesionální druhou ligu. To znamená, že ČFL by měli teď opustit dva ty nejlepší týmy z obou skupin, Kladno i Česká Lípa.
12: No, a... no je to zamotaný. Já musím říct, že vlastně, jak jsem říkal, my jsme hráli ve Velvarech, což už byl tým, který vlastně sestupoval. Měli tam problémy samozřejmě s tím, že nedostávali kluci výplaty, už ani netrénovali ke konci pořádně, takže samozřejmě pro ty mladý hráče to není vůbec dobrý. A musím říct, že nebyli samotní a vlastně tohleto všechno, jak to říkáš, Chrudim a myslím si, že vlastně i Karviná má trošku vliv na to, jak to padá dolů a vlastně je tam velký zmatek, nebo byl, já jsem ke konci...
10: Tak Karviná ještě není určená,
12: vlastně, jak to bude. Já teď přemýšlím, jako, jaký to může mít potom vliv prostě, no, že vlastně i u nás se do poslední minuty vlastně nevědělo, kdo padá nebo kdo nepadá. Vím, že tam bojovali na dálku Ústí nad Orlicí s Brozanama a bylo to prostě hrozně nepřehledný a vlastně teď teda se rozhodlo, že padají vlastně 3-3 z té A skupiny, B skupiny, postupuje do druhé ligy, hrajou baráž, nevím, proč už se to hraje.
10: A budou to hrát, jo, tu baráž?
12: No, měli by to hrát, ale vlastně je to zápas, nebo dvojzápas úplně zbytečný, místo toho, aby si ty kluci odpočinuli a připravili se na další sezónu, tak by měli hrát jako baráž, ale vlastně postupuje jak Česká Lípa, tak Kladno, takže jim samozřejmě gratulujem a jsem zvědavý, jak tyhle ty mužstva tam samozřejmě budou vypadat, protože ta příprava pro ně není úplně jednoduchá.
10: No, tak Pavel Tilčar taky zná možná nějaký ten pažit, buď v České Lípě nebo na Kladně.
11: Mám dobré vzpomínky na Kladno, na stadionu Františka Kloce, dal jsem tam jeden ze svých tří divizních gólů, vůbec první. A vlastně si říkám, jestli je to jako adekvátní stadion na druhou ligu, no, protože ještě pár let dozadu, je to 6-7 let zpátky, se tam hrála divize, teď čtvrtá nejvyšší soutěž. A druhá liga už je vlastně profesionální.
12: No, já musím říct, že já jsem tam byl teda v zimě, jsme tam hráli přátelák a před rokem jsme byli v té A skupině, takže jsem tam byl vevnitř. Myslím si, že se tam úplně toho moc nezměnilo. Samozřejmě je potřeba potom, když vidíme, jak dopadla Chrudim, třeba, že nemáš nějaký podmínky nebo další ty týmy nemají podmínky, tak už možná dopředu koukat na to, co je potom všechno k tomu postupu potřeba. Česká Lípa dělala na stadionu svým, vím, že měli smůlu, protože my jsme měli hrát v Lípě a hráli jsme v Novém Boru, protože jim bohužel jako chytlo plíseň hřiště a nedalo se tam vůbec nastoupit, takže to jsou takové věci, které vlastně k tomu fotbalu patří, ale jestli ty týmy budou v druhé lize, tak už by měly mít ty podmínky adekvátní.
10: No. No, protože právě třeba u Chrudimi byla ta jedna z podmínek licenčního řízení nesplněna, která se týká chybějícího umělého osvětlení, které tedy není na stadionu za Vodojemem. Chrudim hrála už tuhle sezonu, která skončila v Pardubicích v azylu, žádala o azyl v Chomutově. Každopádně teď to teda vypadá, že by měla hrát nižší soutěž. Ostatně už se psalo i na eSport.cz, že by skončil trenér Kulič, který míří do Hradeckého Dorostu, a v Českých Budějovicích tam už to bylo vlastně déle známé, že mají problémy s tím, že město vlastně neprodloužilo tu nájemní smlouvu na tak dlouhou dobu, aby to bylo zaručené, že tam budou moct hrát na Střeleckém ostrově celou tu příští sezonu. Ona ta smlouva končí nějak, respektive ta výpovědní lhuta je někdy, myslím, do konce dubna, sezona končí až květnu. Takže otázkou, jak to bude, zda třeba bude ještě jeden budějovický klub právě v těchto vyšších soutěžích, když nemluvíme třeba o Přeboru, ale třetí nebo čtvrtá liga. Nicméně asi se teď můžeme dostat zase trošku jinam. Jsme samozřejmě zvědaví, monitorujeme to, ale myslím, že nás čeká daleko důležitější šampionát, na který se všichni, věřím, těšíme.
3: Desítka Pavla Horváta.
10: Ještě než se dostaneme k českému týmu, tak několik drobniček se nabídl kolegům, když jsme se připravovali. O víkendu hráli Portugalci s Čilany a ten poločas první, který hrál třeba i Cristiano Ronaldo, končil potyčkou, do které se zapojil i hvězdný Rafael Leão, tak se svým chilským protějškem dostali oba rudou. Si říkám, takhle přáteláček vyhecovaný, Pavle.
12: Jo, bylo to vyhecovaný takhle. Leão se zapojil tím svým stylem takovým jako ledabilým, ale tím, že je vysoký, tak bylo vidět, co všechno se tam stalo. Myslím si, že to asi rozhodčí mohl přejít bez nějakých červených karet, bohužel tam padly a ten zápas to samozřejmě jako posouvá do té roviny, že tam úplně moc přátelský jako nebyl, takže logicky možná tam panovala nějaká nervozita. Já musím, že jsem ten zápas celý neviděl, ale tenhle moment jsem si pouštěl několikrát. Můžu říct, že mě třeba taky hra Rafaela trošku jako provokuje, a když tě tam dvakrát obejde a pak tě ještě strčí, tak samozřejmě je možný, že tam nějaká reakce byla, ale já si myslím, že kluci dobře vědí, co je čeká za pár dní.
11: Sportovně je to nesmírně talentovaný fotbalista Rafael Leao, možná bude hrát na křídle v útoku portugalské repre. Nejspíš vedle Cristiana Ronalda, to je další otázka na Pavla Horváta. No. Ronalda čeká už 6. mistrovství světa, mu 41 let a vlastně my jsme to vzpomínali s Honzou Pěruškou 2 roky zpátky, když hráli Portugalci s českým národním týmem na Euro, tak tam bylo nesmírně znát, že všichni spoluhráči Ronalda hledají. Tak jestli by už ta portugalská reprezentace nebyla silnější bez Ronalda?
12: No, je to... Musím říct, že asi i pro Portugalce obrovsky těžký téma, protože samozřejmě Ronaldo trénuje naplno, maká naplno, už nehraje úplně soutěž, která samozřejmě v té Arábii hraje spoustu skvělých hráčů, ale přece jenom ten fotbal je malinko jiný. Když si vezmeme anglickou ligu, španělskou ligu, francouzskou ligu, jak je to rychlý, tak když vidíme zápasy v Saudské Arábii nebo někde jinde, tak samozřejmě ten rozdíl tam je. Další věc je, že Ronaldo, ať chceme nebo nechceme, už mu není 30, už prostě to letí a samozřejmě byť maká naplno, vypadá jako Ken, bych řekl, dokonale, tak samozřejmě ten handicap tam někde se musí projevit. Otázka je, jak to mužstvo to vnímá. Mě by fakt zajímaly upřímný názory těch spoluhráčů, vlastně kdyby byly uspovědi, aby nebyly vidět.
10: Protože uspovědní tajemství se nemůže prozradit.
12: Co by nám k tomu řekli, ale dovedu si představit, že i ty některý hráči už si říkají, hele, ty už by asi tam neměl být, jo. Trošku asi nám to bude ubírat sílu, ale Ronaldo prostě je Ronaldo a já si myslím, že on bude chtít hrát a bude chtít hrát všechno a asi by nebylo úplně jako v pohodě, kdyby ho odstřelili. No.
10: No, portugalská vlastně ta reprezentace teď má taky mezi sebou takové asi jedno velké poselství, že hraje i za Dioga Jotu, který loni tragicky zahynul v červenci a vlastně byl důležitou součástí a právě i za něj asi budou bojovat na mistrovství světa, nejen tedy za Ronalda, ale na druhou stranu uvidíme, jak se mu bude dařit. Teď máme prvního posluchače v našem vysílání. Dobrý den, vítejte v desíce.
13: Dobrý den, Jirka u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, teda jednak bych chtěl poděkovat za váš pořad, který je skvělý a pravidelně a dlouhodobě ho poslouchám, děkuju.
10: Děkujeme.
13: A chtěl bych se zeptat k mistrovství světa, jak by se Pavlovi líbilo případné teoretické finále Portugalsko-Argentina, to je můj první dotaz, který by se asi uzavřela taková obrovská éra, co se týče Messiho a Ronalda, a je i teoreticky podle Pavouku možné. A ještě jsem se chtěl zeptat, že za Španělsko, které je považováno jako jeden z největších favoritů, je poměrně ve výběru široký výběr hráčů Barcelony a jestli si myslíte, nebo jestli si Pavel myslí, že je to výhoda nebo nevýhoda, když vlastně v nároďáku hraje 7-8 hráčů z jednoho týmu klubového. To je za mě všechno, moc krát děkuju a hezký den.
10: Také vám děkujeme, přejeme vám také hezký den. Pavle, prosím, odpověz.
12: Já si myslím, že to finále se stát může, ale nebude. Neúplně jsem nestudoval toho Pavouka, samozřejmě těch zápasů tam může být těch výsledků daleko víc překvapivých, než si asi úplně dovedeme připustit. No, co tam bylo dál? Zakecal sám.
10: Jestli je výhoda toho, když hraje za Španělsko spousta hráčů z jednoho týmu, konkrétně z Barcelony.
12: Určitě to výhoda je. Já si myslím, že na to určitě budou sázet. Samozřejmě, pokud doplníš tu základní sestavu o 6 hráčů z jednoho klubu a máš tam 4 hráče jako může být Rodri třeba, nebo Pedri, jo, to jsou hráči, který prostě, Pedri.
10: Gavi třeba.
12: No ne, to jsou barcelonští.
11: Jiné hráči než Barcelona.
12: Jasně, jo, já myslel jo. daleko.
11: Třeba Kukureja.
12: Třeba. Náš oblíbenec. Ale ne, jako pokud to doplníš tou kvalitou, tak samozřejmě Španělé za mě jsou jako jedním z velkých favoritů na samotný titul a musím, že jsem se teďka dostal do skupiny našeho trenéra golmanů v Mostě, ale bude tam typovačka, takže můj typ bude u Španělové, nebo Španělé, pardon. Ale je to velký rozdíl, protože ty kluci spolu jsou denodenně. Jo, samozřejmě můžou být ty hráči tak inteligentní, hodně Francie to tak má, že prostě má fantastický hráče. Uvidíme, jestli z nich ten tým uplácá tak jako třeba Španělé, protože samozřejmě Francie taky určitě po očku kouká úplně nejvejš. No.
11: Jenom jedna poznámka k té španělské reprezentaci na mistrovství světa. Vlastně poprvé v historii na té soupisce není žádný hráč Realu Madrid. Tak to jen tak pro porovnání, asi jak se to odráží teď ta klubová forma na nominaci španělské reprezentace i na mistrovství světa.
10: Jenom k tomu doplnění, že nevíme, zda bude od začátku turnaje k dispozici to skvělé duo Jamal Nico Williams, protože oba absentovali a nevíme, zda je postaví trenér De La Fuente do zápasu s Kapverdy. Každopádně možná jenom taková myšlenka, že teď, jak tam je spousta těch slabších reprezentací, tak jestli to nebude třeba výhoda pro ty opravdu hodně silné, že se prostě na začátku trošku rozehrají, uzdraví se jim třeba i ty opory a pak na konci turnaje zase budou sehranější a lepší. Protože často vemte si, když vyhráli Španělé mistrovství světa 2010 v Jižní Africe, tak první zápas ne. Švýcaři prohráli, pak museli jet a vlastně ty výsledky třeba byly o gol těsné. Jestli si nemyslíš, že to bude výhoda?
12: Výhoda to může být i vzhledem k tomu, že máš samozřejmě přes 20 hráčů zase, že to můžeš protočit. Myslím si, že to bude podobný jako v hokeji dřív, že všichni budou chtít co nejrychleji postoupit a pak možná si odpočinout. Myslím si, že ne všichni ty hráči, ale většina z nich měli nějaký čas k tomu, aby potrénovali, aby si odpočinuli a teď se spíš jako všichni těší, takže já si nemyslím, že úplně budou od začátku šetřit, pokud budou fit ty opory, ale může se stát, že ty třetí zápasy v těch skupinách samozřejmě už budou hrát v úvozovkách ty druhý jedenáctky.
10: Je pravda, že třeba Paraguajci, kteří jsou po 16 letech na mistrovství světa, tak teď mají obavy o Julia Encisa, který se zranil a neví, zda třeba stihne skupinovou fázi. To bohužel i pro slavistické fanoušky tam je jistota, že Nigérii nebude podporovat z obrany Igoh Okbu, který si podle zpráv i oficiálního účtu nebo oficiálních stránek Nigerijců přetrhl achilovou šlachu, nebo prostě má zraněnou achilovku, takže už by se měl připojit na rehabilitaci v klubu. Takže bohužel stoper Slávie přijde o takhle výrazný turnaj za reprezentaci, která se přezdívá Super Eagles. Tak přejeme brzké uzdravení, ta achilovka, to je strašná věc. Nicméně, vítáme dalšího posluchače v našem vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den.
10: Kde je tam, prosím?
14: Tady Pavel Ústí.
10: Pavle, vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vás, i tady samozřejmě Pavla Horváta, jako už dneska trenéra, co si myslí o sestavě, která nastoupila, myslím tím náš tým České republiky naposledy k tomu přátelskému utkání. A protože ten první poločas ukázal, že asi ta základní sestava nebude to, s čím bychom měli vyrukovat proti Jižní Koreji. A pak teda následoval ten druhý poločas a chtěl bych se i zeptat poznámka k naší golmanské jedničce, protože bohužel Kovář hlavně ve spolupráci teda s Chaloupkem předvedl doslova tragický výkon při té spolupráce obránce brankář a opakovaně v podstatě a jeho výběhy taky nejsou 100%, čili já vím, že trenér Kubek asi nebude na poslední chvíli měnit brankářskou jedničku, nicméně rád bych, kdyby o tom padla i zmínka, co si o tom myslí. Děkuju.
10: Moc vám děkujeme taky za to, že jste nás převedl už k tomu tématu, které asi zajímá nejvíc českých posluchačů, a to je tedy český nároďák, který vyhrál nad Guatemalou v té generálce 3-1. A my se tomu teď jdeme věnovat. Jenom teda, Pavle, nevím, jestli chceš ještě ty veterány jakou stanovu si to skovat.
12: Určitě, určitě. Měl jsem to jako téma, náš nároďák, to je jasná jednička téma. Ještě jsme se bavili o Ronaldovi, určitě to je poslední mistrovství světa Messiho a právě pro mě i Luky Modriče. Já si myslím, že tyhle ty hráči jsou úplně jinde, jak věkově, tak samozřejmě budou tam asi i taky stejně starý hráči, nicméně tyhle ty tři hvězdy, bych řekl, je to pro ně derniéra a já jsem zvědavý, jak budou fungovat v těch mužstech. My jsme měli možnost vidět Chorvaty samozřejmě ve srovnání s náma a Modrič prostě byl fantastický. Byť teďka hrál, nechci říct jenom italskou ligu, ale úplně jsem to nesledoval, tak jsem zvědavý, v jaký on bude formě a tam to mužstvo je vidět, že vlastně na něm taky stojí. Argentina, spousta skvělých hráčů, ale Messi vlastně podobná role jako Ronaldo a já jsem zvědavý, jak tyhle ty hráči, protože ten fotbal se opravdu velmi vyvíjí, velmi rychle vyvíjí a je potřeba bránit a vlastně celý mužstvo brání a to Ronaldo ani Messi prostě ve svých kariérách jakoby nezažívali a teďka si myslím, že můžou ty manšafty to samozřejmě upravit vzhledem k tomu, aby to měli oni jako tu pohodu, protože to byli klíčoví hráči, můžou to být klíčoví hráči a Modrič je trošku jiný a je schopný prostě za ten zápas odběhat, tady nebudu házet čísla, ale určitě nebude slabší běžecky než jeho kolegové a o tom fotbale technicky se nemusíme vůbec bavit. Takže já si myslím, že vlastně ten Modrič by mohl být úplně nejplatnější pro ten svůj nároďák vzhledem k té pozici, jakou hraje, jak je schopný fyzicky se pro to mužstvo obětovat. No.
10: Tak Chorvati porazili teď v posledním zápase Slovence 2-1 a Modrič dával taky jeden gol, takže evidentně na to má. Uvidíme, jak si poradí s konkurencí na mundialu. Ještě než půjdeme na to české téma, možná nás další posluchač už k němu zas navede, ale vítáme třetího do party. Dobrý den, kdo je tam?
15: Dobrý den, tady je Marek. Zatím vás k němu asi nenavedu. Mě by totiž zajímal váš názor. Já jsem včera sledoval přátelský zápas Dánsko-Ukrajina. Zaujalo mě, že se jednalo o dva týmy, které jsou jako v rankingu FIFA, já nevím, Dánsko je 20. Ukrajina 32. A na mistrovství světa je spousta států, kteří jsou, protože jsou z jiných kontinentů, výrazně níž. Tak by mě zajímal váš názor na to, já vím, že to neovlivníme, ale jestli by se neměla FIFA třeba zamyslet nad tím, aby se ty kvalifikace hrály třeba jinak, jakože fakt nasazení podle rankingu, ne podle toho, jestli je to Evropa, Asie, Austrálie, jo, že když se to dělá v jiných kolektivních sportech, já nevím, v basketu, ve volejbale, já nevím, v čem všem možným, tak jestli by se to nemělo hrát kolem rankingu, že když už je tam prostě 48 týmů, tak je tam 48 týmů nejlepších, který si to uhrajou. To by za mě bylo asi jako... To by mě zajímal váš názor.
10: Děkujeme za dotaz. Já jsem si původně tohle téma přichystal, ale pak jsme si říkali, že to nebudeme probírat, tak jenom možná krátce UEFA totiž sáhne ke změnám v rámci té baráže. Jestli si pamatujete, tak se nějakým způsobem v losu určilo, že Češi tedy budou domácím týmem i pro zápas s Dánskem. Teď by to podle té úpravy mělo být tak, že automaticky hostí doma ty zápasy týmy z prvního a druhého koše, kam budou spadat podle toho svého rankingu. To znamená, že i Italové by třeba hráli, místo v Bosně by hráli doma ten finálový barážový zápas, stejně tak by hráli Dánové proti Čechům a tak dál. Takže UEFA k tomu sáhne už od kvalifikace o Euro 2028, tak jenom v tomhle úprava.
12: No tak já myslím, že pan posluchač Marek tam spíš asi chtěl zmínit to, že vlastně tyhle ty některé týmy, jako je třeba Itálie, prostě, že je tam neuvidíme. Jo? Že tam uvidíme přiší úci Cap Verdi a co tam je teď?
11: Curaçao.
10: No, tam se rozšiřoval ten slot pro Evropu o 3 místa, naopak třeba Afričani tam budou mít 10 no, zástupců, jeho Američani myslím, snad jenom 3 nepostoupili.
12: No, to si myslím, že vlastně tohle to tam asi chtěl zmínit a já s tím vlastně souhlasím. Mě taky asi zajímají víc zápas asi Argentíny, než...
10: Já to zaglosuju, Marko, ještě možná tak, pokud nás slyšíte, že asi víte, že budou teď během každého poločasu ty povinné 3-minutové pauzy. Je to samozřejmě i z hlediska asi osvěžení, ale víme, že se hraje taky ve Spojených státech amerických, kde je komerce hodně silná a asi i ti vysílatelé to rádi využijí k nějaké té komerční pauze. A když tam máte spoustu těch slabších třeba fotbalové států, tak ale na druhou stranu hlasy v nějakém důležitém rozhodování na místech vysoko ve FIFA jsou důležité právě i od Curaçaa nebo Cap Verde. Tak možná tušíte, kam směřuju.
15: Jo.
10: No, ale fotbalově nás to pochopitelně asi taky mrzí, že Dánové tam stejně jako Ukrajinci a další silné reprezentace nebudou. Děkujeme moc za zavolání a asi tedy můžeme jít na zodpovězení dvou dotazů, které nám poslal předchozí posluchač, jenom pustím takový ten jingle, který uvodí a uvede další téma.
3: Desítka Pavla Horváta.
10: Českou Guatemala 3-1. Nejprve otázka, Pavle, na toho golmana, Matěj Kovář jako proklamovaná jednička, Lukáš Hodinčev dvojka, Jindřich Staněk trojka, 20. minuta a puštěný balon, který vlastně Kovář neskrotil, vyrazil ho před sebe a pak vlastně skórovali Guatemalci.
12: Tak chyby k tomu fotbalu patří. Já si myslím, že bavili jsme se o tom, že je důležitý, že si tuhle chybu vybrali v takovémhle zápase, kde nešlo o nic. Samozřejmě zase, já určitě si to ukážou na videích, budou se o tom bavit, jak jí řešit tu situaci. Je to hodně takový jako o drillu, že ty hráči musí vědět, kde kdo je. Golmani teď nebudu úplně konkrétní na tuhle situaci, ale když třeba přihráváš golmanovi, říká se to od žáků, vlastně měl bys nahrávat mimo bránu, protože samozřejmě padnou góly i na té nejvyšší úrovni. Teď mě napadá David Seaman, byl anglický brankář.
10: Jako přeloboval Ronaldinho, myslíš?
12: No, to já jsem myslel vlastně, že mu taky podjel balón pod nohu, přeskočí.
10: To byl Paul Robinson podle mě tehdy.
12: Pardon, tak no. Ale byl to anglický brankář.
10: Taky už si toho moc nezachytal, podle mě.
12: No, jasně ne, ale ono to k tomu patří prostě a byť ty hřiště budou v top kvalitě, tak jsou tam prostě věci, v tom zápase samozřejmě můžeš vykopnout nějaký malej drn a přes ten drn ti to přeskočí a už to nechytneš a jsou to věci, které samozřejmě jsou srandovní, ale hlavně když se netýkají tvýho týmu, takže tyhle ty malý chyby k tomu patřej. Myslím si, že souhlasím s posluchačem, že určitě Míra Koubek nebude panikařit a nebude najednou dávat na místo jedničky Horníčka a nebo Jindru Staňka. By si to oba ty golmani přáli samozřejmě, tak si myslím, že ani tahle chyba nezmění ten pohled na tu jedničku.
11: Matěj Kovář to zmiňoval vlastně hned na prvním takovým tom mediálním dnu s novináři před startem mistrovství světa ještě tady v Praze, že už mu bylo nastíněno, že bude prostě jedničkou a já si myslím, že zaslouženě tak prošel oba dva ty barážové zápasy v obou případech, jak proti Irsku, tak proti Dánsku, prostě byl klíčovým mužem nejen v těch penaltových rozstřelech, ale
12: nesmím zapomenout na klub.
11: A na klub samozřejmě z PSV Eindhoven vyhrál nizozemskou ligu, takže vlastně v porovnání s ostatními na tom byl asi zdaleka nejlépe. Samozřejmě Jindřich Staněk doplatil na to, že byl delší dobu teď zraněný v herní části sezony. Tam by to pak asi mohl být vyrovnanější boj, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvrbilo, tak Matěj Kovář je prostě jednička národního týmu.
10: Jsme moc rádi, že voláte do desítky Pavla Horváta. Vítáme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
16: Dobrý den, tady posluchač Petr. Já bych si jenom chtěl hodit takový téma kuze. A co si myslíte o komunikaci a celkově marketingovém týmu českého národního týmu, kde, abych řekl pravdu, jako vůbec mě třeba nehytnulo na zápas s Kosovem, a to si myslím, že jsem v té bublině fotbalový poměrně hluboko, plus jako i teďka, co se týče mundialu, žádný, jako čekal bych, že budeme víc zaplavení všude, že jsme na mistrovství prostě po 20 letech a mně to přijde jako těžce nezvládnutá marketingová komunikace.
10: Předpokládám, že vás nehytnulo, že hrají s Kosovem, to znamená, že vás to nějak asi nezaujalo, nebo jste na to nikdy nenatrefil?
16: Já to vůbec nevěděl. Já jsem to zjistil hodinu předtím, než mi naskočili sestavy.
10: Tak kdybych to chtěl oglosovat trošku s nadsázkou, tak samozřejmě škoda, že neposloucháte víc Radiožurnál Sport, ne? My o tom mluvíme, my jsme také v bublině té novinářské, takže pochopitelně třeba ty informace máme logicky více na talíři, ale chápeme, kam směřujete. Moc vám děkujeme za dotaz, mějte se hezky.
16: Jo, díky,
10: naschledanou. No co na to říkáš? Protože no. Třeba člověk úplně neregistruje, že by tady byly plánované nějaké velké fanzóny, třeba i od Fačru, že by prostě pravidelně během mistrovství světa byl nějaký prostor, kam můžou fanoušci dojít, podiskutovat si, popít si něco a třeba si hrát fotbálek.
12: Musím říct, že tohle vlastně slyším prvně, protože řekl to, my jsme v nějaký bublině, že se pídíme, tak jako se těšíš i koukáš na ty ostatní týmy, ale je pravda, že třeba nějaký billboard obrovský, třeba jsme na mistrovství, nebo tak jak byl hokej v Rýgráčích, jestli se nepletu, kluci tam byli tam, nebo olympiáda vlastně, že jo. Je to trošku zarážející, možná je to tím, že opravdu je to daleko a ty zápasy se hrajou v noci, ty naše, tak těžko asi budeme vyprodávat restaurace, ale asi je to dobrý point, no, pro náš PR tým. Já si myslím, že je tam spousta mladých kluků, který samozřejmě můžeme říct, že se to ještě začínají učit, ale tahle akce je tak vysoká, že asi tohle bychom asi možná slyšet neměli, no, od fanoušků.
10: Slyšeli jsme různé asi možná i věci, které se toho týkají, ale otázku je, co všechno může člověk uvést i v Českém rozhlase za fakt, že to takhle bylo. Každopádně možná i ta interkomunikace v rámci týmu třeba občas ovlivní to, jak vypadají marketingové výstupy.
11: K člověku se dostane spoustu spekulací a nerad bych spekuloval v desíce Pavla Horváta, nicméně taky jsem čekal asi trochu víc, vnímá to veřejnost, my jako novináři, jak správně padlo, jsme v nějaké bublině, ale přece jen taky, když si člověk otevře sociální sítě, tak by čekal, že ten algoritmus mu hned nabídne něco z kuchyně národního týmu a to se neděje, samozřejmě nevidíme do toho, ale třeba jen takový příklad, byl tu nějaký nový sponzor národního týmu, takový ten malý žlutý panáček, který měl cestovat s českou reprezentací po Americe a vlastně nevím, jestli doletěl do Dallasu.
10: Světoslav Procházka se prezentoval 1. června, já tady mám otevřený Twitter české fotbalové repre, a že bude teda posílat reporty z první ruky, když to cituju, a od té doby se objevil pouze vlastně parodický panáček a parodický účet vlastně na tuhletu jako aktivitu a nic, takže možná ono to nesklidilo teda úplně pozitivní ohlas, tak možná se třeba od toho upustilo, pokus dobrý, ale musím zase na druhou stranu říct, že teď, co se děje třeba kolem nároďáku z hlediska sociálních sítí a toho obsahu, který posílejí nám, fanouškům, tak mě osobně uspokojuje, ale nevím, jestli jak moc náročný jsem.
12: Že tady jde i o ty ostatní lidi, jo? Že samozřejmě fotbalová komunita sleduje to, teď plácnu, 60% naší republiky asi to ví, ale možná by bylo dobrý vtáhnout do hry ten zbytek. No.
10: Dobře, tak marketingoví experti, jak jste slyšeli, asi úplně nejsme, vnímáme to po svém, vy to nějak vnímáte, tak jsme zvědaví na to, jak to bude během fotbalového mundialu. Pavel Horvát tady hodně k tomu mluvení o fotbalu jako takovém, a když jsme měli tady ještě před nějakými už 15 minutami ten dotaz na tu sestavu, která nastoupila proti Guatemale, 6 stejných jmén jako při posledním vystoupení Čechů na Euro 24 v základu proti Turecku, teď tak je v tom základu, ale kolik myslíš, že se toho bude měnit? Když ti jenom třeba napovím, že o poločase se udály 4 změny, Holeš, Zelený, Darida, Hložek na hřiště, dolů šli Chaloupek, Krejčí, Sadílek, Šulc. Není to úplně všeříkající, samozřejmě trenér potřeboval zapojit hráče, kteří nebyli tolik ve hře, třeba proti Kosovu vůbec nehráli.
12: No, já si myslím, že abych začal asi odpředu, protože pokud bude zdravý Lukáš Provod, Patrik Šik a Pavel Šulc, tak ta trojice takhle nastoupí. Myslím si, že Patrik Šik, tam je to jasný. Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, prostě takový ty žolíci, který jsou schopní, a viděli jsme to několikrát v průběhu hry, tam kdykoliv vstoupit a ovlivnit to vždycky ve prospěch nás, protože jsou to silní hráči vepředu. No, a Tomáš Souček si myslím, že je jasný. Myslím si, že možná i Sáďa je jasný, ale Miroslav Koubek je takovej, že hodně to bude i o tom soupeři. Já samozřejmě Korejce neznám, tu fintu s těma číslama můžeme zmínit teď, nebo...
10: To mi je napověst, prosím tě.
12: Korejci nastoupili v tom zápase přípravným s jinýma číslama, že jo?
10: Jo?
12: Než v sestavě.
10: Proti Salvadoru, myslíš, že vyhráli 1-0, ten poslední přípravný zápas. No. Takže měli nechtěli prozradit.
12: Čísla, než hrajou normálně, tak měli, ale vypadají stejně. Ale,
10: a všichni
12: ale...
10: tam měli svá křestní jména Kim, anebo Son.
11: No. No, tam měli takové ty kliky háky, že
10: jo? Jo, pravda.
12: Jo, takže myslím si, že i podle soupeřů bude na některých těch postech se rozhodovat. Myslím si konkrétně třeba v tom prostředku toho hřiště, tam si myslím, že máme jako dost men, ale Tomáš Souček i přes ty peripetie, které tady kolem něj byly, kolem odebrání té pásky, takže tam bude. Vzadu bude určitě Robin Hranáč a Láďa Krejčí. Já si myslím, že by tam mohl být i Štěpán Chaloupek, protože za mě má výbornou formu. To, že se přimotal tady k té chybě, to si myslím, že úplně roli v tom hrát nebude, ale já bych ho tam rád viděl.
10: Měl tam ve 20. minutě i návrat, kdy se vlastně vracel na levou stranu, kde byli další 3 spoluhráči, uvolnil pravou stranu, ale zase možná vzhledem k té rychlosti, kterou asi opravdu oplývá, a Korejci jsou teda, jestli něco tak hodně rychlí, dynamičtí, tak se asi možná v tomhle taky bude rozhodovat.
12: Jo, jinak. To jsou maličkosti, říkám. Myslím si, že na 4 místech se bude rozhodovat opravdu i podle soupeře, možná.
11: Adam Hložek, který zazářil proti Kosovu, tak ta role střídajícího hráče proti Guatemala, ale já jsem měl noční službu, takže jsem docela sledoval ten zápas, mu tolik nesedla, ale taky si myslím, že jak zmiňoval Pavel Horvát, tak ta útočná trojka, provod Šik a Schulz asi bude hrát od začátku a Hložek i s ohledem na to, prostě kolik toho odehrál v téhle sezóně, tak by mohl být tím, který bude chodit na hřiště a věřme, že třeba bude rozhodovat ty zápasy v závěrech.
10: Takže Pavel Horvát mluvil o čtyřech možných teoretických místech na změnu, nevím, jestli úplně přesně čtyři bys to teďkon teda deklaroval. Chaloupek Holeš, teoretický otazník, ano. Na stoperech, kraje obrany Coufal Jurásek hráli v základu, Douděra se prezentoval tím krásným centrem na gol Chorého.
12: Jo, Douděra, byť Laja Coufal má jako to místo pevně, tak si myslím, že taky to může být v průběhu té hry, obzvlášť pokud bude ten zápas těžký, co se týká podmínek, tak si myslím, že David Douděra je vhodným typem hráče, který je schopný to oživit velmi. Viděli jsme ho i hrát to přes nohu, tam si myslím, že úplně by to asi nebylo, tam si myslím, že Jarda Zelený je schopný tuhle roli taky odehrát. Myslím si, že tam prostě taky máme kam sáhnout. No, Láďa Darida veprostřed nebo Sadílek, myslím si, že tam máme prostě varianty, kam taky můžeme sáhnout. Takže jeden ten středák, myslím si, že jak jsem tady zmiňoval to, že třetí zápasy ve skupině už třeba budou hrát ty jiný jedenáctky, tak jsem přesvědčený, že máme tu skupinu takovou, že třeba ten třetí zápas by už to mohlo být i z našeho pohledu, aby ty kluci se dostali do hry a aby pak na ty další rozhodující fáze toho turnaje už třeba ty trenéři mohli opravdu, teď plácnu, ono to někomu nevíde třeba, že jo, nevíde ti ten turnaj, prostě někdo se, tvůj, nikomu to nepřeju, zraní a budeš muset toho Hložana nebo toho Chorase nebo toho Mojmíra Chytila tam do toho zápasu od začátku dát a potřeba, aby ty kluci samozřejmě měli nejvyšší sportovní formu, no.
10: No tak jsme zvědaví ten poslední zápas na Asteckém stadionu, kde trofej mistra světa zvedal Pelé i Maradona, jasně, no. Ale uvidíme. Vítáme dalšího z posluchačů ve vysílání desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
15: Dobrý den, tady ještě jednou Marek. K sestavě bych byl rád, aby si to zkusili Hugo Sochůrek. Ale mám jiný dotaz. Jestli budete pokrývat jako radiožurnál Sport Mundial stejně jako Katar. Tam to bylo super, když jste dávali snad všechny zápasy v přímém přenosu. Tak jestli to bude podobný.
11: Tak já zkusím odpovědět posluchači Markovi, tak všechny české zápasy pochopitelně budeme nabízet v přímém přenosu přímo z dějiště, už tam jsou tři kolegové, Mikuláš Jáša, Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Co se týká ostatních zápasů, tak vzhledem k tomu časovému posunu ne všechny zápasy nabídneme v přímých přenosech, zejména ty noční a ty, které nejsou, řekněme tak, zvučné, tak nebudou úplně kompletní, ale každé utkání, jakým způsobem pokryjeme i během toho nočního vysílání, kdy se naše stanice spojuje s radiožurnálem, takže minimálně zpravodajské a reportážní vstupy vlastně ze všech zápasů nabídneme a pak i vybraná utkání celá v přímých přenosech.
12: Já bych dal jen tak jako ochutnávku, který zápasy určitě budou přímo. Německo, Curaçao, Francie, Senegal, Anglie, Chorvatsko, to mám tyhle ty zápasy napsaný já, ještě Argentina, Rakousko mám napsaný tyhle zápasy já, že bych měl být ať už na telefonu před zápasem o půli a po zápase, nebo dokonce tady ve studiu.
11: A ve čtvrtek, kdy startuje mistrovství světa, tak hned dva speciály, vlastně součást desítky Pavla Horváta od 10 do 11 dopoledne a pak večer před tím zahajovacím zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou, taky další hodinové speciální vysílání od 8 večer a pak i přímý přenos s Pavlem Horvátem.
10: Marku, tak věřím, že budete poslouchat a že vás taky pobavíme během mistrovství světa. Děkujeme za zavolání. Tak Česko má za sebou tu přípravu, držíme palce, ať všechno vyjde, ty poslední tři dny budou asi hektické i z otázky psychické, každopádně my s Pavlem, jak říkal Pavel Tilšar, budeme ve čtvrtek řešit ještě blíže ten český tým, ať už se to týče těch příprav v rámci těch povětrnostních podmínek, velké teplo, příprava na nadmořskou výšku a tak podobně, trénink před lidmi, otevřený trénink. Nicméně mohli bychom se teď dostat k tématu, které si myslím, že bude rezonovat, a to nejen během mistrovství světa, ale taky po něm.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
10: Tak, na mistrovství světa teda jedna pravidlová úprava, která se týká, nebo dotýká vlastně pořadí týmu při stejné bodové rovnosti. Poprvé po 20 letech v rámci bodové rovnosti nebude rozhodovat skóre jako první kritérium, ale vzájemný zápas. Což už samozřejmě někteří možná trošku napadali tím, že se hrají pouze 3 zápasy v té skupině, tak může dojít prostě k tomu, že tam budou ty shodné body, ale tak pak budou tedy rozhodovat střelené góly. Ale máme tady ty pravidlové novinky, schválené už na jaře na zasedání té Mezinárodní pravidlové komise IFAB ve Walesu a teď tedy přijdou v platnost v roce 2026 poprvé na mistrovství světa. Já jsem tam tedy registroval záměr zamezit zdržování hry, zvýšit pravomoc videa a také vlastně záměr zamezit kontroverzím, které jsou spojené třeba s rasismem. Tak vlastně, když tady u toho posledního, tak zakrytí úst v jakékoliv konfrontační situaci znamená, nebo může znamenat červenou kartu. To znamená, pokud bych já, svěřenec Pavla Horváta na potenciálním fotbalovém mundialu, šel za Pavlem se poradit a on měl zakrytá ústa rukou, tak za to červená nehrozí. Pokud já bych jako protihráč se s tebou hádal a dal bych si ruku před pusu, tak sudí může trestat červeně. Reakce i třeba asi na případ nedávno v Lize mistrů.
11: Gianluca Prestiani z Benfiky Lisabona, jeho konflikt s Viniciem juniorem z Realu Madrid. Samozřejmě zbuzuje to spekulace, co všechno se řekne za tou záclonou z dlaně.
10: Ale asi to je v pohodě.
11: Je to správně, dobře. Určitě.
10: No. A pak pojďme asi na větší pravomoci videa, protože to může být velký bod sváru, nejen kvůli tomu, že to vůbec se zavádí, ale taky kvůli tomu, že vznikne spousta jako nepřehledných situací. Rohové kopy. Pokud se chybně nařídil rohový kop ve prospěch tedy toho útočícího mužstva, tak video může opravit rozhodnutí hlavního sudího. Ale pozor, pokud ten roh měl se kopat a nebyl nařízen, je nařízen odkud od brány, tak tady video nezasahuje.
12: Kdo viděl pohádku Královna koloběžka? Obutá, neobutá, přijede, nepřijede, teď zase z jiného soudku se berete, se neberete, odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. Já se bojím, že to bude bramboračka prostě. Je to pro mě velmi nepřehledný, samozřejmě chápu, že rozhodčí měli spoustu meetingů, připravou se na to, doufám, že to utáhnou, protože vlastně ty hráči, je to stejný, já jsem zažil malou domů, když se zrušila malá domů, takže ty hráči jsou na něco zvyklí, vím, že těch kamer je spousta teďka, bude to pod obrovským droblohledem, budu doufat, že ty výroky budou co nejrychlejší, aby to opravdu, dostaneme se i ke zdržování, aby to tu hru nekouskovalo a nebyly tam situace, že se tam budou hádat samozřejmě. Bylo by to lepší jako na tenise, že prostě out je out, rozhodnutí jasný, rozhod to počítač a tak, ale musím říct, že jako i pak se dostaneme určitě ke střídání a k uvedení balónu do hry po autu, tak myslím si, že to bude na začátku obzvlášť velká bramborajda.
10: No, tak ono to pak souvisí, ten zásah videa, nově také u nesprávně udělené druhé žluté karty, to znamená, teď je tam vlastně ochrana i toho hráče, který by byl nesprávně vyloučen, že VAR do toho může stoupit říct, ne, to není žlutá karta, pojďme dál. Naopak, pokud by došlo k tomu, že sudí na hřišti neudělí tu potenciální druhou žlutou kartu, tak video už to neopravuje, že by měla být udělena. Takže tohle no vlastně souvisí s tím.
12: Slibuju, co jsem slíbil.
10: Ano. No a pak vlastně ještě tam je nějaké, řekněme, všímání a zaměření se na situace, kdy dojde k ovlivnění hry ještě předtím, než je balon ve hře. Týká se to hodně standardek, kdy se brání soupeři navzájem a pokud by třeba útočící hráč fauloval toho obránce ještě předtím, než kopneš do míče, tak se pískne faul a vlastně se...
12: No nebude ta standardka.
10: Ta standardka třeba asi nebude. Nicméně pokud by to bylo naopak, že třeba ten defenzivní hráč před rozehráním jakým způsobem chytne toho ofenzivního, tak se to takhle třeba do toho nemusí vstupovat.
12: Jo, já to nechci zlehčovat, samozřejmě tohle už jsme na nejvyšší úrovni fotbalu. Já věřím tomu, že to v té praxi bude opravdu takhle fungovat a bylo by to samozřejmě dobrý. Bylo by to dobrý, i ty auty, zase ještě ty k tomu dojdeš, ale bylo by to dobrý, kdyby to všechno takhle fungovalo, bylo by to fajn.
11: Já vím si, jak je složité, jenom když to vysvětlujeme tady a sedíme u toho v klidu, pak je jiná věc, že rozhodčí si všechny ty novinky musí zapamatovat během zápasu a dbát na to musí samotní hráči, kteří by měli mít taky o těch věcech povědomí a pak v těch 40 stupních, když je člověk zatavený a má tepovku jinde na 180, tak si myslím, že to bude zajímavé sledovat a samozřejmě důležité důležité bude, aby ty výroky sudích byly konzistentní. To si myslím, že je základ.
12: Jo, a já ještě řeknu jednu věc, že vlastně vem si, jak dlouho ty rozhodčí taky pískají. To nejsou úplně, že jo, najednou, že už podle těch pravidel pískali. Já doufám, že třeba v Americe ty možnosti taky asi jsou, že třeba v tomhle tom duchu odpískali každý, já nevím, 3 zápasy nějakých univerzit nebo nějakých dorosteneckých týmů, který samozřejmě to tempo té hry není tak vysoký, jako bude u těchto těch všech nejlepších hráčů na světě. Nebude to pro ně vůbec jednoduchý, samozřejmě doufám, že ten VAR nebude jenom berlička, že furt se nebudeme koukat na video. No.
10: Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
17: Ahoj, to je Petr. Já bych se do toho chtěl vstoupit. Není to jako super ty auty, rohy, že když se podíváte na zápasy Real Madrid, Vinicius zdržuje neustále, to je super. Ale celkově s tím VARem nebude to spíš takovej ten jako, jak to říct správně, a že se rozhodčí budou strašně spolíhat na VAR, že když cokoliv oni udělají, že ten VAR je opraví, že ten VAR jim pomůže, že jako snímáme tu zodpovědnost za řízení zápasu z rozhodčích a dáváme to někde tam někomu, myslím, že jsou u Dallasu nebo v Houstonu sedějí u televize, čemu pak tam vlastně ty rozhodčí jako ve výsledku jsou, když to řeknu takhle, jako
10: rozumíme
17: když tam
10: vám.
17: Budeme mít jako velkýho bratra, který všechno uvidí, tak jako pak ten rozhodčí tam je jako aspoň na ten párek se pak bude moc zajít, nebo na hotdog, no.
10: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
12: Na hotdog ve sladkém rohlíku. Já souhlasím s posluchačem, záleží na tom, jak to video bude rychlý, prostě. Ta doba prostě k tomu směřuje, těch jako sporných výroků může být několik, tady ty tečovaný balony, někdy to je vidět, někdy to prostě ten rozhodčí nevidí, neslyší, samozřejmě není to jednoduchý a pokud ten VAR bude fungovat rychle, tak já s tím nemám problém, já chci, aby to bylo správně, aby nikdo nevyhrál jako po rohu, který prostě neměl být a když to bude spravedlivý pro všechny, tak to bude skvělý.
10: Jenom vlastně všichni kromě rozhodčího to často vidí v té televizi a možná jenom tady reaguju na posluchače, že to je pomoc opravdu proto, aby třeba nestoupal tlak zbytečně, že rozhodčí dá špatně roh, protože to neviděl.
12: Ano.
10: Tak VAR by mu měl fakt v tu chvíli říct a předpokládám to bude do několika sekund, hele, je to tečované, je to roh. Takže v tuhle chvíli si říkám, že možná by to mohlo pomoci. A samozřejmě ještě k tomu, jak mluvil Pavel Tilšar o tom, možném zmatení rozhodčích. Já si naopak myslím, že rozhodčí ty pravidla znají, nebo ta pravidla znají daleko lépe než veřejnost. A v tom je ten problém, že rozhodčí často posuzují, a to jsme teď měli v Lize mistrů u těch rukou, že vlastně posuzují to, co je v pravidlech a oni to pískají dobře. Lidi to ale nevědí. A ta erudice pak zaostává, ale nemyslím si, že by to byla chyba fanoušky, je to prostě pak chyba toho systému, spousta zápasů, spousta věcí, spousta pravidel a málo třeba pak toho nějakého vzdělání.
12: Měli jsme možnost už teďka několikrát třeba vidět i nebo slyšet tu komunikaci rozhodčí s VARem, jo? Že řekne a teď k tomu budou přidávat, hele, za mě to faul nebyl, za mě je roh. Jo? On řekne, hele, tečovaný balon, za mě je roh a čekám na rozhodnutí nebo na potvrzení a VAR řekne, jo, roh, jo, není roh. Za mě tečovaná není roh prostě. A bude to vlastně rychlý, protože těch kamer tam samozřejmě bude spousta a těch pohledů, který ten VAR bude mít k dispozici, asi taky. Myslím si, že bude hodně důležitý, jaký budou režiséři v přenosových vozech, protože samozřejmě tyhle ty lidi mají obrovský podíl na tom, jaká kamera kdy co snímá. Samozřejmě chápu, že ten rozhodčí si o to bude říkat, ale těch kamer, těch pohledů tam bude spousta. No.
11: A pak je samozřejmě škoda, ještě co se týká těch rohových kopů, že je zvýhodňovaný jen ten bránící tým a že mluvil se o tom Honzo, že vlastně se budou řešit jenom ty situace ve prospěch toho bránícího týmu a ne útočícího, když by měl být roh pro ten útočící tým a bylo to správně posouzeno na hřišti, tak se bude kopat od branky a rozhodčí to nezmění.
12: No je to zajímavé, že když už určejí, že není roh, tak proč neurčejí, že je roh?
10: Možná to zase bude souviset s tím, že se přece jenom nechce úplně vstupovat do každé té situace, aby se zkoumala, ale na druhou stranu pak to popírá to, že jsem říkal, že chrání to od nějakých negativních emocí, tak ten poškozený tým stejně bude naštvaný.
12: Stejně tak jako můžeš dát gól z rohu, který jako neměl být, tak si mohl dát gól z rohu, který měl být. Hezká, česká.
10: Krásně to řekl Pavel Horváth, to je opravdu fotbalový básník, ale má pravdu. Jenom když teda doplníme ta pravidla, jak se mění, tak už to posluchač taky naznačil, Pavel, o tom, taky krátce mluvil, bude v případě toho samozřejmě zase úsudku hlavního soudního, že k tomu má dojít odpočet 5 sekund na vhazování a 5 sekund na odkop v případě třeba i tohodle odbrány, tak aby v případě prodlevy soupeř získal roh a pokud půjde k prodloužení autu, tak získá vhazování soupeř. Ale zase mluvíme o tom i u délky držení míče takzvané v koši u brankáře, sudí musí posoudit, jestli proto jsou objektivní důvody, že golman hned nerozehrává a pak teprve začne počítat i s asistentem, anebo třeba počítá hned.
12: Tam si myslím, že je prostor k tomuto trošku očůrat u těch autů, samozřejmě bavili jsme se o tom, asi by měla být možná určená doba, dokdy musí to mužstvo uvíst ten balón do hry, protože logicky, když budu zdržovat, tak pravý křídlo, než dojde hodit na levý křídlo aut, tak mu to nebude trvat 5 vteřin a ta cesta, když řeknu, že velký vápro má 40 metrů, tak když ten hráč poběží pomalu, tak je to nějakých určitě 15-20 vteřin, než tam dojde a pak teda 5 vteřin, než to hodí. Když to bude hráč, který hraje levý křídlo a bude u míče blízko, tam si myslím, že nějaký prostor pro to, jak ty hráče donutit k tomu úplně není, protože opravdu řeknu, hele, on to jde házet tamhle ten a tam ho asi rychlejc nedoženeš, nepředpokládám, že v 80.

0: Zase, jo. Tady jde o to, že vlastně, když řekneme, já si to, nemám to spočítaný, ale řeknu, jako do 15 vteřin musíš uvíst ten balon do hry. A samozřejmě, jestli tvůj nejlepší hráč na auty je pravý bek a háže se to vlevo, no tak bude muset Hergot přidat, aby to stih. A stejně tak ty hráči do toho vápna, když to tam chceš hodit dlouhý. Pokud je tvůj dobrý jako házeč levej bek a je to nalevo, no tak má chvilku na to, aby si otřel balón, aby kluci tam došli jako pomalejc, ale dávalo by to smysl. Takhle pořád ještě furt je to od té doby, co teda chytne balón, tak ty kluci můžou dojít, zaváže si kaničku, teď už teda jsou i nasazovací kopačky bez kaniček, takže si upraví štulpnu a chránič, který jsou neviditelný, takže těch věcí, který tam u tohohle autu můžou hrát roli, fakt jako mě napadá spousta.
1: No a střídající hráč tedy má na opuštění hřiště 10 sekund a to v nejbližším bodě toho hřiště, pokud se opozdí náhradník, se dostane do hry nejdřív za jednu minutu a to po té minutě při nejbližším přerušení. Takže si to vem, 11 hráčů proti 10, máš balon, minuta uplyne a pak třeba i 4, než se přeruší hra a hraješ v oslabení.
0: Je to tak, nabízí to tohleto pravidlo, nabízí spoustu taktických variant, protože pokud se sám pošleš do 10 v té situaci, takhle, když budeš pospíchat, tak samozřejmě ten hráč odběhne hned, to je jasný. Ale když budeš jako to chtít natáhnout a dostaneš se do nevýhodné situace jako do 9 hráčů, tak samozřejmě ty zkušený mužstva už to umějí hrát, že držej balón a řekl bych to jako v hokejový přesilovce, když hraješ přesilovku 5-4 a nepustíš tu čtyrku přes minutu z třetiny, tak taky pak máš výhodu, protože ty hráči už nemají energii. Pokud to bude zase v těchto klimatických podmínkách, tak samozřejmě i ty obránci můžou mít méně energie, může to být moment, který třeba rozhodne nějaký zápas. Nemyslím si, že jich bude 20 těch zápasů, ale něco takového se může stát.
1: No a pak ještě věc, kterou třeba asi jsme vídali zase, možná u Pepa Guardioli, když se zraní brankář, tak si zvoláš třeba hráče, svěřence, něco jim říkáš. Tak tohle teď teda zakázáno, aby nedocházelo k těm fouzovkách zraněním.
0: To je super, samozřejmě taktický manévr, ale budou ty 3-minutový timeouty, bych řekl, v každém poločase, teda jsem to pochopil, takže to si myslím, že je dostatečný čas na to, aby ten trenér počkal. Musím říct, že vlastně pro ty trenéry je to super, že každý trenér, když se ten zápas vyvíjí trošku jinak, než si čekal, tak tuhle tu 3-minutovku jednoznačně, zase je to taktický už point, kdy fakt jako si myslím, že i asistenti budou zapojení, už se na to budou ty trenéři připravovat, hele, bude to kolem asi 22. minuty logicky, že jo, v polovině toho poločasu, tak pojďme ty řekni tadyhle golmanovi, že můžem rozehrávat víc po zemi, že tam levý křídlo nenapadá, můžem útočníkům řekni, hele, musíme je napadat takhle, aby nám to odevzdávali, dostávali do těžkých situací, protože budeme mít určitě videotechniky, budeme mít spoustu asistentů, takže tohle to je taktický break pro mě, no.
1: No, blíží se mistrovství světa, možná budete překvapení, když během úvodních ceremoniál budou týmy stát ve všech hráčích vlastně na ploše, v kruzích a nebude to v té lajně. Otázka je pak, jak to bude třeba s podáváním rukou, ale fotit se teda bude 11 borců, tak to se nebojte. Ale každopádně mistrovství světa bude pořádně výživné i na radiožurnálu Sport. Mistrovství světa 98, mluví se o tom jako turnaj století 20. poprvé 32 týmů, teď poprvé 48, takže můžeme říct zatím mundial století. A zahájí ho Pavlové, kteří sedí dneska v desíce, komentovat budou totiž Mexiko Jara, Pavel Tilšar a Pavel Horvát, tak věřím, že pánové to máte už před sebou a těšíte se. My se těšíme teda.
0: Já si myslím, že se těší úplně všichni, takže my asi nejsme výjimka. Já určitě mám problém s jménama, takže já budu říkat 10 nebo 12, což posluchačům bude připadat úplně stejně jako některý jména.
2: Tak já to nastuduju a vždycky to vyrovnám.
1: Ano, a Česko, Jižní Korea, pak budou kolegové z přímo místa komentovat z Guadalajary. Jak říkal Pavel Tilšar, máme tam 3 kolegy, Jášu, Michalíka a Vasiče, a věřím, že vás také budou bavit během celého fotbalového mundialu. Tak začínáme 11. teď už pomalu končíme, protože bude 11, tak se nám to sešlo. Pavel Tilšar byl dneska hostem, moc děkujeme.
2: Taky díky, naslyšenou.
1: A s Pavlem Horvátem se uslyšíme nejpozději ve čtvrtek. Užij si, Pavle, motocyklový výlet.
0: Já už jedu, protože mi jede co?
1: Jede ti motorka.
0: Až z Plzně.
1: Dobře, tak jo. Tak se těšíme ve čtvrtek, probereme ještě konkrétně český národní tým a budeme vás ladit na mistrovství světa.
0: Pavle, hezký den, naslyšenou.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.

0: Bez práce bylo v Česku minulý měsíc skoro 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost mírně klesla. Letouny NATO zasahovaly v Lotyšsku proti dronu z Ruska. Tenista Zverev ovládl Roland Garros a vybojoval první grandslamovou trofej v kariéře. V Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od Spořilova. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost na pak o 0,6% stoupla. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
2: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
3: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
4: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověření a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Spojenecké stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron, oznámila to lotyšská armáda. Bezpilotní letoun do země pronikl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský stroj. Armáda taky vyhlásila další letecký poplach. Obyvatele pohraničních regionů vyzývá, aby nevycházeli ven. Ve 2 várkách sazenic Vinné révy směřujících na České Vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
5: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
6: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na Vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
7: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
6: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál.
8: Sport. Tenista Alexander Zverev získal první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazil v 5 setech Itala Koboliho a stal se prvním německým mužem po 30 letech, který triumfoval na turnajích Velké čtyřky. Zverev měl dlouho nálepku výborného tenisty, kterému chyběl velký titul.
9: If you call me the worst player to win a Grand Slams, I could not care less.
10: Kdybyste mě teď nazval nejhorším tenistou, který kdy získal Grand Slam, bude mi to úplně jedno. Pro Německo je to velká věc. Poprvé na Roland Garros vyhrál Němec. Přiznám se, že teď už jsem trochu opilý, tak se možná budu trochu opakovat, ale jsem strašně šťastný, že tady vedle sebe mám tuhle trofej.
9: Just happy to be sitting next to this trophy.
8: Ve světovém žebříčku si Zverev upevnil 3. místo, na 17. si díky účasti v semifinále polepšil Jakub Menčík. Nejlepším Čechem je i dál 12. Jiří Lehečka. Vede Ital Sinner, mezi ženami Běloruska Sabalenková. 10. příčka patří Karolině Muchové, deblovému pořadí vládne pařížská vítězka Kateřina Siniaková.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Prahou, nehoda na jižní spojce před Průmyslovou. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna popojíždí dlouhá šňůra kamionu od Čestlic z 8. kilometru. Fronta se chvílemi natahuje až k okruhu, v okolí Průhonic pak brzdí i osobní auta. Ucpaná následně i Spořilovská, nákladní soupravy se sunou i dál jižní spojkou k Černému mostu. Před Lanovým mostem zastavují i osobní auta v levém pruhu a krokem pokračují k nehodě před Průmyslovou. Už několik hodin na úrovni KFC blokují pravý pruh následky hromadné nehody. Pár vozidel už se podařilo odtáhnout. Další na odtah teprve čekají. Od Černého mostu trvá zdržení z úrovně hradecké dálnice D11. Následky nehody kousek za sjezdem do Českobrodské už odklidily. Hlavní část okruhu z D1 k letišti trvá regulace vjezdu do Cholupického tunelu. První zdržení naberete od Jesenice z 82. kilometru, po druhé zpomalíte na výjezdu z Lochkovského tunelu na 15. A pojďme k Brnu, D2 od Bratislavy a kolona z 5. kilometru. K nehodě před sjezdem na Modřice na 3. se jede 15 minut. D1 z Vyškova do Brna plnější od Holubice z 2. 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy.
12: 11 hodin 6 minut, pondělí 8. června, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ve včerejší volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. V první volbě s protikandidátem od roku 2006 porazil podnikatele Riquelmeho. Španělský velkoklub oznámil, že staronový šéf obdržel zhruba 2/3 hlasů. 79-letý Pérez získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů až do roku 2030. Můžeme připomenout, že v předvolební kampani Pérez slíbil, že v případě znovu zvolení přivede do klubu francouzského obránce Konatého, trenéra Mourinha. Vedle toho slíbil taky další významné hráčské akvizice. Předsedu klubu volí jeho členové, kterých je několik desítek tisíc. Real oznámil, že tentokrát hlasy odevzdalo přes 33 tisíc volitelů. No a ještě můžeme asi připomenout, že Pérez tedy Real Madrid vede až na přestávku v letech 2006 až 9 už od roku 2000 v předchozích volbách, ale protikandidáta vůbec neměl, takže se hlasování ani nekonalo. Teď už Mike and the Mechanics, příjemné dopoledne.
1: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Hvězdný skokan otyči Armand Duplantis ze Švédska není robot. Po třech letech totiž nestál na závodě na nejvyšším zlatém stupínku na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu, skončil druhý.
1: Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švéd se před ním s pokorou sklonil.
3: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
3: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách. Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
4: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
3: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku na dlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na Diamantové lize ve Stockholmu. Karelo Schamberger, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Danny Kravitz v pondělním radiožurnálu Sport, 11 hodin 18 minut, pondělí 8. června 2026. Jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Určitě víte, že v tomhle roce slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky. Slavný fotbalista je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta. No a ta příští se bude znovu konat v Praze. Budeme se na vás podruhé v tomhle roce těšit v hlavním městě, konkrétně tedy na pražském výstavišti v rámci festivalu Off-season v sobotu 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním přes naše internetové stránky a když budete pozorně poslouchat radiožurnál Sport, možná ještě v téhle půl hodině, tak dostanete taky možnost o dvě si zahrát.

Jili Hodgkinsová plánuje další útok na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů na červencový meeting Diamantové ligy v Londýně. Britská atletka to řekla novinářům po nedělním startu ve Stockholmu, kde zlepšila vlastní národní rekord na 1:54,33 setin sekundy. Nebyla ale nejrychlejší, Švýcarka Verová šokovala sama sebe, když se jako první běžkyně od rekordního výkonu Jarmily Kratochvílové v roce 1983 dostala pod hranici minuty 54 sekund a zařadila se na třetí místo historických tabulek.

Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Rytíři o příchodu 27-letého ofenzivně laděného beka informovali v tiskové zprávě. Teď už Green Day, posloucháte pondělní radiožurnál Sport.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál 11.30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách. Informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos, nedaleko mořského epicentra, je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolí pobřeží. Před tsunami varovaly taky úřady v Indonésii a Malajsii. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. V noci na zítřek začne v Česku pršet. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka můžou místy tvořit i bouřky. Podle meteorologů vydrží déšť do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů, tepleji bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí. A na Karlovarský filmový festival letos přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky tři úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane i Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen po druhé v kariéře skolaboval. Tentokrát se mu to stalo v přípravném utkání proti Ukrajině, které rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě předčasně ukončil. Podle reprezentačního lékaře krátce ztratil vědomí, ale teď je záložník Wolfsburgu v dobrém stavu a brzy ho propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Poté mu lékaři operovali defibrilátor a povolili mu pokračovat v kariéře.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Úvodem přinášíme aktualizaci z dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna byla za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru uzavřená. Teď Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že už se projíždí alespoň odstavným pruhem. Pravý i levý blokují následky střetu nákladního vozidla s osobním. Kolona z 11. kilometru se sune okolo 20 minut. Na D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna popojíždí dlouhá kolona kamionů od Čestlic z 8. kilometru. V okolí Průhonic pak brzdí i osobní auta. Ucpaná zůstává i Spořilovská. Nákladní soupravy se sunou i dál jižní spojkou k Černému mostu. Příčinou zdržení je nehoda před Průmyslovou už několik hodin. Na úrovni KFC blokují pravý pruh její následky. Už brzy by se ale mělo opět projíždět bez omezení.
7: Poslední auto už je zapřežený za odtahovkou, takže tak nějak do 4 hodinky by to mělo být volný.
6: A na hlavní části okruhu zde jedna k letišti trvá regulace vjezdu do Cholupického tunelu. První zdržení od Jesenice, po druhé se zpomaluje na výjezdu z Lochkovského tunelu a po třetí už na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný. 10-minutová fronta se sune od sjezdu do Evropské k omezení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Tým českých basketbalových šampionek USK Praha se bude muset v příští sezóně obejít i bez dalších dvou zahraničních opor, Briony Jonesové a Emese Hoffové, obě hráčky, které klubu mimo jiné v loni pomohly k titulu v Evropské lize. Následují v odchodu z mistrovského celku další hvězdy, Valerian Ajajovou, Janelle Saluonovou a Bridget Carltonovou. USK o tom informoval na svém webu.

0: 11 hodin 42 minut pondělí 8. června posloucháte Radiožurnál Sport a jak už jste určitě v našem vysílání slyšeli, tak se v sobotu koná off-season festival na pražském výstavišti, bude se tam konat taky příští desítka Pavla Horváta live a právě teď v našem vysílání je tu možnost zahrát si o dvě vstupenky na tuhle akci. Já připomenu, že samozřejmě nejenom příznivci Pavla Horváta a fotbalu se můžou přijít podívat na tenhle festival, je tam celá řada dalších hostů, celá řada dalších povídání, bude se účastnit třeba taky Jiří Ježek, jeho kilometry by se měly odehrávat po 12. hodině na jevišti a společně s ním tam bude Metoděj Jílek a taky Simona Bubeníčková. Připomenu telefonní číslo sem do studia 221-552-222, pokud budete nejrychlejší, dostanete ode mě velmi, velmi, velmi jednoduchou otázku, slibuju, a budete mít možnost tedy získat lístek na tenhle festival na pražské výstaviště jak pro sebe, tak taky pro jednoho dalšího člověka. Pokud se tak v tuhle chvíli neděje, tak v našem vysílání samozřejmě půjdeme dál. Mluvit můžeme třeba o tenisu. Kateřina Siňaková totiž vybojovala v ženské čtyřhře 11. Grand Slamový titul v kariéře společně s Američankou Townsendovou. Porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu. Ve dvou setech 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce.
1: Kateřina Siňaková se při ceremoniálu neubránila slzám a tak si mikrofon nejdřív musela vzít její spoluhráčka Townsendová. Následně se proslovu ujala i Češka a zakončila ho v mateřském jazyce, protože v jejím boxu byly po delší době oba rodiče.
2: Takže moc děkuji, že jste přijeli. I mami, konečně, že jste to zvládla.
3: Naživo to bylo určitě po delší době. Mamka nejezdí tolik na turnaje teďka samozřejmě byly. Já si myslím zrovna, že naposledy, jestli se nepletu, dokonce byla i tady, no, někdy z těch mých první nebo druhý titul.
1: Říkala po utkání teď už 11-násobná Grand Slamová šampionka v deblu Kateřina Siňaková. Pokud jde o české tenistky, víc titulů má ve čtyřhře už jen Jana Novotná, která nazbírala 12 trofejí.
3: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Na další Grand Slamový titul dosáhla po boku Siňakové také Taylor Townsendová. Čím je jejich spolupráce delší, tím víc českých slov se učí. Třeba kdybyste Američance teď položili otázku, kolik titulů už s Kateřinou má, tak suverénně odpoví.
4: Tři.
1: A k číslovkám zvládá Townsendová i zdvořilostní fráze.
5: I'm very good at saying please. Prosím. I just be like, prosím, prosím.
1: Ukazovala své jazykové schopnosti Taylor Townsendová. Na další Grand Slamový titul s Kateřinou Siňakovou můžou zaútočit za pár týdnů na trávě ve Wimbledonu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: 11 hodin 45 minut, dál posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Já se ještě vrátím tedy k té desítce Pavla Horváta live, protože vypadá to, že mezi tím se nám někdo dovolal. Hezké dopoledne, je to tak? Dobrý den.
6: Dobrý den, Luděk.
0: Dobrý den, Luďku, slyšíme se dobře. Tak pojďme na tu jednoduchou otázku. Víte, že hrajeme o dva lístky na to, abyste se mohli jít podívat na Pavla Horváta live. Já to udělám hodně jednoduché. Věděl byste aspoň dva ze tří soupeřů české fotbalové reprezentace na tom nadcházejícím mistrovství světa?
6: No, Jižní Korea a Mexiko.
0: Výborně, uznáváme, tím třetím je Jihoafrická republika. Tak jasně. Gratuluju, dva lístky jsou vaše. Zůstaňte mi prosím na lince, ať se na vás můžu vzít kontakt a poslouchejte dál Radiožurnál Sport. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Děkuju.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Manic Street Preachers z pondělí 8. června posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. No a v encyklopedii radiožurnálu Sport vám budeme postupně nabízet medailonky všech účastníků letošního mistrovství světa ve fotbale. Velmi rychle si postup vybojovalo Japonsko, které bude na mundiálu startovat už po 8. Japonsko se stalo vůbec prvním týmem mimo pořadatelské země, tedy kromě Spojených států amerických, Kanady a Mexiko, který postoupil na světový šampionát. Jistotu Japonci měli už 20. března 2025 po vítězství nad Bahrajnem. Nepřekvapilo to vůbec našeho experta Pavla Horváta. Ten v Japonsku působil a poznal, že o fotbal je v zemi obrovský zájem.
1: Jedna z nejlidnatějších zemí na světě, tudíž těch lidí o ten fotbal má spoustu zájem a samozřejmě je tam podpora jak států, tak školství, tak bohatý sponzoři. Takže já si myslím, že v Japonsku ten fotbal ještě pořád je na vzestupu a určitě budou nepříjemným soupeřem pro všechny. Obecně ty týmy z té Asie budou jako nepříjemný, samozřejmě máme ve skupině taky. Je to, myslím si, pro nás, pro Evropany ještě pořád velká neznámá, ale ty hráči budou fyzicky, technicky velmi vysoko a nebude jednoduchý je porážet. Naopak si myslím, že by tam z Asie mohl být nějaký černý kůň toho turnaje.
0: Japonsko bude chtít navázat na postup ze skupiny, který se mu povedl na minulém světovém šampionátu. Loni v říjnu mužstvo zdolalo Brazílii 3-2 a letos v březnu v další přípravě vyhrálo v Anglii 1-0. Tým už rozhodně nebude tak podceňovaný jako třeba někdy v minulosti. V nominaci je opravdu hodně hráčů z evropských lig a to ještě chybí zraněné opory Mitoma z Brightonu a Minamino z Monaka. Kapitánem japonského národního mužstva je vítěz anglické Premier League. Věděli byste, kdo jim je?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: S kapitánskou páskou na ruce povede Japonce na světovém šampionátu Wateru Endo. 33-letý záložník vyhrál před rokem anglickou ligu s Liverpoolem. Na hru týmu má velký vliv. Otázkou ale zůstává, v jaké formě se ukáže, protože se do hry po zranění vrátil teprve na konci května. Dalšími hvězdami mužstva jsou Kubo, Sano nebo Suzuki, jejichž hodnota na přestupovém trhu přesahuje stovky milionů korun. Ve své zemi jsou japonští fotbalisté opravdu za bohy, těší se obrovské popularitě.
1: Jednoznačně ty kluci jsou tam obrovský hvězdy, nejvíc úplně ty, co se dostali do Evropy, do nějakých těch týmů, byli tam dokonce už v té době, když já jsem tam byl, tak normálně jako štáby trávili celý dny prostě s těma hráčema a vlastně natáčeli seriály o těch klukách, který hráli v Evropě a je to tam velmi populární.
0: To říká fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Nejlepším výsledkem Japonska v historii světových šampionátů je postup do osmifinále. Na něj se Japonci dělají zálusk i tentokrát. V základní skupině narazí na Nizozemsko, Tunisko a Švédsko.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju, a ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
9: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
10: Irán a Izrael na sebe znovu útočí. Teherán se mstí za izraelské údery na Libanon.
11: Naše údery musí pokračovat, dokud nevrátí sionisticko-americké nepřátele zpátky tam, kam patří.
10: Spor o to, jestli má prezident zastupovat Česko na summitu NATO, nekončí ani po osobní návštěvě Pavla na vládě.
12: Já opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede nebo nepojede. To je dáno ústavou.
10: Český národní tým trénuje před startem mistrovství světa ve fotbale ve Vedrech. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy

0: Směrem z Brna popojíždí kolona kamionu od okruhu z 9. kilometru. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů. Je pondělí 8. června, pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
0: Irán a Izrael obnovili vzájemné útoky. Izraelská armáda od rána zneškodňuje iránské rakety. Odvetné izraelské údery v Iránu zasáhly chemičku, výbuchy zněly taky velkými iránskými městy, včetně Teheránu. Vzájemné útoky jsou podle agentury AP největším vyhrocením konfliktu od dubnového příměří.
2: Podle iránských revolučních gard Izrael svými útoky na Libanon porušil podmínky příměří. Na podporu Iránu se k úderům na Izrael připojili taky jemenští povstalci. Izraelská armáda opětovala palbu, přestože ji od toho odrazoval americký prezident Donald Trump. Vyhrocení konfliktu podle Teheránu ohrozí vyjednávání o dlouhodobém klidu zbraní mezi Iránem a Spojenými státy. Kvůli konfliktu se zvýšily ceny ropy na světových trzích. Od začátku bojů mezi Iránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé ropa zdražila o více než 50%. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Na valné shromáždění OSN do New Yorku v září poletí prezident Petr Pavel. Vláda ho dnes schválila jako šéfa delegace. O účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře ale stále nerozhodla. Ve Strakově akademii je reportér Vojtěch Tomášek.
3: Prezident dnes na jednání vlády osobně dorazil. Původně totiž premiér Andrej Babiš z hnutí ANO avizoval, že rozhodnutí o delegaci do Ankary padne už dnes. Nakonec ale rozhodnutí odložil na 22. červen. Petr Pavel se tak na jednání kabinetu zdržel zhruba 20 minut. Potom zopakoval, že řešením by bylo, aby na summit jel on i členové vlády.
4: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří. Výkonná moc je sdílená mezi prezidentem a vládou.
3: Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a hrozí kompetenční žalobou. Babiš už dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu by měl na summitu podle premiéra obhajovat kabinet. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Rozhodnutí je pravomocné.
5: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že přestože arcibiskup Matocha nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl formou vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
6: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
5: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
0: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle lotyšských vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
8: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
0: Na Slovensku začal soudní proces v kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle té existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele údajně stál i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.
9: Proces se koná za přísných podmínek. Média například během výslechů svědků nesmějí zveřejňovat živé přepisy z jednání a informovat mohou jen o čtení obžaloby. Soud tím chce zabránit hrozícímu ovlivňování svědků. Celkem je v kauze Očistec obžalovaných 11 lidí, mezi nimi i někdejší policejní špičky. Podle prokuratury měli vytvořit zločineckou skupinu, která za úplatky ovlivňovala vyšetřování citlivých případů. Většina obžalovaných vinu dlouhodobě odmítá. Přímo Tibora Gašpara se opakovaně zastal i premiér Robert Fico. Slovenská opozice proces označuje za test fungování právního státu. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
10: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. Volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Začíná týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do české krajiny. Jsou to třeba nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na tento týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
11: Například v lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
12: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
11: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
12: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
11: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
13: Sport. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas na mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost do vzduchu, jako je v Texasu, kde Češi trénují, tedy 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
14: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
13: Který vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Kateřina Siňáková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menčík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 z Brna do Prahy velice opatrně za sjezdem na Ostrovačice. Na 179. kilometru hoří v odstavném pruhu nákladní vozidlo. Na dálnici se valí hustý dým, na místě už zasahují haseči. Aktuálně se nedá projet. Sjíždějte exitem 178 a na dálnici se vrátíte zpět u 9 křížů na kilometru 168. A na D1 trvá silný provoz i na příjezdu do Prahy od Brna. Kamiony zpomalují za okruhem na 9. kilometru. A ještě D5 směrem z Rozvadova do Plzně zbystřete za sjezdem na Zbůh. Na 92. a 5. kilometru leží na vozovce mezi pruhy několik upínacích popruhů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude slunečno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
16: 12 hodin 10 minut pondělí 8. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Připravit se v nížině na zápas v nadmořské výšce přes 1500 metrů, to je velké téma, takový je totiž úkol českých fotbalistů před vstupem do mistrovství světa. No a za chvíli o tom bude ze Spojených států amerických mluvit přímo jeden z doktorů národního týmu. Teď už ale činasky.
1: Radiožurnál Sport
7: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté se musí před mistrovstvím světa vyrovnávat časovým posunem, horkem a zároveň se připravovat na utkání ve vyšší nadmořské výšce. Ze základny v nížině kolem Dallasu se totiž vydají do mexické Guadalajary. Právě tam je bude čekat na úvod šampionátu ze čtvrtka na pátek českého času Jižní Korea.
1: To, že jsme tady, tak nám to jako v konečném důsledku vlastně může pomoct.
2: Popisuje jeden z doktorů fotbalové reprezentace Petr Čechal, který řeší s kolegy vysoké teploty a vlhkost v Texasu a zároveň přípravu týmu na podmínky v mexické Guadalajáře, která leží zhruba 1500 metrů nad mořem.
1: Adaptace na horko a na to klima, které je tady, tak je vlastně pozitivní skříženou reakcí na adaptaci na nadmořskou výšku.
2: Už před odletem do USA se na základě dohody větší skupiny odborníků dělali hráčům krevní testy, sledovali se individuální hodnoty železa a podle nich se pak dál postupovalo. Petr Čechal teď vysvětloval, na čem doktoři pracují na základně reprezentace nedaleko Dallasu.
1: Se snažíme zefektivnit kardiovaskulární systém, snížit teplotní jádro, snažíme se zlepšit termoregulaci perspirací.
2: Laicky pocením. A lékař české výpravy se na chvíli pustil i do odborného výkladu jako na přednášce. Je totiž mimo jiné i lektorem vzdělávacího programu Evropské fotbalové unie UEFA.
1: V tom horku vlastně přirozeně dochází k tomu, že dojde k expanzi plazmy, která sama o sobě vede k tomu, že se sníží hematokrit, sníží se hemoglobin a nastartuje se erytropoéza, čili tvorba červených krvinek. Jo?
2: Ve vyšších nadmořských výškách je nižší atmosférický tlak. Petr Čechal mluvil třeba o dechovém stresu, jednoduše zadýchávání. Organismus může být rychleji unavený a nevydrží na obvyklé výkonnosti po celou dobu, i když reakce jednotlivých hráčů asi budou individuální.
1: Ty nároky na plíce, potažmo na pracující svaly, tak to si jde proti sobě a proto ta adaptace na to, aby byla opravdu jako dotažená, tak na to vlastně nemáme čas.
2: Říká doktor Petr Čechal, který musel hledat s kolegy jiné cesty, jak se pokud možno co nejvíc vyhnout potížím s nadmořskou výškou. A jednou z nich je strávit v Guadalajáře co nejméně času.
1: Takové ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
2: A tou dobou už by měli Češi cestovat zpátky z Guadalajáry na svoji základnu pro světový šampionát, nedaleko Dallasu. Z Texasu, Mirko Vasi. Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla a měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes. Nic se nemění na tom, že Česko se ve skupině utká s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Německo využilo možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku IIHF a přesunulo svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Světový šampionát se uskuteční od 14. do 30. května.

0: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku ATP na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější Grand Slamový šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové trofeje na Grand Slamu upevnil třetí místo a snížil ten dosud opravdu propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Nejlepší pozici z Čechů v žebříčku aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Arina Sabalenková, je českou jedničkou 10. Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na aktuálně 13. místě. Teď už Aerosmith, 12 hodin 25 minut, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Aerosmith se dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
1: Radiožurnál půl jedné. A zprávy má Eliška Zábrocká.
2: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Vyplývá to plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic víc než 20 let. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. A město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Norsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Brnem i před Prahou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy vzniká kolona před sjezdem na Kývalku na 183. kilometru. Hodně přes 20 minut se jede ke sjezdu na Ostrovačice na 178. Tam hasiči likvidovali větší požár nákladního vozidla. Ještě stále jsou na místě a projíždí se pouze jedním pruhem. D1 z Brna do Prahy ještě jednou, teď za sjezdem na Kutnou horu. Potíže hlásíte na 64. kilometru.
5: Je ve středových svodidlech nějaká dodávka a stočená, takže blokuje levý pruh rychlý. Druhé auto je v pravém odstavném pruhu.
4: A D1 do Třetice před Prahou od Brna zdržení hlavně pro kamiony od okruhu z 9. kilometru. Sunou se i s Pořilovskou a jižní spojkou k Černému mostu. A v metropoli opatrněji i na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol na úrovni Černého mostu kousek před sjezdem na dálnici D11 na 59,5 kilometru blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto. Na místě je i hlídka policie se zapnutými majáky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní dva majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013. Česká amatérka Veronika Kedroňová, která si start vybojovala v kvalifikaci, neprošla při premiéře na golfovém majoru Katem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Úspěšně skončil světový pohár v pražské Troji pro domácí vodní slalomáře. Získali 5 medailí, tedy nejvíc ze všech reprezentací, a v posledním závodě celého prodlouženého víkendu mužském kajak krosu Češi vyloženě dominovali.
1: Jakub Krejčí dopádlovává na prvním místě a hned za ním Vít Přemíš, zatímco Francouz Mador a Slovinec Hočeval se stále prali s protivodnou brankou číslo 8. No tak to dopadlo opravdu nádherně. Jakub Krejčí roztahuje své ruce a čeká, až mu do náruče padne Vít Přenděš.
2: No je to skvělý, já bych to bral, i kdyby to bylo obráceně. Jsem rád, že...
3: Vít Přenděš říkal, tak to jsi mohl zpomalit.
2: To jsem říkal Vítkovi na startu, že už máme jistotu, že aspoň jeden z nás tu medaile mít bude.
4: Jsem mu říkal, no dobrý, ale pojďme udělat všechno pro to, abychom měli oba dva ty medaile.
2: To, že jí máme oba dva a ty nejcennější, je skvělý.
4: Kuba to prolomil v pátek, ty zlatý medaile, a očividně teď se to bude sypat.
5: Naráží Vít Přenděš na páteční vítězství Jakuba Krejčího v klasickém vodním slalomu, ve kterém jede každý závodník korytem sám. To v kajak krosu bojuje s dalšími třemi soupeři a jsou to kolikrát vypjaté bitvy tělo na tělo, loď na loď. A co když je jedním z těch soupeřů krajan? Mění to nějak situaci?
2: To je těžká otázka, ale já se snažím...
3: Prostě neznáte bratra.
2: Neznám bratra, ale je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
5: Říká Jakub Krejčí, který má z prvních dvou světových pohárů celkem 4 medaile. Další se pokusí přidat tento týden v německém Augsburgu, ale ty nejdůležitější budou ve hře v červenci na mistrovství světa v Oklahomě. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Skupina Queen dohrává v pondělním radiožurnálu Sport 12 hodin 47 minut. Příjemný, úspěšný den přejeme všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Při svém prvním startu sezóně světového poháru si Adam Ondra dolezl v obtížnosti na pražské Štvanici. Nakonec pro páté místo a byl s ním po finále spokojený. Že by ale domácí závody 33-letému sportovnímu lesci ukázali, jak moc je stále konkurenceschopný v porovnání s daleko mladšími protivníky, to ne.
1: Tak krásný zážitek, líst tady před všema lidma touhle bouřlivou atmosférou, moc jsem si to užil. Beru to spíš jako výsledek z říše snů, nutně dodat, že to bylo i se štěstím, spousta favoritů nepostoupilo do finále. Tady center court na Štvanici byl postaven pro tenis a pro lezení, strašně se mi to tady líbí.
2: Říká s úsměvem Adam Ondra po páté příčce ve finále lezení na obtížnost na pražské zastávce světového poháru. Byla pro něj první v sezóně a měla mu po skalních projektech naznačit, jak na tom ve 33 letech je v porovnání s většinou daleko mladšími soupeři.
1: Páté místo je možná krásné, ale nevím, jestli mi zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No? Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
2: Připomíná Ondra šampionát v Brně. K nastupující generaci sportovních lezců se zařadil třeba i vítěz obtížnosti, premiérový triumf mezi elitou na ploše tenisové arény na ostrově Štvanice, totiž oslavil 20-letý Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Je velmi inspirativní, ale zároveň trošku frustrující sledovat, jak ta nová generace je prostě strašně našlápnutá, to, co předvedl Indonézat Putra. Myslím, že jediné, co mu chybuje, je trošku jako technicky se vylíst a bude nezastavitelný.
2: Adam Ondra zároveň dodal, že si nedovede představit, že by něco takového na finálové cestě udělal, i kdyby měl nejlepší životní formu. Do konce sezóny se chce objevit na stěně v obtížnosti ještě na příštím podniku světového poháru v Innsbrucku a pak na mistrovství Evropy v Lavalu na konci srpna. Z pražské Štvanice Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan. Všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina se by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: i fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná Festival of Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, Festival of Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Složení delegace na červencový summit NATO stále není jasné. Prezident Pavel ale povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Nejméně 5 lidí nepřežilo podle úřadu ruské údery v ukrajinské záporožské oblasti. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém zápasu. Kolona popojíždí na D1 na výjezdu z Prahy do Brna. A čekáme slunečno, večer v Čechách přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání kabinetu se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Masinka z motoristů sobě. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, které bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na

0: dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
1: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
0: Autoři dopisu určeného pouze zakladatelce knihovny Dagmar Havlové se k situaci odmítají vyjadřovat. Upozorňují na to, že svůj dopis adresovali pouze Havlové a proto ho nebudou komentovat. Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 lidí je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letoun podle ruských úřadů zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena posádky. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Například o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
3: Sport. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o 1 bod. Trenér Východočechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
4: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás foukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
3: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech v 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda v Běchovicích. Na dálnici D1 čekejte kolony za Brnem směrem do Prahy. Na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice likvidují následky požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem a ve frontě od 185. kilometru se zdržíte přes 20 minut. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Popojíždějí hlavně kamiony od 211. kilometru až k omezení v Brně. Osobním na chvilku zastavíte jen u Holubic. A ještě jednou D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 64 nehoda. Policisté havarované auto přesouvají z levého pruhu na krajnici a brzdí se, dojíždí do kratší kolony. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova se ucpává u Zašové. Začala demolice mostu a průjezd řídí kivadlově semafory. Zdržíte se chvilku asi 10 minut v koloně v obou směrech. A v Praze se vyhněte Českobrodské ulici. V Běchovicích mezi Pražským okruhem a Běchovicemi se srazila dvě auta. Českobrodská špatně průjezdná a hlavně z centra dost ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Proč dostávají mnohé sportovní svazy letos od státu méně peněz než v loni? Podle jakých kritérií Národní sportovní agentura rozhoduje o snižování dotací? Jak se v budoucnu do financování sportu promítne snaha víc podporovat masový sport? Omezí stát příspěvky na konání velkých sportovních událostí v Česku? A pokročil nějak plán, aby pod Národní sportovní agenturou vznikl rejstřík problémových fanoušků fotbalu? Jak o tom po předčasném ukončení derby pražských Es mluvil ministr pro sport? O tom všem budeme mluvit na rovinu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
8: Dobré odpoledne.
7: V březnu jsme se všichni mohli dočíst, že rozpočet Národní sportovní agentury pro letošní rok je o 350 milionů korun vyšší, než byl ten loňský. Přesto si na nedávném jednání výkonného výboru České unie sportu řada sportovních svazů stěžovala, že dostává letos méně než v loni. Jak je to možné?
8: Tak agentura má výrazně vyšší rozpočet, hlavně v oblasti investic. Tam určitě překročíme ta loňská čísla, kdy se rozdělilo asi 1,2 miliardy, tak předpokládáme letos, že to bude zhruba o těch 400 milionů více, co se týká vlastně dotací do sportovního prostředí, ať je na kluby nebo svazy, tak ta částka je skutečně velmi podobná, dalo by se říci stejná.
7: No přesto některé svazy říkají, že není stejná.
8: Ano, stalo se vlastně to, že vlastně podle kritérií, která dlouhodobě jsou shromažďována, ať jsou to počty klubů, počty členská základna, úspěchy medailové, ať jsou to vlastně počty utkání a tak dále, tak vzhledem k tomu, že se asi u některých teda svazů podařilo dosáhnout vyšších úspěchů nebo zorganizovali víc soutěží, tak některé svazy jako na tom jsou lépe než loni mírně a některé svazy na tom jsou hůře.
7: Slyšet jsou samozřejmě zástupci těch, které jsou na tom hůře. Přiznám si, že jsem nenašel zatím nikoho, kdo by řekl, tak my jsme ti, kdo máme víc. Vy ta čísla určitě máte, tak kdo má víc?
8: Tak já, tak když se zamyslím nad celou tou tabulkou, tak lepší rozpočet z hlediska podpory sportovních svazů mají určitě je to basketbalová federace, volejbalový svaz, asociace fotbalu, je to tenis.
7: A naopak,
8: z těch velkých sportů.
7: Naopak, kdo je na té opačné straně žebříčku, kde to bylo nejvíc zkráceno?
8: Propad má, pokud se nepletu, lední hokej, svaz lyžování, atletika, házená a plavání například.
7: Svazy si stěžují na to, že nevědí, s čím mají počítat dál, že není úplně předvídatelné, kolik budou dostávat dál. Kdy se dozvědí všichni, jak to bude v dalších měsících nebo třeba příští rok?
8: Tak my vyhodnocujeme vlastně ty ukazatele od té doby, co se zavedla prioritizace sportovních svazů a to financování. Nějakým způsobem vlastně se snažíme komunikovat se všemi sportovními svazy postupně. Za mě se nelíbí vlastně systém vlastně vyplňování kritérií, kdy ty svazy vlastně leckdy neví, nebo jejich představitelé neví, co by měli dělat, aby třeba v těch dotacích neklesly, nebo naopak, co by jako měli dělat, aby se jim ty dotace navýšily. Jestli prostě více proškolovat trenéry, nebo změnit systém jako soutěží. Vlastně ta váha těch kritérií je vždycky jako k nějaké debatě a já si myslím po těch třech letech, kdy tenhle systém jako byl zaveden, že jako každý systém to chce určité jako přehodnocení. Takže my to teď vyhodnocujeme analyticky a bude záležet z mého pohledu hlavně na panu ministrovi, zdali se mu v rámci jednání o rozpočtu na rok 2027 podaří jako dojednat nějaké významnější plusové změny do sportu, pak to případně jako umožní nějakou reformu.
7: Já se samozřejmě k příštímu roku ještě vrátím, ale když zůstaneme u toho letošního, v tuhle chvíli od vás vědí sportovní svazy, s čím mohou počítat do 31. prosince?
8: Ano, svazy mají vyplacené částky, myslím, že jsou vyplacené úplně všechny svazy a všechny velké sportovní organizace v současné době vlastně vyplácíme už pouze dotace klubům.
7: Na druhé straně třeba dotace pro ženské týmy, které směřují k tomu, aby se dostali na olympiádu v Los Angeles. Tam, jestli se nepletu, tak to ještě není vypsáno.
8: Ne, to skutečně, tam jsme jako predikovali, že to vypíšeme dříve, snažíme se tam najít vlastně v tom rozpočtu ještě jako maximální částku, kterou bychom rozdělili, už jsme předem avizovali, že určitě nebude tak štědrá jako v minulém roce, takže jsme, řeknu, v řádu dnů, kdy si myslím, že tento týden výzvu schválíme a vyhlásíme.
7: Můžete prozradit, kolik budete rozdělovat? Původně to mělo být 180 milionů, mluvilo se o tom, že to bude 120 milionů, tak to je reálná částka?
8: Myslím si, že ta částka mezi 115 a 120 miliony je částka, kterou disponujeme.
7: Podle čeho se bude rozhodovat, kdo těch 120 milionů dostane, nebo 115 až 120 milionů dostane?
8: Jo, tak asi vzhledem k tomu, že je polovina roku, tak se budeme snažit prostě ty žadatele, tak jak byly v minulosti, jako zařadit do té výzvy. Samozřejmě otázka té výzvy, která byla zacílena i na zimní olympijské hry a které de facto skončily, jestli v tom pokračovat nebo nepokračovat, protože na druhou stranu vlastně přestože ty peníze byly vlastně dány s nějakým jako cílem a předpokladem teda účasti na olympijských hrách, která proběhla jak u curlingu, tak u vlastně ledního hokeje, tak bychom asi chtěli vlastně do budoucna tu podporu zachovat těm sportům, ale nemít ji takto ve zvláštním dotační výzvě.
7: A u těch letních sportů, tedy směrem k Los Angeles, tam všichni, kdo dostávali v loni, tak dostanou i letos, nebo tam bude nějaký audit, kdo má, nebo jestli ty jednotlivé týmy mají stále šanci postoupit a podle toho někoho vyřadíte?
8: No, jako v tom programu, který se spouštěl v roce, myslím, 22, žádné vlastně milníky nebyly nastavené, že se třeba po dvou letech bude vyhodnocovat možnost toho týmu uspět nebo neuspět a případně třeba ty prostředky i navyšovat nebo utlumovat. My jsme se sešli se všemi svazy, dívali jsme se na ty kvalifikační klíče. V některých sportech je to skutečně jako velmi přísné, bude pouze 6 účastníků na olympijských hrách. Předpokládá se, že jen jeden z Evropy, tak ta účast je tam malá. My jsme rovněž teda u těch individuálních sportů, které byly zařazeny, ať je to atletika, kanoistika, šerm, nebo gymnastika, jednali i s rezortními sportovními centry, zdali vlastně u těch jako malých individuálních týmů, těch štafet, jestli jsou ochotni jim pomoci v případě, že prostě ty prostředky by se na to nedostávaly, takže i tam vlastně se snažíme, aby ten dopad toho utlumeného financování na ty samotné sportovce, trenéry byl co nejmenší.
7: Takže naznačujete, že třeba atletická ženská štafeta 4x400 metrů nedostane ty to peníze, ale budete je hledat někde jinde?
8: Celá štafeta je vlastně víceméně jako má podmínky v rezortním sportovním centru Victoria, ale víme, že prostě tyhle peníze umožňovaly třeba delší soustředění. I jsem mluvil s předsedou atletického svazu, že její úspěch té štafety na mistrovství světa byl způsoben tím programem, ale říkám, aktivně se snažíme jednat se svazy i vzhledem k tomu, že víme, jak dopadly ty dotace, kde teda směřovaly nahoru, kde směřovaly dolů, aby to nemělo dopad na ty samotné jako sportovkyně zařazené do toho programu.
7: Dobře, ale pořád jsme v situaci, kdy tam bude o 60 nebo 65 milionů méně, to znamená, že nikdo musí dostat méně.
8: Ano.
7: Kdo tedy dostane méně, nebo kdo nedostane
8: nic? Takhle, všichni dostanou méně.
7: To znamená, všichni dostanou, ale všichni dostanou méně, chápu to dobře.
8: Ano.
7: Vy jste také pozastavili vyplácení nebo přípravu některých investičních projektů. Hodně se v tomto směru mluvilo o sportovním centru v Nymburce, které mají používat a používají desítky sportovních svazů. Je už jasné, jestli je to definitivní zastavení, nebo jestli v dohledné době ten projekt bude znovu pokračovat?
8: Ani v minulém roce, ani v letošním roce se nepodařilo v rámci státního rozpočtu vyjednat takové extra prostředky do sportovní infrastruktury, abychom jako schválením Nymburka nemuseli pozastavit de facto všechny ostatní investice. Takže my jsme s panem ministrem Nymburk navštívili, pan ministr se snaží intenzivně vyjednávat, jak ty prostředky vlastně na tadyhle ty velké projekty a nejenom na jejich začátek, ale na to, aby se dostavili jako najít, vyhledat, ale jako s tou podmínkou, že skutečně to nebude na úkor těch rekonstrukcí a těch věcí, které vlastně jsme jim letos dali zelenou a chceme z nich postavit více nebo opravit a postavit jako zhruba 200 projektů v regionech. Tak jako na Nymburk se určitě jako nezastavil, ale prostě na to najít vlastně ty adekvátní prostředky, což je skutečně o jednotkách miliard, není to o stovkách milionů, je potřeba prostě najít jako souhlas celé koalice a celé vlády.
7: Vy jste také omezovali podporu některých sportovních akcí, které se konají na území České republiky. Nedávno se proti tomu ozval třeba promotér Miroslav Černošek, který chystá zlatou tretru pro Deník Sport. Řekl, že jste mu dotaci, nebo zlaté tretře, snížili dotaci o 6 milionů. Označil to za neskutečnou ránu. U kolika akcí jste postupovali podobně?
8: Postupovali jsme tak u všech akcí vlastně oproti loňskému roku, kdy byl rozpočet na významné sportovní akce nakonec jako 660 milionů. Pokud mě paměť neplete, tak letos je asi 630, ale máme tady daleko víc těch významných sportovních akcí schválených vládou. Není to jen MotoGP, které se bude konat po druhé, a máme tu zrovna dnes jako vlastně prezidenta Mezinárodní federace a zítra a tak dále. Bylo vlastně velmi úspěšné mistrovství světa v krasobruslení, ztrátový podnik vlastně ve Špindlerově mlýně ve sjezdovém lyžování, a pak se podařilo dojednat dvě akce v nové hale v Brně, z níž teda jedna to nestihla, to je mistrovství Evropy ve volejbalu žen, které se koná v Brně na konci prázdnin, a pak na začátku prosince mistrovství Evropy v házené žen. Tyto akce vlastně tedy velkou část z těch 600 zhruba 50 milionů závazkovali, a tudíž nám na ten zbytek akcí zbylo asi o 60 milionů méně, a museli jsme vlastně plošně tedy ty akce pokrátit, a některé ty akce to významně asi jednak dostali tu informaci pozdě a jednak vlastně do nějakého obvyklého rozpočtu, který byl v minulých letech, tak jim to, řeknu, nečekaně zasáhlo.
7: Je to fér vůči těm pořadatelům?
8: Tak fér, je to nepredikovatelné, to je jako oprávněná stížnost, člověk jako určitě u těchto rozhodnutí být nechce, kdyby vlastně jsme možná ty informace jako vyhodnotili možná dřív a lépe, tak se vlastně dá ten rozpočet upravit a dá se ta akce tomu přizpůsobit. V současné době je zřejmé, že některým organizátorům se to nepodaří a skončí jako v menší či větší ztrátě. Někteří, tak jak jsem s nima hovořil a tak jak jsem byl se podívat třeba na světovém poháru v lezení, tak tam se jim ještě podařilo nějaké nákladové položky redukovat, takže jako nakonec vlastně s tou dotací tu akci jsou schopni uspořádat.
7: Ale sám říkáte, že někteří pořadatelé budou mít problém, protože zkrátka už měli nasmlouvané náklady, počítali s tím, že dostanou víc, než nakonec dostali. Jste schopni třeba jim nějakým způsobem pomoci, aby kvůli tomu ta akce, která může být tradiční, neskončila?
8: Tak na jedné straně jsou ta dotační pravidla, která jsou prostě nějakým způsobem jako nastavená vzhledem ke státnímu rozpočtu, a na druhé straně i ten rozpočet, takže v letošním roce nejsme schopni žádným způsobem to zhojit.
7: Příští rok budete postupovat jinak, aby to věděli dopředu?
8: Chtěli bychom, aby se pravidla pro významné sportovní akce schválila v takové formě, aby jako trvale věděli organizátoři, o co si mohou žádat, to znamená, chceme ty nejenom vlastně mít tu kategorii významné sportovní akce mimořádné důležitosti, které schválí vláda, ale chceme i u dalších jako akcí pro jednotlivé sportovní svazy jako přejít k pravidlům, kolik akcí vlastně by tedy maximálně mohli pořádat za rok, tak aby to jeden svaz neměl žádnou akci a druhý třeba 10 nebo 8. a stejně tak, aby vlastně ty akce byly v nějakých jako kategoriích, jako řekněme akcí malých, středních a velkých. Jo. V současné době mě nepřipadá šťastné dávat dohromady vlastně třeba jednorázovou akci, jako je tady mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, které má udělen ten titul a zároveň vlastně to porovnávat, řekněme, s jizerskou padesátkou nebo nějakou světovou sérií. Myslím si, že musíme víc hledat v těch sportovních akcích to rodinné jako stříbro, to znamená v těch regionech, kde ta akce je jedinečná, je to možná ta zlatá tretra, nebo je to jizerská padesátka, vlastně tak i jako těmhle akcím dát větší jistotu, ať už přes vládní usnesení nebo nějakým trvalejším programem, který budeme opakovat.
7: Předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport.
5: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Teď jsme mluvili o letošním roce, vy už jste říkal, že probíhají jednání a že doufáte, že pro příští rok Národní sportovní agentura bude mít více peněz. Kolik byste chtěli, nebo jaké jsou požadavky, s čím do toho vyjednávání jdete vy a pan ministr sportu?
8: Tak já pokud se podívám na ten rozpočet sportu v oblasti teda neinvestičních dotací, které, do kterých nějakým způsobem stejně jako do našich všech životů zasáhla inflace, tak se ta čísla jako příliš nemění. Vlastně ten rozpočet se pohybuje mezi 3 a 3,2 miliardy pro ty sportovní svazy. Stejný rozpočet je pro ty kluby, takže hospodaříme s částkou neinvestičních dotací zhruba 6,5 miliardy. Myslím si, že vlastně částka kolem 8 miliard by umožňovala lépe naplňovat vládní prohlášení, zaměřit se i na tu oblast odolnosti, na technické sporty, které doposud vlastně nemohly plnit tolik ty parametry z hlediska soutěží, mají vlastně i menší členskou základnu, takže ani přes můj klub si nedosáhnou na ty dotace, takže my bychom chtěli dále určitě v průběhu celého volebního období, aby víc peněz směřovalo do klubů a stejně tak, ale abychom jako vlastně svazy dostali, řeknu, z té inflační pasti na prostředky, které by odpovídaly zhruba roku 2020 a měly stejnou hodnotu.
7: O kolik byste chtěli navýšit nebo jak by se měly pohybovat investiční dotace?
8: Tak my jsme jenom pro představu, jako v letošním roce jsme měli žádosti za více než 6 miliard a disponujeme, řekněme, zhruba 2 miliardami, takže chtěli bychom se dostat alespoň na dvojnásobek. Víme, že prostě stav stavební připravenosti takový je. Na druhou stranu jako předpokládáme, ale i větší spoluúčast hlavně u investic, které jsou realizovány nebo kde jsou žadateli města a územně správní celky, protože prostě mají vlastní rozpočtové určení daní a tam nám přijde, že vlastně někdy ta dotace agentury kolem 70% byla příliš velká, takže chceme určitě odstraňovat ty nedostatky z hlediska zastaralosti té infrastruktury, to znamená hodně projektů vlastně zacílit na rekonstrukce a u té nové výstavby předpokládáme, že by většinové rozhodnutí, to znamená alespoň 50%, mělo jít vždy ze strany toho, kdo chce stavět, to znamená těch obcí.
7: Říkal jste tedy 6,5 miliardy provozní výdaje letos. Nebo dotace, že byste chtěli příští rok 4 miliardy. 8 a 4,
8: 12 miliard.
7: Takže 12 miliard je to, co byste chtěli oproti 8 miliardám v letošním roce.
8: Ano, to si myslím, že bychom narovnali to prostředí na adekvátní prostředky, které vlastně směřovaly do sportu před covidem.
7: Považujete to za reálné?
8: Tak,
7: to je navýšení o polovinu.
8: To navýšení není malé, bude to určitě boj vyjednávání o rozpočtu, ale jsem si jist, že z hlediska jako připravenosti investičních akcí, ale i toho, abychom poskytli vyšší prostředky do klubů, rozhýbali možná více dětí, anebo udrželi ty děti na středních ve věku středoškolském u toho sportu, že to není nějaké skokové navýšení peněz, které bychom prostě neuměli efektivně využít.
7: Vy jste v březnu po nástupu, připomenu, že vy jste v lednu nastoupil do funkce předsedy Národní sportovní agentury, v březnu jste říkal, že chcete podporovat sportovní všestrannost u dětí a masový sport, který by vedl ke zdravější populaci. Dodal jste, že finanční podpora pro svazy nemá záviset na mezinárodních úspěších tolik, ale především na tom, zda se danému sportovnímu odvětví může věnovat hodně lidí. Co to tedy bude znamenat v praxi? Znamená to, že si polepší fotbal a atletika, protože to může dělat každý v podstatě kdekoliv?
8: Tak u fotbalu a atletiky chceme hlavně podporovat to, aby vlastně jsme měli hřiště a jejich zázemí, tak aby tam ty děti mohly trénovat a mohly sportovat. Jinak tam máme určitě výhodu v obou odvětvích jako dostatku trenérů. Máme tam tu výhodu, že z hlediska zase nákladů, tak ty sporty probíhají venku, takže tam určitě očekáváme. Ne, že bychom potřebovali dávat prostředky skrze svazy, ale vlastně tím, že jim roste členská základna a my budeme, věřím, přidávat do klubů, takže vlastně budou na tom lépe fotbalové atletické kluby.
7: Které další sporty byste by chtěl víc podporovat?
8: Já vlastně takhle, my chceme podporovat všechny sporty, ale ty sporty vlastně v tom spektru mohou plnit různou roli. Jo, některé sporty vlastně, které mají vynikající podmínky v rezortních sportovních centrech, ať v Dukle, v Olympu nebo Viktorii, nebo dneska i pro parasport v Agitosu, tak nám přinášejí ty medaile. Jsou to často malé sporty jako rychlobruslení, moderní pětiboj a tak dále, které nemají potenciál masové základny a chceme jako nadále podporovat, tak tam já věřím v tu podporu rezortních sportovních center a jednáme s nima, jak to ještě případně vylepšit, abychom v té mezinárodní konkurenci skutečně uspěli. Řada sportů, a patří mezi ně fotbal, hokej, vlastně mají své profesionální ligy, takže tam potřebujeme dobře udělat systém talentované mládeže. Hodně hovoříme o tom, jak skloubit nejen základní, ale i střední školu se sportem, do jaké míry je vhodné ty děti centralizovat, protože se ukazuje, že ten přechod na střední školu vede k obrovskému propadu. A pak máme ty sporty, které mají prostě potenciál masovosti, nejsou třeba tak složité. A může to být dneska i třeba rostoucí v popularitě lacrosse, nebo prostě může to být jako malá kopaná a tak dále, vlastně sporty, které jsou dostupné, které nepotřebují třeba tak velké týmy, takže i ty malé sporty si myslím dnes jako popularita basketbalu 3x3 a vynikající úspěchy i reprezentantů, i třeba vlastně ten fotbal v šesti a tak dále má perspektivu, protože prostě máme malé školy, máme malé obce a nemůžeme očekávat, že všude postaví velký fotbalový nebo hokejový tým.
7: Už jsem říkal, nebo citoval vaše březnová slova, že u mládežnického sportu chcete podporovat všestrannost. Co tohle bude znamenat v praxi? Znamená to, že, nebo bude to znamenat, že fotbalové nebo hokejové oddíly budou doplňovat do programu pro děti to, aby skákali do výšky nebo chodili plavat? Nebo jakým způsobem tohle chcete dosáhnout?
8: Taky jedna věc je vlastně způsob práce trenérů, zdali se jako dostatečně věnují nejen jako vlastně přípravě a speciálním prvkům z toho sportu, ale do jaké míry jsou schopni rozvíjet nejen jako vytrvalost, obratnost, zdatnost, ale vlastně dělat i doplňkové aktivity. Na druhou stranu si myslím, že je obrovský tlak jako na soutěže dětí. Vlastně i řeknu ten dobrý záměr rozdělit v dotační podpoře mého klubu ty kluby, které se účastní soutěží a ty, které vlastně se jich neúčastní, tak spíše vedli k tomu, že všechny kluby a svazy zavedly nějaký typ soutěží, takže my víme, že některé děti vlastně se těch soutěží bojí, je to pro ně prostě příliš velké riziko ze zklamání, z neúspěchu, takže pak se nám tomu sportu vyhýbají. Takže já bych viděl vyšší rovnováhu mezi sportem vlastně těch talentovaných, nadaných, kde ty soutěže určitě jako chceme a ty děti to posunuje dopředu, a citlivější přístup na ty děti, které ty soutěže trošku děsí a ty prohry nevedou jako k mobilizaci sil, ale k odchodu z toho sportu.
7: Od kdyby tahle změna měla být?
8: tak my potřebujeme, aby vlastně svazy jako víceméně komunikovali s trenéry a komunikovali o tom, jaké změny v soutěžních řádech probíhají v zahraničí. Nám se strašně líbila jako úmluva, která proběhla třeba v Norsku prostřednictvím jejich Národního olympijského výboru, že teda svazy se dohodly, že prostě že promění soutěže pro děti do 12 let, že tam nebude tak velký tlak na výkon, že tam nebude tak velký tlak na to, aby získali to dítě do jednoho sportovního odvětví, ale aby co nejvíc dětí udrželi ve sportu. A v Norsku mají dneska ve sportu 90% dětí, my máme 70%, a kdyby jsme to trošku posunuli, byl bych rád.
9: Takže tohle budete iniciovat? Aby určitě se tolik nesoutěžilo?
8: Aby se soutěžilo, řekněme, ale aby ty výsledky neměly takovou váhu, že ty děti odradí z toho sportu, aby to nebyla jako taktika v utkání na úkor prostě rozvoje dovedností. Myslím si, že mají ty soutěže, jako řeknu, příliš velkou váhu, ztratila se tam ta hravost, ale jinak samozřejmě soutěže, turnaje ke sportu jako patří, děti to mají rádi, všechny soutěžní prvky jsou jako skvělý, ale nesmí nám to jako ty děti odrazovat.
9: Národní sportovní agentura zajišťuje financování sportu, ale ministr pro sport z motoristů sobě Boris Šťastný před necelým měsícem v reakci na chování některých diváků v Edenu na zápase Slavia Sparta řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Pokročili jste nějak v tomhle plánu?
8: No, my jsme, ta událost se stala zrovna v době, kdy startujeme vlastně nově rejstříky nebo registry sportu, které budou mít nejen sportovce, kluby, trenéry, rozhodčí, ale i sportovní zařízení, takže padla i možnost, technicky je to vlastně otevřené, že bychom mohli registrovat i tento typ fanoušků, nicméně více to asi přísluší ministerstvu vnitra, takže pokud dojde k politické dohodě, že ten registr bude, tak já si myslím, že ta pravděpodobnost, že bude na agentuře, je nízká.
9: To znamená, v tuto chvíli vyloučeno takové řešení to není, nepřipravujete.
8: Nepřipravujeme toto řešení.
9: Na závěr ještě jedna věc. Váš předchůdce byl kritizován za cesty na sportovní události. Blíží se velká sportovní událost mistrovství světa ve fotbale po 20 letech s českou účastí. Pojede přímo do Mexika nebo do Spojených států šéf Národní sportovní agentury?
8: Ne. Nejedu ani já, ani pan ministr Šťastný.
9: Nemrzí vás to?
8: Mě osobně to teď nemrzí. Samozřejmě může se to ukázat v průběhu toho mistrovství, zvlášť pokud bychom byli úspěšní a postupovali, že mě to mrzet bude, ale snažím se tady navštěvovat ty místní akce a udělat si hlavně přehled o tom, jaké akce se konají tady, a chtěl bych, abychom v tom, v čem si myslím, že jsme mimořádně úspěšní, že ty významné sportovní akce na území České republiky jsou kvalitní, fanoušci se jedou rádi a je to nějaký další potenciál České republiky o sobě dát vědět, tak aby to běželo dobře u nás a když tak jenom občas po Evropě se inspirovat.
9: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, pořadu Na rovinu, předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
8: A děkuji a hezké odpoledne.
9: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
10: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
11: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. Tu by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.

Florentino Pérez zůstává prezidentem fotbalového Realu Madrid. V předchozích volbách neměl protikandidáta, tentokrát porazil podnikatele Enriqueho Riquelmeho. Podle webu španělského klubu získal 65% hlasů. Ve svém projevu po zvolení přivítal zpátky v Realu trenéra Joseho Mourinha, který se vrací po 13 letech. No a jeho úkolem bude ukončit čekání na trofej. Poslední získal madridský tým před 2 lety.

0: 13 hodin 43 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté se připravují na svůj první zápas na světovém šampionátu a do zámoří vás vezmeme na úvod sportovního přehledu, se kterým je tu se mnou ve studiu Jan Suchan. Honzo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Češi vstoupí do mistrovství světa v pátek ve 4 hodiny ráno českého času soubojem s Jižní Koreou. V mexické Guadalajaře se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
2: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
1: A ten vám na radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu, stejně jako všechna zbývající česká utkání. V zámoří máme několik reportérů, kteří se už v těchto dnech hlásí do našeho vysílání a připravují rozhovory i reportáže. Po celou dobu turnaje zároveň budete slýchat našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Další týmy mají za sebou generálky na mistrovství světa. Ekvádor vyhrál nad Guatemalou 3-0 a protáhl svoji sérii bez porážky na 19 zápasů proti soupeři, který se na závěrečný turnaj nekvalifikoval. Se podobně jako český tým o 3 dny dříve Ekvádorci výrazněji prosadili až v závěru. Asistenci si připsal ex-Spartan Angelo Preciado. Kolumbijci pak vyhráli nad debitanty světového šampionátu z Jordánska 2-0.
3: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
4: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil třetí pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková o 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o jeden bod. Trenér Východočechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
5: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
0: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech v 18 hodin.
1: Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první dva majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Kordová nezvítězila na žádném turnaji.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Jan Suchan. Díky.
1: Rádo se stalo, krásný den.

0: Dobrý den. Good afternoon. Ten, a čím jel? Buenos dias.
1: Ano, přejeme vám dobré odpoledne, stejně jako Jan Suchopárek, asistent trenéra českých fotbalistů, který přesně tímto způsobem pozdravil novináře na včerejší tiskové konferenci po tréninku reprezentace před mistrovstvím světa. Suchopárek pozdravil všemi jazyky zemí, se kterými jsou Češi ve skupině. Možná už jste poznali, že je čas na tradiční rubriku Hity sociálních sítí dnes s Karlem Schambergem. Karle, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak dnes se zaměříme hlavně na blížící se fotbalový světový šampionát. Nejde to jinak, fanoušky na sociálních sítích mohl pobavit i kapitán českého týmu Ladislav Krejčí. A
2: právě on totiž při takzvané obíhačce, tedy při hraní stolního tenisu, kdy hráči obíhají stůl, řekl, jaký bude trest pro toho, kdo vypadne jako první. A asi podle zvuku poznáte, kdo to zkazil.
3: Kdo první vypadne, obsluhuje, jo?
2: Ladislav Krejčí tedy nejspíš musel obsloužit své spoluhráče u nějakého týmového oběda či večeře. Jen dodám, že se toto video objevilo na síti X na profilu české reprezentace. Nálada je tak v manšaftu tedy evidentně dobrá, jinak je nutno říct, že i přes počáteční vlnu nevole je národní tým na sociálních sítích aktivnější. Každý den vychází na YouTube video s tím, co hráči ten den dělali. Na druhou stranu i to některým fanouškům nestačí. Cituji komentář Tomáše Foldiny na síti X. Zkoušel jsem se na to dívat, ale ani to mě nenadchlo.
1: Teď míříme k tenisu, i když u fotbalu stále tak trošku zůstáváme. Němec Alexander Zverev totiž ovládl premiérový grandslamový turnaj, no a Roland Garros a na sítích se pak dočkal jedné velmi bouřlivé gratulace.
2: A to od německého fotbalisty Tomase Müllera, aktuálně hráče Vancouveru v zámořské MLS, ale hlavně legendy Bayernu Mnichov. Müller na síti X zveřejnil video, ve kterém Zverevův triumf na pařížské Antuce oslavuje.
4: Come on! Sasha! Yes! Mm.
1: Taky takové gratulace můžeme najít na sociálních sítích. Tato od Tomase Müllera nazbírala přes milion zobrazení a díky tomu se kvalifikovala do tradičních hitů, které dnes tady připravil Karel Schamberger. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Irán zastavuje útoky na Izrael. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vládě zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na silnici 38 u Kolína. A čekáme slunečno večer v Čechách. Přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. A detaily předáme na Radiožurnálu i po zprávách. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví na dnešním zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
4: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro

0: úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
1: Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížil o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kaveňová.
2: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
1: Kvůli opravě mostu se na výjezdu z Valašského Meziříčí na Slovensko tvoří už od rána dlouhé kolony. Průjezd za Šovou je možný pouze kyvadlově a dopravu řídí semafory. Na místě je reportérka Gabriela Hickl.
3: Já teď stojím přímo v místě nové křižovatské kolony, se táhnou na obě strany od Rožnova už od Zubří, od Valašského Meziříčí, od Rachovce. Hůře jsou na tom řidiči ve směru od Meziříčí, ti čekají v kolonách i přes půl hodiny. Je to i proto, že ve směru na Rožnov není žádná objízdná trasa. Bez omezení by tudy měli řidiči projet 16. srpna. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
4: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance záložníka Lukáše Červa.
5: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků zdovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. Jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
4: Všechny zápasy českého týmu na mistrovství světa uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a nehoda u Kolína. Na dálnici D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu. Kamiony popojíždějí od 211. kilometru a rozjíždí se to celé až na 182. u Kývalky. Osobním zastavíte jen místy v levém pruhu. Na silnici 38 z Kutné hory do Kolína čekejte kolony před Libenicemi. Na křižovatce na Starý Kolín se srazila dvě auta. Větší fronty jsou tam ve směru do Kolína asi na 10 minut. Silnice 35 je ucpaná na příjezdu do Litomyšle ve směru z Mohelnice. Kolona se sune už od nové dálnice. Na silnici 15 z České Lípy do Litoměřic postojíte za Uštěkem v koloně. Je tam omezení u obce Zimoř, hlásí náš zpravodaj.
8: Je to tam bohužel na semafory a ty mají tak krátký intervaly. Půl hodiny jsem tam stál a je to prostě úplně mrtvý.
7: V opačném směru z Litoměřice kolona výrazně kratší. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most. Za nájezdem z Počernic před Europarkem blokuje nehoda jeden pruh. Fronta se táhne už od Hradecké dálnice. A v Praze nehoda i v Českobrodské překáží ve směru z centra před Běchovicemi. Tam je další kolona asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut, pondělí 8. června, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že dosáhla dohody s bývalým francouzským reprezentantem Lassanou Diarou, který žaloval v přestupové kauze někdejší záložník Chelsea, Arsenalu nebo třeba Realu Madrid. Po FIFA a belgickém svazu požadoval odškodné 65 milionů eur, tedy víc než 1,5 miliardy korun, a to poté, co říjnový verdikt soudního dvora EU konstatoval, že některá přestupová pravidla FIFA porušují zákony Evropské unie o volném pohybu hráčů. FIFA dnes v prohlášení uvedla, že se s Diarou dohodla na urovnání všech vzájemných právních sporů.
6: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport před nedělním tréninkem v Mansfieldu nedaleko Dallasu si s reprezentačním obrancem Davidem Douděrou, který byl před měsícem po vyloučení v ligovém derby se Spartou vyloučený z kádru Slávie, povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Bude půl desátá ráno, už teď je tady velké teplo, tak jak je náročné pro vás se přizpůsobit těm podmínkám?
2: Mně je příjemně teďka, takže já jsem v pohodě.
1: Vy jste odehrál velmi dobrý zápas proti Guatemale, ta generálka se vám povedla, nahrál jste i na gol, tak bylo to pro vás velké povzbuzení, i když vezmeme v potaz, že jste neměl teď zápasovou praxi.
2: Jo, určitě, já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený, což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
1: Mistrovství světa se blíží už skutečně za pár dní, vás čeká úvodní zápas, tak jak se těšíte, je to absolutní vrchol kariéry zatím?
2: Ano, je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Čerou sem za 50 let, za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme, myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
1: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
2: Jo, se rozbrečím, jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. Už jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda a my jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze vším všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídíme.
1: Na úvod vás čeká tedy Jižní Korea v mexické Guadalajaře. Už jste se stihli připravovat na to soupeře, co od něj čekáte?
2: Asi bych nechtěl zmínit, co čekáme. Samozřejmě už jsme se připravovali, víme jejich silné a slabé stránky, které v průběhu těch dní budeme nacvičovat, takže doufáme, že se připravíme dobře.
1: Poslední dotaz, ambice, jednoznačně postup ze skupiny?
2: Já nemám rád tyhle dotazy, protože jednou řekne člověk to, pak řekne to a člověk si nevybere, takže ano, naše přání je postup.
1: To říká obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Mansfieldu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin, 17 minut, pondělí 8. června 2026, roku, kdy slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky, a tak vás znovu můžeme pozvat na off-season festival v sobotu 13. června od 10 hodin právě tam, a právě v tenhle čas se totiž bude konat příští desítka Pavla Horváta live. Kromě Antonína Panenky, kromě Pavla Horváta se můžete těšit taky na Václava Němečka, prodej vstupenek byl spuštěn, dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Stav série hrané na 4 vítězství je zatím 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o jeden jediný bod. Začátek utkání v 18 hodin. Radiožurnál Sport bude u toho. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Mistrovské Karlovarsko opouštějí taky čeští volejbaloví reprezentanti Matěj Pastrňák a Antonín Klimeš. O odchodu 20-letého smečaře a stejně starého blokaře informoval západočeský klub na sociálních sítích. Rozpad kádru, který ve finále proti pražským Lvům ovládl poslední extraligový ročník, doplňují odchody obou zahraničních univerzálů Jansonce a Grigorieva i španělského smečaře Rodrigueze. Konce minulého týdne Karlovarsko oznámilo ukončení angažmá klíčového nahrávače Maximiliána Širivina a blokaře Petra Špuláka.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Maximální cena benzínu klesne zítra na 1,40 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5,5 tisíce méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Nedělní parlamentní volby v Arménii vyhrála strana Občanská smlouva premiéra Nikoli Pašiniana. Podle volební komise získala téměř 50% hlasů. Pašinian, který se za vítěze voleb prohlásil už během sčítání v noci na dnešek, v poslední době prosazuje sblížení s Evropskou unií. Proruská aliance Silná Arménie je na druhém místě s asi 23% hlasů. Do parlamentu se pak dostanou ještě další dvě strany. A na Karlovarský filmový festival letos přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky 3 úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane i Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července. Sport. Americká golfistka Nelly Kordová vyhrála US Open. Světová jednička a dcera českého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy ovládla první dva majory sezóny jako první golfistka od roku 2013. Loni přitom Kordová nezvítězila na žádném turnaji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a kolonii u Valašského Meziříčí. Na D1 vázne provoz na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh je plný od 210. kilometru s mezerami až na 182. ke Kývalce. Osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Kolony i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Opět hlavně kamiony v pravém pruhu od 8. kilometru. Opatrně dojíždějte. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozor před Lovosicemi. Za benzínkou Siřejovice na 45. kilometru údržba v jízdním pruhu. Je tam krátká kolona a brzdí se do zastavení. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov se chvilku asi 10 minut zdržíte u Bakova nad Jezerou. Je tam zúžení na 53. kilometru. Na silnici 35 připomínáme kolony mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Začala demolice mostu u Zašové a projíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech až na půl hodiny. 35 je ucpaná taky u Litomyšle, zdržíte se okolo 20 minut na příjezdu směrem z Mohelnice, je silný provoz. A to samé silnice 20 z Plzně do Karlových Varů, mezi Bezvěrovem a Toužimí u Třebouní opravují vozovku, i tam jsou kolony asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Asia, 14 hodin 38 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. V naší encyklopedii vám budeme postupně představovat účastníky mistrovství světa ve fotbale. Je jich pořádně hodně. Jedním z těch vůbec nejpřekvapivějších je reprezentace Bosny a Hercegoviny. Ta v listopadu 2024 prohrála v Německu v utkání Ligy národů, až by se chtělo říct ostudně, 0-7. Tehdy by si nevsadil na postup svého národního mužstva na světový šampionát ani jeden bosensko-hercegovinský konvertabilní marku, bývalý dlouholetý hráč Teplic Admir Ljevakovič.
1: Jak říkal Emir Spahič, to je náš sportovní ředitel, taky má kariéru za sebou, byl kapitán Atletico Madrid a on říká, že Edin, tedy jak je prostě nejstarší kolem sebe mladou tu generaci a oni mu říkají, že jak deštník, když prší a ty malí děti prostě jdou všichni k němu, on se roztáhne a taky pohlídá, prostě se stará o to, aby se oni cítili super a aby podali co nejlepší výkon.
0: Fotbalisti Bosny a Hercegoviny v kvalifikační skupině obsadili druhé místo za Rakouskem, pak zvládli dva barážové souboje, pokaždé na penalty, když ve Walesu i doma s Itálií remizovali 1-1. Údajně k tomu pomohl i 14-letý podavač míčů, který sebral italskému brankáři Donnarumovi před penaltovým rozstřelem papírek s poznámkami o bosenských exekutorech penalt. Věděli byste v naší nesoutěžní otázce, který reprezentant Bosny působící v minulosti v české lize bude hrát na mistrovství světa za Bosnu, a to už podruhé v kariéře?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak věřím, že celá řada z vás správnou odpověď na tuhle otázku zná. Ano, bude to bývalý útočník Teplic Edin Džeko, který v roce 2014 zažil i premiérovou účast svojí reprezentace na mistrovství světa. Ta skončila třetím místem v základní skupině bez postupu do další fáze turnaje. Ve 40 letech Edin Džeko zůstává klíčovou součástí bosenského národního mužstva. V kvalifikaci dokázal vstřelit 6 gólů. Poslední z nich byl vyrovnávací v baráži ve Walesu a padl až v 86. minutě zápasu.
1: Musím říct ze začátku, že jsem na to koukal strašně, nechci říct blbě, to by urazili sám sebe, že já jsem prostě Bosňan, ale ta změna generace se stala vlastně, že my jsme prohráli s Německem. A každý fanoušek, já jsme říkali, bože, co to je, kdo to dá dohromady. A najednou se to začalo pomalu skládat a podívejte se, myslím si zaslouženě, že jsme se tam dostali. U nás to prostě žije, to je jedno, jestli je to vesnice kousek od Sarajeva, nebo je to vesnice kousek od chorvatských hranic, nebo srbských hranic, je to prostě jako jeden tým.
0: To řekl Admir Ljevakovič. Fotbalisti Bosny a Hercegoviny mají ve skupině Kanadu, Švýcarsko a taky Katar. Bývalý ligový hráč Teplic věří v postup, podle něj k němu budou stačit 4 body. Kromě Džeka budou na sebe poutat velkou pozornost kanonýr Stuttgartu Ermedin Demirovič, obránce Benfiky Lisabon Amar Dedić, nebo teprve 18-letý křídelník narozený v Německu Kerim Alaybegovič, který jako největší talent současného bosenského fotbalu nedávno přestoupil do Leverkusenu. V týmu jsou taky dva fotbalisti z české ligy, plzeňský Amar Memić a liberecký Ermin Mamić.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

nothing's at all. Do naší jubilejní party. Není to žádnej met, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování,

0: Basketbalisti Pardubic jsou prvním týmem, který v letošním play-off dokázal porazit mistrovský Nymburk. Východočeši ve třetím zápasu finále vyhráli o jediný bod 79-78. Znamená to, že snížili stav série na 1-2. Cenné vítězství vybojovali až zlepšeným výkonem ve druhém poločasu. V prvním jim vůbec nevycházela střelba, museli vývoj otáčet, prohrávali dokonce i o 13 bodů. Přesto se nakonec mohli radovat z výhry.
1: Pardubičtí si dobře uvědomovali, že kdyby ztratili i třetí zápas, tak by pro ně návrat do série byl už hodně náročný. Nakonec o jeden bod zvítězili a porazili Nymburk podruhé v této sezóně. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
2: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmět na druhém poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě někteří míči se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale dneska myslím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
1: Začátek zápasu se přitom Východočechům nepovedl. Šancí si vytvořili hodně, ale úspěšný zakončení bylo hodně málo. Proč tomu tak bylo, popisuje pardubický basketbalista Michal Svojanovský.
3: Ze začátku jsme byli trochu nervózní, přece jen prohráváte 2-0 ve finále, ale myslím, že jsme se pak z toho dobře oklepali a my víme, že letos s Nymburkem můžeme hrát. Pak nám hodně pomohli fanoušci, skvělá atmosféra a nic jsme nevzdávali, takže jsme bojovali do vítězného konce.
1: Pod košem a do koše to zkrátka nefungovalo. První úspěšnou trojku dali Východočeši až na 14. pokus.
2: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas bylo špatný. Z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý a potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a k tomu jsme vyhráli.
1: Řekl Šotnár. Radost z výhry byla velká, ale hned po skončení zápasu myslel Michal Svojanovský už na ten další.
3: My si musíme dávat pozor hlavně na obranný doskok, jejich útočný, protože přece jen nám chybí zetky, takže nějaký ty metry nám schází, ale je to i o nás, o hráčích z perimetru, aby jsme ty míče sebrali a prostě odstavili svoje hráče a hráli fyzicky tak, jako to hraje Nymburk. A bej pořád sebevědomí, protože dvakrát jsme letos Nymburk porazili a většinou ty zápasy, když jsme prohráli, byly vyrovnaný, tak myslím si, že se není fakt na co šetřit a můžeme s ním.
1: A na co je potřeba se dál soustředit, ví dobře i hlavní kouč.
2: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu bylo, nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
1: Řekl po třetím finále hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Finálová série pokračuje na pardubické palubovce dnes čtvrtým zápasem od 18 hodin. Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Rytíři o příchodu 27-letého ofenzivně laděného beka informovali v tiskové zprávě.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina si Jaková by přijala vaši nabídku, myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Filipíny po silném zemětřesení hlásí víc než 30 mrtvých. Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Tenista Menšík je po semifinále Roland Garros 17. ve světovém žebříčku. Kolony popojíždí na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty nejčastěji do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolí pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
4: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů.

0: korun.
1: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny, a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
0: Ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky.
2: Pro svou práci používáme 2 druhy detektorů.
3: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata.
2: Jednak magnetometr, který dosahuje velkých hloubek, a potom ruční detektory, které jsou schopné přesně zaměřit cíl a jsou schopné rozlišit i druh kovu.
3: Pyrotechnický průzkum vyjde na 125 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl připomíná, kdy chtějí silnici začít stavět.
4: Chceme začít v roce 2028.
3: Stát za novou dálnici zaplatí asi 70 miliard korun. Z Benešovska Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
6: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil 3. pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
5: Basketbalisté Pardubic a Nymburka se po čtvrté utkají ve finále Národní ligy. Duel začne v 18 hodin na palubovce Východočechů. Středočeši vedou v sérii hrané na 4 vítězství, 2-1 na zápasy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nebezpečí na hradecké dálnici u Nového Města, kolony na D1 v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor nájezdu z Nového Města. Na kilometru 67 hlásíte lopatu na vozovce.
9: Mezi nájezdovým pruhem a pravým pruhem leží lopata železná. By si lidi dali bacha. Je to přímo na čáře.
8: Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždějí kolony u motorestu u letadla. Na kilometru 53 u sjezdu na Bakov nad jezerou je zúžení a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně směrem do Prahy. Je to nesouvislá kolona od 212. kilometru až na 196. Často i v levém pruhu. Osobním autem se na průjezdu Brnem zdržíte až půl hodiny. Na silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem postojíte 30 minut v koloně u Zašové. Začala tam oprava vozovky a mostů. Silnice průjezdná Kivadlově, kolony jsou tam z obou stran. Kolony hlásíte i na silnici 57 u Vsetína. I tam kvůli stavebním pracím kolony jsou ale o něco kratší. Na silnici 35 budete popojíždět na příjezdu do Litomyšle směrem z Moravské Třebové. Je silný provoz. Kolona od konce nové dálnice asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě i 27. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut, posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy na klinice San Rafaele se rozhodl po fyzickém kolapsu. Ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl, po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu. Podle italských médií přišel první hráč světového žebříčku do nemocnice brzy ráno a ještě dnes večer by měl zase odejít jít domů. Za sebou už má řadu testů v zařízení Juventusu v Turíně, kterým se podrobil minulý týden. 24-letý Jannik Sinner byl před Roland Garros při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita, ale selhal v duelu s Juanem Manuelem Serundolem nad argentinským tenistou. Přitom vedl 2-0 na sety a 5-1, pak ale zcela odpadl a prohrál nakonec tedy ty závěrečné tři sety z 5-1, 5-7, 1-6 a 1-6. Nedokázal tak zkompletovat sbírku Grand Slamových trofejí. Titul z Paříže čtyřnásobnému šampionovi z turnajů Velké čtyřky i nadále chybí. Teď už skupina YouTube.
7: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Pokud by český fotbalista vyhrál aktuální ročník Ligy mistrů, mluvilo by se o tom určitě léta. Právě takový úspěch jen v jiném sportu si teď připsala v Budapešti Sabrina Novotná. Rezervní brankářka házenkářek francouzských Met slavila triumf v Lize mistryň.
1: Je to neskutečný pocit, já jsem o tomhle momentě snila a ještě jsem nebyla spát, takže z toho snu jsem se ještě neprobudila.
2: Vyprávila energicky kolem 10. hodiny dopoledne na radiožurnálu Sport Sabrina Novotná, čerstvá vítězka házenkářské ligy mistryň. Francouzské Méty porazily ve finále v Budapešti maďarský Děr 31-29 a Novotná si připsala dva zákroky.
1: Tenhle rok to byla taková moje pozice kritiální záda, protože ona přece jenom je mnohem starší, má mnohem větší zkušenosti. Já jsem do té světový házený v plulate prvé před rokem, takže jsem ráda, že ta premiéra byla takováhle a ta atmosféra byla vážně neskutečná.
2: Říkala Novotná o švédské jedničce Met Johanně Bunsenové. Maďarská hala pro 20 000 lidí byla vyprodaná a nabídla výbornou atmosféru a bujaré byly i následné oslavy.
1: Hali jsme se dostali až někdy v 11 hodin, takže ty oslavy byly krátký, ale výživný, bych řekla.
2: Popisovala Sabrina Novotná a oslavy nejspíš budou následovat i ve francouzských Métách.
1: A už nám teď naznačili, že nás tam čeká nějaký překvapení, protože vlastně pro francouzský tým je to úplně poprvé, co vyhrál nějaký tým ligu mistrů v ženské kategorii samozřejmě, takže sami podle mě moc teď nevědí, jak s tím naložit, moc lidí to nepředpokládalo, my jsme v to doufali, že by se nám mohlo povíst tím, že vyhrajeme, to byl takový malej sen, ale nemluvilo se o tom nahlas.
2: Velikost úspěchu házenkářek Met potvrzuje také titulní strana nejznámějšího francouzského sportovního deníku L'Équipe. Ten upřednostnil na titulce právě triumf Met v Lize mistryň před vítězstvím tenisty Zvereva na francouzském Grand Slamu Roland Garros. To vše ukazuje na velikost házené v zemi galského kohouta.
1: Ve Francii je ta házená úplně na jiný úrovni v tomhle tom než je v Čechách. Ve Francii vlastně, abych si troufla říct, že to je třetí nejoblíbenější sport.
2: Dodala házenkářka Sabrina Novotná po vítězství Met v Lize mistryň. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kylie Hodgkinsová plánuje další útok na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů na červencový meeting Diamantové ligy v Londýně. Britská atletka to řekla novinářům po nedělním startu ve Stockholmu, kde zlepšila vlastní národní rekord na 1:54,33. Nebyla ale v tom závodě ani nejrychlejší. Švýcarka Verová totiž šokovala sama sebe, když se jako první běžkyně od rekordního výkonu Jarmily Kratochvílové v roce 1983 dostala pod hranici 1:54 a zařadila se na třetí místo historických tabulek.

0: Lionel Messi je osminásobným vítězem Zlatého míče a v profesionálním fotbale nikdo nevyhrál víc týmových trofejí než on. A tak považujeme za slušné začít encyklopedii radiožurnálu Sport o největších hvězdách blížícího se mistrovství světa právě argentinským kapitánem. Kluk z Rosária, který trpěl nedostatkem růstového hormonu, vyrostl v jednoho z nejlepších hráčů historie. S Barcelonou vyhrál tak nějak všechno, co mohl, například 10x španělský titul nebo 4x ligu mistrů, úspěšný byl taky v Paris Saint-Germain. Ale něco mu přesto roky scházelo. Toužil se vyrovnat dalším slavným argentinským hračičkům s báječnou levačkou a číslem 10 na dresu. Mario Kempes se dovedl rodnou zemi k titulu mistrů světa v roce 1978. Diego Maradona totéž zopakoval o 8 let později. Lionel Messi znal reprezentační oslavy dlouho jenom z mládežnické úrovně, stal se světovým šampionem do 20 let a taky olympijským vítězem, ale mezi dospělými jakoby mu v národním týmu velká zodpovědnost i očekávání svazovaly nohy. V roce 2014 byl už hodně blízko, jenže ve finále mistrovství světa Argentina podlehla po prodloužení Německu. V následujících 2 letech přebíral stříbrné medaile taky na jihoamerickém šampionátu Copa America. No a to bylo na velkého, malého nebo malého velkého, jak chcete, může příliš, a oznámil odchod z reprezentace. Nakonec se ale nechal přesvědčit k návratu a určitě toho nelituje. Nejdřív v roce 2021 doslova dotáhl argentinské fotbalisty ke zlatu z Copy Ameriky, když se ze 12 gólů národního mužstva na turnaji podílel na 9, no a pak o rok později, to už asi moc dobře víte, ale my si to teď stejně připomeneme.
1: Světový pohár má v rukou Lionel Messi, teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží ta chvíle, teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia, takové ohně se tam také objevují za zády argentinských fotbalistů, kteří teď jásají.
0: Ano, Lionel Messi na minulém světovém šampionátu v Kataru dovedl Argentinu k vysněnému titulu.
2: Žata. Popravdě jsme si nemohli přát víc, za takovou tečku jsme vděční. Dlouho jsem se načekal, než jsem mohl držet trofej pro mistry světa. Stejně tak celá Argentina. Ještě bych za ně chtěl hrát, ale platí, že tohle bylo poslední mistrovství světa.
0: Tak teď už víme, že neplatí. I tentokrát si Messi svoje rozhodnutí rozmyslel, možná i díky vydařenému působení v Interu Miami, a za pár dnů bude moct posunout svůj rekord v počtu utkání odehraných na mistrovství světa. Věděli byste, kolik jich v tuhle chvíli má na kontě?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Lionel Messi zatím naskočil na světových šampionátech do rekordních 26 zápasů, pokud nějaký podle očekávání přidá i letos, tak nastoupí na 6. mistrovství světa. To taky ještě nikdo před ním nedokázal. V Severní Americe se to kromě něj může povést příznačně i jeho dlouholetému, řekněme, rivalovi Cristianu Ronaldovi. Obhájce titulu z Argentiny čekají v základní skupině utkání s Alžírskem, Rakouskem a Jordánskem.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 55. zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, které bude v září v New Yorku. Na Slovensku začal soudní proces v takzvané kauze Očistec. Specializovaný trestní soud dnes začal v rozsáhlém korupčním případu číst obžalobu. Podle ní existovala v letech 2012 až 2018 v rámci policie organizovaná zločinecká skupina. V jejím čele stál údajně i tehdejší policejní prezident a dnešní místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek. A v noci na zítřek začne v Česku pršet. Na Moravě a ve Slezsku se během úterý můžou místy tvořit i bouřky. Podle meteorologů vydrží déšť do konce týdne. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů, tepleji bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí. Sport. Hokejisty extraligového Kladna posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu Kalpa Kuopio. Středočeši o jeho příchodu informovali na svém webu. Olomouc pak na sociálních sítích oznámila příchod slovenského útočníka Matuše Spodniaka, který odehrál minulou sezónu v dresu Michalovců.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony v Brně na dálnicích a nehoda ve Zlíně. Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem na Prahu se zdržíte. Osobním autem asi 25 minut. Pomalu pojedete od 211. kilometru až na 190. kilometr. Pro kamiony je to zdržení ještě větší. Kolony i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru. Na silnici 35 připomínáme kolony mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Začala demolice mostů Zašové a projíždí se Kivadlově. Kolony v obou směrech delší ve směru z Meziříčí, tam je to přes půl hodiny. A 35 je ucpaná taky u Litomyšle. Kolona asi na 20 minut po pojíždí na příjezdu do Litomyšle směrem z Mohelnice. Je silný provoz. Ve Zlíně hlásíte nehodu na třídě Tomáše Bati směrem do Otrokovic.
5: Pršném na úrovni hypermarketu Albert v pravém jízdním pruhu. Srážka dvou osobní aut, policie tam je na místě a hasiči tam teďka jeli.
4: A tvoří se kolony směrem z centra. V Praze už je silný odpolední provoz. Ucpává se mimo jiné jižní spojka před Barandovským mostem, taky Štěrboholská spojka před Lanovým mostem. Silný provoz čekejte i ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Divoký byl karavana mraků v odpoledním radiožurnálu Sporty 15 hodin 38 minut. Poprvé v historii se mistrovství světa ve fotbale koná v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Iránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu v Mexiku. Zápasy ale musí odehrát na americké půdě. Je kolem toho stále mnoho otazníků i mnoho emocí. Jisté je, že fanoušci z Iránu mají do Spojených států amerických v tuto chvíli vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 750 000 emigrantů z Iránu a velmi aktivně sledují nejenom současný konflikt, ale i fotbal a sami ho vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj a otevírá tím taky náš seriál ke čtvrtečnímu startu světového šampionátu.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11 na 11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem, tady v Bethesdě v Marylandu, se potkává spousta různých kultur.
3: Shaheen AC in Bethesda, Maryland. That brings a lot of cultures together.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
3: Football is basically for me and a lot of people here is a game of life.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
6: Nedaleko hřiště najdeme hospodu, nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si stoprocentně jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
2: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
5: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně s výpravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém.
4: Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
2: Říká Farhood, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Imagine Dragons dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport 15 hodin 47 minut pondělí 8. června. Hvězdný skokan o tyči Arman Duplantis ze Švédska není robot, vypadá to, že skutečně je to člověk. Po 3 letech totiž nestál po závodě na nejvyšším zlatém stupínku. Na mítinku diamantové ligy ve Stockholmu skončil až 2.
1: Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švéd se před ním s pokorou sklonil.
3: I feel quite bad, quite shitty.
4: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
4: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách. Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
5: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
4: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku na dlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamantové lize ve Stockholmu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
3: Ideálního partnera akce.
4: Je 16 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
5: Irán zastavuje útoky na Izrael. Česká obchodní inspekce uložila v řetězci Penny Market milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým. Čeští hokejisté nakonec neodehrají skupinu mistrovství světa v příštím roce v Mannheimu, ale Düsseldorfu. Na silnici 35 brzdí provoz omezení mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. A zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Teploty nejčastěji do 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon, informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly i z Teheránu a dalších měst. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
6: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
5: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum československého exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
7: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
5: Rozhodnutí soudu je pravomocné.

0: Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
1: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
2: Sport. Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
3: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony v Brně a nehoda v Liberci. Jsou ucpané příjezdy do Brna po dálnicích. Na D1 na příjezdu z Vyškova kolona od 216. kilometru až na 210. Pak se alespoň osobní auta rozjíždějí. Zdržíte se i na příjezdu po bratislavské dálnici D2. Kolona místy v levém pruhu od 212. kilometru až na D1. Na silnici 35 postojíte v koloně na výjezdu z Valašského Meziříčí do Rožnova. U Zašové začíná dlouhodobé omezení, projíždí se Kyvadlově. Větší je teď kolona ve směru do Rožnova, zdržíte se přes půl hodiny. Na 35 se fronty i na příjezdu do Litomyšle popojíždějí ve směru z Mohelnice a je to asi na 20 minut od nové dálnice. Ještě jednou silnice 35. V Liberci se zdržíte ve směru na Chrastavu. Za tunelem blokuje jeden pruh nehoda, kolona je tam do 15 minut. V Praze silný odpolední provoz, kolony třeba na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště musí kvůli koloně i regulovat vjezdy do tunelu. A pozor, utpává se dost taky Kutnohorská silnice směrem z Prahy. Nejdříve v Uhříněvsi a pak i v Mukařově. V Mukařově brzdí provoz omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na východě i 27. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavle, vítej ve studiu Radiožurnálu Sport a vítám taky Pavla Tilšara, který tady dneska je. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak máme před sebou, pánové, fotbalové mistrovství světa. Už pouze 3 dny zbývají do zahájení toho skloňovaného mundialu. Největšího turné století se dá říct, protože 48 týmů tam bude poprvé. Nicméně spousta dalších témat, která nás zajímají i v toho klubového pohledu.
4: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Tak jak jste zakončili svou skupinu České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže s Baníkem Mostcouš?
8: No, my jsme vyhráli 1-0 ve Velvarech.
6: Moc gratulujeme.
8: Děkujeme. Skončili jsme teda nakonec třetí, což si myslím, že je úspěch, nebo tak to vnímám já i ten zbytek toho týmu a samozřejmě s tou sezónou můžeme být spokojení a trošku budeme jako samozřejmě pošilhávat ještě vejš, no, příští sezonu. Hmm. Doufám.
6: No a ty máš teda splněno, máš teď volno úplně, jenom rádio.
8: Tak úplně volno, tak úplně
6: rádio. Fotbal si stříhneš třeba?
8: No, rád bych. Zranil jsem se v Ostravě na McDonald's Cupu, to asi není žádný tajemství, to vy tady víte všichni.
6: Kdo byste Pavla viděli teď, tak na levém stehnu ze zadu má obrovskou modřinu. Není to, že by někde se něco stalo, ale fakt na fotbale.
8: No, je to tak, ale tak to k tomu patří. Musím říct, jako hráč jsem na to vůbec netrpěl, ale samozřejmě ve 30 stupních bez rozcvičky a prostě bylo to hned. To nic se mění na tom, že teda, když se ptáš, tak vlastně teďka v sobotu 13.6. hraje můj tým na Darova Havanském dvoře, to je kousek od Plzně, golfový resort, tak tam máme udělaný zápas proti hokejistům Plzně, samozřejmě s charitativním podtextem, a myslím si, že mám celkem jako dobrý mužstvo. Měl by přijet Milan Petržela, Karel Rada třeba, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, celkem jako solidní playeři, teď jsem na někoho zapomněl, co prezidentě, bude tam s námi kalkulátor dokonce, takže tam si myslím, že bude jako o zábavu postaráno, tak doufám, že nastoupím, no, protože samozřejmě jsem se na to těšil, ale bolí mi to a doufám, léčím, no.
7: Prognóza, u doktora jsi byl?
8: U doktora jsem nebyl, protože jsem to nestihl, ale mám těch mastiček za tu kariéru několik a mažu to, zkouším to. Dneska vyjíždíme s mým motogengem na třídenní trip, tak doufám, že na té motorce to trošku vyléčím, no.
6: Ano, tak možná ti třeba prospěje, až upravíte pravidla a vy budete hrát v kopačkách, hokejky budu hrát v bruslích teda na té trávě. Takže 13. na Darovanském dvoře, pokud máte zájem, tak tam doražte za Pavlem a dalšími osobnostmi. Nicméně ještě přece jenom téma, které se týká i té tvojí soutěže s Baníkem Ostrouš, třetí ligu by měly příští sezonu hrát dva týmy, které původně se zachránily ve druhé lize, tedy MFK Chrudim a SK Dynamo České Budějovice, které dostali licenci vlastně pro tu profesionální druhou ligu. To znamená, že ČFL by měli teď opustit dva ty nejlepší týmy z obou skupin, Kladno i Česká Lípa.
8: No, je to zamotaný. Já musím říct, že vlastně, jak jsem říkal, my jsme hráli ve Velvarech, což už byl tým, který vlastně sestupoval. Měli tam problémy samozřejmě s tím, že nedostávali kluci výplaty, už ani netrénovali ke konci pořádně, takže samozřejmě pro ty mladý hráče to není vůbec dobrý. A musím říct, že nebyli samotní a vlastně tohle to všechno, jak to říkáš, Chrudim, a myslím si, že vlastně i Karviná má trošku vliv na to, jak to padá dolů, a vlastně je tam velký zmatek, nebo byl, já jsem ke konci.
6: Tak Karviná ještě není určená,
8: vlastně,
6: jak to
8: bude. Já teď přemýšlím, jako jaký to může mít potom vliv prostě, no, že vlastně i u nás se do poslední minuty vlastně nevědělo, kdo padá nebo kdo nepadá. Vím, že tam bojovali na dálku Ústí nad Orlicí s Brozanama a bylo to prostě hrozně nepřehledný a vlastně teď teda se rozhodlo, že padají vlastně 3-3 z té A skupiny, B skupiny, postupuje do druhé ligy, hrajou baráž, nevím, proč už se to hraje.
6: A budou to hrát, jo, tu baráž?
8: No, měli by to hrát, ale vlastně je to zápas, nebo dvojzápas úplně zbytečný, místo toho, aby si ty kluci odpočinuli a připravili se na další sezónu, tak by měli hrát jako baráž, ale vlastně postupuje jak Česká Lípa, tak Kladno, takže jim samozřejmě gratulujem a jsem zvědavý, jak tyhle ty mužstva tam samozřejmě budou vypadat, protože ta příprava pro ně není úplně jednoduchá.
6: No, tak Pavel Telšar taky zná možná nějaký ten pažit, buď v České Lípě nebo na Kladně.
7: Mám dobré vzpomínky na Kladno, na stadionu Františka Kloce, dal jsem tam jeden ze svých tří divizních gólů, vůbec první, a vlastně si říkám, jestli je to jako adekvátní stadion na druhou ligu, no, protože ještě pár let dozadu, je to 6-7 let zpátky, se tam hrála divize, teď čtvrtá nejvyšší soutěž, a druhá liga už je vlastně profesionální.
8: No, já musím říct, že já jsem tam byl teda v zimě, jsme tam hráli přátelák a před rokem jsme byli v té A skupině, takže jsem tam byl vevnitř. Myslím si, že se tam úplně toho moc nezměnilo. Samozřejmě je potřeba potom, když vidíme, jak dopadla Chrudim, třeba, že nemáš nějaký podmínky nebo další ty týmy nemají podmínky, tak už možná dopředu koukat na to, co je potom všechno k tomu postupu potřeba. Česká Lípa dělala na stadionu svým, vím, že měli smůlu, protože my jsme měli hrát v Lípě a hráli jsme v Novém Boru, protože jim bohužel chytlo plíseň hřiště a nedalo se tam vůbec nastoupit, takže to jsou takové věci, které vlastně k tomu fotbalu patří, ale jestli ty týmy budou v druhé lize, tak už by měly mít ty podmínky adekvátní.
6: No. No, protože právě třeba u Chrudimi byla ta jedna z podmínek licenčního řízení nesplněna, která se týká chybějícího umělého osvětlení, které tedy není na stadionu zavod. Dojemem Chrudim hrála už tuhle sezonu, která skončila v Pardubicích v azylu, žádala o azyl v Chomutově. Každopádně teď to teda vypadá, že by měla hrát nižší soutěž. Ostatně už se psalo i na eSport.cz, že by skončil trenér Kulič, který míří do hradeckého dorostu, a v Českých Budějovicích tam už to bylo vlastně déle známé, že mají problémy s tím, že město vlastně neprodloužilo tu nájemní smlouvu na tak dlouhou dobu, aby to bylo zaručené, že tam budou moct hrát na Střeleckém ostrově celou tu příští sezonu. Ta výpovědní lhuta je někdy, myslím, do konce dubna, sezona končí až v květnu. Takže otázkou, jak to bude, zda třeba bude ještě jeden budějovický klub právě v těchto vyšších soutěžích, když nemluvíme třeba o Přeboru, ale třetí nebo čtvrtá liga. Nicméně asi se teď můžeme dostat zase trošku jinam. Jsme samozřejmě zvědaví, monitorujeme to, ale myslím, že nás čeká daleko důležitější šampionát, na který se všichni, věřím, těšíme.
4: Desítka Pavla Horváta.
6: Ještě než se dostaneme k českému týmu, tak několik drobniček se nabídl kolegům, když jsme se připravovali. O víkendu hráli Portugalci s Čilany a ten poločas první, který hrál třeba i Cristiano Ronaldo, končil potyčkou, do které se zapojil i hvězdný Rafael Leão, tak se svým chilským protějškem dostali oba rudou. Si říkám takhle přáteláček vyhecovaný, Pavle.
8: No, bylo to vyhecovaný takhle. Leão se zapojil tím svým stylem takovým jako ledabilým, ale tím, že je vysoký, tak bylo vidět, co všechno se tam stalo. Myslím si, že to asi rozhodčí mohl přejít bez nějakých červených karet, bohužel tam padly a ten zápas to samozřejmě jako posouvá do té roviny, že tam úplně moc přátelský jako nebyl, takže logicky možná tam panovala nějaká nervozita. Já musím, že jsem ten zápas celý neviděl, ale tenhle moment jsem si pouštěl několikrát. Můžu říct, že mě třeba taky hra Rafael a trošku jako provokuje, a když tě tam dvakrát obejde a pak tě ještě strčí, tak samozřejmě je možný, že tam nějaká reakce byla, ale já si myslím, že kluci dobře vědí, co je čeká za pár dní.
7: Sportovně je to nesmírně talentovaný fotbalista. Rafael Leão možná bude hrát na křídle v útoku portugalské repre. Nejspíš vedle Cristiana Ronalda, to je další otázka na Pavla Horváta. No. Ronalda čeká už 6. mistrovství světa, je mu 41 let a vlastně my jsme to vzpomínali s Honzou Piruškou 2 roky zpátky, když hráli Portugalci s českým národním týmem na Euru, tak tam bylo nesmírně znát, že všichni spoluhráči Ronalda hledají. Tak jestli by už ta portugalská reprezentace nebyla silnější bez Ronalda?
8: Musím říct, že asi i pro Portugalce obrovsky těžký téma, protože samozřejmě Ronaldo trénuje naplno, maká naplno, už nehraje úplně soutěž, která samozřejmě v té Arábii hraje spoustu skvělých hráčů, ale přece jenom ten fotbal je malinko jiný. Když si vezmeme anglickou ligu, španělskou ligu, francouzskou ligu, jak je to rychlý, tak když vidíme zápasy v Saudské Arábii nebo někde jinde, tak samozřejmě ten rozdíl tam je. Další věc je, že Ronaldo, ať chceme nebo nechceme, už mu není 30, už prostě to letí a samozřejmě, byť maká naplno, vypadá jako Ken, bych řekl, dokonale, tak samozřejmě ten handicap tam někde se musí projevit. Otázka je, jak to mužstvo to vnímá. Mě by fakt zajímaly upřímné názory těch spoluhráčů, vlastně kdyby teď plácnu, kdyby byly uspovědi, aby nebyly vidět.
6: Protože zpovědní tajemství se nemůže prozradit,
8: co by nám,
6: jo?
8: Co by nám k tomu řekli, ale dovedu si představit, že i ty některý hráči už si říkají, hele, ty už by asi tam neměl být, jo. Trošku asi nám to bude ubírat sílu, ale Ronaldo prostě je Ronaldo a já si myslím, že on bude chtít hrát a bude chtít hrát všechno a asi by nebylo úplně jako v pohodě, kdyby ho odstřelili. No.
6: Portugalská vlastně ta reprezentace teď má taky mezi sebou takové asi jedno velké poselství, že hraje i za Dioga Jotu, který loni tragicky zahynul v červenci a vlastně byl důležitou součástí a právě i za něj asi budou bojovat na mistrovství světa, nejen tedy za Ronalda, ale na druhou stranu uvidíme, jak se mu bude dařit. Teď máme prvního posluchače v našem vysílání. Dobrý den, vítejte v desíce.
9: Dobrý den, Jirka u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, teda jednak bych chtěl poděkovat za váš pořad, který je skvělý a pravidelně a dlouhodobě ho poslouchám. Děkuju.
6: Děkujeme.
9: A chtěl bych se zeptat k mistrovství světa, jak by se Pavlovi líbilo případné teoretické finále Portugalsko-Argentina. To je můj první dotaz, který by se asi uzavřela taková obrovská éra, co se týče Messiho a Ronalda, a je i teoreticky podle Pavouku možné. Ještě jsem se chtěl zeptat, že za Španělsko, které je považováno jako jeden z největších favoritů, je poměrně ve výběru široký výběr hráčů Barcelony, a jestli si myslíte, nebo jestli si Pavel myslí, že je to výhoda nebo nevýhoda, když vlastně v nároďáku hraje 7-8 hráčů z jednoho týmu klubového. To je za mě všechno, moc krát děkuju a hezký den.
6: Také vám děkujeme, přejeme vám také hezký den, Pavle, prosím, odpověz.
8: Já si myslím, že to finále se stát může, ale nebude. Neúplně jsem nestudoval toho Pavouka, samozřejmě těch zápasů tam může být, těch výsledků daleko víc překvapivých, než si asi úplně dovedeme připustit. No, co tam bylo dál?
6: Za
8: zakecal sám.
6: Jestli je výhoda toho, když hraje určitě, za Španělsko spousta hráčů z jednoho týmu, konkrétně z Barcelony?
8: Určitě to výhoda je a já si myslím, že na to určitě budou sázet. Samozřejmě pokud doplníš tu základní sestavu o 6 hráčů z jednoho klubu a máš tam 4 hráče, jako může být Rodri třeba, nebo Pedri, jo, to jsou hráči, který prostě... Pedri.
6: Gavi třeba.
8: No ne, to jsou barcelonští.
7: Jiné hráči než Barcelona.
8: Jasně, jo, já myslel daleko.
7: Jako Kurea.
8: Třeba, náš oblíbenec. Ale ne, jako pokud to doplníš tou kvalitou, tak samozřejmě Španělé za mě jsou jako jedním z velkých favoritů na samotný titul a myslím, že jsem se teďka dostal do skupiny našeho trenéra Golmanů v Mostě, ale bude tam typovačka, takže můj typ bude u Španělové, nebo Španělé, pardon, ale je to velký rozdíl, protože ty kluci spolu jsou denodenně, jo, samozřejmě můžou být ty hráči tak inteligentní, hodně Francie to tak má, že prostě má fantastický hráče, uvidíme, jestli z nich ten tým uplácá tak jako třeba Španělé, protože samozřejmě Francie taky určitě po očku kouká úplně nejvejš, no.
7: Jenom jedna poznámka k té španělské reprezentaci na mistrovství světa, vlastně poprvé v historii na té soupisce není žádný hráč Realu Madrid, tak to jen tak pro porovnání asi, jak se to odráží teď, ta klubová forma na nominaci španělské reprezentace i na mistrovství světa.
6: Jenom k tomu doplnění, že nevíme, zda bude od začátku turnaje k dispozici to skvělé duo Yamal Nico Williams, protože oba absentovali a nevíme, zda je postaví trenér De La Fuente do zápasu s Kapverdy. Každopádně možná jenom taková myšlenka, že teď, jak tam je spousta těch slabších reprezentací, tak jestli to nebude třeba výhoda pro ty opravdu hodně silné, že se prostě na začátku trošku rozehrají, uzdraví se jim třeba i ty opory a pak na konci turnaje zase budou sehranější a lepší. Protože často vemte si, když vyhráli Španělé mistrovství světa 20 v Jižní Africe, tak první zápas ne. Švýcaři prohráli, pak museli jet a vlastně ty výsledky třeba byly o gol těsné. Jestli si nemyslíš, že to bude výhoda?
8: Výhoda to může být i vzhledem k tomu, že máš samozřejmě přes 20 hráčů zase, že to můžeš protočit. Myslím si, že to bude podobný jako v hokeji dřív, že všichni budou chtít co nejrychleji postoupit a pak možná si odpočinout. Myslím si, že ne všichni ty hráči, ale většina z nich měli nějaký čas k tomu, aby potrénovali, aby si odpočinuli a teď se spíš jako všichni těší, takže já si nemyslím, že úplně budou od začátku šetřit, pokud budou fit ty opory, ale může se stát, že ty třetí zápasy v těch skupinách samozřejmě už budou hrát v uvozovkách ty druhý jedenáctky.
6: Je pravda, že třeba Paraguajci, kteří jsou po 16 letech na mistrovství světa, tak teď mají obavy o Julia Encisa, který se zranil a neví, zda třeba stihne skupinovou fázi. To bohužel i pro slavistické fanoušky tam je jistota, že Nigérii nebude podporovat z obrany Igbo Okbu, který si podle zpráv i oficiálního účtu nebo oficiální stránek Nigerijců přetrhl achilovou šlachu, nebo prostě má zraněnou achilovku, takže už by se měl připojit na rehabilitaci v klubu. Takže bohužel stoper Slávie přijde o takhle výrazný turnaj za reprezentaci, která se přezdívá Super Eagles. Tak přejeme brzké uzdravení, ta achilovka, to je strašná věc. Nicméně, vítáme dalšího posluchače v našem vysílání. Dobrý den.
10: Dobrý den.
6: Kde je tam, prosím?
10: Tady Pavel Chustí.
6: Pavle, vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vás, i tady samozřejmě Pavla Horváta, jako už dneska trenéra, co si myslí o sestavě, která nastoupila, myslím tím náš tým České republiky naposledy k tomu přátelskému utkání, protože ten první poločas ukázal, že asi ta základní sestava nebude to, s čím bychom měli vyrukovat proti Jižní Koreji, pak teda následoval ten druhý poločas a chtěl bych se i zeptat poznámka k naší golmanské jedničce, protože bohužel Kovář hlavně ve spolupráci teda s Chaloupkem předvedl doslova tragický výkon při té spolupráce obránce brankář a opakovaně v podstatě a jeho výběhy taky nejsou 100%, čili já vím, že trenér Kubek asi nebude na poslední chvíli měnit brankářskou jedničku, nicméně rád bych, kdyby o tom padla i zmínka, co si o tom myslí. Děkuju.
6: Moc vám děkujeme taky za to, že jste nás převedl už k tomu tématu, které asi zajímá nejvíc českých posluchačů, a to je tedy český nároďák, který vyhrál nad Guatemalou v té generálce 3-1. A my se tomu teď jdeme věnovat. Jenom teda, Pavle, nevím, jestli chceš ještě ty veterány jakou stranu, nebo si to schovat?
8: Určitě. Měl jsem to jako téma, náš nároďák, to je jasná jednička téma. Ještě jsme se bavili o Ronaldovi, určitě to je poslední mistrovství světa Messiho a pravděpodobně i Luky Modriče. Já si myslím, že tyhle ty hráči hráči jsou úplně jinde, jak věkově, tak samozřejmě budou tam asi i taky stejně starý hráči, nicméně tyhle ty tři hvězdy, bych řekl, je to pro ně derniéra a já jsem zvědavý, jak budou fungovat v těch musech. My jsme měli možnost vidět Chorvaty samozřejmě ve srovnání s náma a Modrič prostě byl fantastický. Byť teďka hrál, nechci říct jenom italskou ligu, ale úplně jsem to nesledoval, tak jsem zvědavý, v jaký on bude formě a tam to mužstvo je vidět, že vlastně na něm taky stojí. Argentina, spousta skvělých hráčů, ale Messi vlastně podobná role jako Ronaldo. A já jsem zvědavý, jak tyhle ty hráči, protože ten fotbal se opravdu velmi vyvíjí, velmi rychle vyvíjí a je potřeba bránit a vlastně celý mužstvo brání a to Ronaldo ani Messi prostě ve svých kariérách jakoby nezažívali a teďka si myslím, že můžou ty manšafty to samozřejmě upravit vzhledem k tomu, aby to měli oni jako tu pohodu, protože to byli klíčoví hráči, můžou to být klíčoví hráči a Modrič je trošku jiný a je schopný prostě za ten zápas odběhat, tady nebudu házet čísla, ale určitě nebude slabší běžecky než jeho kolegové a o tom fotbale technicky se nemusíme vůbec bavit, takže já si myslím, že vlastně ten Modrič by mohl být úplně nejplatnější pro ten svůj nároďák vzhledem k té pozici, jakou hraje, jak je schopný fyzicky se pro tomu svou obětovat. No.
6: Tak Chorvati porazili teď v posledním zápase Slovence 2-1 a Modrič dával taky jeden gol, takže evidentně na to má. Uvidíme, jak si poradí s konkurencí na mundialu. Ještě než půjdeme na to české téma, možná nás další posluchač už k němu zas navede, ale vítáme třetího do party. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, tady je Marek. Zatím vás k němu asi nenavedu. Mě by totiž zajímal váš názor. Já jsem včera sledoval přátelský zápas Dánsko-Ukrajina. Zaujalo mě, že se jednalo o dva týmy, které jsou jako v rankingu FIFA. Já nevím, Dánsko je 20., Ukrajina 32. A na mistrovství světa je spousta států, kteří jsou, protože jsou z jiných kontinentů, výrazně níž. Tak by mě zajímal váš názor na to, já vím, že to neovlivníme, ale jestli by se neměla FIFA třeba zamyslet nad tím, aby se ty kvalifikace hrály třeba jinak, jakože fakt nasazení podle rankingu, ne podle toho, jestli je to Evropa, Asie, Austrálie, jo, že když se to dělá v jiných kolektivních sportech, já nevím, v basketu, ve volejbale, já nevím, v čem všem možným, tak jestli by se to nemělo hrát kolem rankingu, že když už je tam prostě 48 týmů, tak je tam 48 týmů nejlepších, který si to uhrajou. To by mě zajímal váš názor.
6: Děkujeme za dotaz. Já jsem si původně tohle téma přichystal, ale pak jsme si říkali, že to nebudeme probírat, tak jenom možná krátce UEFA totiž sáhne ke změnám v rámci té baráže. Jestli si pamatujete, tak se nějakým způsobem v losu určilo, že Češi tedy budou domácím týmem i pro zápas s Dánskem. Teď by to podle té úpravy mělo být tak, že automaticky hostí doma ty zápasy týmy z prvního a druhého koše, kam budou spadat podle toho svého rankingu. To znamená, že i Italové by třeba hráli, místo v Bosně by hráli doma ten finálový barážový zápas, stejně tak by hráli Dánové proti Čechům a tak dál. Takže UEFA k tomu sáhne už od kvalifikace o Euro 2028, tak jenom v tomhle úprava.
8: No tak já myslím, že pan posluchač Marek tam spíš asi chtěl zmínit to, že vlastně tyhle ty některé týmy, jako je třeba Itálie, prostě, že tam neuvidíme, jo, že tam uvidíme přiší úce Cap Verdi a co tam je teď?
7: Curaçao.
6: No, tam se rozšiřoval ten slot pro Evropu o 3 místa, naopak třeba Afričani tam budou mít 10 no, zástupců, jeho Američani snad jenom 3 nepostoupili.
8: Ano, to si myslím, že vlastně tohle to tam asi chtěl zmínit a já s tím vlastně souhlasím, mě taky asi zajímají víc zápasy Argentiny než...
6: Já to zaglosuju, Marko, ještě zápasy. Možná tak, pokud nás slyšíte, že asi víte, že budou teď během každého poločasu ty povinné 3-minutové pauzy. Je to samozřejmě i z hlediska asi osvěžení, ale víme, že se hraje taky ve Spojených státech amerických, kde je komerce hodně silná a asi i ti vysílatelé to rádi využijí k nějaké té komerční pauze. A když tam máte spoustu těch slabších třeba fotbalových států, tak ale na druhou stranu hlasy v nějakém důležitém rozhodování na místech vysoko ve FIFA jsou důležité právě od Curaçao nebo Cap Verde. Tak možná tušíte, kam směřuju.
11: Jo.
6: No, ale fotbalově nás to pochopitelně asi taky mrzí, že Dánové tam stejně jako Ukrajinci a další silné reprezentace nebudou. Děkujeme moc za zavolání a asi tedy můžeme jít na zodpovězení dvou dotazů, které nám postal předchozí posluchač a jenom pustím takový ten jingle, který uvodí a uvede další téma.
4: Desítka Pavla Horváta.
6: Česko Guatemala 3-1. Nejprve otázka, Pavle, na toho golmana. Matěj Kovář jako proklamovaná jednička, Lukáš Hodžníček dvojka, Jindřich Staněk trojka, 20. minuta a puštěný balón, který vlastně Kovář neskrotil, vyrazil ho před sebe a pak vlastně skórovali Guatemalci.
8: Tak chyby k tomu fotbalu patří. Já si myslím, že bavili jsme se o tom, že je důležitý, že si tuhle chybu vybrali v takovémhle zápase, kde nešlo o nic. Samozřejmě zase, já určitě si to ukážou na videích, budou se o tom bavit, jak jí řešit tu situaci. Je to hodně takový jako o drillu, že ty hráči musí vědět, kde kdo je. Golmani teď nebudu úplně konkrétní na tuhle situaci, ale když třeba přihráváš golmanovi, říká se to vodžáků, vlastně měl bys nahrávat mimo bránu, protože samozřejmě padnou góly i na té nejvyšší úrovni. Teď mě napadá, David Seaman byl anglický brankář.
6: Jako přiloboval Ronaldinho, myslíš?
8: No, to já jsem myslel vlastně, že mu taky podjel balón pod nohou přeskočí.
6: To byl Paul Robinson podle mě tehdy.
8: Pardon, tak, no. Ale byl to anglický brankář.
6: Jo, takže už si toho moc nezachytal podle mě.
8: No, jasně ne, ale ono to k tomu patří prostě a byť ty hřiště budou v top kvalitě, tak jsou tam prostě věci v tom zápase, samozřejmě můžeš vykopnout nějaký malej drn a přes ten drn ti to přeskočí a už to nechytneš a jsou to věci, které samozřejmě jsou srandovní, ale hlavně když se netýkají tvýho týmu, takže tyhle ty malý chyby k tomu patřej. Myslím si, že souhlasím s posluchačem, že určitě Míra Koubek nebude panikařit a nebude najednou dávat na místo jedničky Horníčka a nebo Jindru Staňka, by si to oba ty golmani přáli samozřejmě, tak si myslím, že ani tahle chyba nezmění ten pohled na tu jedničku.
7: Matěj Kovář to zmiňoval vlastně hned na prvním takovým tom mediálním dnu s novináři před startem mistrovství světa ještě tady v Praze, že už mu bylo nastíněno, že bude prostě jedničkou a já si myslím, že zaslouženě tak prošel oba dva ty barážové zápasy v obou případech, jak proti Irsku, tak proti Dánsku, prostě byl klíčovým mužem nejen v těch penaltových rozstřelech, ale
8: nesmím zapomenout na klub.
7: A na klub samozřejmě z PSV Eindhoven vyhrál nizozemskou ligu, takže vlastně v porovnání s ostatními na tom byl asi zdaleka nejlépe. Samozřejmě Jindřich Staněk doplatil na to, že byl další dobu teď zraněný v herní části sezony. Tam by to pak asi mohl být vyrovnanější boj, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvrbilo, tak Matěj Kovář je prostě jednička národního týmu.
6: Jsme moc rádi, že voláte do desítky Pavla Horváta. Vítáme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
12: Dobrý den, posluchač Petr. Já bych si hodně takový téma. A co si myslíte o komunikaci a celkově marketingovém týmu českého národního týmu, kde, abych řekl pravdu, jako vůbec mě třeba nehytnulo na zápas s Kosovem, a to si myslím, že jsem v té bublině fotbalový poměrně hluboko, plus jako i teďka, co se týče mundialu, žádný, jako čekal bych, že budeme být zaplaveni všude, že jsme na mistrovství prostě po 20 letech a mně to přijde jako těžce nezvládnutá marketingová komunikace.
6: Předpokládám, že vás nehytnulo, že hrají s Kosovem, to znamená, že vás to nějak asi nezaujalo, nebo jste na to nikdy nenatrefil?
12: To vůbec nevěděl, jsem to zjistil hodinu předtím, než mi naskočili sestavy.
6: Tak kdybych to chtěl oglosovat trošku s nadsázkou, tak samozřejmě škoda, že neposloucháte víc Radiožurnál Sport, ne? My o tom mluvíme, my jsme také v bublině té novinářské, takže pochopitelně třeba ty informace máme logicky více na talíři, ale chápeme, kam směřujete. Moc vám děkujeme za dotaz, mějte se hezky.
12: Jo, díky,
6: naschledanou. No co na to říkáš? Protože třeba člověk úplně neregistruje, že by tady byly plánované nějaké velké fanzóny, třeba i od fačru, že by prostě pravidelně během mistrovství světa byl nějaký prostor, kam můžou fanoušci dojít, podiskutovat si, popít si něco a třeba si hrát fotbále.
8: Musím říct, že tohle vlastně slyším prvně, protože řekl to, my jsme v nějaký bublině, že se pídíme, tak jako se těšíš i koukáš na ty ostatní týmy, ale je pravda, že třeba nějaký billboard obrovský, třeba jsme na mistrovství, nebo tak jak byl hokej v Rýgráčích, jestli se nepletu, nebo olympiáda vlastně, že jo. Je to trošku zarážející, možná je to tím, že opravdu je to daleko a ty zápasy se hrajou v noci, ty naše, tak těžko asi budeme vyprodávat restaurace, ale asi je to dobrý point, no, pro náš PR tým. Já si myslím, že je tam spousta mladých kluků, který samozřejmě můžeme říct, že se to ještě začínají učit, ale tahle akce je tak vysoká, že asi tohle bychom asi možná slyšet neměli, no, fanoušku.
6: Slyšeli jsme různé asi možná i věci, které se toho týkají, ale otázku je, co všechno může člověk uvést i v Českém rozhlase za fakt, že to takhle bylo. Každopádně možná i ta interkomunikace v rámci týmu třeba občas ovlivní to, jak vypadají marketingové výstupy?
7: Člověku se dostane spoustu spekulací a nerad bych spekuloval v desíce Pavla Horváta, nicméně taky jsem čekal asi trochu víc, vnímá to veřejnost, my jako novináři, jak správně padlo, jsme v nějaké bublině, ale přece jen taky, když si člověk otevře sociální sítě, tak by čekal, že ten algoritmus mu hned nabídne něco z kuchyně národního týmu a to se neděje, samozřejmě nevidíme do toho, ale třeba jen takový příklad, byl tu nějaký nový sponzor národního týmu, takový ten malý žlutý panáček, který měl cestovat s českou reprezentací po Americe a vlastně nevím, jestli doletěl do Davosu.
6: Světoslav Procházka se prezentoval 1. června, já tady mám otevřený Twitter české fotbalové repre, a že bude teda posílat reporty z první ruky, když to cituju, a od té doby se objevil pouze vlastně parodický panáček a parodický účet vlastně na tuhle tu jako aktivitu a nic, takže možná ono to nesklidilo teda úplně pozitivní ohlas, tak možná se třeba od toho upustilo, pokus dobrý, ale musím zase na druhou stranu říct, že teď, co se děje třeba kolem nároďáku z hlediska sociálních sítí a toho obsahu, který posílejí nám, fanouškům, tak mě osobně uspokojuje, ale nevím, jestli jak moc náročný
8: jsem. Já si myslím, že tady jde i o ty ostatní lidi, jo? Že samozřejmě fotbalová komunita sleduje to, teď plácnu, 60% naší republiky asi to ví, ale možná by bylo dobrý vtáhnout do hry ten zbytek, no.
6: Dobře, tak marketingoví experti, jak jste slyšeli, asi úplně nejsme, vnímáme to po svém, vy to nějak vnímáte, tak jsme zvědaví na to, jak to bude během fotbalového mundialu. Pavel Horvát je tady hodně k tomu mluvení o fotbalu jako takovém, a když jsme měli tady ještě před nějakými už 15 minutami ten dotaz na tu sestavu, která nastoupila proti Guatemale, 6 stejných jmén jako při posledním vystoupení Čechů na Euro 24 v základu proti Turecku, teď taky v tom základu, ale... Kolik myslíš, že se toho bude měnit? Když ti jenom třeba napovím, že o poločase se udály 4 změny, Holeš, Zelený, Darida, Hložek na hřiště, Dolušli, Chaloupek, Krejčí, Sadílek, Šulc. Není to úplně vše říkající, samozřejmě trenér potřeboval zapojit hráče, kteří nebyli tolik ve hře třeba proti Kosovu, vůbec nehráli.
8: No, já si myslím, že abych začal asi odpředu, protože pokud bude zdravý Lukáš Provod, Patrik Šik a Pavel Šulc, tak ta trojice takhle nastoupí. Myslím si, že Patrik Šik, tam je to jasný. Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, prostě takový ty žolíci, který jsou schopní, a viděli jsme to několikrát, v průběhu hry tam kdykoliv vstoupit a ovlivnit to vždycky ve prospěch nás, protože jsou to silní hráči vepředu. A Tomáš Souček si myslím, že je jasnej. Myslím si, že možná i Sáďa je jasnej, ale Miroslav Koubek je takovej, že hodně to bude i o tom soupeři. Já samozřejmě Korejce neznám, tu fintu s těma číslama můžeme zmínit teď, nebo...
6: To mi je napověz, prosím tě.
8: Korejci nastoupili v tom zápase přípravným s jinýma číslama, že jo, než v sestavě.
6: Proti Salvadoru myslíš, jak vyhráli 1-0, ten poslední přípravný zápas. No. Takže měli nechtěli prozradit.
8: Čísla, než hrajou normálně, tak měli, ale vypadají stejně, ale...
6: Všichni tam měli svá křestní jména Kim, anebo Son.
7: No, tam měli takové ty kliky háky, že jo.
6: Jo, pravda.
8: Jo, takže myslím si, že i podle soupeřů bude na některých těch postech se rozhodovat. Myslím si konkrétně třeba v tom prostředku toho hřiště, tam si myslím, že máme jako dost men, ale Tomáš Souček i přes ty peripetie, které tady kolem něj byly, kolem odebrání té pásky, takže tam bude. Vzadu bude určitě Robin Hranáč a Láďa Krejčí. Já si myslím, že by tam mohl být i Štěpán Chaloupek, protože za mě má výbornou formu. To, že se přimotal tady k té chybě, to si myslím, že úplně roli v tom hrát nebude, ale já bych ho tam rád viděl.
6: Měl tam ve 20. minutě i návrat, kdy se vlastně vracel na levou stranu, kde byli další 3 spoluhráči, uvolnil pravou stranu, ale zase možná vzhledem k té rychlosti, kterou asi opravdu oplývá, a Korejci jsou teda, jestli něco tak hodně rychlí, dynamičtí, tak se asi možná v tomhle taky bude rozhodovat.
8: Jo, jinak. To jsou maličkosti, říkám, myslím si, že na 4 místech se bude rozhodovat opravdu i podle soupeře, možná.
7: Adam Hložek, který zazářil proti Kosovu, tak ta role střídajícího hráče proti Guatemala, já jsem měl noční službu, takže jsem docela sledoval ten zápas, mu tolik nesedla, ale taky si myslím, že jak zmiňoval Pavel Horvát, tak ta útočná trojka, Provod, Šik a Šulc asi bude hrát od začátku a Hložek i s ohledem na to, prostě kolik toho odehrál v téhle sezóně, tak by mohl být tím, který bude chodit na hřiště, a věřme, že třeba bude rozhodovat ty zápasy v závěrech.
6: Takže Pavel Horvát mluvil o čtyřech možných teoretických místech na změnu. Nevím, jestli úplně přesně čtyři by se to teď teda deklaroval. Chaloupek Holeš, teoretický otazník, aha, na stoperech. Kraje obrany Coufal Jurásek hráli v základu. Douděra se prezentoval tím krásným centrem na gol Chorého.
8: Jo, Douděra, byť Lája Coufal má jako to místo pevně, tak si myslím, že taky to může být v průběhu té hry, obzvlášť pokud bude ten zápas těžký, co se týká podmínek, tak si myslím, že David Douděra je vhodným typem hráče, který je schopný to oživit velmi. Viděli jsme ho i hrát to přes nohu, tam si myslím, že úplně by to asi nebylo, tam si myslím, že Jarda Zelený je schopný tuhle roli taky odehrát, myslím si, že tam prostě taky máme kam sáhnout. No a Láďa Darida veprostřed nebo Sadílek, myslím si, že tam máme prostě varianty, kam taky můžeme sáhnout, takže jeden ten středák. Myslím si, že jak jsem tady zmiňoval to, že třetí zápasy ve skupině už třeba budou hrát ty jiný jedenáctky, tak jsem přesvědčený, že máme tu skupinu takovou, že třeba ten třetí zápas by už to mohlo být i z našeho pohledu, aby ty kluci se dostali do hry a aby pak na ty další rozhodující fáze toho turnaje už třeba ty trenéři mohli opravdu, teď plácnu, ono to někomu nevíde třeba, že jo, nevíde ti ten turnaj, prostě někdo se tvůj nikomu to nepřeju zraní a budeš muset toho Hložana nebo toho Chorase nebo toho Mojmíra Chytila tam do toho zápasu od začátku dát a potřeba, aby ty kluci samozřejmě měli nejvyšší sportovní formu, no.
6: No tak jsme zvědaví ten poslední zápas na Asteckém stadionu, kde trofej mistra světa zvedal Pelé i Maradona, jasně, no. Ale uvidíme. Vítáme dalšího z posluchačů ve vysílání desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je Sedmil Marek. K sestavě bych byl rád, aby si to zkusil i Hugo Sochůrek. Ale mám jiný dotaz. Jestli budete pokrývat jako radiožurnál Sport Mundial stejně jako Katar. Tam to bylo super, když jste dávali snad všechny zápasy v přímém přenosu, takže jestli to bude podobný.
7: Tak já zkusím odpovědět posluchači Markovi, tak všechny české zápasy pochopitelně budeme nabízet v přímém přenosu přímo z dějiště. Už tam jsou tři kolegové, Mikuláš Jáša, Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Co se týká ostatních zápasů, tak vzhledem k tomu časovému posunu ne všechny zápasy nabídneme v přímých přenosech, zejména ty noční a ty, které nejsou, řekněme tak, zvučné, tak nebudou úplně kompletní, ale každé utkání, jakým způsobem pokryjeme i během toho nočního vysílání, kdy se naše stanice spojuje s radiožurnálem, takže minimálně zpravodajské a reportážní vstupy vlastně ze všech zápasů nabídneme a pak i vybraná utkání celá v přímých přenosech.
8: Já bych dal jen tak jako ochutnávku, který zápasy určitě budou přímo. Německo, Curaçao, Francie, Senegal, Anglie, Chorvatsko, to mám tyhle ty zápasy napsaný já, ještě Argentina, Rakousko, mám napsaný tyhle zápasy já, že bych měl být ať už na telefonu před zápasem o půli a po zápase, nebo dokonce tady ve studiu.
7: A ve čtvrtek, kdy startuje mistrovství světa, tak hned dva speciály, vlastně součást desítky Pavla Horváta od 10 do 11 dopoledne a pak večer před tím zahajovacím zápasem Mexika s jeho Africkou republikou, taky další hodinové speciální vysílání od 8 večer a pak i přímý přenos s Pavlem Horvátem.
6: Marku, tak věřím, že budete poslouchat a že vás taky pobavíme během mistrovství světa. Děkujeme za zavolání.
11: Děkuji moc,
6: tak Česko má za sebou tu přípravu, držíme palce, ať všechno vyjde, ty poslední tři dny budou asi hektické i z otázky psychické. Každopádně my s Pavlem, jak říkal Pavel Tilšar, budeme ve čtvrtek řešit ještě blíže ten český tým, ať už se to týče těch příprav v rámci těch povětrnostních podmínek, velké teplo, příprava na nadmořskou výšku a tak podobně, trénink před lidmi, otevřený trénink. Nicméně mohli bychom se teď dostat k tématu, které si myslím, že bude rezonovat, a to nejen během mistrovství světa, ale taky po něm.
4: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Tak, na mistrovství světa teda jedna pravidlová úprava, která se týká, nebo dotýká vlastně pořadí týmu při stejné bodové rovnosti. Poprvé po 20 letech v rámci bodové rovnosti nebude rozhodovat skóre jako první kritérium, ale vzájemný zápas, což už samozřejmě někteří možná trošku napadali tím, že se hrají pouze tři zápasy v té skupině, tak může dojít prostě k tomu, že tam budou ty shodné body, ale tak pak budou tedy rozhodovat střelené góly. Ale máme tady ty pravidlové novinky, schválené už na jaře na zasedání té Mezinárodní pravidlové komise IFAB ve Walesu a teď tedy přijdou v platnost v roce 2026 poprvé na mistrovství světa. Já jsem tam tedy registroval záměr zamezit zdržování hry, zvýšit pravomoc videa, a také vlastně záměr zamezit kontroverzím, které jsou spojené třeba s rasismem. Tak vlastně, když tady u toho posledního, tak zakrytí úst v jakékoliv konfrontační situaci znamená, nebo může znamenat červenou kartu. To znamená, pokud bych já, svěřenec Pavla Horváta na potenciálním fotbalovém mundialu, šel za Pavlem se poradit a on měl zakrytá ústa rukou, tak za to červená nehrozí. Pokud já bych jako protihráč se s tebou hádal a dal bych si ruku před pusu, tak sudí může trestat červeně. Reakce i třeba asi na případ nedávno v Lize mistrů.
7: Gianluca Prestiani z Benfiky Lisabona, jeho konflikt s Viniciem Juniorem z Realu Madrid. Samozřejmě zbuzuje to spekulace, co všechno se řekne za tou záclonou z dlaně.
6: Ale asi to je v pohodě.
7: Je to správně, dobře. Určitě.
6: No. A pak pojďme asi na větší pravomoci videa, protože to může být velký bod sváru nejen kvůli tomu, že to vůbec se zavádí, ale taky kvůli tomu, že vznikne spousta jako nepřehledných situací. Rohové kopy. Pokud se chybně nařídil rohový kop ve prospěch tedy toho útočícího mužstva, tak video může opravit rozhodnutí hlavního sudího. Ale pozor, pokud ten roh měl se kopat a nebyl nařízen, je nařízen odkud od brány, tak tady video nezasahuje.
8: Kdo viděl pohádku Královna koloběžka, obutá, neobutá, přijede, nepřijede, teď zase z jiného soudku seberete, se neberete, odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. Já se bojím, že to bude bramboračka prostě. Je to pro mě velmi nepřehledný, samozřejmě chápu, že rozhodčí měli spoustu meetingů, připravou se na to. Doufám, že to utáhnou, protože vlastně ty hráči, je to stejný. Já jsem zažil malou domů, když se zrušila malá domů, takže ty hráči jsou na něco zvyklí. Vím, že těch kamer je spousta teďka, bude to pod obrovským drobnohledem, budu doufat, že ty výroky budou co nejrychlejší, aby to opravdu, dostaneme se i ke zdržování, aby to tu hru nekouskovalo a nebyly tam situace, že se tam budou hádat. Samozřejmě bylo by to lepší jako na tenise, že prostě out je out, rozhodnutí jasný, rozhod to počítač a tak, ale musím říct, že jako i pak se dostaneme určitě ke střídání a k uvedení balónu do hry po autu, tak myslím si, že to bude na začátku obzvlášť velká bramborajda.
6: No, tak ono to pak souvisí, ten zásah videa, nově také u nesprávně udělené druhé žluté karty, to znamená, teď je tam vlastně ochrana i toho hráče, který by byl nesprávně vyloučen, že VAR do toho může stoupit říct, ne, to není žlutá karta, pojďme dál. Naopak, pokud by došlo k tomu, že sudí na hřišti neudělí tu potenciální druhou žlutou kartu, tak video už to neopravuje, že by měla být udělena. Takže tohle no vlastně souvisí s tím.
8: Slibuju, co jsem slíbil.
6: Ano. No a pak vlastně ještě tam je nějaké, řekněme, všímání a zaměření se na situace, kdy dojde k ovlivnění hry ještě předtím, než je balon ve hře. Týká se to hodně standardek, kdy se brání soupeři navzájem a pokud by třeba útočící hráč fauloval toho obránce ještě předtím, než kopneš do míče, tak se pískne faul a vlastně se...
8: No nebude to standardka.
6: Ta standardka třeba asi nebude. Nicméně pokud by to bylo naopak, že třeba ten defenzivní hráč před rozehráním jakým způsobem chytne toho ofenzivního, tak se to takhle třeba do toho nemusí vstupovat.
8: Jo, já to nechci zlehčovat, samozřejmě tohle už jsme na nejvyšší úrovni fotbalu. Já věřím tomu, že to v té praxi bude opravdu takhle fungovat a bylo by to samozřejmě dobrý. Bylo by to dobrý, i ty auty, zase ještě ty k tomu dojdeš, ale bylo by to dobrý, kdyby to všechno takhle fungovalo, bylo by to fajn.
7: Nevím si, jak je složité, jenom když to vysvětlujeme tady a sedíme u toho v klidu, pak je jiná věc, že rozhodčí si všechny ty novinky musí zapamatovat během zápasu a dbát na to musí samotní hráči, kteří by měli mít taky o těch věcech povědomí a pak v těch 40 stupních, když je člověk zatavený a má tepovku jinde na 180, tak si myslím, že to bude zajímavé sledovat a samozřejmě důležité bude, aby ty výroky sudích byly konzistentní. To si myslím, že je základ.
8: Jo, a já ještě řeknu jednu věc, že vlastně vem si, jak dlouho ty rozhodčí taky pískají. To nejsou úplně, že jo, najednou, že už podle těch pravidel pískali. Já doufám, že třeba v Americe ty možnosti taky asi jsou, že třeba v tomhle tom duchu odpískali každý, já nevím, tři zápasy nějakých univerzit nebo nějakých dorosteneckých týmů, který samozřejmě to tempo té hry není tak vysoký, jako bude u těchto těch všech nejlepších hráčů na světě. Nebude to pro ně vůbec jednoduchý, samozřejmě doufám, že ten VAR nebude jenom berlička, že furt se nebudeme koukat na video.
6: Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
13: Ahoj, to je Petr. Já bych se do toho chtěl vstoupit. Není to
12: jako super ty auty, rohy, že když se podíváte na zápasy Real Madrid, Vinicius zdržuje neustále, to je super. Ale celkově s tím VARem nebude to spíš takovej ten jako, jak to říct správně, a že se rozhodčí budou strašně spolíhat na VAR, že když cokoliv oni udělají, že ten VAR je opraví, že ten VAR jim pomůže, že jako snímáme tu zodpovědnost za řízení zápasů z rozhodčích a dáváme to někde tam někomu, myslím, že jsou u Dallasu nebo v Houstonu sedějí u televize, čemu pak tam vlastně ty, jako ty rozhodčí jako ve výsledku jsou, když to řeknu takhle, jako
6: rozumíme vám.
12: Tam budeme být jako velkýho bratra, který všechno uvidí, tak jako pak ten rozhodčí tam je jako aspoň na ten párek se pak bude moc zajít, nebo na hotdog, no.
6: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
8: Na hotdog ve sladkém rohlíku. Já souhlasím s posluchačem, záleží na tom, jak to video bude rychlý, prostě. Ta doba prostě k tomu směřuje, těch jako sporných výroků může být několik, tady ty tečovaný balony, někdy to je vidět, někdy to prostě ten rozhodčí nevidí, neslyší, samozřejmě není to jednoduchý, a pokud ten VAR bude fungovat rychle, tak já s tím nemám problém, já chci, aby to bylo správně, aby nikdo nevyhrál jako po rohu, který prostě neměl být, a když to bude spravedlivý pro všechny, tak to bude skvělý.
6: Jenom vlastně všichni, kromě rozhodčího, to často vidí v té televizi, a možná jenom tady reaguju na posluchače, že to je pomoc opravdu pro to, aby třeba nestoupal tlak zbytečně, že rozhodčí dá špatně roh, protože to neviděl.
8: Ano.
6: Tak VAR by mu měl fakt v tu chvíli říct, a předpokládám, to bude do několika sekund, hele, je to tečované, je to roh. Takže v tuhle chvíli si říkám, že možná by to mohlo pomoci. A samozřejmě ještě k tomu, jak mluvil Pavel Tilšar o tom, možná zmatení rozhodčích. Já si naopak myslím, že rozhodčí ty pravidla znají, nebo ta pravidla znají daleko lépe než veřejnost. A v tom je ten problém, že rozhodčí často posuzují, a to jsme teď měli v Lize mistrů u těch rukou, že vlastně posuzují to, co je v pravidlech, a oni to pískají dobře. Lidi to ale nevědí. A ta erudice pak zaostává, ale nemyslím si, že by to byla chyba fanoušky, je to prostě pak chyba toho systému, spousta zápasů, spousta věcí, spousta pravidel a málo třeba pak toho nějakého vzdělání.
8: Měli jsme možnost už teďka několikrát třeba vidět i nebo slyšet tu komunikaci rozhodčí s VARem, jo? Že řekne a teď k tomu budou přidávat, hele, za mě to faul nebyl, za mě je roh. Jo? On řekne, hele, tečovaný balon, za mě je roh, a čekám na rozhodnutí nebo na potvrzení, a VAR řekne, jo, roh, jo, není roh. Za mě tečovaná, není roh prostě. A bude to vlastně rychlý, protože těch kamer tam samozřejmě bude spousta, a těch pohledů, který ten VAR bude mít k dispozici, asi taky. Myslím si, že bude hodně důležitý, jaký budou režiséři v přenosových vozech, protože samozřejmě tyhle ty lidi mají obrovský podíl na tom, jaká kamera kdy co snímá. Samozřejmě chápu, že ten rozhodčí si o to bude říkat, ale těch kamer, těch pohledů tam bude spousta. No.
7: A pak je samozřejmě škoda, ještě co se týká těch rohových kopů, že je zvýhodňovaný jen ten bránící tým, a že mluvil se o tom Honzo, že vlastně se budou řešit jenom ty situace ve prospěch toho bránícího týmu a ne útočícího, když by měl být roh pro ten útočící tým a bylo to správně posouzeno na hřišti, tak se bude kopat od branky a rozhodčí to nezmění.
8: No je to zajímavé, že když už určej, že není roh, tak proč neurčej, že je roh?
6: Možná to zase bude souviset s tím, že se přece jenom nechce úplně vstupovat do každé té situace, aby se zkoumala, ale na druhou stranu pak to popírá to, že jsem říkal, že chrání to od nějakých negativních emocí, tak ten poškozený tým stejně bude naštvaný.
8: Stejně tak jako můžeš dát gól z rohu, který jako neměl být, tak si mohl dát gól z rohu, který měl být. Hezká, česká.
6: Krásně to řekl Pavel Horváth, to je opravdu fotbalový básník, ale má pravdu. Jenom když teda doplníme ta pravidla, jak se mění, tak už to posluchač taky naznačil, Pavel o tom taky krátce mluvil, bude v případě toho samozřejmě zase úsudku hlavního soudího, že k tomu má dojít odpočet 5 sekund na vhazování a 5 sekund na odkop v případě třeba i tohodle odbrány, tak aby v případě prodlevy soupeř získal roh, a pokud půjde k prodloužení autu, tak získá vhazování soupeř. Ale zase mluvíme o tom i u délky držení míče takzvané v koši, u brankáře soudí musí posoudit, jestli proto jsou objektivní důvody, že golman nerozehrává, a pak teprve začne počítat i s asistentem, anebo třeba počítá.
8: Tam si myslím, že je prostor k tomuto trošku očůrat u těch autů. Samozřejmě bavili jsme se o tom, asi by měla být možná určená doba, dokdy musí to mužstvo uvíst ten balón do hry, protože logicky, když budu zdržovat, tak pravý křídlo, než dojde hodit na levý křídlo aut, tak mu to nebude trvat 5 vteřin, a ta cesta když řeknu, že velký vápro má 40 metrů, tak když ten hráč poběží pomalu, tak je to nějakých určitě 15-20 vteřin, než tam dojde, a pak teda 5 vteřin, než to hodí. Když to bude hráč, který hraje levý křídlo a bude u míče blízko, tam si myslím, že nějaký prostor pro to, jak ty hráče donutit k tomu, úplně není, protože opravdu řeknu, hele, on to jde házet tamhle ten a tam ho asi rychlejc nedoženeš, nepředpokládám, že v 80. minutě v těchto těch vedrech a vlhkosti, že tam někdo poběží jako sprintem hodit aut, aby nemohl a pak se zapojil do hry. Takže tam v tom autu si myslím, že to bude složitější. Tady ty odkopy od brány a držení balónu golmana, tam si myslím, že to je super, že to je jasný.
6: Já teda doufám, že to je k těm autům i kvůli tomu, že často to bylo teď v tom moderním fotbale, ale hodně v Premier League, kterou spolu Tyrošem hodně sledujeme, že ten hráč čeká, než se tam nasunou všichni a udělá se z toho taková standardka. To znamená, že to není kvůli zdržování, aby si třeba udržel výsledek, ale kvůli tomu zdržení celého toho procesu hry, když...
8: Já ti rozumím, ty si chceš dát na tu standardku čas a vlastně je to stejný proces, jo. Tady jde o to, že vlastně, když řekneme, já si to, nemám to spočítaný, ale řeknu, jako do 15 vteřin musíš uvíst ten balon do hry. A samozřejmě, jestli tvůj nejlepší hráč na auty je pravý bek a háže se to vlevo, no tak bude muset Hergot přidat, aby to stih. A stejně tak ty hráči do toho vápna, když to tam chceš hodit dlouhý. Pokud je tvůj dobrý jako házeč levej bek a je to nalevo, no tak má chvilku na to, aby si otřel balón, aby kluci tam došli jako pomalejc, ale dávalo by to smysl. Takhle pořád ještě furt je to od té doby, co teda chytne balón, tak ty kluci můžou dojít, zaváže si kaničku, teď už teda jsou i nasazovací kopačky bez kaniček, takže si upraví štulpnu a chránič, který jsou neviditelný, takže těch věcí, který tam u tohohle autu můžou hrát roli, fakt jako mě napadá spousta.
6: No a střídající hráč tedy má na opuštění hřiště 10 sekund, a to v nejbližším bodě toho hřiště, pokud se opozdí náhradník, se dostane do hry nejdřív za jednu minutu a to po té minutě při nejbližším přerušení. Takže si to vem, 11 hráčů proti 10, máš balón, minuta uplyne a pak třeba i 4, než se přeruší hra a hraješ v oslabení.
8: Je to tak, nabízí to tohleto pravidlo, nabízí spoustu taktických variant, protože pokud se sám pošleš do 10 v té situaci, takhle, když budeš pospíchat, tak samozřejmě ten hráč odběhne hned, to je jasný. Ale když budeš jako to chtít natáhnout a dostaneš se do nevýhodné situace jako do 9 hráčů, tak samozřejmě ty zkušený mužstva už to umějí hrát, že držej balón, a řekl bych to jako v hokejový přesilovce, když hraješ přesilovku 5-4 a nepustíš tu 4 přes minutu z třetiny, tak taky pak máš výhodu, protože ty hráči už nemají energii. Pokud to bude zase v těchto klimatických podmínkách, tak samozřejmě i ty obránci můžou mít méně energie, může to být moment, který třeba rozhodne nějaký zápas. Nemyslím si, že jich bude 20 těch zápasů, ale něco takového se může stát.
6: No a pak ještě věc, kterou třeba asi jsme vídali zase, možná u Pepa Guardioli, když se zraní brankář, tak si zvoláš třeba hráče, svěřence, něco jim říkáš. Tak tohle teď teda zakázáno, aby nedocházelo k těm fouzovkám zraněním.
8: To je super, samozřejmě taktický manévr, ale budou ty 3-minutový timeouty, bych řekl. V každém poločase, teda jsem to pochopil, takže to si myslím, že je dostatečný čas na to, aby ten trenér počkal. Musím říct, že vlastně pro ty trenéry je to super, že každý trenér, když se ten zápas vyvíjí trošku jinak, než si čekal, tak tuhle tu 3-minutovku jednoznačně, zase je to taktický už point, kdy fakt jako si myslím, že i asistenti budou zapojení, už se na to budou ty trenéři připravovat, hele, bude to kolem asi 22. minuty logicky, že jo, v polovině toho poločasu, tak pojďme ty řekni tadyhle golmanovi, že můžeme rozehrávat víc po zemi, že tam levý křídlo nenapadá, můžeme útočníkům řekni, hele, musíme je napadat takhle, aby nám to odevzdávali, dostávali do těžkých situací, protože budeme mít určitě videotechniky, budeme mít spoustu asistentů, takže tohle to je taktický break pro mě, no.
6: No, blíží se mistrovství světa, možná budete překvapeni, když během úvodních ceremoniálů budou týmy stát ve všech hráčích vlastně na ploše, v kruzích, a nebude to v té lajně. Otázkou je pak, jak to bude třeba s podáváním rukou, ale fotit se teda bude 11 borců, tak to se nebojte. Ale každopádně mistrovství světa bude pořádně výživné i na radiu žurnálu Sport. Mistrovství světa 98, mluví se o tom jako turnaj století 20. poprvé 32 týmů, teď poprvé 48, takže můžeme říct zatím mundial století, a zahájí ho Pavlové, kteří sedí dneska v 10. více. Komentovat budou totiž Mexiko Jara, Pavel Tilšar a Pavel Horvát. Tak věřím, že pánové to máte už před sebou a těšíte se. My se těšíme teda.
8: Já si myslím, že se těší úplně všichni, takže my asi nejsme výjimka. Já určitě mám problém s jménama, takže já budu říkat 10 nebo 12, což posluchačům bude připadat úplně stejně jako některý jména.
7: Tak já to nastuduju a vždycky to vyrovnám.
6: Ano, a Česko-Jižní Korea, pak budou kolegové z přímo místa komentovat z Guadalajary. Jak říká Pavel Tršera, máme tam 3 kolegy, Jášu, Michalíka a Vasiče, a věřím, že vás také budou bavit během celého fotbalového mundialu. Tak začínáme 11. Teď už pomalu končíme, protože bude 11, tak se nám to sešlo. Pavel Tilšar byl dneska hostem, moc děkujeme.
7: Taky díky, naslyšenou.
6: A s Pavlem Horvátem se uslyšíme nejpozději ve čtvrtek, užij si, Pavle, motocyklový výlet.
8: Já už jedu, protože mi jede co?
6: Jede ti motorka.
8: Až pozdě.
6: Dobře, tak jo. Tak se těšíme ve čtvrtek, probereme ještě konkrétně i český národní tým a budeme vás ladit na mistrovství světa.
8: Pavle, hezký den, naslyšenou.
4: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
13: V moderátorském křesle se střídají hned 3 osobnosti.
4: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
14: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně

0: tak známý herec David Novotný.
1: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
2: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček. A musíte po každý se šlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
3: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Sedmnáct hodin. Radiožurnál vysílá zprávy. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Stíhačky NATO v Lotyšsku zasahovaly proti dronu z Ruska. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém zápasu ligy. Na D1 v Ostravě komplikuje provoz nehoda. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
6: Ocenil jsem, že přijal rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
5: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron, ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček.
7: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. V krajské nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení. Trvala přes rok a za práce zaplatil Karlovarský kraj 258 milionů korun. Modernizace už byla nutná, protože prostory oddělení byly zastaralé a nesplňovaly hygienické nároky, vysvětluje primář Pavel Krištof.
8: V rámci rekonstrukce došlo k tomu, že se zredukovaly počty lůžek na jednotlivých pokojích, dobudovala se sociální zařízení, dobudovaly se sprchy, plus samozřejmě další technické záležitosti, jako jsou třeba kyslíkové rampy a jako jsou třeba hygienické místnosti a na očistu ležících pacientů a tak dále.
9: Sport. Basketbalisty Pardubic a Nymburka čeká dnes čtvrté ligové finále. Zatím je stav série hraný na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o jediný bod. Trenér východu Čechů Jan Šotnar doufá, že se jeho svěřenci teď neuspokojí.
10: My jsme v té sérii ty dělníci.

0: My jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností, a pokud si budeme myslet, že ne, tak nemůže nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
1: Čtvrtý finálový zápas mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka začne na východě Čech za necelou hodinu. Utkání nabídne živě Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Ostravě a taky v Brně. Dálnice D1 je ucpaná v Ostravě v obou směrech. Na kilometru 356,5 v místě omezení blokuje jediný pruh směrem do Polska nepojízdné auto s upadlým kolem. Dálnice je tak průjezdná kyvadlově, dopravu řídí policisté a fronty jsou dlouhé v obou směrech. Vyhněte se třeba po Místecké a Rudné ulici. D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí od 223. kilometru a rozjede se až v Brně na 190. Místy třeba v okolí Holubic 210. kilometru zastavíte na chvíli i v levém pruhu osobním autem. Dlouhá kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Jsou to opět hlavně kamiony od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. Na silnici 35 čekejte dlouhé kolony na výjezdu z Valašského Meziříčí do Rožnova. Začala oprava vozovky a mostů Zašové a jede se kyvadlově. Na 35 se kolony i na příjezdu do Litomyšle popojíždějí ve směru z Mohelnice a je to asi na 20 minut od nové dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: 17 hodin a 6 minut, krásný podvečer vám přeje Radiožurnál Sport. Doufáme, že si užíváte ještě zbytek slunečného dne, pokud tedy jste v Česku, protože například v Anglii, v Londýně prší a i proto je přerušený zápas tenistky Karolíny Plíškové a Američanky Kesslerové v Queen's Clubu, je toto úvodní kolo. Obě hráčky stihly odehrát zatím jenom jeden gem, Plíšková soupeřce hned vzala podání, ale potom se zase rozpršelo, takže zápas je přerušený. Připomínám, že to není úplně jednoduchý úvodní los pro Plíškovou, protože Kesslerová je 39. hráčka světa. To Jiří Lehečka, ten už má úspěšný vstup ve Stuttgartu za sebou, minimálně tedy do toho deblového turnaje, protože společně s Francouzem Mutetem porazili 2-0 německo-nizozemský pár Franzen Hase a postoupili do čtvrtfinále. Ale jak jste slyšeli ve zprávách, tak vysílání Radiožurnálu Sport bude dnes hodně basketbalové, už za necelou hodinu začne další zápas finálové série basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Připomínám, že Pardubice mají šanci na domácí palubovce srovnat tu sérii na 2-2 na zápasy. Tak poslouchejte dál.
2: Radiožurnál Sport
6: a Adam Procházka.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se teď ještě vrátíme do pražské Troje. Pokud jste poslouchali naší stanici v uplynulých dnech, tak víte, že právě pražská Troja hostila světový pohár ve vodním slalomu a tím tentokrát u toho nechyběla kajakářka Antonie Galušková. I když ve výsledcích byste její jméno najít nemohli. Letos se totiž neprobojovala do reprezentace a tak se mohla představit jenom před startem závodu v takzvané předjízdě. Na břehu ji oslovil reportér Jan Suchan.
1: Antonie Galušková, pokud jsem se díval správně, tak naposledy v roce 2018 meškala velký mezinárodní závod tady v pražské Troji, až tady znovu teď v roce 2026, tak jaké to pro vás bylo to kousat ze břehu?
2: Bylo to docela náročný, no. Na druhou stranu jsem zase ráda, že jsem se kousla a tu předjízdu jsem jela, protože to byl dobrý trénink a bylo fajn se porovnat s ostatníma. Ale musím říct, že když jsem pak viděla ten můj čas tý předjízdy, tak pak mě trošku jako svrbily oči z toho, že jsem opravdu nemohla závodit, no.
1: Já se přiznám, že jsem neporovnával tu vaši předjízdu, to znamená vlastně na stejné trati, že jste nastoupila do toho závodu, ale vlastně se nepočítal, protože to byla jenom taková ukázková jízda. Neporovnával jsem to s těmi výsledky. Jak byste dopadla?
2: V kvalifikaci bych vyhrála a ve finále bych byla druhá. Samozřejmě jsem to párkrát zkoušela, když se stavila ta trať, takže to byla ta moje výhoda. Ale na svou obranu jsem za tu hodinu ježdění, jak ta trať byla náročná, byla tak vyčerpaná, že mě se na té první ze tak klepaly ruce, že jsem byla ráda, že jsem dojela do cíle. No, takže z toho jako mám obrovskou radost, že vím, že na to mám být takhle mezi těma nejlepšíma, ale bohužel to nebyla ta závodní jízda, no.
1: Asi zase je potřeba říct, že vy jste, předpokládám, neměla nervy žádné při předjízdě, na rozdíl od těch, co to pak jeli na ostro.
2: No, já jsem se snažila se vyhecovat, protože jsem se přesně jako chtěla dostat do toho módu, kdy vím, že v uvozovkách o něco jde a myslím si, že se mi to povedlo a právě díky tomu se mi asi povedlo i to tak zajet, protože mi to vlastně nebylo jedno a snažila jsem se fakt jako zajet maximum, co jsem jako mohla. A vlastně i to, že jsem věděla, že se na mě všichni koukají na té předjízdě, takže nějaký ten tlak jako jsem na sobě měla a vyvolala jsem si ho a možná mi to vlastně ve výsledku pomohlo.
1: Ještě jeden zajímavý bod programu měla Antonie Galušková na světovém poháru v Troji, a sice, že na sobotní afterparty byla za pultíkem DJky. Tak jak se to zrodilo a jak vám to šlo?
2: Tak já odjakživa miluju hudbu a vlastně zrodilo se to rok a půl zpátky, kdy já vlastně jsem si ty písničky chtěla skládat jako dle sebe, dle nějakého svého pořadí, aby to jako navazovalo, aby to dávalo smysl a jednoho krásného dne jsem se rozhodla, že si koupím DJský pult a vlastně začala jsem si to tak sama skládat. Zatím neprodukuju hudbu, protože na to nemám čas, ale v budoucnu bych určitě chtěla. Ale dělá mi to mega radost a je to takový můj koníček a takový odreagování.
1: Bývá zvykem, že kdo není v reprezentaci, tak se tedy zároveň nějakým způsobem podílí v Troji na organizaci těch závodů. Tak taky vás zapřáhli, nebo tomuhle jste se vyhnula?
2: Když se vlastně ten svěťák, který připravoval, tak já jsem byla v Německu, kdy jsem se připravovala na světový pohár, takže teď jsem jim pomáhala to tady sklidit a je to docela záhul.
1: Povídání s kajakářkou Antonií Galuškovou bude na Radiožurnálu Sport pokračovat za pár minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jak náš reportér Jan Suchan před chvílí slíbil, tak plníme. Pokračuje rozhovor s vodní slalomářkou Antonií Galuškovou. Ta pro letošní sezónu vypadla z národního týmu, protože v sérii 4 nominačních domácích závodů se nevešla mezi nejlepší trojici kajakářek. I o tom s ní Jan Suchan mluvil.
1: Vy jste nejdřív dvakrát neproklouzla do finále a pak jste dvakrát zvítězila, ale nestačilo to na účast v národním týmu na těch největších mezinárodních akcích sezóny, tak jak se to vlastně prožívalo?
2: Bylo to hodně náročný a popravdě po tom prvním víkendu, kdy si sama moc nedokážu vysvětlit, co se stalo, už jsem jako věděla, že už je to ztracený a na to, že jsem pak dojela jako ve výsledku čtvrtá, tak to vlastně ještě jako dobře dopadlo, ale je škoda, že ta pohádka jako nedopadla takhle krásně dokonce, že by to o ten bodík jako vyšlo, ale to tak je, prostě jsem ten první víkend měla dobře a to jsem nejela, takže se za to můžu sama.
1: Nicméně příjmení Galušková v reprezentaci zůstalo, nahradila vás o 5 let mladší sestra Bára, tak byla to aspoň drobná náplast, byť je mi naprosto jasné, že byste tam radši byla vy?
2: Ne, tak já vlastně, co jsem dojela do cíle, tak už jsem věděla, že jedna Galušková v repre bude, ale vlastně se čekalo na dojezd Amy Hilgertový a věděla jsem, že když Amy bude do 3. místa, tak to repre mám já a Amy dojela 4. Takže v té moment mi bylo jasný, že to má Barča. A v ten moment samozřejmě byla jsem zklamaná, že tu repre nemám, ale na druhou stranu jsem zase ráda, že zrovna to 3. místo vybojovala moje ségra.
1: Fandila jste jí teď pořádně?
2: Fandila jsem, křičela jsem, dávala jsem jí rady a myslím si, že si ten první závod užila. To je pro každého cenná zkušenost startovat hlavně v troji, protože ta atmosféra je úplně neskutečná.
1: Antonie Galušková 6x za sebou byla v národním týmu, teď to tedy těsně nevyšlo. Chtěl jsem se zeptat, co budete dělat, ale vy už jste to trošku nastínila, že vás čeká alespoň ten světový pohár v Augsburgu, protože někdo vynechává, tak jak bude vlastně vypadat ta sezóna?
2: Tak teď mě čeká ještě světový pohár v Augsburgu, pak mám ještě týden tréninku, potom týdnu budu mít 2 týdny volno od vody, což ale neznamená, že nebudu chodit na aerobní tréninky nebo do posilovny a pak vlastně začíná příprava už na ten další rok, takže vlastně co ostatní budou na mistrovství světa v Oklahomě, tak já už se budu připravovat na tu další sezónu s tím, že samozřejmě tam máme ještě mistrovství republiky v srpnu, takže dle toho to taky přizpůsobíme.
1: Mluvil jsem s Lukášem Rohanem, který pro změnu se neprobojoval do reprezentace v minulé sezóně a on mi přiznal, že v podstatě v létě nic na vodě nedělal, tak za tenhle konec vy to vzít nechcete.
2: Ne, tak já mám, myslím, velkou motivaci tím, že se trošku změnila ta olympijská nominace. A vím, že pokud budu chtít do LA, tak prostě příští rok budu muset být sakra nejlepší, takže to je ta moje motivace, proč chci letos makat a proč chci být ještě o třídu jinde, než jsem letos. A uvidíme, jak to půjde, možná to bude nepříjemný, když tady budu, dejme tomu, celou sezónu jako sama, a když vlastně trenér, kterýho vlastně sdílím s mojí ségrou, tak bude jezdit s Barčou. Ale tím, že od něj budu mít plán, tak já se tady nějak zabavím a určitě se tady k sobě někoho vezmu.
1: Říká vodní slalomářka Antonie Galušková z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin a 24 minut. Znovu zvolený prezident fotbalového Realu Madrid Florentino Pérez plní předvolební sliby. Do Realu totiž přichází podle Sky Sports nebo beIN Sports francouzský stoper Ibrahima Konaté z Liverpoolu. No a mimochodem v těch předvolebních slibech prezidenta Pérez je například taky trenér José Mourinho a potom taky 150-milionová hvězda, která má přijít do Realu Madrid. Florentino Pérez zatím neprozradil to konkrétní jméno, kdo vlastně přijde, takže se spíš spekuluje a my se můžeme jenom nechat překvapit. Poslouchejte dál, teď R.E.M. Everybody Hurts.

0: Před zprávami ještě jedna sportovní aktualita. České stolní tenistky mají nového trenéra. Bývalou úspěšnou reprezentantku Renatu Štrbíkovou nahradí Francouz Hugo Berger, který předtím, než přebral českou reprezentaci, vedl italské stolní tenistky. To byla jedna sportovní aktualita a teď už přinášíme další zprávy.
1: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Írán je provedl právě v odvetě za pokračující izraelské údery na Libanon. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Sport. Italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde ho čeká plánovaná série vyšetření. Podstoupit testy chce světová jednička po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratila takřka vyhraný zápas a z Grand Slamu vypadla. Po lékařské kontrole chce Sinner pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Blučiny a kolony na D1 v Ostravě. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna za sjezdem na Blučinu neprůjezdná. Do kolony tam nedobrzdil kamion, narazil ze zadu do jiného a zasahují na místě záchranáři. Sjíždějte na 11. kilometru na Židlochovice, do Brna se pojede po vídeňské D52. Kolony u Brna i na D1 na příjezdu z Vyškova. Kamiony od 220. kilometru osobním zastavíte jen místy. Na D1 komplikace taky v Ostravě. Na kilometru 357 v místě omezení stojí auto s upadlým kolem. Dopravu řídí na místě policisté Kyvadlově. Kolony jsou dlouhé v obou směrech. Vyhněte se D1 v Ostravě, třeba po Rudné a Místecké silnici. Silnice 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova je ucpaná u Zašové. Začala dlouhodobá oprava vozovky a mostu a projedete Kyvadlově. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Delší teď ve směru z D1 na letiště. Musí i regulovat občas vjezdy do tunelu a je tam kolona od Vesce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Píseň Dreamer, tedy snílek od Sunrise Avenue, určitě i čeští fotbalisti sní o tom, že urvou na mistrovství světa nějaký ten dobrý výsledek. Teď se samozřejmě chystají na start šampionátu, věříme, že i vy se těšíte stejně jako my. Do turnaje vstoupí Češi v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. A turnaj vyhlíží i reprezentační obránce David Douděra, který v posledních dvou přípravných zápasech pokaždé nahrál na gól.
1: Tam je Douděra po pravé straně, který střílí, a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se Ladrak.
2: Na Letné ve vítězném utkání s Kosovem odehrál Douděra první poločas a ve 12. minutě připravil úvodní gól Ladrovi. Do přípravného duelu s Guatemalou naskočil v New Jersey na závěrečnou půlhodinu a po jeho centru zápas rozhodl Chorý. Hlavně v generálce předvedl pravý obránce velmi dobrý výkon a ukázal, že před světovým šampionátem formu má.
3: Já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený, což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
2: Přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport David Douděra. 28-letý křídelník byl před měsícem po vyloučení v nedohraném ligovém derby se Spartou společně s Tomášem Chorým vyřazený z kádru Slávie a nominaci obou hráčů na mistrovství světa tak někteří fanoušci i odborníci zpochybňovali.
4: Já jsem o nich nikdy nepochyboval, jsou hráči, kteří patří do kádru. Já musím jako trenér zvolit zejména sportovní stránku, za to jsem hodnocený, jo, a tyhle ty věci, to je jiná scéna, kde se odehrály a my máme svoji scénu.
2: Řekl po utkání s Guatemalou trenér národního týmu Miroslav Koubek. Davida Douděru čeká s reprezentací druhý velký turnaj a stejně jako před dvěma lety na evropském šampionátu v Německu je v českém výběru i jeho bratranec, záložník Lukáš Červ.
3: Je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků zdovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme, myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
2: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
3: Jo, se rozbrečím, jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. My jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze vším všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídíme.
2: Dodává obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

17 hodin 42 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ve většině nejvyšších soutěží různých sportů v Česku už známe mistry. Ve fotbale je to Slavia, v hokeji Pardubice, ve volejbale Karlovarsko, v házené Plzeň, ale mistra v basketbalu tady v Česku ještě neznáme, protože finálová série se právě hraje, respektive dnes je na programu čtvrtý zápas. Nymburk vede nad Pardubicemi 2-1 na zápasy, ale východočeši mohou navázat na domácí vítězství a třeba dnes i srovnat sérii na 2-2 na zápasy. Přímo v Pardubicích budeme mít reportéra, zápas začíná v 18 hodin, budeme u toho. No a pokud pozorně posloucháte, tak už možná rozeznáte tóny pod mým hlasem, píseň Hotel California.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů vzešel už v roce 1983, ale v úvodu sezony se mu blíží dvě atletky. Ve Stockholmu se očekával útok na výkon Kratochvílové v podání olympijské vítězky Britky Hodgkinsonové, ale ta i přes osobní maximum prohrála se Švýcarkou Verovou.
2: Skvělý závěr předvedla na olympijském stadionu ve švédské metropoli dcera švýcarského otce a matky z pobřeží Slonoviny a v závodě, který měl být velkou show Kýly Hodgkinsonové, se jako třetí žena v historii dostala Audrey Verová na půlce pod minutu a 54 sekund. Naposledy se to povedlo právě Jarmile Kratochvílové v roce 1983. Ta už v minulosti několikrát sledovala, jak se jí soupeřky svými časy blíží a na jaře mluvila o tom, že právě Hodgkinsonová může její rekord překonat.
3: Jo, sleduji od začátku, co běhá, to ani nejde to nesledovat, protože pořád je to atletika a to je něco, co mám hrozně ráda, takže vím, že chce můj světový rekord, vím, že dělá úplně všechno pro to, tak uvidíme.
2: I po nedělní výjimečně rychlé osmistovce ve Stockholmu je světové maximum stále v držení Jarmily Kratochvílové. Verová se mu přiblížila na rozdíl 0,7 sekundy.
3: Oni mají úplně jiné podmínky, mají rychlé dráhy, mají karbonové boty, mají světýlka u mantinelu, který ukazují všechny možné rekordy. Oni to mají tak usnadněný, že skoro si říkám, proč už ten světový rekord neběželi dřív.
2: Mluví Jarmila Kratochvílová o technologickém pokroku, ale i tak její čas na osmistovce, minuta 53,28 sekundy, odolává jako nejstarší ze všech světových rekordů na dráze. Verová pak po závodě ve Stockholmu říkala, že snad poběží rychleji. Přeci jen je stále ještě začátek sezony a věří, že ten čas může ještě posunout. A to třeba hned příští týden na ostravské Zlaté tretře, kde se v úterý potká na stejné trati s fenomenální Nizozemkou Femke Bolovou Brudersovou, pro kterou to bude závodní premiéra na osmistovce na venkovní dráze. Jakub Marek, Radiožurnál.

17 hodin 55 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Už za 5 minut začne čtvrté finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Připomínám, že Nymburk vede 2-1 na zápasy, na naší stanici o tom uslyšíte přímo z místa. Teď ale po dlouhé době jedna aktualita ze světa hokeje. Slovenský útočník Matuš Spodňák se stal novou posilou extraligové Olomouce. 28-letý odchovanec Košic se loni po 11-letém působení v Severní Americe vrátil na Slovensko, odehrál jednu sezónu v dresu Michalovců a od příští sezóny bude hrát v české extralize za Olomouc. No.

0: Pražské Štvanici, alespoň pokud jde o tento duel.
1: I rozhodující chvaty.
2: Už jen 3, 2, 1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
3: Radiožurnál Sport.
1: Díky nám jste u všech důležitých sportovních momentů v Česku i ve světě.
3: Radiožurnál Sport.
1: Každý všední den od 10 hodin dopoledne rozhovory známých osobností se zajímavými hosty.
3: Radiožurnál Sport. Sportovní vysílání od rána do večera.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 18 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
5: Dohoda je podepsaná, Čech poletí do vesmíru nejspíš už příští léto.
6: Je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
5: Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany.
7: V tuto chvíli jsme se rozhodli nepokračovat a předběžné vyšetřování ukončit.
5: Basketbalisté Pardubic a Nymburka bojují ve čtvrtém utkání finále Národní ligy. Bratislavská dálnice D2 je po nehodě na 8. kilometru směrem do Brna neprůjezdná. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Jestli pojede na letní summit NATO i prezident Petr Pavel, vláda nerozhodla. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
8: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
9: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
8: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
10: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
8: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
11: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Ta posádka je 4členná, minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
11: Aleš Svoboda by se měl stát naším prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Irán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci na dnešek. K zastavení obnovené palby opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Irán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
12: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 32 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajzii.
13: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky Filipína.

0: čínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
4: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stefan Sejourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
5: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
6: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
5: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
5: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií zítra ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
3: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
8: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
9: Sport. Basketbalisté Nymburka vedou ve finále Národní ligy nad Pardubicemi 2-1 na zápasy. Čtvrtý duel série na palubovce Východočechů sleduje Otagu Tvirt.
10: Nymburští vstoupili do zápasu hodně aktivně a vypracovali si 9bodový náskok, ale teď v 5. minutě je rozdíl jen 1 bodu. Pardubice s Nymburkem prohrávají 13-14. Pardubice, Otagu Tvirt, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená bratislavská dálnice do Brna a kolony v Praze. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Blučinu. Na 8. kilometru se srazily 2 kamiony. Dopravu odklání na 11. kilometru na Židlochovice a před odklonem už se vytvořila dlouhá kolona. Osobním autem lepší sjet už na Hustopeče. Na D1 se pomalu rozjíždějí kolony v Ostravě. V omezení na kilometru 357 překážela nehoda. Už jsou pryč, tak vydržte. Na Pražském okruhu čekejte kolony ve směru z D1 na letiště. Po pojíždějí od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. V té koloně mezi tunely a pak ještě u Ořecha překážejí i nehody. Kolony i na Městském okruhu v Praze. Ve Strahovském tunelu směrem na Troju překážela nehoda. Z tunelu odjeli, kolona se teď bude rozjíždět. Další zelená vlna po debatě za hodinu.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se zatáhne, kránu může i pršet, teploty klesnou až k 11 stupňům. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
12: 18 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme zmiňovali, tak následující hodiny budou v našem vysílání hodně basketbalové, tak pojďme na to.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
12: Finále NBL, tedy basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Nymburk vede 2-1 na zápasy, ale Pardubice mají šanci na domácí palubovce srovnat stav série na 2-2 na zápasy. O tom, jak se jim to daří nebo nedaří, o tom nás bude v dnešním večeru informovat náš reportér Ota Gutwirt, který dostává slovo.
10: Vítejte tady v Pardubicích a hezký večer z východu Čech. Aktuálně odehraných 5 minut z tohoto čtvrtého finále a mohu říct, že těch úvodních 5 minut bylo hodně strhujících a velmi zajímavých. Pardubice aktuálně o 2 body vedou 16-14 nad Nymburkem ve čtvrtém finále. Teď další ztráta Nymburka a Bonhem může navýšit vedení. Pardubic, rychlý přechod do protiútoku, pokus o trojku a je tam další úspěšná trojka tohoto hráče, který se trefil spoza trojkové hranice. Po třetí a Pardubičtí tak vedou nad Nymburkem 19-14. Vstup do zápasu byl podobný jako včera. Velmi se vydařil Nymburku, který po minutě a půl vedl 9-0. Pardubičtí měli několik střeleckých neúspěšných pokusů, ale nedokázali se prosadit a to jak za 2 body, tak za 3. Takže prohrávali velmi rychle 0-9, ale potom zapnuli a otočili úspěšné trojky. Tentokrát Pardubickým na rozdíl včerejšího zápasu padají od samého začátku. Jak už jsem zmiňoval, Bonham a ten právě teď dal svoji třetí trojku v zápasu. Na svém kontě už má 9 bodů a to je odehraných 5 minut a 14 sekund. Pardubice vedou 15-14 a Nymburk si vyžádal oddechový čas, protože pardubičtí se velmi rychle dokázali dostat do toho zápasu. Nymburští od toho svého vedení 9-0 dali jenom 5 bodů, zatímco pardubičtí mají na svém kontě už 19 bodů a to je odehraná polovina první čtvrtiny, takže pro defenzivu Nymburka.
12: Se určitě na východ Čech za naším reportérem ještě vrátíme, ale když tam máme oddechový čas, tak jedna informace z cyklistiky. Po dlouhém úniku vyhrál dánský závodník Anton Čármik druhou etapu závodu Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dříve známého jako Kritérium du Dauphiné. V nejdelší etapě 78. ročníku, která měřila 234 kilometrů, triumfoval s náskokem 1,40 sekund a připsal si druhé vítězství v kariéře. Před 4 roky vyhrál etapu na závodu kolem Ománu. A ještě když se podíváme na celkové hodnocení závodu, tak průběžnému pořadí dál vévodí Francouz Alex Baudin, který ovládl po úniku první etapu. No a zítra je na programu tohoto závodu etapového týmová časovka.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
12: 18 hodin 12 minut posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku a za chvíli budete poslouchat opět o basketbale, o finále národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Pardubice mají šanci na domácí palubovce srovnat stav série na 2-2 a tak vracíme slovo na východ Čech Otovi Gutwirtovi.
10: Byl to teď František Rilich, tedy nymburský hráč, který se prosadil z podkošového prostoru, zaznamenal svoje první 2 body v tomto utkání a snížil z pohledu Nymburka na 16-19, ale to už teď neplatí, protože je to Brian, který zaznamenává další trojku pardubického týmu a Pardubice vedou 6 bodů. 22-16, přesně 4 minuty před koncem první čtvrtiny, hodně útočně laděný zápas. Teď tam byl sice koš Nymburka, ale předcházeli mu kroky, takže ten koš neplatí a přesně 4 minuty před koncem první čtvrtiny platí stav 22-16. Rozhodně nymburští trenéři nebudou spokojení s tím, jakým funguje defenziva, protože obdrží 22 bodů za 6 minut. To je opravdu velmi vysoká porce. Pardubičtí prostřídávají. Bohem si půjde odpočinout a na hřiště se dostal mezi tím Kamil Švrdlík a podívá se tam taky Jakub Tůma, který je teď právě na balonu a rozjíždí další útok Pardubic. Poté, co se nymburští, jak jsem zmiňoval, provinili pravidu proti krokům. Svojanovský natahoval ke trojice, nakonec si to rozmyslel a Tůma bude střílet za 3 body a je znovu úspěšný 25-16. No, Nymburk se zdá být trochu zaskočený Pardubickým, to tam z dálky dnes padá. 3,5 minuty před koncem první čtvrtiny Pardubice už mají 25 bodů a o 9 bodů vedou, nejvyšší náskok pardubického celku zatím v průběhu tohoto utkání. Teď ho ale dokázal mírně skorigovat Matěj Svoboda, který si připisuje nymburské 2 body, 25-18. Ale Pardubice jsou znovu v útoku, hrají ve velké pohodě. Včera si odbyli takovou tu domácí nervozitu z toho finálového zápasu. Sami hráči i trenéři to přiznávali po utkání, že ta nervozita na začátku utkání byla, ale dnes Pardubice, kromě té první minuty a půl, když se Nymburk skutečně rozjel, tak se mu velmi rychle dokázali vyrovnat a teď jsou o 7 bodů vepředu, 25-18 vedou Pardubičtí. Navíc teď čtvrtá osobní chyba pro Nymburk a rozehrávat pozařiště bude Svojanovský, to znamená Pardubičtí stále na balonu. Hravka, která mířila na Bryanta, který dribuje s míčem a zkusí to za 3 body a je znovu úspěšný Pardubickým, tam ty trojky dnes spadají skvělým způsobem. To, co se jim nedařilo včera v první čtvrtině, tak dnes je jedna velká radost se na to dívat. 28-18 vedou Pardubice nad Nymburkem. Rivich měl teď problémy s rozehrou, ale nakonec se k balonu dostává. Přihrávka na Lorence. Lorence zastavuje tu hru a sklepává ten balon na Šumejta. Roztažená hra od Nymburka po trojkové hranici. Sehnal tam teď, nahrával, malem z toho byla ztráta. Rivich musí zkoušet za 3 body a je úspěšný. V nouzi vystřelil, už se Nymburku krátil ten čas na střelu a Rilich si připisuje 3-bodovou úspěšnou střelu, 28-21. Vedou Pardubice nad Nymburkem, teď ztráta. Šedlík dostal prudkou přihrávku, kterou nespracoval, a tohle budou snadné body pro Matěje Svobodu. Takže 5 bodů v řadě, teď pro Nymburk v krátkém časovém úseku. No a už je to pro Nymburk přijatelnější. Prohrává jenom 5 bodů, 23-28, 2 minuty a 15 sekund před koncem první čtvrtiny. Znovu ale Pardubice na míči a rozjíždějí útok. Přihrávka, která teď mířila na Evance. Evans problémy zpracoval. Pardubice stále mají dost času na útok a nakonec to zkouší znovu za 3 body. Tentokrát ta střela je neúspěšná, ale dobrý obranný doskok od Kamila Švedlíka a další trojková střela, kterou Brian ale měl příliš krátkou a neuspěl s ní. A tak otočená hra. Sehnal společně s Lorencem. Tato dvojice míří dopředu. Sehnal, dává právě na Lorence. Další trojkový pokus ze strany Nymburka, ale hodně nepřesný a obranný doskok pardubického celku. Je to Tuma, který si vede balon, dostává se do podkošového prostoru, nakonec tu hru zastavuje. Výměna se Svojanovským. Svojanovský vrací zase zpátky na Tumu a Tuma to zkusí sám, jen tak lehce tam hodil ten míč. Dobrý útočný doskok Kamila Švedlíka, který nakonec skončil na palubovce. Teď na palubovce skončili Brian. Diváci se dožadují faulu, ale nakonec je faul pískaný Svojanovskému, který se tam opřel do Sehnala, který se chystal k rychlému protiútoku. Minuta 23 sekund, takový čas bývá do konce první čtvrtiny, 28-23. Vedou Pardubice ve čtvrtém finále. Připomínám, že celkově v sérii 1-2 prohrávají. Ten první vítězný zápas zaznamenali včera tady na své palubovce, kdy dokázali vyhrát o 1 bod 79-78. Třetí osobní chyba pro Pardubice, takže mohou být ještě v klidu, trestné hody jsou daleko a Perkins rozjíždí další útočnou akci, no ale měl tam problémy s napadáním Tůmy, nakonec mu vypomáhá a sehnal se běhnutím k půdící čáře, sehnal tam teď dribuje s míčem, ale byl dobře obsazený a další ztráta pro Nymburka. Brian se žene sám na koš a dává jednoduchou dvojku. 30. bod pro pardubický celek. V první čtvrtině Svoboda rychle otáčí hru, míří do podkošového prostoru a nakonec je tam úspěšné zakončení. Skoro jako kdyby se hrálo bez obran. Šumejt bez problému dává z podkoše a znovu je to jen 5-bodová ztráta z pohledu Nymburka. 30-25 vedou Pardubice. Vyhození míče na Bryanta, který je za trojkou, má tam na spolupráci a byl to faul a je to 5. faul, takže teď už se budou házet trestné hody. Brian byl včera v trestných hodech velmi úspěšný, dal jich 14 ze 16, netrefil v podstatě jenom jednou, protože ten poslední trestný hod, který měl k dispozici, tak schválně zahodil, tak aby takticky uvánili Pardubice ty poslední 2,5 sekundy, které zbývaly do konce zápasu a Pardubiční v tu chvíli měli jednobodový náskok a sehrál to tedy Brian, takže trefil jenom obroučku, tak aby si hosté nemohli vybrat dechový čas a nemohli tak točit útočné poloviny hřiště. Brian teď bude házet trestné hody. Připravený na hranici šestky, nádech, výdech, zadribuje si a pravačkou posílá míč na koš. Trefuje se 31. bod pro pardubický celek. 40 sekund zbývá do konce první čtvrtiny. Čas se samozřejmě teď neposouvá při trestných hodech, takže za tohoto stavu času budou pak nymburští rozehrávat, ať už teď Brian bude úspěšný, anebo úspěšný nebude. Znovu namířil a znovu byl 100% úspěšný, takže Pardubice už mají 32 bodů během první čtvrtiny a to ještě není u konce. Nymburk jich má na svém kontě 25. Na
13: Znamená to tedy, že Pardubičtí o 7 bodů vedou. Teď je to Perkins, který si vede balón na rozehře Nymburka. Přenechal tam ten balón a posílá nakonec doskákaná trojka, kterou tam dokázal dát kapitán Nymburka kříž. Míč se tam točil po obroučce a nakonec propadl a Pardubice mají šanci na poslední útok, protože do konce první čtvrtiny zbývá 15 sekund a jejich časový limit je podobně dlouhý. Takže Bonhem teď nikam nespěchá, s míčem dribluje u ulici čáry, stahuje si protihráče, ale nakonec tam viděli útočný faul ze strany pardubického celku. Je to čtvrtá osobní chyba, takže ještě z toho nebudou trestné hody. Každopádně Pardubice teď přišli o výhodu sehrát tuhle poslední útočnou situaci. Byl tam útočný faul, kterého se tam dopustil na pardubické straně Luboš Kovář, takže si připisuje osobní chybu na své konto. 6,9 sekundy, takový čas bývá do konce první čtvrtiny. Nymburk se snaží přes sehnala dostat ten míč rychle na útočnou polovinu. To se daří, sehnal to, zkusí za tři body a nakonec tomu úspěšně není. Míč tam poskakoval po obrouce. První strhující čtvrtina je za námi, viděli jsme celkem 60 bodů. Pardubice vedou po prvních 10 minutách ve čtvrtém finále nad Nymburkem 32-28.
12: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, za kterým se na východ Čech samozřejmě ještě několikrát vrátíme. Teď píseň Luis Capaldi a Forget Me.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: 18 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme do sportovní haly Dašická v Pardubicích, protože Východočeši hostí Nymburk ve finále basketbalové národní ligy. Pardubice prohrávají v sérii 1-2 na zápasy a pokračovat může náš reportér Ota Gutwirt.
2: Odehraná přesně jedna minuta ze druhé čtvrtiny, na obou stranách jsme viděli po dvou bodech, takže rozdíl je stejný, jaký byl po první čtvrtině. To znamená, že Pardubice o 4 body vedou, akorát, že teď to je 34-30. Teď tam rozhodčí zapískali osobní chybu na straně jednoho z pardubických hráčů a budou z toho trestné hody pro Ondřeje Sehnala, který se staví na hranici šestky. Hráč, který zaznamenal skvělý výsledek v tom druhém zápasu, ve kterém si dostal 26 bodů, první trestný hod ale neproměňuje. Je neúspěšný, takže si dá repete. A tam se pardubičtí samozřejmě budou snažit v případě druhého neúspěchu mít doskočit, aby se mohli dostat do protiútoku. Sehnal si sklidňuje mysl, výdech, zadriblování a hází, tentokrát už je úspěšný. Takže rozdíl je 3 body. 31-34 z pohledu hostujícího Nymburka, který, jak už jsem připomínal, první dva domácí zápasy dokázal vyhrát. V tom včerejším, který byl první domácí pro Pardubice, ale neuspěl a tak je ta série z pohledu pardubických 1-2. Teď je to Borhem, který si znovu vede balón, proč se ani snaží dávat se větší pozor při tom bránění. Nakonec ale souhra přes Svojanovského a dobrý obranný doskok od Mofeta, který tam útočný doskok od Mofeta, který tam zastavil ten balón a Pardubičtí tak budou mít ještě šanci zautočit. Je to Lukáš, který si tam vybral na druhé straně Kováře, ale ten byl obsazený a tak Nymburci mohou zamířit dopředu, ale i nepřesnost na straně hostujícího mistrovského celku. Přihrávka na Rilicha byla příliš prudká a ten ji tak pustil až mezi své spoluhráče, kteří sedí na střídačce a tak Pardubičtí se zadarmo dostávají k balonu. 8,5 minuty před koncem druhé čtvrtiny, za stavu 34-31 pro Pardubice. Znovu Bonhem zakládá ten útok, výměna se Svojanovským. Bonhem si hledá místo, Rilich k němu hodně těsně dostupuje. Bonhem přesto nachází ten prostor, Svojanovský bude zkoušet za tři, ale tentokrát trefuje jenom obroučku, je neúspěšný a míč se odráží o tom Mofeta do zámezí a tak rozhovat budou nymburští, poté co Svojanovský byl na trojce neúspěšný. Do toho Svojanovský zrovna, který ve včerejším zápasu otevřel to trojkové skóre Pardubic po nějakých 13 neúspěšných pokusech se dokázal prosadit. Včera měl bilanci na této disciplíně 3-3. Dnes tedy na prvním trojkovém pokuse neuspěl. Nymburk útoku, Rilich si tam snaží, prospadává na Bohačíka a Bohačík posílá dalekou trojku, která je ale neúspěšná, ale velmi snadný doskok pro hostující celek. Šumit si tam sáhl pro ten balón. Dnes ale Pardubičtí dokázali tu situaci ubránit a Bonhem si teď vede balón, zkouší dalekou trojku, to on umí, ale tentokrát byla krátká. Ovšem na doskoku Pardubičtí zapracovali a teď se jim zadařil další trojkový neúspěšný pokus. Takže jak to tam padalo v první čtvrtině, tak ve druhé to teď padat přestalo, jak na jedné, tak na druhé straně. Pokus o donesení míče přímo až do koše. Tentokrát to bylo od Matěje Svobody neúspěšný, na straně Pardubičtí to ale úspěšné bylo. Byl to Lukáš, který se prosadil z podkošového prostoru a po delší době jsme viděli úspěšný střelecký pokus. 36-31 vedou Pardubice 7 minut před koncem druhé čtvrtiny. Ovšem velmi rychle obrácená hra od Martina Kříže. Opravdu pro oko diváka asi potěšující zápas, protože těch bodů padá hodně, ale myslím si, že trenéři s tím ale vůbec spokojeni nebudou, protože v podstatě co útok, to zakončení koše a ty útoky jak ze strany Pardubic, tak ze strany Nymburka jsou hodně rychlé, takže to skóre se přelévá. Další trojkový pokus ze strany Pardubic neúspěšný, ale opět dobrý doskok. Kovář byl faulovaný od Rilicha. 36-33. Takový stav teď platí 6,75 minuty před koncem druhé čtvrtiny. Kovář se tam urputně snažil doskočit ten balón. A
1: než se vrátíme zpátky za Otou Gutwirtem na východ Čech, tak jedna taková zajímavost z mistrovství světa ve fotbale, které samozřejmě začne až ve čtvrtek, ale už teď má plzeňský brankář Florian Wiegele jistý zápis do historie, protože 25-letý rakouský reprezentant je vysoký, měří 205 cm a stane se nejvyšším hráčem, který se kdy světové šampionátu zúčastnil. Upozornil na to list Kronen Zeitung a Wiegele překoná o 2 cm dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Nopperta, který byl na minulém mistrovství světa v roce 2022 v Kataru.
0: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: V tom výčtu toho, o čem vysíláme, nebyl zmíněný basketbal a tak to teď napravíme, protože se vracíme do Pardubic, kde domácí tým ve finále Národní ligy hostí Nymburk. Ve čtvrtém utkání finálové série Pardubice prohrávají 1-2 na zápasy a pokračovat může znovu náš reportér Ota Gutwirth.
2: 6 minut 15 sekund do konce druhé čtvrtiny a Nymburk na dostřel, protože Jaromír Bohačí před malou chvíli dal dvoubodový koš a bylo to s faulem, takže ještě dostal bonus v podobě trestného hodu navíc a ten taky dokázal zužitkovat. Takže Nymburk prohrává už jenom o dva body, 36-38. Už jsem to zmiňoval, těch bodů padá opravdu hodně, když teď ta trojková úspěšnost jak na jedné, tak na druhé straně se přeci jenom trochu zastavila. Nymburk teď mohl jít do rychlého protiútoku, ale byl tam dotyk nohy, takže míč rozhodčí zastavili, respektive tu akci zastavili a míč vracejí Pardubickým, konkrétně Bryantovi, kterého tam natěsno dostupuje Perkins, ale ten bez problému dokázal najít týmu. Rychlé předání a bude to Bryant, který zakončuje nakonec neúspěšně, ale byl ani faul. Takže se dá očekávat, že z toho teď bude nejenom osobní chyba pro tým Nymburka, která je třetí ve druhé čtvrtině, ale že z toho budou další trestné hody pro Bryanta, který už má na svém kontě 14 bodů, byl velkou oporou i v tom včerejším utkání, ve kterém jich zaznamenal 20, jen o jeden bod navíc měl rozehrávat Bonhem, který zaznamenal 21. 5 minut 58 sekund, takový čas bývá do konce druhé čtvrtiny a Bryant se staví teď na hranici šestky a bude házet další trestné hody. Jak už jsem zmiňoval, je to jeho velmi spolehlivá disciplína, přidržuje si balón, krátký výdech, tak jak to basketbalisté dělají před tím střeleckým pokusem a Bryant je úspěšný, 39-36 a bude mít ještě jednu možnost trestného hodu a možnost navýšit to skóre pardubického celku na rozdíl 4 bodů a pro Pardubické by to byl 40. bod v tomto utkání. Včera rozhodně tolik bodů nepadlo, dnes je to hodně útočné. Bryant opět úspěšně, jak slyšíte podle ohlasu pardubického fanklubu tady ve vyprodané hale Vešická, takže 40-36, necelý 6 minut před koncem druhé čtvrtiny. Nymburk na rozehrávce, Perkins přenechává ten míč Sehnalovi. Sehnal se snaží dostat přes půlku, ale proti němu vysoko vystoupil Kuma, ale Sehnal to nakonec bez větších problémů zvládá, rozbíhá se na levou stranu, nakonec se nechává na kříže, ten to zkusí za 3 body, ale trefuje jenom zadní obroučku, ale Bohačík doskočil a vrací zase zpátky křížovi, Perkins tam rozmyslel trojkovou střelu a další osobní chyba, která je tentokrát pískaná Bryantovi, který tam bránil Perkince. Je to pro něj první osobní chyba, takže žádné drama pro tohoto pardubického borce a pro tuto pardubickou oporu se nekoná. Na osobní chyby 3-3 mezi oběma týmy, takže Nymburk bude vhazovat z pozařiště. Přihrávka na Bohačíka. Bohačík se rychle vyměňuje se Sehnalem, který dribluje balónem a jízdí tam na skorování Perkince. Rychlé předání balónu, které míří znovu k Sehnalovi. Bohačík. No, není trojková střela a navíc není ani úspěšná a Bryant tam doskočil ten balón a získal ho pro Pardubické, ale byl na něj faul, takže nemohli Pardubičtí pokračovat. Tomu toku přerušená hračka, ta osobní chyba pro Nymburské, 5 minut a 22 sekund. Takový čas zbývá do konce druhé čtvrtiny, 4-bodový rozdíl. Pardubice vedou 40-36 nad Nymburkem. Hráčka směrem na střed hřiště, kde je připravený Kuma. Rychlé předání na Bryanta, tento zkouší za 3 body, ale taky není úspěšný. A Nymburští doskakují v obraném doskoku a kříž otáčí hru směrem dozadu. Už přešel polovinu spolupráce se Santo Silvou. Další nahrávka, která míří na Sehnala, ale útočný faul, kterého se tam dopustil Santo Silva. Hráč, který byl včera v základní sestavě, dnes té první pětce nebyl. A je to pátá osobní chyba pro Nymburské a tak z toho plyne, že pardubičtí půjdou na útočnou polovinu. Za plně příznivého stavu 40-36 a jak už jsem zmiňoval, Nymburk vletěl do toho zápasu a ten náskok opravdu byl výborný. Ono se to dalo čekat, že Nymburk nebude chtít zaspat. Tak jako včera, kdy vedl o 12 bodů v třetí čtvrtině, to znamená ve druhém poločasu, ale ten náskok si nechal utéct. Rydych tam teď sáhl do rozehry Evansovi a bude z toho vazování pro pardubickou Beču. A trenér Nymburka to právě zmiňoval po zápasovém hodnocení. Oren Amiel říkal, že tým musí hrát zkušeněji, pokud si vypracujete náskok a nemůže ho takto promarnit. Dnes Nymburští ten náskok promarnili hned.
1: 18 hodin 34 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My se za chvíli zase na basketbal vrátíme, ale pokračujeme v tom schématu, kdy basketbal ředíme zajímavostmi ze světa fotbalu, konkrétně mistrovství světa. Rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl vpuštěn do Spojených států, kde se měl stát, nebo stále ještě má stát, historicky prvním somálským sudím v historii světových šampionátů, informovala o tom agentura AFP. Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami, vrátil se tak do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod toho odmítnutí není známý, podle somálského ministerstva sportu měl 34letý rozhodčí víza v pořádku. To je takový problém, který se asi bude opakovat a bude provázet světovým šampionátem, protože na problémy s vízy si stěžovala i řada fotbalových fanoušků, kteří si samozřejmě nechtějí nechat ujít ten svátek fotbalu, tak doufáme, že to všem vyjde, třeba i fanouškům tady z Česka.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: A my se na Radiožurnálu Sport zase vracíme na východ Čech, protože nás zajímá, jak se dál vyvíjí čtvrtý zápas finálové série basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Stav série Pardubice 1, Nymburk 2 a pokračuje náš reportér Otaku Tvirt.
2: 4 minuty 37 sekund, takový čas zbývá ze druhé čtvrtiny a teď aplaus opět pro koho jiného než Bryanta, který byl před malou chvílí faulovaný a dostal výhodu trestných hodů, protože Nymburk už má 5 osobních chyb, takže teď každý faul už bude trestaný právě šestkami, ve kterých Bryant je velmi dobrý, dokazoval to včera a potvrzuje to i dneska. 42-36 vedou Pardubice nad Nymburkem a 18. bod pro Bryanta a to ještě není ani zdaleka polovina zápasu. Opravdu skvělé představení tohoto pardubického borce. Sehnal přenáší hru na druhou stranu, snaží se tam brání Šledlík, sehrávka na Rilicha, Rilich se tam teď ale trošku s balonem zamotal, je z toho ztráta pro nymburské a rychlé otočení hry, které vede Bryant zpomaluje u trojkového oblouku, dává tam Evansovi, Evans nechává Bonmanovi a Bonman dává za 3 body, 45-36. O 9 bodů vedou pardubičtí a hostující lavička na to reaguje velmi emotivně a to tak, že si bere trenér Amiel velmi rychle oddechový čas, protože teď inkasovali hosté 5 bodů ve velmi rychlém časovém úseku. 4 minuty 11 sekund do konce druhé čtvrtiny, 45-36 vedou Pardubice nad Nymburkem ve čtvrtém finále.
1: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, samozřejmě po oddechovém čase se vrátíme do Pardubic, teď ale jedna tenisová informace, už jsme o tom mluvili, že Karolína Plíšková sice nastoupila do zápasu úvodního kola na turnaji v Queen's Clubu v Londýně, začíná travnatá sezóna, ale s Američankou Kesslerovou stihli odehrát jenom jeden gem, protože potom začalo v Londýně pršet a zatím se počasí neumoudřilo, takže se tam stále čeká na pokračování tohoto přerušeného zápasu a těžko říct, jestli se dnes ještě bude hrát. Každopádně ten první gem vyhrála Karolína Plíšková, na úvod hned Kesslerové vzala podání, ale od té doby se tedy stav nepohl. Nicméně Jiří Lehečka, další český tenista, můžeme zmínit, že ten ve Stuttgartu vstoupil úspěšně do deblového turnaje společně s Francouzem Mutetem, protože vyhráli nad německo-nizozemským párem Francen Haase 2-0 sety a postoupili tedy do čtvrtfinále.
3: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
0: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
3: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
0: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
3: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
0: Václav Němeček.
6: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
0: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem. Season.
3: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
0: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
3: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 18 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, už je to tuto sobotu festival Off Season desítka Pavla Horváta, ale kromě toho tam bude taky ještě jiný pořad naší stanice, a to kilometry Jiřího Ješka, takže máte se na co těšit, ale teď už se opět vracíme za basketbalem, aby nám něco neuteklo z finálové série Národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem, kde Pardubice sice prohrávají v té sérii 1-2 na zápasy s Nymburkem, ale v tom čtvrtém utkání teď vedou, no a jak se to bude vyvíjet dál, to už nám poví náš reportér Otago Tvirt.
2: Uvidíme za malou chvíli, protože během té chvilky, co jsme tady nebyli, tak Nymburk dokázal dát 5 bodů. Nejprve se trojkou prosadil Jaromír Bohačík a poté tam dal 2 body také Kříž a tentokrát oddechovým časem na to musel reagovat trenér Jan Šotner, který chtěl zastavit ten vzestup Nymburka. Aktuální skóre je tedy 45-41 z pohledu pardubického celku. 3,5 minuty, takový čas zbývá do konce druhé čtvrtiny a tedy do konce prvního poločasu a je to v podstatě poprvé, co Jan Šotner je nucený takto reagovat, protože do této doby nějakých, dejme tomu 17 minut, se ten zápas vyvíjel v celku bez problému pro pardubické, ale teď chtěl zastavit ten nymburský tlak, který tam byl. 2 rychlé protiútoky znamenaly snížení toho náskoku na 4 body, když ještě před nějakou necelou půl minutou byl 9-bodový čas. Oddechový čas právě teď končí a hráči se teď vrací na palubovku. Bylo to hlavně o uklidnění té pětice, která tam teď za pardubické byla. A pardubičtí budou mít možnost teď samozřejmě po té, co inkasovali 2 body, tak rozehrát svůj další možný útok. Má se toho Puma, který zůstává na hřišti společnosti, tam je Evans, je tam kapitán Čvrdlý Bohem a samozřejmě autor 18 bodů Brian. Bohem je ten, který se ujímá toho balonu a jde na útočnou polovinu, proti němu se staví Sehnal, hodně výškově nerovnoměrný souboj, ale dobrou colnu tam vystavil Šmrdlík, přihrávka na Bryanta. Bryant si rozmýšlí, jestli bude střílet, Šumajdl tam brání, ale nakonec střelu nezvolil, až střela z odskoku, která se odráží a tam co je po obrouce, ale nakonec do koše nepadá. Bohačík, dobrý obraný doskok, otočená hra a Sehnal zase míří teď dopředu. Dostává se do podkošového prostoru, ale schodil trvničená Bohačíka a Sehnal to zkouší za 3 body, ale ta střela je příliš dlouhá a ten doskok bude pro koho? Pro Evance. To znamená pro borce v červeném, to znamená pro pardubický celek. Bodhem rychle přenesl hru na útočnou polovinu. Teď se tam snažil procpat do podkošového prostoru, ale proti Lorencovi a jeho nějakým 20 cm navíc opravdu Bodhem neměl šanci se prosadit, ale vybojoval alespoň hazování pro pardubický celek, kterého se ujme Brian a pardubický celek tak bude mít 17 sekund. Kamil Švadlín tady teď ze střídačky společně s Tumou rozkleskává pardubický fanklub, mezi tím pardubiští rozehrávají rotace po obvodu trojkového oblouku. Bonhem si tam stahuje ten míč, málo o něj přišel, dobře ho tam napadal Šumit, ale Bonhem to nakonec udribloval, snaží se dostat pod koš a ono se mu to, světe div se, povedlo i proti Šumitovi, se dokázal prosadit 47-41. Tento na basketbalistu hodně malý chlapík teď ukázal ale svoji šikovnost, ale tu samou ukázal teď Jaromír Bohačík na druhé straně, který zaznamenával také 2 body. Včera to byl Bohačíkův zápas, 24 bodů včera zaznamenal v tom utkání. Brian pod koš, nakonec neúspěšný ještě pokus o doskok a nakonec z toho je faul Lorence, který se tomu hodně diví, ale asi by trošku ty emoce měl krotit, aby z toho nebylo ještě něco navíc. Každopádně z toho budou 2 trestné hody pro pardubický celek. 2 minuty a 2 sekundy před koncem druhé čtvrtiny, 47-43 vedou Pardubice nad Nymburkem. V podstatě to vedení pardubického celku platí od nějaké 3. minuty, kdy pardubiči otočili to skóre zápasu a od té doby Nymburk kdo vedení zase zpátky nepustili. Je to Kovář, který se tam připravuje na své trestné hody. Uvidíme, jestli bude mít podobnou úspěšnost, takovou má jeho kolega Brian, který tam sleduje to jeho počínání. Kovář se odribloval a hází, trefuje zadní obroučku, takže první trestný hod je neúspěšný. Ale vůbec Bonhem s Bryantem by mohli vyučovat trestné hody zbývající kolegy v pardubickém celku, protože ti zdaleka nemají takovou úspěšnost jako tito dva borci. Kovář si teď dá repete a pokusí se napravit svůj první neúspěšný pokus. Tentokrát to bylo krátké, takže ani jeden trestný hop Luboš Kovář nedokázal proměnit. A tak skóre zůstává 47-43.
1: Závěr čtvrtiny samozřejmě uslyšíte teď jenom jedna informace ze světa hokeje. Čeští reprezentanti odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes. Nic se ale nemění na tom, že Česko se ve skupině utká s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. A teď už zpátky na závěr čtvrtiny finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Slovo má Otaku Tvirt.
2: Další neúspěšný průnik Luboše Kováře, který nedal předtím trestné hody a nedokázal se prosadit ani teď, a předtím úspěšná dvojka sehnala. Znamená to, že Nymburk ztrácí už jenom dva body a ten zápas se pro pardubické nepříjemně dramatizuje, ale samozřejmě je to jenom konec druhé čtvrtiny, tedy prvního poločasu, takže nic zas až tak dramatického pro pardubické se neděje. 47-45 je to z pohledu Pardubic. Vyšší odhovory vedou nad Nymburkem, před chvíli čtvrtá osobní chyba pardubického celku, takže vhazování Nymburka z poza čáry a teď už je vyrovnáno, donesli tam hostující hráči ten míč až do koše, 47-47, takže to vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, jednu chvíli hodně vepředu Nymburk, potom zase Pardubice, ale teď už je zase srovnaný stav mezi těmito dvěma týmy ve čtvrtém finále. Rozběhla se poslední minuta, teď se tam snažil proniknout Lukáš, ale byl dobře ubráněný a navíc bez faulu. Rychlé přenesení hry od Nymburských a kříž zakončuje, všem nepřesně, Lorenz doskakuje a je nakonec na něj pískaný faul a Jan Šotman na to musí reagovat. Bere si další oddechový čas, tedy druhý ve druhé čtvrtině, a potřebuje nějakým způsobem promluvit hráčům do duše, protože jak to vypadalo, že Pardubičtí ten zápas mají docela pevně v rukách, tak teď to tak rozhodně nevypadá a myslím si, že o přestávce si bude co vysvětlovat. 46.
1: Mezi tím, co se v hale Dašická na východě Čech promlouvá do duše, tak já připomenu, že ve finále NBA jsou New York Knicks a taky San Antonio Spurs. No a zatím je to 2-0 na zápasy pro New York Knicks a třetí zápas se bude hrát právě na jejich palubovce, a to už v noci z dneška na zítřek ve 2:30 ráno, tedy našeho času. Teď už ale zpátky vracíme slovo Otovi Gutwirtovi na finále té české nejvyšší soutěže, tedy NBL, mezi Pardubicemi a Nymburkem.
2: Ještě je potřeba dořešit něco, co se týká toho oddechového času. Takže Jan Šotna teďka má co svým hráčům vysvětlovat. Pardubičtí se poprvé do vedení dostali za stavu 15-14 a potom ho postupně navyšovali. Dostali se na dokonce plus 10 bodů, jenže ten jejich náskok se v posledních minutách rozplynul a teď je to vyrovnané. 47-47, no aby těch 47 nebylo málo, tak stejná hodnota nám svítí, i co se týká času. 47 sekund se ještě bude hrát druhá čtvrtina, ale bylo jasné, že Jan Šotnar zareaguje tímto způsobem a bude muset trošičku upravit tu hlavně obranou hru svého celku, protože v posledních minutách Pardubičtí inkasovali opravdu hrozně moc bodů. Velmi snadno se tam Nymburští dostávají do toho pokušového prostoru, tam Pardubičtí v podstatě nebrání a když už brání, tak je to s faulem. Je to bylo před malou chvílí, takže teď ještě Perkins, tedy nymburský hráč, bude mít možnost zahrávat dva trestné hody. Ve včerejším zápasu Perkins zaznamenal 7 bodů, na 7 bodech je už dnes a teď už je na bodech s číslem 8, zvyšuje na 48-47 a po dlouhé době se Nymburk dostává do vedení. O jeden bod vede a Perkins má ještě jeden trestný hop, který se pečlivě připravuje, hází a přesná pravačka. Znamená vedení Nymburka o 2 body, 49-47. Modhem rozjíždí další protiútok pardubického celku, právě Perkins se ho snaží zastavit a ubránit. Modhem si dělá prostor, ale Perkins je k němu hodně těsně roztoupený. Modhem si nakonec udělal prostor na tu trojku, ale úspěšný není a taky tam obraný doskok sehnala, který rychle přenáší hru a žene se dopředu. Chtěl to vzít na sebe, jenže o ten míč přišel a Modhem jde do protiútoku a pardubičtí vyrovnávají na 49-49. Nymburk rychle přenáší hru. Přihrávka na Perkince a opět donesený koš. Je to strašně rychlé. 51-49 vede Nymburk a poslední útok pravděpodobně pardubického celku, protože zbývá 14 sekund. Brian to zkusil za tři body a dává trojku, takže Pardubice zdá se, aby mohli nakonec přeci jenom ten poločas vyhrát, ještě ubránit Sehnala, který to zkusil za tři body, ale úspěšný nebyl. První poločas je za námi a je tady jednobodový rozdíl stejný, jako byl ve včerejším zápase, už těch bodů padá dneska podstatně víc. Po dvou čtvrtinách platí stav čtvrtého finále Pardubice Nymburk 52-51.
1: Říká Otaku Tvrd, tedy náš reportér přítomný na čtvrtém zápase finálové série NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. První půlka byla hodně dramatická, doufejme, že podobně dramatická bude i druhá část, o které samozřejmě uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Tony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půl maraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: 18 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nás posloucháte pravidelně a často, tak jste určitě slyšeli o tom, že dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen včera při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, tak teď byl propuštěn z nemocnice, což je dobrá zpráva. 34letý záložník o tom informoval na Instagramu. Připomínám, že Eriksen ve víkendovém zápase skolaboval 5 let potom, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani dělal zástavu srdce, potom měl operaci srdce, při níž mu byl implantovaný defibrilátor. Od lékařů potom dostal Eriksen souhlas, aby pokračoval v kariéře a po necelém roce se na trávníky vrátil, dostal se potom i zpátky do reprezentace, ale krátce tedy před mistrovstvím světa, kde tedy Dánové nebudou, se mu to přihodilo znovu, tak doufejme, že Eriksen bude v pořádku a že zkrátka dál bude pokračovat v kariéře, i když samozřejmě bude muset učinit velké rozhodnutí. Posloucháte dál Radiožurnál Sport, 18 hodin 54 minut.

0: 18 hodin 58 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek, který naposledy působil v Lotyšsku. U jeho českého týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Krondiáka. Táborsko to uvedlo na svém webu. 51letý Brožek působil v Táborsku už v letech 2019 až 2021 a pomohl mu k postupu do druhé ligy. Potom pracoval jako scout pro pražskou Slávii, trénoval Opavu a taky rezervu Sigmy Olomouc. Posloucháte dál Radiožurnál Sport a za malou chvíli už vám nabídneme zprávy.
1: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
2: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
4: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
1: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
3: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou.

0: 19 hodin. Radiožurnál nabízí zprávy.
1: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Basketbalisté Pardubic hrají s Nymburkem v finále Národní ligy. Středočeši vedou 2-1 na zápasy. Bratislavská dálnice D2 je po nehodě na 8. kilometru směrem do Brna neprůjezdná. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
3: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
1: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost pekárna Zelená louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoli Pašiniana vyhrála nedělní parlamentní volby. Oznámila to arménská volební komise. Ve volbách, které potvrdily prozápadní orientaci Arménie, získala necelých 50% hlasů. To jí stačí k sestavení jednobarevné vlády.
4: Podle Nikoli Pašiniana musí Arménie co nejdříve ratifikovat mírovou smlouvu s Azerbajdžánem. Budoucí vláda chce také navázat diplomatické vztahy s Ankarou a po letech otevřít hranice se sousedním Tureckem. Ze slepé uličky se region stává křižovatkou, uvedl Pašinian. K volebnímu vítězství mu už blahopřála šéfka Evropské komise von der Leyenová nebo prezidenti Francie a Kazachstánu. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Sport. Za stavu 2-1 na zápasy pro Nymburk hraje středočeský obhájce titulu na palubovce basketbalových Pardubic čtvrté utkání finálové série Národní ligy. Je u toho Otagu Tvirt.
6: Za malou chvíli začne třetí čtvrtina, Pardubice do ní jdou s minimálním náskokem nad Nymburkem, ve čtvrtém finále vedou 52-51. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
5: Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii. Z letiště v Miami se tak vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý. Podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku. Informovala o tom agentura AFP.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D2 u Blučiny a požár na silnici 35 u Hradce Králové. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po nehodě na 8. kilometru. Srazily se dva kamiony a na místě stále pracují hasiči. Dopravu odklání na 11. kilometru na Židlochovice a před odklonem se tvoří kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Silnice 11 z Ostravy do Opavy je neprůjezdná. Na kilometru 271,5 před sjezdem na Velkou Polom havarovalo auto do svodidel. Pozor, možná objížďka po souběžné silnici je před Polomí neprůjezdná kvůli opravě, tak zkuste přes Plesnou. Taky silnice 35 je na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta zavřená. Zabíští hasiči zasahují u požáru autobusu. Dá se to objet přes Třebechovice anebo po dálnici D35. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu

0: hvězdu na ořech a občas musí regulovat hvězdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se zatáhne, kránu může i pršet, teploty klesnou až k 11 stupňům. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: 19 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásný večer, hlavně tedy basketbalový, protože sledujeme samozřejmě čtvrtý zápas finálové série Národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Pardubice prohrávají v sérii 1-2 na zápasy, teď se tedy hraje čtvrté utkání, no a ve zprávách jsme slyšeli od našeho reportéra, že už za malou chvíli začne třetí čtvrtina, ta už začala, no a tak si zase můžete zvykat v našem vysílání na hlas Oty Gutwirta, který tímto dostává opět slovo.
4: Třetí čtvrtina začala, ale po 20 sekundách je přerušeno, protože rozhodčí na základě výzvy nymburského trenéra Orena Amiela přezkoumávají balón, který se odrazil do autu, protože nejprve byl určený pro Pardubice, ale nymburská lavička si požádala o přezkum. Aktuální skóre platí 53-51, protože Bodhem házel ještě jeden trestný hop na začátku třetí čtvrtiny, takže Pardubice vedou o dva body. Poté Jaromír Bohaček byl faulovaný pod košem, i on měl možnost házet dva trestné hody, ale neproměnil ani jeden. Takže po odehraných 20 sekundách třetí čtvrtiny a při přezkoumávání videa vedou Pardubice aktuálně 53-51.
3: A tak basketbal opět naředíme třeba tenisem, protože informovali jsme vás o tom, že v Londýně prší, tak to už se taky změnilo, už tam neprší a proto Karolína Plíšková hraje tedy úvodní zápas, úvodní kolo turnaje v Queen's Clubu proti Američance Kesslerové, což je 39. hráčka světového žebříčku. No a Plíškové se zatím daří tenhle vstup do travnaté sezóny, protože vede nad Kesslerovou v prvním setu 4-1, navíc jde podávat, takže je na tom dobře. No a nás tedy zajímá dál, jestli už se hraje na východě Čech ve sportovní hale Dašická, jestli se stále přezkoumává situace, nebo jestli už pokračuje třetí čtvrtina čtvrtého zápasu finálové série NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem, takže se můžeme opět vydat za Otem Gutwirtem.
4: Pokračuje a hraje se a výzva Nymburku byla správná, takže nymburští byli na rozehře. Bohačík se teď dostává do podkošového prostoru a posouvá ten míč do koše bezprostředně, těsně u něj, 53-53, vyrovnáno a do útoku jdou Pardubice přes Tumu. Bonhem zastavený, takže Tuma tam musí teď ustát napadání Bohačíka, Tuma tam drbuje s balonem, Bohačík tam teď dostal clonu, Tuma si původně rozmyslel a vydat se do podkošového prostoru, Bonhem to vzal na sebe a vyhodil ten balón, ale byl do autu. Mopet nezachytil tu jeho přihrávku a tak pardubičtí celkem lacino přichází o balón, ani nevystřelili na koš a budou to znovu nymburští, kteří se pokusí dostat se do vedení. Teď za vyrovnaného stavu 53-53, 9 minut a 2 sekundy. Takový čas zbývá ze třetí čtvrtiny, takže máme odehranou necelou jednu minutu z té třetí desetiminutovky. Je to Sehnal, který si vede balón, rozbíhá ze svého přihrává na Lorence. Lorence přidržuje balón a vybírá si Perkince. Perkins dává na Bohatíka, ten jel dobře bráněný Lukešem, přesto se Bohatík snaží nadspat pod ten koš a dává tam Lorencovi a ten zavěsí. Pověsil se na koš a Nymburk se dostává do vedení, vede 55-53 na začátku třetí čtvrtiny a Pardubice budou muset zase zabrat. Bryant, nový muž na hřišti, který tam na přihrávku nachází Mofeta. Znovu míč, který letěl na Bryanta, ale přihrávka byla příliš prudká a nakonec tam byly kroky. To Pardubické teď zachránilo, Perkins si vedl balón a už se dostával do rychlého proti útoku, ale špatně tam zadribloval a rozhodčí byli pozorní a pískají tomuto nymburskému hráči kroky. Takže tohle teď Pardubické zachránilo. Na Bryanta letěla hodně prudká přihrávka, ten ji nedokázal zpracovat. Dost možná, že ta nervozita, která nebyla na začátku toho dnešního utkání, tak se začíná vkrádat na pardubické ruce právě teď na konci té druhé čtvrtiny, která byla, a teď na začátku té třetí, protože zatím ta pardubická hra nějak přesvědčová není. Přesun míče na Bryanta, Bryant tam dribluje s balonem, ale musí vracet zpátky na Tumu, který zachycuje na hranici trojkového prostoru, dává znovu Bryanta, ten se vydává dopředu, odstrčil si Perkinse, dává dvoubodový koš, ale nejsem si jistý, jestli to nebyl útočný faul, protože je to přesně tak, útočný faul od Bryanta, který tam Perkinse hodně prudce odstrčil, poslal ho na zem a tak ty jeho dva body od Bryanta neplatí a navíc je to třetí osobní chyba pro tohoto nejlepšího střelce Pardubic, který zatím ho znamenal v tomto utkání 21 bodů, je to hodně na dvou hráčích, na Bryantovi a Bohemovi, Bohem jich má 15, na straně Nymorka přeci jenom ty body jsou rozdělené mezi více hráčů a je to Sehnal, který znovu zakládá útočnou akci nymborského celku. Snaží se obránit tu Malorenc, mu tam vystavil clonu a Sehnal donese míč až do koše. Pardubičí pod košem vůbec nebrání, tohle pardubickým vůbec nevychází a Jan Šotman na to musí reagovat. Oddechovým časem nedá si nic jiného dělat, 57-53 vede Nymburk na začátku třetí čtvrtiny, kdy dokonce zbývá 7 minut a 56 sekund. Pardubičtí špatně brání v tom podkošovém prostoru. Vůbec tam nedokáží zastavit ten rychlý průnik nymburských hráčů a už se to dělo na konci druhé čtvrtiny a pokračuje to i v té čtvrtině třetí. Ostatně statistika nymburských dvoubodových pokusů byla v tom prvním poločasu.
3: O finále basketbalové NBL zase uslyšíte za malou chvíli. Teď jenom připomenu fotbal a to, že dnes budou hrát své generálky na světový šampionát dvě velké fotbalové země, a to Nizozemsko a taky Francie. Nizozemsko se utká s Uzbekistánem od 20 hodin a 45 minut v New Yorku, tedy přímo v dějišti světového šampionátu. Francie, ta je zatím stále na domácí půdě, tedy ve Francii, a v 21 hodin a 10 minut nastoupí v Lille proti severnímu Irsku. A já jenom připomínám, že právě Nizozemsko a Francie utrpěly porážky v té přípravě na mistrovství světa, poměrně překvapivé, protože Nizozemsko podlehlo 0-1 Alžírsku, no a Francie ta prohrála 1-2 s pobřežím Slonoviny, takže teď mají obě fotbalové země šanci na to si trochu spravit chuť před blížícím se mistrovstvím světa.
1: České šampionky.
5: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
6: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
1: České šampionky.
5: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
1: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
5: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
7: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. Jo, stane se to prostě, no.
1: České šampionky.
5: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
1: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Pardubice nebo Nymburk, mezi těmito dvěma týmy se rozhoduje ve finále basketbalové národní ligy. Zatím to spíš vypadá na titul pro Nymburk, protože vede v té sérii 2-1 na zápasy, ale samozřejmě nic není rozhodnuté. Teď se hraje čtvrté utkání na palubovce Východočechů, no a proto může pokračovat náš reportér Ota Gutwirt.
4: Pardubičtí teď dokázali ubránit útok Nymburka, ten nakonec vystřelil, ale bylo to až po klaxonu těch uplynutých 24 sekund. Takže teď dobrá obranná práce pardubického celku, ale za co se Pardubičtí nedají chválit, tak to byl útok, který předtím předtím. Brian tam mířil na další trojku, netrefili a potom ten doraz ze strany pardubických byl neúspěšný, byl z toho auta proti útok Nymburka. Teď se ale pardubičtí raduje, snižují na rozdíl jednoho bodu po další úspěšné střele za tři body od Mofeta 56-57. Nymburk se z toho ale těžkou hlavu nedělá a rychle přenáší hru na druhou stranu. Příš tam kombinuje se Sehnalem. Sehnal si tam hledal prostor, dává na Rilika, ten na Bohačíka. Roztažená hra po celé trojkové zloukové čáře. Sehnal se tam znovu dostává k balonu. Lorencovi tam vypíšel ten balon. A ten se snažil zakončit, ale získávají ho Pardubičtí. Rychlý protiútok od Bryanta. Bryant tam nahrává směrem na Mofeta. Mofet dává na Tumu. Tuma zkouší za tři body a není úspěšný. Doskok. Kdo ho nakonec pro sebe získá? Hráči v bílem. Relik vypíchl na Bohačíka. Bohačík teď na kříže. Kříž byl teď v pokošovém prostoru, snažil se zakončit, nakonec byl faulovaný, takže úspěšný v zakončení nebyl, ale bude házet dva trestné hody, protože samozřejmě tohle se bude posuzovat jako faul při střelbě a přestože je to teprve druhá pardubická osobní chyba ve třetí čtvrtině, tak z toho pro kapitána Nymburka budou dva trestné hody. Nymburk vede 57-56, 6 minut a 21 sekund před koncem třetí čtvrtiny a navíc kříž teď to vedení nymburského celku může ještě navíc. Už jsme to zmiňovali několikrát. Nymburk vede v sérii 2-1 na zápasy, oba dva domácí duely dokázal zvládnout, v tom včerejším prohrál o jeden bod. Když si tak promítnu všechny ty tři zápasy plus k tomu tenhle, tak v podstatě každý byl úplně jiný. Dnes je to hodně útočně laděné, hodně bodů, padalo zejména v té první čtvrtině, které dokázali pardubičtí nastřívat Nymburku 30 bodů. Ta útočná snaha pokračuje i teď, ale teď máme přerušení, protože těžko říct si proč, ale oba dva týmy odcházejí ke svým lavičkám. Nevypadá to, že by si některý z týmu vybíral dechový čas, protože to bychom viděli tady na tabuli. Každopádně ty trestné hody pro Martina Kříže budou následovat a je dost možné, že se tam ještě něco přeskoumává na videu. Ano, to je ten důvod. Proč jsou teď hráči u svých hlaviček, poslouchají pokyny od svých trenérů? No, čekáme na to, až rozhodčí celou situaci přeskoumají a nakonec ta situace je přeskoumaná poměrně rychle. A rozhodčí ukazují tři, to znamená, že by mělo na tom cíl házet tři trestné hody. A tím pádem, aby mohl navýšit dva trestné hody pro Martina Kříže. Nakonec rozhodnutí, nevím proč rozhodčí ukazovali trojku a nakonec toho budou dva trestné hody, ale každopádně Kříž už se k ním připravuje. 57-56 vede Nymburk, ale to se za malou chvíli může změnit, protože co Kříž bude mít možnost dvou trestných hodů. Tři osobní chyby mají pardubičtí, zatím jednu má Nymburk. Včera s tím Nymburkští měli trochu problém, faulovali poměrně hodně. Kříž opět podobně jako Bohatší tentokrát neuspěl k radosti pardubických fanoušků, což se samozřejmě v basketbalu děje naprosto běžně, protože soupeř nedá trestný hod. Toho druhého už ale Kříž byl 100%, takže Nymburkští mají dvoubodový náskok, vedou 58-56 a bude to Svojanovský, který bude rozehrávat další útočnou pardubickou.
3: 19 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport, posloucháte taky přímý přenos z finálového zápasu Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Těžko říct, kolik stojí vstupenky na takové finále ve sportovní hale Dašická, každopádně určitě míň než dvě konkrétní VIP vstupenky na třetí finále NBA mezi New York Knicks a San Antonio Spurs. Ty se totiž vydražily na $1 000 000. To je v přepočtu 21 milionů korun. Samozřejmě tolik nestojí obyčejné VIP vstupenky na finále NBA. Výtěžek z prodeje domácí klub věnuje na dobročinné účely, peníze totiž poputují na podporu znevýhodněných dětí. Oznámili to Knicks, kteří vedou tedy v sérii 2-0 na zápase a jak už jsme zmiňovali, další zápas budou hostit na své palubovce v noci na zítřek od 2 hodin a 30 minut ráno našeho času.
5: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: A teď už zpátky z NBA do NBL, tedy na finále mezi Pardubicemi a Nymburkem. Stav série je nevýhodný, zatím tedy pro ten domácí tým, pro Pardubice, které prohrávají 1-2 na utkání. No a jak se vyvíjí ten čtvrtý zápas, to už nám opět může popisovat Ota Gutwirth.
4: 21 milionů korun na vstupné pardubišti určitě dneska nevybrali a navíc teď diváci museli sledovat další úspěšnou trojku nymburského celku. Poté, co předtím pardubičtí nedopíchli jednoduchý koš za dva body a tak teď už prohrávají o 5 bodů. Nic neřešitelného pro pardubický celek. Už na tom byli v sérii s Nymburkem mnohem hůře a na dvoubodový rozdíl teď snižuje bodhem další úspěšnou trojku. 18. bod pro něj, 59. pro Pardubice, 59-61, přesně 5 minut před koncem druhé čtvrtiny. Jaromír Bohačík na roze. Hráčce přidržuje balón. Dlouhá přihrávka na Lorence, který pod košem byl bráněný Švedlíkem, ale byl bráněný špatně a Lorence dokázal prosadit. Nymburk vede 63-59. A znovu pardubičtí. Zkouší útok pomocí Bryanta, který si sám vede balón, zkoušel to mezi dvěma hráči, nakonec vyhodil na Svojanovského, ten na Evance Evans Bonhemovi. Na Bonhema to byl faul, o který Rycha, alespoň si to myslí pardubický trenér Šotnár a nakonec toho bude střela za tři body od Evance, která je úspěšná. 62-63. Pardubice teď s dvěma úspěšnými trojkami se přeci jenom stále drží v zápasu. A je to teď na Nymburku, který otáčí hru a je to Svoboda, který je na rozehrávce. Obtěžuje tam druhý hráč s číslem 11, tedy pardubický Evans a na chvíli mu vypíchl ten balón, ale potom tam přišel faul Kamila Švedlíka a osobní chyba pardubického pivota a pardubického kapitána. Čtvrtá Pardubic v této čtvrtině, trestné hody z toho zatím nebudou. Joe Bryan odchází, místo něj nastupuje za Pardubice Lukáš a Nymburk bude mít balón a bude ho vazovat zkoza hřiště. 62-63 z pohledu pardubické Bexy ve čtvrtém finále proti Nymburku. Hvorkali zůstane na útočné polovině a na zakončení bude mít samozřejmě klasických 14 sekund. Nahrávka na Bohačíka. Bohačík se snaží obejít Kováře, to se mu ale nepovedlo, a špatná přihrávka od Šumejta, kterou vystihl Evans. Evans jde sám do koše, ne, nakonec si to rozmyslel. Je tam přihrávka na Svojanovského, ale ten zase o ten míč přichází. Jednoduché ztráty, které limitují pardubický celek. Ať už to bylo v tom zakončení pod košovém prostoru, to byla chyba Švedlíka, teď zase udělal jednoduchou chybu. Svojanovský, Šumejce tam snaží procpat do podkošového prostoru, nakonec souhra směrem, která měřila na Svobodu, ten kus jeho za tři body byl neúspěšný a Svojanovský si teď vede balón, ale znovu je tam napadaný vysoko Svobodou a nemá úplnou jistotu, které rozehrát. Potřeboval by ten míč poslat tam Bonhema, nakonec šikovná přihrávka na Kováře, která prochází pod nohama nymburských hráčů a Pardubice jdou do jednobodového vedení. 64-63, 3 minuty a 20 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Tak zdá se, že Pardubice tak nějak trošičku vstali z mrtvých v situaci, kdy jim nevycházelo vůbec nic. Tak teď se dostali do jednobodového nástupu, což ale proti Nymburku samozřejmě vůbec nic neznamená. Útočný faul od Šumejta, který tam srazil jednoho z pardubických hráčů. Podle všeho by se měl pískat útočný faul, protože jestli dobře vidím, Lukáš tam zůstal ležet, ale podle všeho ten faul možná bude na druhou stranu a diví se tomu nejenom pardubičtí hráči, ale i trenér, ale trojice rozhodčích se ještě radí o tom verdiktu.
3: A říká náš reportér Ota Gutwirth, který sleduje čtvrté finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Stále tedy připomínám stav série 1-2 z pohledu Pardubic. Hraje se 7. minuta třetí čtvrtiny, je to zatím těsné a dramatické, i proto se budeme samozřejmě do sportovní haly Dašická pravidelně vracet. Teď ale zase tenisové informace. Karolína Plíšková, jak už jsme zmiňovali, vstupuje do travnaté sezóny úvodním kolem na turnaji v Queen's Clubu v Londýně, hraje proti Američance Kesslerové, to je 39. hráčka světa. Plíškové patří v tom světovém žebříčku aktuálně 106. pozice, přesto se Plíškové daří a vede tedy teď už 5-3 v prvním setu, podává Kesslerová a pokud si tedy udrží podání, tak potom bude Plíšková podávat na vítězství. Samozřejmě i to sledujeme alespoň na dálku pro vás, posluchače Radiožurnálu Sport.
5: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
8: Ten pohár nad hlavou je to spomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
9: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
10: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
5: Jaká byla cesta na šampionát?
9: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
11: Tam žili nejvíc s tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
5: Den po dni to připomíná. V seriálu Radiožurnálu Sport.
9: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
5: Od 2. května do 20. června.
9: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
3: Samozřejmě můžeme doufat, že čeští fotbalisté zkusí napodobit takový úspěch na letošním mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Tam to samozřejmě budou mít hodně těžké. Já jenom připomenu, že do turnaje vstoupí zápasem proti Jižní Koreji a to už v pátek ráno od 4 hodin našeho času. Samozřejmě budeme vysílat zápas v přímém přenose jako všechny zápasy českého národního týmu, takže se máme na co těšit, ale teď už zase basketbal.
9: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
3: Basketbal a konkrétně finále národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Stav série Pardubice 1, Nymburk 2 na zápasy. No a čtvrtý duel sleduje přímo ve sportovní hale Dašická na východě Čech. Ota Gutwirth.
4: Trochu se tady začínám připadat jak na play-off hokejové extraligy a s přezkoumávání videí, protože rozhodčí už byli po třetím monitoru. Nakonec tam byl potvrzený pardubický faul a ještě technická chyba, takže Šumejt hází 3 trestné hody. 2 už dokázal proměnit a tím pádem se Nymburk dostává zase do jednobodového vedení. Šumejt a jeho trestný hod s pořadovým číslem 3 také úspěšný, takže 3 úspěšné trestné hody znamenají opět dvoubodové vedení nymburského celku 66-64. A je to Bodhem, který znovu rozjíždí útočnou akci pardubického celku po levé straně. Brání ho tam Riddich. Bodhem přechází teď na druhou stranu hřiště, ale byl přitom faulovaný. Žádné drama pro Nymburk, protože to je teprve druhá technická chyba. Tak se bude pokračovat v útoku 2 minuty a 59 sekund před koncem třetí čtvrtiny za pro ně nepříznivého stavu 64, 66 a bude to Svojanovský, který uvede míč do hry, že potřebovali trošku lepší nabídku spoluhráčů. Když se tam nakonec uvolnil Tuma, který dostává volan a dostává přihrávku, pozemní míče na Evance, Evance dává znovu na Tumu, ale všechno je to hodně daleko od koše, takže buď je to na střelu za tři body, anebo nějaký průnik. Zkouší to Svojanovský a znovu byl faulovaný a ten koš by měl platit. Svojanovský nakonec ještě při tom faulu dokázal vystřelit, takže z toho jsou dva body pro Pardubický celek 66-66 a ještě z toho bude jeden trestný hop pro Michala Svojanovského. Třetí osobní chyba na straně Nymburských ve třetí čtvrtině, vyrovnaný stav 66-66 a Svojanovský zase může poslat Pardubice do jednobodového v uvozovkách, chcete-li trháku, protože oba dva týmy se takto přetahují o jeden bod. To se taky stalo, 67-66, aktuálně vedou Pardubice a sehnal si vede volon. Volhem ho tam vysoko napadá, tak mu tam dá kříž slonu, což se taky stalo a kříž dostal přihrávku, ovšem Evans mu tam zastavil ten balón a rozhodčí to viděli jako faul, což už hodně těžko snáší a hodně špatně to snáší Jan Šotnar, ale nic jiného mu nezbývá, takže další faul a další trestné hody pro kapitána Nymburka Martina Kříže. Dva trestné hody za stavu pro jeho tým 66-67, tedy nepříznivého, ale zase si to může překlopit. To je prospěch Nymburka. Kříž první šestku dává, vyrovnává tak na 67-67 a bude mít ještě druhý pokus a bude mít ještě druhou možnost tentokrát vrátit vedení na stranu Nymburka. Opravdu se to hodně přelévá na jednu i na druhou stranu. Kříž, no nakonec odrazil o zadní obroučku a ten míč tam propadl, takže i ta druhá šestka, byť nebyla úplně čistá, tak byla úspěšná. A Nymburk vede 68-67, střídání na straně Nymburka přichází Lorenz. Evans je mezitím připravený na vhazování míče. Dostává ho od rozhodčího až teď 2 minuty 38 sekund. Rekord čas zbývá do konce třetí čtvrtiny. Pardubice zase bod ztrácejí proti Nymburku. Bonhem si vede ten balon. Evans se tam snaží vytvořit si prostor pro Bonhema. Bonhem je na chviličku volný, dává na Evanse přenechání míče směrem a na Kováře. A Bonhem to zkusí z velké dálky, ne. Tak nakonec se neodhodlal vypálit. Je dobře bráněný, teď proniká do podkošového prostoru a velmi hezky to teď udělal, efektně si tam obhodil ten balón z velmi příbránících nymburských hráčů a ani jeden z nich ho nedokázali zastavit, Pardubice 69-68 vedou, ale to už teď zase není pravda, protože sehnal dává dva body a to vedení se zase překlopilo na stranu Nymburka, přesně 2 minuty do konce třetí čtvrtiny, 70-69 vede Nymburk, Svojanovský už tam měl napřeženo v šestce, nakonec si to rozmyslel, nechává na Evance, ten dává Kovářovi, Kovář podkošovým prostoru. Ale netroufil si sám zakončit. Přihrávka, která tam mířila na Tůmu a faul, který je pískaný Ondřejovi Sehnalovi. Čtvrtá osobní chyba Nymburských. Znamená, že Pardubice budou rozehrávat jenom z pozahřiště. Ještě to trestné hody nebudou. Nymburk obot vepředu 70-69. Vedou středu Češi ve čtvrtém finále. Celkově připomínám, že vedou 2-1 na zápasy. Střídání na hřiště jde pardubický mufet. Evans jde ze hry. Této změně se odhodlal.
3: 19 hodin 27 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, dál posloucháte hlavně basketbalové vysílání, jediné čistě sportovní rozhlasové stanice. Teď ale aktualita z hokeje z dnešního dne. Extraligové Kladno posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve Finsku. Rytíři o příchodu 27-letého ofenzivně laděného beka informovali v tiskové zprávě.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: A teď už na Radiožurnálu Sport zpátky na závěr třetí čtvrtiny zápasu finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem za stavu v sérii 1-2 z domácího pohledu pokračuje Otaku Tvirt.
4: Pátý faul na straně Nymburka, to znamená to trestné hody pro pardubického Kováře, který úspěšně proměňuje první a srovnává na 70-70, nebo Kovář si ve včerejším zápasu připsal 7 bodů. V tom dnešním je zatím na 3. Teď bude mít možnost to svoje bodové konto ještě navýšit. Možnost dalšího trestného hodu s pořadovým číslem 2. Kovář míří a je znovu úspěšný, takže pak se jdou do vedení 71-70, ale týmy si to opravdu dávají jen tak mezi sebou. Chvíli vede obot jeden, chvíli obot vede druhý. Jsem zvědavý, jestli to takto dotáhnou až do samotného závěru tohoto utkání, anebo někdo půjde do nějakého bodového trváku. Lorenz tam teď dostal vynikající přihrávku pod koš a zavěsil se na obroučku, takže opět otáčí vývoj zápasu. A Nymburk vede 72-71, minutu a 15 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Podmenci. Vede balón, dává na Tumu, ale teď si Tuma vůbec nerozuměl s Kovářem. Měl to být pokus o nahrání na koš, aby Kovář zavěsil, jenže ten míč proletěl až do publika, přesně řečeno do míst, kde sedí nymburští fanoušci. Brian se tam hlásil do příchod na hřiště, ale rozhodčí ho tam nic nenechali a tak je to Sehnal, který si teď vede balon a míří znovu. Ohrožení pardubického koše. Sehnal, přidržel balon, sklepává na trojku. Perkins se tam cpe do toho zakončení a je v tom úspěšný. Nymburk odskakuje na rozdíl 3 bodů. 74-71, 3 čtvrtě minuty. Před koncem druhé čtvrtiny. Modhem v kombinaci se Svojanovským. Svojanovský ale daleko od koše. A nakonec to zkouší za 3 body. No a proč ne? Když to umí, proč by to neudělal? 74-74. Svojanovský byl nikým nebráněný, byl hodně daleko za trojkovým obloukem, ale na středu hřiště. No a prostě neměl komu nahrát, tak vystřelil a připisuje si další úspěšnou trojku. Mezitím se ale Nymburk znovu posouvá na útočnou polovinu. Sehnal, teď nechce udělat chybu. Drží ten balon, protože do konce čtvrtiny zbývá 15 sekund a Nymburk má 8 sekund na zakončení toho útoku. Sehnal si tam dělal místo, ale je z toho ztráta a Bodhem může otočit hru. Přihrávka, pokus o trojku, která je úspěšná. Pardubice 77-74 vedou, aby to Jakub Tůma, který je posledním úspěšným střelcem třetí čtvrtiny a Pardubice si nakonec berou to vedení zpět, před závěrečnou čtvrtinou vedou o 3 body.
3: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, 19 hodin 30 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Doufejme, že stejně napínavá bude i závěrečná čtvrtina zápasu v finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. Teď ještě jenom naskok k tenisu do Londýna na turnaj Queen's Club, do kterého vstoupila Karolína Plíšková proti Američance Kesslerové. Plíšková podávala na vítězství v prvním setu, ale nedopodávala, takže teď je to 5-5 v tom úvodním setu a srovnáno 30-30 při podání Američanky Kesslerové.

0: Stupid. 19 hodin 35 minut posloucháte radiožurnál Sport Basketbal. To je jeden z mála velkých českých sportů, kde se ještě nerozhodlo o českém mistrovi. Budou to určitě buď Pardubice, nebo to bude Nymburk, protože právě tyto dva týmy proti sobě hrají ve finálové sérii Národní ligy. Pardubice prohrávají v té sérii s Nymburkem 1-2 na zápasy, ale teď na domácí palubovce mají šanci tu sérii srovnat. Čtvrtou čtvrtinu sleduje náš reportér Ota Gutwirth.
1: Obrovské ovace a bouřící pardubické publikum, protože teď to byl Mofet, který dal trojku s opravdu hodně velké dálky a dál na 84-79, ale v zápětí Jaromír Bohačík upravil na 84-81 pro Pardubice. Takže drama pokračuje 7.75 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny a možná zápasu uvidíme, jestli se dočkáme nastavení nebo ne, což vlastně to nebývá příliš obvykle. Pardubice teď 3 body vepředu, Karel Švedlík pod košovém prostoru a konečně se pardubický kapitán dokázal prosadit. 86-81 vedou Pardubice. Takže ten náskok, který si Pardubiči vypracovali v začátku čtvrté čtvrtiny, se jim tak nějak daří udržovat. Nymburk se nemůže přitáhnout, ale pro Nymburské to není žádný problém. Stačí dva rychlé protiútoky a jsou zase zpátky ve hře. Souhraná Lorence a Lorenc viděl dobře nabíhajícího Sehnala, který si našel cestu za pardubickou obranou a bez problémů umisťuje míč do koše. Dává dvoubodový koš. 86-83 vedou Pardubice. 7 minut před koncem čtvrté čtvrtiny. Přihrávka na Švedlíka. Švedlík tam teď kombinuje s Kumou. Další nahrávka a pokus, jenže ten pardubickým nevychází. Tuman to neudělal dobře a Lorenz zachytil tu přihrávku a teď faul na Bohačíka, kterého se dopustil Jakub Tuma. Pro ně je to druhá osobní chyba, autor 11 bodů v tom dnešním utkání. Potřeboval zastavit rychlý možný protiútok, který tam směřoval ze strany Jaromíra Bohačíka. Za celou faulu to udělal a v podstatě to bylo asi to nejlepší možné řešení. Střídání na obou stranách, jak na straně Pardubic, tak na straně Nymburka. 6 minut 47 sekund, takový čas zbývá do konce čtvrté čtvrtiny. Pardubice o 3 body vepředu, ale Nymburk na balonu. Teď je to Svoboda, který se tam snaží rozehrát akci. Vybírá si Bohačíka. Ten je ale dobře bráněný Evancem, tak Bohačík vrací se zpátky Svobodovi. Svoboda se rozhodl vydat se přímo pod koš, ale nakonec úspěšný nebyl. Mofet si připustuje obraný doskok a rozehrává na Bodhema. Bodhem už si vede balon, chce proniknout do podkošového prostoru. Nakonec se hrává na 3, ale tahle trojka byla hodně krátká a Nymburk rozkakují v obraném doskoku, získávají ten balon pro sebe, Rivi. Balona Bohačíka, Bohačík do podkošového prostoru na Šumejta, zasáhl tam Modhem, ale rozhodčí viděli faul tohoto pardubického hráče s číslem 3 a tak je z toho druhá osobní chyba, jak pro tohoto hráče, tak druhá osobní chyba, druhý faul pro pardubický tým.
0: Ještě než vrátíme slovo zpátky na východ Čech na basketbal, tak připomenu, že úvodní kolo tenisového turnaje v Londýně mezi Karolínou Plíškovou a Američankou Kesslerovou se rozhoduje v tiebreaku. Je to tedy 6-6 v prvním setu na gemi a v tom tiebreaku vede americká soupeřka Plíškové 4-1. Teď už zpátky na finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem pokračuje Ota Gutwirth.
1: Rozdíl už jenom jeden jediný bod, protože kapitán Nymburka Martin Kříž ukázal svoji sílu, svoji výšku, svoji kila a přetlačil všechny tři bránící hráče v podkošovém prostoru a snížil na 85-86 z pohledu Nymburka. Odhem na balonu a dobře bráněný Riddichem, který ho připravilo ten balon a je z toho zisk pro Nymburk. Kříž teď ale přidrží tu hru, nechce to uspěchat, dává na Svobodu, ten dává na Riddicha. Riddich pokus o trojku neúspěšný a na obraném doskoku teď zasahuje pardubický Lukáš, který rychle posílá Bonhema přes půlící čáru. Tam se střetli dva hráči, zůstává to ale bez povšimnutí rozhodčích. Další srážka dvou hráčů, jeden z pardubických tam zůstává ležet. Je to Lukáš, který tam zůstal po kontaktu s Křížem, ale rychle přenesená hra. Pokus o trojku ze strany Nymburka nevychází, Bohačík ale zastavuje ten balon a tak Nymburčí stále mohou pokračovat v dobývání pardubického koše. 5 minut 10 sekund, takový čas bývá do konce čtvrté čtvrtiny. Nymburk o jeden bod zpátky, 85-86 a teď Bohačík zastavený faulem, řeký faul a na straně pardubického celku. Fauloval Luboš Kovář. ale nebylo to při střelbě. Doboškovář si jde odpočinout, z místo něj nastupuje Bryant, autor 23 pardubických bodů, který se skvěle rozjel zejména v první čtvrtině. V těch zbývajících minutách už tolik bodů nepřidal, ale samozřejmě svoji platnost na hřišti má. Rozehrává nutný Vyborský Svoboda, spoza hřiště vybírá si Bohačíka. Bohačík přitěžuje balon, rychlá přihrávka na Svobodu, ten chce do pokutušového prostoru, jaký se tam dostává. Kříž dává dva body a ještě z toho byl faul na pardubické straně, takže to dopadlo asi nejhůře pro pardubické, jak mohlo, a nejlépe pro Nymburské, jak mohlo. To znamená, jako s faulem, otočený vývoj skóre přesně 5 minut před koncem čtvrté čtvrtiny, 87-86, vede Nymburk a ještě bude mít Kříž možnost jednoho trestného hodu. To znamená, že Nymburk může vést o dva body. Hodně se to skóre přelévá na jednu a druhou stranu, pardubičtí vedli už o 6, ale teď je aktuálně jeden bod ztrácí, je možné, že budou ztrácet body 2, protože Kříž má ještě po tom svém úspěšném bojkovém pokusu možnost házet jednu šestku. Samozřejmě diváci se ho snaží rozhodit, Kříž si to ale nevšímá, velmi zkušený hráč, který dává tu šestku a pardubičtí budou rozehrávat za svým košem. Ale rozhodčí tu hru velmi rychle zastavují, protože tam ještě dochází ke střídání. Lorenz nahrazuje právě Kříže, který zaznamenal ty poslední tři body. Jan Šotnar teď dostává vysvětlení od rozhodčích a si bude muset hodně klidnit ty emoce, i když si jenom nechal celou situaci vysvětlit. 86-88 z pohledu pardubického celku, připomínám, že Pardubice v sérii prohrávají 1-2 a určitě by rádi výkon Češi tuto sérii vyrovnali a jeli do Nymburku za stavu 2-2. K tomu ale potřebují hodně zabrat. Dramatický zápas, který tady v Pardubicích sledujeme, to čtvrté finále je hodně útočné a je dost pravděpodobné, že některý z týmů překoná hranici 100 bodů, což ve finále vůbec nebývá zvykem. Nymburk skvěle do zápasu vstoupil, po minutě a půl vedl 9-0, ale Pardubice dokázali ten vývoj otočit a za první čtvrtinu nasázeli Nymburku 30 bodů. To rozhodující, 4 minuty a 47 sekund, takový čas zbývá do konce čtvrté čtvrtiny a stav je teď vyrovnaný. 88-88 vyrovnával Bryant, nejlepší střelec pardubického celku, který má na svém kontě už 25 bodů a teď ještě bude mít možnost hodit šestku, to znamená zase vrátit to vedení na stranu pardubického celku. Bryant je úspěšný, že Pardubice vedou 89-88, celkově ale sérii prohrávají 1-2 a pokud chtějí vyrovnat stav série před stěhováním zase zpátky do Nymburka, tak dnes potřebují zvítězit. Pardubic, a tak už je Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: 19 hodin 42 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už víme, kdo tedy získal ten první set v úvodním kole tenisového turnaje v Londýně v Queen's Clubu. Jestli to byla Karolína Plíšková nebo Američanka Kesslerová. Nakonec tedy Kesslerová, která v tiebreaku zvítězila drtivě 7-1. To je velká škoda pro Plíškovou, která vedla v tom setu 5-4 a podávala na vítězství, ale nakonec tedy neuspěla. Kesslerová vzala Plíškové po třetí podání a nakonec zvítězila v tiebreaku. My se teď na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 43 minut vracíme zase na východ Čech na finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Pardubice prohrávají v sérii 1-2 na zápasy, ale ten čtvrtý zápas je mimořádně vyrovnaný. Slovo dostává Otaku Tvirt.
1: Mimořádně vyrovnaný je, mimořádně dramatický útok, stíhá útok, další pokus Nymburský a Lorenz nakonec zavěšuje ten koš a je z toho timeout pro pardubický celek, který teď aktuálně prohrává s Nymburkem 3 minuty a 38 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny 91-95.
0: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, zase se samozřejmě vrátíme na místo činu, tedy do sportovní haly Dašická. Mezitím se můžeme už trochu nalákat, respektive můžu vás nalákat na fotbalové mistrovství světa, protože to začíná už ve čtvrtek tím večerním zápasem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou, které vám nabídneme na naší stanici v přímém přenosu. No a druhý zápas světového šampionátu bude z českého pohledu už mimořádně zajímavý, protože to Češi vstoupí do turnaje zápasem proti Jižní Koreji, a to tedy v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
2: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
3: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
4: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. Tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
5: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
2: Na své si ale přijdou i amatéři.
3: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
2: Máme pro vás názory odborníků.
6: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman, tak se zjistilo, že optimální je být v pohodě.
3: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Určitě doporučujeme na Radiožurnálu Sport pravidelně poslouchat kilometry Jiřího Ježka. Těžko asi hledat sport, ve kterém není. Jirka Ježek, dobrý, troufil bych si odhadovat, že i v basketbale mu to asi půjde. My právě o basketbale si teď poslechneme trochu víc od našeho reportéra Oty Gutwirta, který sleduje čtvrté finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. O to máš slovo.
1: Předtím to bylo o 4 body a přestože se od té doby nehodilo na koš, tak to je rozdíl 3 bodový, protože trenér Jan Šotnar reklamoval, že střela, kterou tam vyslal Nymburský Rilich, nebyla za 3 body, ale jenom za 2, a tomu rozhodčí taky následně po přezkumu uznali. Takže je to 91-94 z pohledu Pardubic, které se teď spaly do útoku, ale přišel tam nedovolený zákrok nejenom z pardubických hráčů, nebylo to ale při střelbě, takže 3 minuty a 25 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny budou pardubičtí rozehrávat z podkošového prostoru. Je tam připravený Bryant, který je nachystaný na rozehru. Ještě potřebujeme doleštit palubovku, vybírá se čtvrtník a ten rychle předává zase zpátky Bryantovi. Bryant se vybírá Bodmana, ten je bráněný právě Relichem. Bodman ukazuje směrem doprava, snaží se procpat pod koš. Ono se mu to povedlo, ale nakonec se ten míč vykroutil z obroučky a na obraném doskoku byli úspěšní Nymburští, kteří teď vedou další útok směrem dopředu. Jmenujte to sehnal, se nechává na Relicha, sehnal to, bere na sebe, ale Bodman je tam proti němu dobře postavený a dobře vystoupený. Bodman Rilich, Šumejt už by měl střílet, zbývá už jenom 4 sekundy Nymburku na tu střelu. A nakonec sehnal, přichází o ten balón a dopředu se žene Bonhem. Nakonec zakončil, ale ten míč přehodil, ale ještě ho zastoupil Brian a ani on se neprosadil, takže teď velká smůla na straně pardubického celku a zase otočená hra ze strany Nymburka, který opravdu přechází velmi rychle na útočnou polovinu, stačí mu sekunda dvě a od svého koše je přes dvě dlouhé přihrávky pomalu pod košem. Svoboda to teď zkusil na zakončení a výborný blok Kamila Švrdlíka, hodně emocí a hodně graduje tenhle zápas. 2 minuty a 20 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, přihrávka, která teď mířila od Evance na Bryanta, byla tečovaná jedním z nymburských hráčů do auto, takže vazovat budou pardubičtí, ale 3 body ztrácejí. 91-94 prohrávají pardubičtí ve čtvrtém finálovém zápasu. Švrdlík a Evans ze hry svojaností nastupuje místo jednoho z nich, místo samozřejmě Kamila Švrdlíka, a teď se také umete rozehry. Vybírá si Bryanta. Bryanta tam ve spolupráci s Tumou nemůžtí, ale dobře blokuje a Bryant to zkouší za 3 body a není úspěšný. Míč se vykroutil a na doskoku pardubičtí neuspěli také, takže to jsou hráči bílen, to znamená Nymburští. Sehnal tam, teď ukazuje dvojku, to znamená akci, kterou chce rozehrávat, dává na Rilicha. Rilich si vybírá Bohačíka. Minuta 55 sekund do konce tohoto čtvrtého finále a čtvrté čtvrtiny. Nakonec to sehnal, vzal na sebe, zkusil trojkový pokus a pardubickým je pískaný faul, přestože tam ten míč padal z obroučky po neúspěšném pokusu sehnala, ale na doskoku fauloval Jakub Tuma, jak je tady teď ohlášeno, a protože je to pátá chyba na straně pardubického celku, tak z toho budou trestné hody pro nymburské a ti tak mohou navýšit svoje aktuálně tříbodové vedení a to by mohlo být docela důležité pro závěr toho zápasu. Lorenz se ujme exekuce těch dvou trestných hodů. Nymburk vede 94-91 ve čtvrtém finále, minutu 49 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny čtvrtého finále. Lorenz první v trestný hod nedal. Vykroutil se sobrouči, trefil tu zadní, poté se odrazil u přední a vypadl z koše. Takže Lorenz bude mít ještě jednu možnost. Hráči připraveni na doskoku. Může být hodně důležité, kdo získá tento míč, pokud by se Lorenz i po druhé mýlil. Tři patrničtí hráče a dva nymburští připraveni na doskok. Lorenz střílí a tentokrát je úspěšný, takže Svojanovský rozehrává na Bryanta jenom spod svého koše. 95-91 vede Nymburk a Pardubičtí by potřebovali teď v útoku jednoznačně uspět. Bryant to bere na sebe, dostává se až pod koš, ale byl tam faulovaný, jenže to asi není nic platné, ne? Tak možná nakonec by z toho měly být trestné hody, ale ještě tam reklamuje Martin Kříž, že dostal zásah do obličeje. Každopádně byl to faul na pardubického hráče, Evan zde zpátky na hřiště za Pardubice, ještě potřeba utřít palubovku, hodně emocí je teď vidět na hřišti a je to logické, protože se hraje opravdu hodně. Pardubice by rádi vyrovnali stav té série na 2-2 a sudí se jdou znovu podívat na video, takže znovu přerušená hra a znovu se bude přezkoumávat ten zákrok, který reklamovali nymburští, kterému tam došlo. Minuta 38 sekund, zbývá do konce čtvrté čtvrtiny, Pardubice jsou minus 4 body, 91-95.
0: A to my se tak dočasně zase loučíme s Otou Gutwirtem, samozřejmě se k němu zase vrátíme, ale teď v 19 hodin a 50 minut jedna ta zpráva, která je na pomezí mezi sportem a politikou, bývalý předseda Evropské fotbalové unie UEFA Michel Platini po třetí podal trestní oznámení na současného předsedu Mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina. Informovala o tom agentura AFP v obou předchozích případech, tedy v letech 2018 a 2021, Platini neuspěl. Platini tvrdí, že jeho někdejší podřízený, tedy Infantino, prostřednictvím křivých obvinění usiloval o vyřazení Platiniho z boje o post předsedy FIFA.
7: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
0: A teď už ve vysílání Radiožurnálu Sport závěr čtvrtého zápasu finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Stav série z pohledu Pardubic 1-2 na zápasy. Závěr toho čtvrtého sleduje Ota Gutwirt.
1: Hodně velké drama nás tady čeká. Minuta 38 sekund, takový čas bývá do konce čtvrté čtvrtiny. A Brian teď proměňuje svůj druhý trestný hod, takže snižuje na rozdíl dvou bodů, ale Pardubice stále ty dva body ztrácí. 93-95 pro Bryanta, 30 bodů v tom dnešním utkání. Jednoznačný lídr pardubického celku, ale teď je to o nymburský, kteří roznášejí ten míč po té české kombinaci. Kříž tam dává na Bohačíka. Bohačík si vybírá zase Kříže a ten se bude snažit proniknout pod koš. To se mu daří, ale ne. Neúspěšný ovšem Lorenz si připisuje další útočný doskok. Tento borec je dnes opravdu skvělý na doskakování těch neúspěšných nymburských pokusů. A Nymburk o 4 body vepředu, 97-93. Brian to znovu bere na sebe. Sehrávka na trojku, Tuma to zkouší, ale tohle je hodně krátké. A navíc ten míč získávají nymburští. Ale rozhodčí tam viděli nějaký nedovolený zákrok. A to ze strany Pardubic. Takže pro Pardubické za malou chvíli může být ještě hůř než minus 4 body, které aktuálně platí. Protože Pardubice už mají 5 faulů a bude z toho potom asi házení dvou trestných hodů, ale to se dozvíme až po oddechovém času, který si zdá se vybírá jen Šotnary, když rozhodčí to není ještě úplně jasné. Každopádně ty dva trestné hody jsou jasně signalizované, nebude to timeout pro pardubický celek, ale Jan Šotnar využívá toho, že tam teď bude něco kreslit svým hráčům, ale mezi tím sehnal, bude zahrávat ty trestné hody. Nikdo kolem něj ten z pardubických hráčů není, ono na ten první hod to není tak podstatné, takže Sehnal má klid, ale trochu jenom zadní obroučku, ještě si promáchal pravé zápěstí, aby v tom druhém pokusu byl úspěšnější, stále platí 97-93 a Ondřej Sehnal bude mít možnost zkusit to ještě jednou a poslat Nymburk do pětibodového vedení. Ondřej Sehnal zaznamenal 6 bodů, dnes jich má 14 na svém kontě. uvidíme, jestli přidá 15. Přidává. Sehnal 15. bod a teď bodové vedení pro Nymburk. Pardubičtí rozjíždějí další útok a rozbíhá se na poslední minuta čtvrté čtvrtiny. Bryant dribluje s balonem, k němu dostupuje právě Kříž. Bonham to bere na sebe, daleka, trojka, Bonham je úspěšný. 96-98. Takové skóre teď platí ze strany pardubického celku. Bonham ukazuje tu svoji sílu a nymburská lavička na to okamžitě reaguje oddechovým časem. Rozdíl dvou bodů, přestože pardubičtí už byli v této čtvrté čtvrtině plus 7, tak teď se musí dostávat ze ztráty a Bonhamova daleká trojka jim v tom teď pomáhá. 23. bod pro pardubického hráče, hodně daleká trojka za čárou, 96-98 z pohledu pardubického celku.
0: Říká Otaku Tvrd, tedy náš reportér, který sleduje čtvrté finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. My se můžeme zase mezi tím, než se začne hrát ve sportovní hale Dašická, podívat na tenis, protože Karolína Plíšková vstupuje do travnaté sezóny, hraje v úvodním kole turnaje v Queen's Clubu v Londýně s Američankou Kesslerovou, která ovládla úvodní set v tiebreaku 7-6. V tom tiebreaku zvítězila tedy suverénně 7-1. Teď se hraje set druhý, tam je to zatím vyrovnané 2-2, podává Plíšková, ale Kesslerová má k dispozici jeden breakball, tak uvidíme, jak se bude dál vyvíjet tenhle zápas. Mezitím připomenu, že Jiří Lehečka, jiný český tenista, už vstoupil úspěšně do deblu ve Stuttgartu s Francouzem Mutetem, porazili 2-0 německo-nizozemský pár Franzen Haase a postoupili tedy do čtvrtfinále. Mezitím už tedy Plíšková srovnala v tom pátém gemu druhého setu na 40-40. No a my se pomalu můžeme vracet opět za basketbalem, protože nechceme, aby nám unikl závěr čtvrtého finále národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Zastavu v sérii z pohledu Pardubic 1-2 na zápasy. Otaku Tvrd pokračuje.
1: Ten závěr bude stát nepochybně za to, protože zbývá 51 sekund a Nymburkští na balónu snaží se rychle přejít na útočnou polovinu. Bohačík nahrává na Kříže a Kříž se dostává přes půlku. Zbírá si Bohačíka, sehnal, ten je dobře bráněný, ale nakonec se k tomu míči dostává. Připomínám, že Pardubice dva body ztrácejí, prohrávají 96-98. Nymburk teď šetří čas, sehnal, to bere na sebe. Bohačík se tam dostává, možná celá a nakonec zvolil postup pod koš, dává na Riddicha. Riddich to zkouší za tři body, ale je neúspěšný. A teď je tam ještě pokus o získání balónu ze strany Nymburka. Bonham se žene dopředu a dává na 98-98 20 sekund a 3 desetiny před koncem čtvrté čtvrtiny. Nymburští neuspěli v tom útoku, který před malou chvíli udělali. Riddich měl tu trojku příliš dlouhou a ten balón se odrazil až za zadní obroučku a Nymburští na to reagují jediným možným způsobem. Verou se oddechový čas s pořadovým číslem 3 proto, aby se dostali na útočnou polovinu. Takže za malou chvíli za vyrovnaného stavu 98-98 bude čtvrtá čtvrtina, ještě 20 sekund a 3 desetiny pokračovat na balonu budou Nymburští.
0: 19 hodin 57 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Než opět vrátíme slovo na východ Čech na basketbal Otovi Gutvirtovi, tak si můžeme připomenout, že fotbalisty Fiorentiny bude trénovat mistr světa z roku 2006 Fabio Grosso. 48-letý kouč podepsal s toskánským klubem smlouvu na 2 roky. Fiorentina to oznámila na svém webu. Můžeme připomenout i situaci Fiorentiny. Tradiční klub se zachránil v italské lize až 2 kola před koncem a nakonec tedy obsadil 15. místo a zachránil se, no a v následující sezóně tedy povede Fiorentinu, připomeňme, italský mistr světa z roku 2006 Fabio Grosso. A teď už zpátky na basketbal na východ Čech, čtvrté finále NBL mezi Pardubicemi a Nymburkem. Pardubice mohou srovnat sérii na 2-2 nebo Nymburk může zvýšit vedení už na 3-1. Slovo dostává Otaku Tvrd.
1: Tam jsem nesmírně zvědavý na závěr tohoto zápasu, ze kterého zbývá 20 sekund a 3 desetiny, speciálně tedy ze čtvrté čtvrtiny, protože je tady vyrovnaný stav 98-98. Byl to Bonham, který před malou chvíli vyrovnával a smazal tak ztrátu pardubického celku. Bonham má 25 bodů na svém kontě v tomto utkání, velmi důležitou trojku před malou chvíli zaznamenal a teď vypíchl nymburským balon a zakončil. Nymburští jdou do útoku. Posledních 15 sekund. Pardubičtí se budou s tím, co stojí, snažit ubránit Sehnala, který se teď snaží proniknout směrem dopředu, dělá to zkušeně, drží balon na budoucí čáře a šetří ten čas, aby fandemiští případně už neměli možnost nějakým způsobem se dostat do ataku a kříž půl sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny z podkošového prostoru dává koš za dva body. Nymburk vede 198 a Pardubice už mají ale opravdu jenom minimum času na to s tímto zápasem něco udělat, protože zbývá jenom půl sekundy. Trenér Jan Šotnár pochopitelně, aby nastihoval svůj tým na útočnou polovinu, vybírá odechový čas číslo 2 ve čtvrté čtvrtině. Nesmírně dramatický zápas tady sledujeme, opravdu je to radost se na to dívat, co se týká útočení jak na jedné, tak na druhé straně. Samozřejmě na obou stranách byly jisté nedorazy a jisté neúspěchy. Co Pardubický možná trochu schází, tak je výška Achilla v podkošovém prostoru, které by byly schopné ubránit takové borce, jako je Martin Kříž, který opravdu má velké fyzické parametry a Pardubičtí mají s jeho bráněním problémy a ukázalo se to i teď, kdy tam dokázal dotlačit ten dvoubodový koš a Nymburk tak vede 198 a 0,5 takový časový údaj svítí na světelné tabuli. Pardubice to bude mít nesmírně těžké,

0: jestli se někdo z nich dokáže uvolnit a rychle vystřelit. Ale rovnalo by se to skoro zázraku, kdyby Pardubičtí dokázali tuhle situaci nějakým způsobem využít. Střela, která tam letí, je to za tři body, to je neuvěřitelný závěr. Něco naprosto neskutečného, co se tady v Pardubické hale stalo. Pardubice porážejí Nymburk 101-100 střelou za tři body za poslední půl sekundu. Něco, co se bude opakovat hodně, hodně dlouho, hodně často, a na tohle video budete narážet na jakémkoliv serveru, který má jenom co společného s písmenem B od basketu. Pardubice vyhrávají čtvrté finálové utkání. Poslední střelou, jestli jsem dobře viděl, byl to Luboš Kovář, který to vzal na sebe z otočky. 101-100 vyhrávají Pardubičtí čtvrté finále a pro mě důležité, vyrovnávají stav série na 2-2. Něco naprosto neskutečného, ale přeci jenom ještě si počkejme, jestli se tam něco bude přezkoumávat. Vypadalo to, že by to mělo být v limitu, protože je s tím spojené to rozsvícení koše. A to se rozsvítilo rozhodně později, než míč opustil ruku Luboše Kováře. Takže teď rozhodčí ještě sledují celou tu situaci. Nymburští jednoznačně ukazují, že ten koš neplatí. Hala tady byla v euforii a bouchla na kostce, respektive na tabuli, protože tady nevisí žádná kostka. Se objevil stav 101-100 a rozhodčí uznávají ten koš a pardubická hala explodovala po druhé. Pardubice skutečně vyrovnávají v finálovou sérii na 2-2 na zápasy. Nymburk ve svém druhém domácím duelu poráží znovu o jeden bod. 101-100 naprosto neuvěřitelným příběhem Luboše Kováře, který vzal na sebe střelu za posledních půl sekundy. Tohle finále baví a bavit ještě bude. Čtvrté finále vyhrávají Pardubice 101-100 a sérii srovnávají na 2-2 na zápasy.
1: Děkujeme Otovi Gutwirtovi, trochu se bojím o jeho zdraví, snad sportovní hala v Dašicích nespadne po tomto neskutečném momentu a závěru, díky kterému Pardubice tedy srovnali tu finálovou sérii s Nymburkem na 2-2 a můžeme se těšit na minimálně další dva zápasy, samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Je 20 hodin 3 minuty a posloucháte dál jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku.

0: 20 hodin a 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud jste poslouchali v posledních minutách, tak jste slyšeli o tom dramatickém závěru čtvrtého finále basketbalové národní ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem. Pardubice na domácí palubovce srovnali stav série na 2-2 neskutečným košem trojkou z otočky v poslední sekundě a díky tomu zvítězili ve sportovní hale Dašická 101-100 nad Nymburkem a to znamená, že ta série bude pokračovat dál minimálně dvěma zápasy. Ten další je na programu už 11. června, to je tento týden ve čtvrtek od 17 hodin a 15 minut. Samozřejmě Radiožurnál Sport bude u toho, budeme u toho, jak se dál bude vyvíjet tahle finálová série. Také pro vás sledujeme to, jak se daří nebo nedaří tenisce Karolíně Plíškové, která vstupuje do travnaté sezóny úvodním kolem turnaje v Londýně v Queen's Clubu proti Američance Kesslerové. Úvodní set Plíšková byť podávala na vítězství, prohrála v tiebreaku 6-7, no a v tom druhém setu ale vede 5-3 a znovu podává na vítězství v setu, tak doufejme, že tentokrát už se jí to povede. Připomínám, že Kesslerová, to je tedy americká tenistka, která je v tom světovém žebříčku na 39. pozici.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Procházka.

20 hodin 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud jste naší stanici neposlouchali v posledních minutách, tak vám připomeneme to, že basketbalisté Pardubic srovnali finálovou sérii Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy na domácí palubovce v neuvěřitelném závěru, kdy prohrávali o 2 koše, tedy 99-100, respektive 98-100. Zbývala jim půl sekunda, Luboš Kovář si vzal basketbalový míč do ruky a z otočky, tedy v poslední sekundě s klaksonem dokázal dát koš za 3 a tím pádem rozhodl tenhle zápas pro Pardubice, které vyhrály nad Nymburkem 101-100 a srovnali tu sérii na 2-2 na zápasy. Za chvíli už opět fotbal na Radiožurnálu Sport.

0: 20 hodin 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport a asi to znáte, pokud jste někdy cestovali letadlem daleko, třeba za oceán. To vyrovnávání se s časovým posunem, tak přesně s tím se musí vypořádávat i čeští fotbalisté před startem mistrovství světa. Kromě toho bojují i s horkem a zároveň se připravují na utkání ve vyšší nadmořské výšce. Ze základny v Nížině kolem Dallasu se totiž vydají do mexické Guadalajary. Právě tam je bude čekat na úvod šampionátu ze čtvrtka na pátek českého času Jižní Korea.
1: To, že jsme tady, tak nám to jako v konečném důsledku vlastně může pomoct.
2: Popisuje jeden z doktorů fotbalové reprezentace Petr Čechal, který řeší s kolegy vysoké teploty a vlhkost v Texasu a zároveň přípravu týmu na podmínky v mexické Guadalajáře, která leží zhruba 1500 metrů nad mořem.
1: Adaptace na horko a na to klima, které je tady, tak je vlastně pozitivní skříženou reakcí na adaptaci na nadmořskou výšku.
2: Už před odletem do USA se na základě dohody větší skupiny odborníků dělali hráčům krevní testy, sledovali se individuální hodnoty železa a podle nich se pak dál postupovalo. Petr Čechal teď vysvětloval, na čem doktoři pracují na základně reprezentace nedaleko Dallasu.
1: Se snažíme zefektivnit kardiovaskulární systém, snížit teplotní jádro, snažíme se zlepšit termoregulaci perspirací.
2: Laicky pocením. A lékař české výpravy se na chvíli pustil i do odborného výkladu jako na přednášce. Je totiž mimo jiné i lektorem vzdělávacího programu Evropské fotbalové unie UEFA.
1: V tom horku vlastně přirozeně dochází k tomu, že dojde k expanzi plazmy, která sama o sobě vede k tomu, že se sníží hematokrit, sníží se hemoglobin a nastartuje se erytropoéza, čili tvorba červených krvinek. Jo?
2: Ve vyšších nadmořských výškách je nižší atmosférický tlak. Petr Čechal mluvil třeba o dechovém stresu, jednoduše zadýchávání. Organismus může být rychleji unavený a nevydrží na obvyklé výkonnosti po celou dobu, i když reakce jednotlivých hráčů asi budou individuální.
1: Ty nároky na plíce, potažmo na pracující svaly, tak to si jde proti sobě a proto ta adaptace na to, aby byla opravdu jako dotažená, tak na to vlastně nemáme čas.
2: Říká doktor Petr Čechal, který musel hledat s kolegy jiné cesty, jak se pokud možno co nejvíc vyhnout potížím s nadmořskou výškou. A jednou z nich je strávit v Guadalajáře co nejméně času.
1: Takové ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
2: A tou dobou už by měli Češi cestovat zpátky z Guadalajáry na svoji základnu pro světový šampionát. Nedaleko Dallasu. Z Texasu, Mirko Vasi. Radiožurnál.

0: 20 hodin 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Teď trochu do historie. Posledním českým fotbalistou, který vyhrál Ligu mistrů, byl brankář Petr Čech z Chelsea v roce 2012. Kdyby se to někomu povedlo třeba letos nebo příští rok, bylo by to velké téma, hodně by se o tom mluvilo. Právě takový úspěch jenom v jiném sportu si teď připsala v Budapešti Sabrina Novotná. To je rezervní brankářka házenkářek francouzských Met, která slavila triumf právě ve Lize mistryň.
1: Je to neskutečný pocit. Já jsem o tomhle momentě snila a ještě jsem nebyla spát, takže z toho snu jsem se ještě neprobudila.
2: Vyprávila energicky kolem 10. hodiny dopoledne na Radiožurnálu Sport Sabrina Novotná, čerstvá vítězka házenkářské ligy mistryň. Francouzské Méty porazily ve finále v Budapešti maďarský Děr 31-29 a Novotná si připsala dva zákroky.
1: Tenhle rok to byla taková moje pozice kritizování záda, protože ona přece jenom je mnohem starší, má mnohem větší zkušenosti. Já jsem do té světové házené vplula teprve před rokem, takže jsem ráda, že ta premiéra byla takováhle a ta atmosféra byla vážně neskutečná.
2: Říkala Novotná o švédské jedničce Met Johanně Bunsenové. Maďarská hala pro 20 000 lidí byla vyprodaná a nabídla výbornou atmosféru a bujaré byly i následné oslavy.
1: Hali jsme se dostali až někdy v 11 hodin, takže ty oslavy byly krátký, ale výživný, bych řekla.
2: Popisovala Sabrina Novotná a oslavy nejspíš budou následovat i ve francouzských Métách.
1: A už nám teď naznačili, že nás tam čeká nějaký překvapení, protože vlastně pro francouzský tým je to úplně poprvé, co vyhrál nějaký tým ligu mistrů v ženské kategorii samozřejmě, takže sami podle mě moc teď nevědí, jak s tím naložit. Moc lidí to nepředpokládalo. My jsme v to doufali, že by se nám mohlo povíst tím, že vyhrajeme. To byl takovej malej sen, ale nemluvilo se o tom nahlas.
2: Velikost úspěchu házenkářek Met potvrzuje také titulní strana nejznámějšího francouzského sportovního deníku L'Équipe. Ten upřednostnil na titulce právě triumf Met v lize mistryň před vítězstvím tenisty Zvereva na francouzském Grand Slamu Roland Garros. To vše ukazuje na velikost házené v zemi galského kohouta.
1: Ve Francii je ta házená úplně na jiný úrovni v tomhle tom než je v Čechách. Ve Francii vlastně, abych si troufla říct, že to je třetí nejoblíbenější sport.
2: Dodala házenkářka Sabrina Novotná po vítězství Met v lize mistryň. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je s vámi i v 8:30. A taky Pavel Prouza se zprávami.
1: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho Státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Sport. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série Národní ligy proti Nymburku na 2-2 na zápasy. V utkání na východě Čech museli otáčet a o svém vítězství 101-100 rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek. U jihočeského týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Brožek působil v Táborsku už v letech 2019 až 2021.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D2 před Brnem a silnici 19 na Blanensku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov odklízí následky srážky několika nákladních aut. Na 8. kilometru je průjezdný jen odstavní pruh, i přesto je tam jen hustší provoz. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov stojí osobní auto s defektem, 217. kilometr. Opatrně kolem jsou kusy pneumatiky. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni za sjezdem na Barrandov šetří nehodu. Na kilometru 16,5 blokuje následky nehody, blokují část připojovacího pruhu na dálnici. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy do Opavy po nehodě a uzavírce už průjezdná, a na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem překáží následky nehody. Pozor, dejte za rozsečí, je tam, to vozidlo je převrácené, objíždí se kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na východě i 27, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Proč dostávají mnohé sportovní svazy letos od státu méně peněz než vloni? Podle jakých kritérií Národní sportovní agentura rozhoduje o snižování dotací? Jak se v budoucnu do financování sportu promítne snaha víc podporovat masový sport? Omezí stát příspěvky na konání velkých sportovních událostí v Česku? A pokročil nějak plán, aby pod Národní sportovní agenturou vznikl rejstřík problémových fanoušků fotbalu, jak o tom po předčasném ukončení derby pražských Es mluvil ministr pro sport? O tom všem budeme mluvit na rovinu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobré odpoledne.
4: V březnu jsme se všichni mohli dočíst, že rozpočet Národní sportovní agentury pro letošní rok je o 350 milionů korun vyšší, než byl ten loňský. Přesto si na nedávném jednání výkonného výboru České unie sportu řada sportovních svazů stěžovala, že dostává letos méně než v loni. Jak je to možné?
5: Tak agentura má výrazně vyšší rozpočet, hlavně v oblasti investic. Tam určitě překročíme ta loňská čísla, kdy se rozdělilo asi 1,2 miliardy, tak předpokládáme letos, že to bude zhruba o těch 400 milionů více, co se týká vlastně dotací do sportovního prostředí, ať je na kluby nebo svazy, tak ta částka je skutečně velmi podobná, dal by se říci stejná.
4: No přesto některé svazy říkají, že není stejná.
5: Ano, stalo se vlastně to, že vlastně podle kritérií, která dlouhodobě jsou shromažďována, ať jsou to počty klubů, počty členská základna, úspěchy medailové, ať jsou to vlastně počty utkání a tak dále, tak vzhledem k tomu, že se asi u některých teda svazů podařilo dosáhnout vyšších úspěchů nebo zorganizovali víc soutěží, tak některé svazy jako na tom jsou lépe než loni mírně a některé svazy na tom jsou hůře.
4: Slyšet jsou samozřejmě zástupci těch, které jsou na tom hůře. Přiznám si, že jsem nenašel zatím nikoho, kdo by řekl, tak my jsme ti, kdo máme víc. Vy ta čísla určitě máte, tak kdo má víc?
5: Tak když se zamyslím nad celou tou tabulkou, tak lepší rozpočet z hlediska podpory sportovních svazů mají určitě je to basketbalová federace, volejbalový svaz, asociace fotbalu, je to tenis.
4: A naopak,
5: z těch velkých sportů.
4: Naopak, kdo je na té opačné straně žebříčku, kde to bylo nejvíc
5: tak
4: zkráceno?
5: Propad má, pokud se nepletu, lední hokej, svaz lyžování, atletika, házená a plavání například.
4: Svazy si stěžují na to, že nevědí, s čím mají počítat dál, že není úplně předvídatelné, kolik budou dostávat dál. Kdy se dozvědí všichni, jak to bude v dalších měsících nebo třeba příští rok?
5: Tak my vyhodnocujeme vlastně ty ukazatele od té doby, co se zavedla prioritizace sportovních svazů a to financování. Nějakým způsobem vlastně se snažíme komunikovat se všemi sportovními svazy postupně. Mně se nelíbí vlastně systém vlastně vyplňování kritérií, kdy ty svazy vlastně leckdy neví, nebo jejich představitelé neví, co by měli dělat, aby třeba v těch dotacích neklesly, nebo naopak, co by jako měli dělat, aby se jim ty dotace navýšily. Jestli prostě více proškolovat trenéry nebo změnit systém jako soutěží. Vlastně ta váha těch kritérií je vždycky jako k nějaké debatě a já si myslím po těch 3 letech, kdy tenhle systém jako byl zaveden, že jako každý systém to chce určité jako přehodnocení. Takže my to teď vyhodnocujeme analyticky. Bude záležet z mého pohledu hlavně na panu ministrovi, zdali se mu v rámci jednání o rozpočtu na rok 2027 podaří jako dojednat nějaké významnější plusové změny do sportu, pak to případně jako umožní nějakou reformu.
4: Já se samozřejmě k příštímu roku ještě vrátím, ale když zůstaneme u toho letošního, v tuhle chvíli od vás vědí sportovní svazy, s čím mohou počítat do 31. prosince?
5: Ano, svazy mají vyplacené částky, myslím, že jsou vyplacené úplně všechny svazy a všechny velké sportovní organizace v současné době vlastně vyplácíme už pouze dotace klubům.
4: Na druhé straně třeba dotace pro ženské týmy, které směřují k tomu, aby se dostali na olympiádu v Los Angeles. Tam, jestli se nepletu, tak to ještě není vypsáno.
5: To skutečně, tam jsme jako predikovali, že to vypíšeme dříve. Snažíme se tam najít vlastně v tom rozpočtu ještě jako maximální částku, kterou bychom rozdělili. Už jsme předem avizovali, že určitě nebude tak štědrá jako v minulém roce, takže jsme, řeknu, v řádu dnů, kdy si myslím, že tento týden výzvu schválíme a vyhlásíme.
4: Můžete prozradit, kolik budete rozdělovat? Původně to mělo být 180 milionů, mluvilo se o tom, že to bude 120 milionů, tak to je reálná částka?
5: Myslím si, že ta částka mezi 115 a 120 miliony je částka, kterou disponujeme.
4: Podle čeho se bude rozhodovat, kdo těch 120 milionů dostane, nebo 115 až 120 milionů dostane?
5: Jo, tak asi vzhledem k tomu, že je polovina roku, tak se budeme snažit prostě ty žadatele, tak jak byly v minulosti, jako zařadit do té výzvy. Samozřejmě otázka té výzvy, která byla zacílena i na zimní olympijské hry a které de facto skončily, jestli v tom pokračovat nebo nepokračovat, protože na druhou stranu vlastně, přestože ty peníze byly vlastně dány s nějakým jako cílem a předpokladem teda účasti na olympijských hrách, která proběhla jak u curlingu, tak u vlastně ledního hokeje, tak bychom asi chtěli vlastně do budoucna tu podporu zachovat těm sportům, ale nemít jí takto ve zvláštním dotačním výzvě.
4: A u těch letních sportů, tedy směrem k Los Angeles, tam všichni, kdo dostávali v loni, tak dostanou i letos, nebo tam bude nějaký audit, kdo má, nebo jestli ty jednotlivé týmy mají stále šanci postoupit a podle toho někoho vyřadíte?
5: No, jako v tom programu, který se spouštěl v roce, myslím, 22, žádné vlastně milníky nebyly nastavené, že se třeba po dvou letech bude vyhodnocovat možnost toho týmu uspět nebo neuspět a případně třeba ty prostředky i navyšovat nebo utlumovat. My jsme se sešli se všemi svazy, dívali jsme se na ty kvalifikační klíče. V některých sportech je to skutečně jako velmi přísné, bude pouze 6 účastníků na olympijských hrách. Předpokládá se, že jen jeden z Evropy, tak ta účast je tam malá. My jsme rovněž teda u těch individuálních sportů, které byly zařazeny, ať je to atletika, kanoistika, šerm, nebo gymnastika, jednali i s rezortními sportovními centry, zdali vlastně u těch jako malých individuálních týmů, těch štafet, jestli jsou ochotni jim pomoci v případě, že prostě ty prostředky by se na to nedostávaly, takže i tam vlastně se snažíme, aby ten dopad toho utlumeného financování na ty samotné sportovce, trenéry byl co nejmenší.
4: Takže naznačujete, že třeba atletická ženská štafeta 4x400 metrů nedostane tyto peníze, ale budete je hledat někde jinde?
5: Celá štafeta je vlastně víceméně jako má podmínky v rezortním sportovním centru Victoria, ale víme, že prostě tyhle peníze umožňovaly třeba delší soustředění. I jsem mluvil s předsedou atletického svazu, že i úspěch té štafety na mistrovství světa byl způsoben tím programem, ale říkám, aktivně se snažíme jednat se svazy i vzhledem k tomu, že víme, jak dopadly ty dotace, kde teda směřovaly nahoru, kde směřovaly dolů, aby to nemělo dopad na ty samotné jako sportovkyně zařazené do toho programu.
4: Dobře, ale pořád jsme v situaci, kdy tam bude o 60 nebo 65 milionů méně, to znamená, že nikdo musí dostat méně.
5: Ano.
4: Kdo tedy dostane méně, nebo kdo nedostane nic?
5: Takhle, všichni dostanou méně.
4: To znamená, všichni dostanou, ale všichni dostanou méně. Chápu to dobře.
5: Ano.
4: Vy jste také pozastavili vyplácení nebo přípravu některých investičních projektů. Hodně se v tomto směru mluvilo o sportovním centru v Nymburce, které mají používat a používají desítky sportovních svazů. Je už jasné, jestli je to definitivní zastavení, nebo jestli v dohledné době ten projekt bude znovu pokračovat?
5: Tak ani v minulém roce, ani v letošním roce se nepodařilo v rámci státního rozpočtu vyjednat takové extra prostředky do sportovní infrastruktury, abychom jako schválením Nymburka nemuseli pozastavit de facto všechny ostatní investice. Takže my jsme s panem ministrem Nymburk navštívili, pan ministr se snaží intenzivně vyjednávat, jak ty prostředky vlastně na tadyhle ty velké projekty a nejenom na jejich začátek, ale na to, aby se dostavili jako najít, vyhledat, ale jako s tou podmínkou, že skutečně to nebude na úkor těch rekonstrukcí a těch věcí, které vlastně jsme jim letos dali zelenou a chceme z nich postavit více nebo opravit a postavit jako zhruba 200 projektů v regionech, tak jako na Nymburk se určitě jako nezastavil, ale prostě na to najít vlastně ty adekvátní prostředky, což je skutečně o jednotkách miliard, není to o stovkách milionů, je potřeba prostě najít jako souhlas celé koalice a celé vlády.
4: Vy jste také omezovali podporu některých sportovních akcí, které se konají na území České republiky. Nedávno se proti tomu ozval třeba promotér Miroslav Černošek, který chystá zlatou tretru pro Deník Sport, řekl, že jste mu dotaci, nebo zlaté tretře snížili dotaci o 6 milionů, označil to za neskutečnou ránu. U kolika akcí jste postupovali podobně?
5: Postupovali jsme tak u všech akcí vlastně oproti loňskému roku, kdy byl rozpočet na významné sportovní akce nakonec jako 660 milionů pokud mě paměť neplete, tak letos je asi 630, ale máme tady daleko víc těch významných sportovních akcí schválených vládou. Není to jen MotoGP, které se bude konat po druhé, a máme tu zrovna dnes jako vlastně prezidenta Mezinárodní federace a zítra a tak dále. Bylo vlastně velmi úspěšné mistrovství světa v krasobruslení, ztrátový podnik vlastně ve Špindlerově mlýně ve sjezdovém lyžování, a pak se podařilo dojednat dvě akce v nové hale v Brně, z níž teda jedna to nestihla, to je mistrovství Evropy ve volejbalu žen, které se koná v Brně na konci prázdnin, a pak na začátku prosince mistrovství Evropy v házené žen. Tyto akce vlastně tedy velkou část z těch 600 zhruba 50 milionů závazkovali, a tudíž nám na ten zbytek akcí zbylo asi o 60 milionů méně, a museli jsme vlastně plošně tedy ty akce pokrátit, a některé ty akce to významně asi jednak dostali tu informaci pozdě a jednak vlastně do nějakého obvyklého rozpočtu, který byl v minulých letech, tak jim to, řeknu, nečekaně zasáhlo.
4: Je to fér vůči těm pořadatelům?
5: Tak fér, je to nepredikovatelné, to je jako oprávněná stížnost, člověk jako určitě u těchto rozhodnutí být nechce, kdyby vlastně jsme možná ty informace jako vyhodnotili možná dřív a lépe, tak se vlastně dá ten rozpočet upravit a dá se ta akce tomu přizpůsobit. V současné době je zřejmé, že některým organizátorům se to nepodaří a skončí jako v menší či větší ztrátě. Někteří, tak jak jsem s nima hovořil a tak jak jsem byl se podívat třeba na světovém poháru v lezení, tak tam se jim ještě podařilo nějaké nákladové položky redukovat, takže jako nakonec vlastně s tou dotací tu akci jsou schopni uspořádat.
4: Ale sám říkáte, že někteří pořadatelé budou mít problém, protože zkrátka už měli nasmlouvané náklady, počítali s tím, že dostanou víc, než nakonec dostali. Jste schopni třeba jim nějakým způsobem pomoci, aby kvůli tomu ta akce, která může být tradiční, neskončila?
5: Tak na jedné straně jsou ta dotační pravidla, která jsou prostě nějakým způsobem jako nastavená vzhledem ke státnímu rozpočtu, a na druhé straně i ten rozpočet, takže v letošním roce nejsme schopni žádným způsobem to zhojit.
4: Příští rok budete postupovat jinak, aby to věděli dopředu?
5: Chtěli bychom, aby se pravidla pro významné sportovní akce schválila v takové formě, aby jako trvale věděli organizátoři, o co si mohou žádat, to znamená, chceme ty nejenom vlastně mít tu kategorii významné sportovní akce mimořádné důležitosti, které schválí vláda, ale chceme i u dalších jako akcí pro jednotlivé sportovní svazy jako přejít k pravidlům, kolik akcí vlastně by tedy maximálně mohli pořádat za rok, tak aby to jeden svaz neměl žádnou akci a druhý třeba 10 nebo 8, a stejně tak, aby vlastně ty akce byly v nějakých jako kategoriích, jako řekněme akcích malých, středních a velkých. Jo. V současné době mě nepřipadá šťastné dávat dohromady vlastně třeba jednorázovou akci, jako je tady mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, které má udělen ten titul, a zároveň vlastně to porovnávat, řekněme, s jizerskou 50 nebo nějakou světovou sérií. Myslím si, že musíme víc hledat v těch sportovních akcích to rodinné jako stříbro, to znamená v těch regionech, kde ta akce je jedinečná, je to možná ta zlatá tretra, nebo je to jizerská 50, vlastně tak i jako těmhle akcím dát větší jistotu, ať už přes vládní usnesení nebo nějakým trvalejším programem, který budeme opakovat.
4: Předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář je dnešním hostem pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Teď jsme mluvili o letošním roce. Vy už jste říkal, že probíhají jednání a že doufáte, že pro příští rok Národní sportovní agentura bude mít více peněz. Kolik byste chtěli, nebo jaké jsou požadavky, s čím do toho vyjednávání jdete vy a pan ministr sportu?
5: Tak já pokud se podívám na ten rozpočet sportu v oblasti teda neinvestičních dotací, které, do kterých nějakým způsobem, stejně jako do našich všech životů, zasáhla inflace, tak se ta čísla jako příliš nemění. Vlastně ten rozpočet se pohybuje mezi 3 a 3,2 miliardy pro ty sportovní svazy. Stejný rozpočet je pro ty kluby, takže hospodaříme s částkou neinvestičních dotací zhruba 6,5 miliardy. Myslím si, že vlastně částka kolem 8 miliard by umožňovala lépe naplňovat vládní prohlášení, zaměřit se i na tu oblast odolnosti, na technické sporty, které doposud vlastně nemohly plnit tolik ty parametry z hlediska soutěží, mají vlastně i menší členskou základnu, takže ani přes můj klub si nedosáhnou na ty dotace, takže my bychom chtěli dále určitě v průběhu celého volebního období, aby víc peněz směřovalo do klubů a stejně tak, ale abychom jako vlastně svazy dostali, řeknu, z té inflační pasti na prostředky, které by odpovídaly zhruba roku 2020 a měly stejnou hodnotu.
4: O kolik byste chtěli navýšit nebo jak by se měly pohybovat investiční dotace?
5: Tak my jsme jenom pro představu, jako v letošním roce jsme měli žádosti za více než 6 miliard a disponujeme, řekněme, zhruba 2 miliardami, takže chtěli bychom se dostat alespoň na dvojnásobek. Víme, že prostě stav stavební připravenosti takový je. Na druhou stranu jako předpokládáme, ale i větší spoluúčast hlavně u investic, které jsou realizovány nebo kde jsou žadateli města a územně správní celky, protože prostě mají vlastní rozpočtové určení daní a tam nám přijde, že vlastně někdy ta dotace agentury kolem 70% byla příliš velká, takže chceme určitě odstraňovat ty nedostatky z hlediska zastaralosti té infrastruktury, to znamená hodně projektů vlastně zacílit na rekonstrukce a u té nové výstavby předpokládáme, že by většinové rozhodnutí, to znamená alespoň 50%, mělo jít vždy ze strany toho, kdo chce stavět, to znamená těch obcí.
4: Říkal jste tedy 6,5 miliardy provozní výdaje nebo dotace, že byste chtěli příští rok 4 miliardy. 8 a 4,
5: 12 miliard.
4: Takže 12 miliard je to, co byste chtěli oproti 8 miliardám v letošním roce.
5: Ano, to si myslím, že bychom narovnali to prostředí na adekvátní prostředky, které vlastně směřovaly do sportu před covidem.
4: Považujete to za reálné?
5: Tak
4: to je navýšení o polovinu.
5: To navýšení není malé, bude to určitě boj vyjednávání o rozpočtu, ale jsem si jist, že z hlediska jako připravenosti investičních akcí, ale i toho, abychom poskytli vyšší prostředky do klubů, rozhýbali možná více dětí anebo udrželi ty děti na středních ve věku středoškolském u toho sportu, že to není nějaké skokové navýšení peněz, které bychom prostě neuměli efektivně využít.
4: Vy jste v březnu po nástupu, připomenu, že vy jste v lednu nastoupil do funkce předsedy Národní sportovní agentury, v březnu jste říkal, že chcete podporovat sportovní všestrannost u dětí a masový sport, který by vedl ke zdravější populaci. Dodal jste, že finanční podpora pro svazy nemá záviset na mezinárodních úspěších tolik, ale především na tom, zda se danému sportovnímu odvětví může věnovat hodně lidí. Co to tedy bude znamenat v praxi? Znamená to, že si polepší fotbal a atletika, protože to může dělat každý v podstatě kdekoliv?
5: Tak u fotbalu a atletiky chceme hlavně podporovat to, aby vlastně jsme měli hřiště a jejich zázemí, tak aby tam ty děti mohly trénovat a mohly sportovat. Jinak tam máme určitě výhodu dostat v obou odvětvích jako dostatku trenérů. Máme tam tu výhodu, že z hlediska zase nákladů, tak ty sporty probíhají venku, takže tam určitě očekáváme. Ne, že bychom potřebovali dávat prostředky skrze svazy, ale vlastně tím, že jim roste členská základna a my budeme, věřím, přidávat do klubů, takže vlastně budou na tom lépe fotbalové atletické kluby.
4: Které další sporty byste vy chtěl víc podporovat?
5: Takhle, my chceme podporovat všechny sporty, ale ty sporty vlastně v tom spektru mohou plnit různou roli. Jo, některé sporty, vlastně, které mají vynikající podmínky v rezortních sportovních centrech, ať v Dukle, v Olympu nebo Viktorii, nebo dneska i pro parasport v Agitosu, tak nám přinášejí ty medaile. Jsou to často malé sporty jako rychlobruslení, moderní pětiboj a tak dále, které nemají potenciál masové základny a chceme je jako nadále podporovat, tak tam já věřím v tu podporu rezortních sportovních center a jednáme s nima, jak to ještě případně vylepšit, abychom v té mezinárodní konkurenci skutečně uspěli. Řada sportů, a patří mezi ně fotbal, hokej, vlastně mají své profesionální ligy, takže tam potřebujeme dobře udělat systém talentované mládeže. Hodně hovoříme o tom, jak skloubit nejen základní, ale i střední školu se sportem, do jaké míry je vhodné ty děti centralizovat, protože se ukazuje, že ten přechod na střední školu vede k obrovskému propadu. A pak máme ty sporty, které mají prostě potenciál masovosti, nejsou třeba tak složité. A může to být dneska i třeba rostoucí v popularitě lacrosse, nebo prostě může to být jako malá kopaná a tak dále, vlastně sporty, které jsou dostupné, které nepotřebují třeba tak velké týmy, takže i ty malé sporty si myslím dnes jako popularita basketbalu 3x3 a vynikající úspěchy i reprezentantů, i třeba vlastně ten fotbal v šesti a tak dále má perspektivu, protože prostě máme malé školy, máme malé obce a nemůžeme očekávat, že všude postaví velký fotbalový nebo hokejový tým.
4: Už jsem říkal nebo citoval vaše březnová slova, že u mládežnického sportu chcete podporovat všestrannost. Co tohle bude znamenat v praxi? Znamená to, že nebo bude to znamenat, že fotbalové nebo hokejové oddíly budou doplňovat do programu pro děti to, aby skákali do výšky nebo chodili plavat? Nebo jakým způsobem tohle chcete dosáhnout?
5: Jedna věc je vlastně způsob práce trenérů. Tady se jako dostatečně věnují nejen jako vlastně přípravě a speciálním prvkům z toho sportu, ale do jaké míry jsou schopni rozvíjet nejen jako vytrvalost, obratnost, zdatnost, ale vlastně dělat i doplňkové aktivity. Na druhou stranu si myslím, že je obrovský tlak jako na soutěže dětí. I řeknu ten dobrý záměr rozdělit v dotační podpoře mého klubu ty kluby, které se účastní soutěží a ty, které vlastně se jich neúčastní, tak spíše vedli k tomu, že všechny kluby a svazy zavedly nějaký typ soutěží, takže my víme, že některé děti vlastně se těch soutěží bojí, je to pro ně prostě příliš velké riziko ze zklamání, z neúspěchu, takže pak se nám tomu sportu vyhýbají, takže já bych viděl vyšší rovnováhu mezi sportem vlastně těch talentovaných, nadaných, kde ty soutěže určitě jako chceme a ty děti to posunuje dopředu a citlivější přístup na ty děti, které ty soutěže trošku děsí a ty prohry nevedou jako k mobilizaci sil, ale k odchodu z toho sportu.
4: Od kdy by tahle změna měla být?
5: Potřebujeme, aby vlastně svazy víceméně komunikovaly s trenéry a komunikovaly o tom, jaké změny v soutěžních řádech probíhají v zahraničí. Nám se strašně líbila jako úmluva, která proběhla třeba v Norsku prostřednictvím jejich Národního olympijského výboru, že teda svazy se dohodly, že prostě promění soutěže pro děti do 12 let, že tam nebude tak velký tlak na výkon, že tam nebude tak velký tlak na to, aby získali to dítě do jednoho sportovního odvětví, ale aby co nejvíc dětí udrželi ve sportu. A v Norsku mají dneska ve sportu 90% dětí, my máme 70%, a kdybychom to trošku posunuli, byl bych rád.
4: Takže tohle budete iniciovat?
5: Určitě.
4: Aby se tolik nesoutěžilo?
5: Aby se takhle, aby se soutěžilo, řekněme. Ale aby ty výsledky neměly takovou váhu, že ty děti odradí z toho sportu, aby to nebyla jako taktika v utkání na úkor prostě rozvoje dovedností. Myslím si, že mají ty soutěže, jako řeknu, příliš velkou váhu, ztratila se tam ta hravost, ale jinak samozřejmě soutěže, turnaje ke sportu jako patří, děti to mají rádi, všechny soutěžní prvky jsou jako skvělý, ale nesmí nám to jako ty děti odrazovat.
4: Národní sportovní agentura zajišťuje financování sportu, ale ministr pro sport z motoristů sobě Boris Šťastný před necelým měsícem v reakci na chování některých diváků v Edenu na zápase Slavia Sparta řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Pokročili jste nějak v tomhle plánu?
5: Ta událost se stala zrovna v době, kdy startujeme vlastně nově rejstříky nebo registry sportu, které budou mít nejen sportovce, kluby, trenéry, rozhodčí, ale i sportovní zařízení, takže padla i možnost, technicky je to vlastně otevřené, že bychom mohli registrovat i tento typ fanoušků, nicméně více to asi přísluší ministerstvu vnitra, takže pokud dojde k politické dohodě, že ten registr bude, tak já si myslím, že ta pravděpodobnost, že bude na agentuře, je nízká.
4: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
5: A děkuji a hezké odpoledne.
2: Radiožurnál Sport.
0: Jediná sportovní stanice v Česku. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Pavel Prouza.
1: Írán oznámil ukončení vojenských operací proti Izraeli. Český astronaut Aleš Svoboda by mohl do vesmíru letět příští léto. Pardubičtí basketbalisté srovnali finále Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Íránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských

0: letí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
1: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
0: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. Středočeský kraj rozšíří od srpna nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom krajští zastupitelé. Lidé už teď můžou využívat k nástupu všechny dveře, například v autobusech mířících do Prahy. Rozšíření se nově dotkne 51 linek, říká radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Například o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
4: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále Národní ligy nad obhájci titulu z Nymburka 101-100 a srovnali sérii na 2-2 na zápasy. O vítězství rozhodli východočeši v poslední sekundě duelu. Páté utkání série se bude hrát ve čtvrtek v Nymburku. Bývalý slovenský fotbalový reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty, AC Milan nebo v FC Janov na klubových sociálních sítích.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D2 před Brnem a neprůjezdná silnice na Vyškovsku. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna pokračuje odklízení následku nehody několika aut. Za sjezdem na Slavkov 8. kilometru se jede jen odstavným pruhem. Aktuálně bez dalšího zdržení je tam jen hustší provoz. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov jsou dvě omezení. Směr Ruzyně na kilometru 16,5 blokuje část připojovacího pruhu na dálnici šetření nehody. Na 17. kilometru opačně směr D1 stojí nákladní auto. 17. kilometr z krajnice zasahuje do pravého pruhu. Na Vyškovsku je neprůjezdná silnice z Rousínova do Královopolských Vážan. Na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě záchranáři, uzavírka se dá objet přes Viničné Šumice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 a na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
7: 21 hodin 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásný večer. Ve zprávách jste slyšeli o basketbalu a taky o fotbalu. Teď přidáváme v našem vysílání taky tenis, protože Karolína Plíšková má za sebou úspěšný vstup do travnaté sezóny. V úvodním kole turnaje v Londýně v Queen's Clubu porazila Američanku McCartney Kesslerovou 2-1 na sety, když úvodní sadu prohrála v tiebreaku, ale potom dokázala utkání otočit. Následující dva sety vyhrála poměry 6-3 6-4 a postoupila tedy na úvodním travnatém turnaji.

0: do osmifinále, kde bude čekat Karolínu Plíškovou náročná soupeřka, a to Kanaďanka Viktoria Mboková, která je světovou devítkou. No a na tomto turnaji je dokonce nasazenou trojkou. Ještě se přesně neví, kdy se ten zápas odehraje. Čekáme na program v Queen's Clubu. Každopádně úspěšný vstup Karolíny Plíškové do travnaté sezóny. To by se dalo říct i u Jiřího Lehečky, protože ten úspěšně vstoupil do turnaje ve Stuttgartu v deblu, když společně s Francouzem Mutetem porazili 2-0 na sety německo-nizozemský pár Franzen Haase a postoupili do čtvrtfinále.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Procházka.

0: Poprvé v historii se mistrovství světa ve fotbale koná v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Íránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu v Mexiku, nikoli ve Spojených státech, ale zápasy musí odehrát na americké půdě. Je kolem toho stále mnoho otazníků i emocí. Jisté je, že fanoušci z Íránu mají do USA vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 750 000 emigrantů z Íránu a velmi aktivně sledují nejenom současný konflikt, ale i fotbal a sami ho vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj a otevírá tím náš seriál ke čtvrtečnímu startu světového šampionátu.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11:11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem, tady v Bethesdě v Marylandu, se potkává spousta různých kultur.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
3: Football is basically for me and a lot of people here is a game of life.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarádství, všechno.
0: Nedaleko hřiště najdeme hospodu, nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Írán zůstal doma. Lidi v Íránu obrovsky trpí a pokud se íránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Íránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Íránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Írán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si stoprocentně jistý, že lidi z íránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Íránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Íránu to potěší.
2: První zápas odehraje Írán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
4: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně s výpravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
6: people and countries and communities.
2: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

21 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Teď tu máme jednu takovou nešťastnou zprávu s poměrně šťastným koncem. Dánský fotbalista Christian Eriksen, který včera v přípravném zápase s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, byl propuštěný z nemocnice a už se taky ke všemu vyjádřil na Instagramu, kde napsal, cituji: "Dostal jsem šok od vopereovaného defibrilátoru a mě i rodinu to samozřejmě vystrašilo, ale všechny chci ujistit, že šlo o úplně jinou situaci než tehdy v roce 2021. Cítím se dobře a už se zotavuji." Konec citace. Tím samozřejmě Eriksen odkazoval na mistrovství Evropy v roce 2021, kde skolaboval v zápase s Finskem. Potom se podrobil operaci srdce a byl mu právě implantován defibrilátor. Potom od lékařů dostal souhlas, aby pokračoval v kariéře. Po necelém roce se vrátil na trávník, no a znovu se dostal taky do reprezentace. Teď tedy přišla podobná situace, která ale podle Eriksena, jak napsal v tom svém vyjádření, není tak vážná, už se zotavuje a je mu mnohem lépe.

0: 21 hodin 24 minut posloucháte radiožurnál Sport. Hvězdný skokan o tyči Armand Duplantis ze Švédska není robot, i když to tak často vypadá. Po třech letech totiž nestál po závodě na nejvyšším zlatém stupínku. Na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu byl druhý.
1: Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švéd před ním s pokorou sklonil.
3: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
3: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách. Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Inglanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
4: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
3: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku nadlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamantové lize ve Stockholmu. Karel

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Přehled zpráv a Pavel Prouza.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Potápěčům v sicilském průlivu se podařilo natočit bílého žraloka. Stalo se to v době, kdy tam pracovníci z organizace Healthy Seas likvidovali staré rybářské sítě. Lidé bílého žraloka v oblasti Středozemního moře v minulosti pozorovali už několikrát. Podle ochranářů se ho teď poprvé podařilo taky natočit. Sport. Týmu českých basketbalových šampionek USK Praha končí zahraniční opory Briona Jonesová a Emese Hofová. Obě hráčky, které klubu vloni pomohly k titulu v Evropské lize, následují v odchodu z mistrovského celku další hvězdy Ajajovou nebo Carltonovou. USK o tom informoval na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D55 z Bzence do Uherského Hradiště. Na 60. kilometru už odklidili z jízdního pruhu překážku, byla tam trubka. Na D2 z Břeclavy do Brna se za sjezdem na Slavkov objíždí následky nehody několika nákladních aut. Na 8. kilometru je, vypadá to stále průjezdný, jen odstavný pruh. V místě nehody je jen nárazově hustší provoz. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí nákladní auto. 17. kilometr na krajnici a silničáři v místě zavřeli i pravý pruh. Kolem se jezdí plynule. A na silnici 11 mezi Vamberkem a Kostelcem nad Orlicí je rozlitý olej. Kluský úsek čekejte na kruhovém objezdu u odbočky na Ústí nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

21 hodin 36 minut posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalisté Nizozemska a Francie hrají generálku před světovým šampionátem. Přípravné zápasy. Nizozemsko vede nad Uzbekistánem na konci prvního poločasu 1-0. Z penalty se prosadil Cody Gakpo. Hraje se v New Yorku, samozřejmě už v místě dějiště šampionátu. To Francie, ta hraje na domácí půdě v Lille a proti Severnímu Irsku. Máme 27. minutu, zatím to je 0-0. I přesto, že Francie hraje s naprosto hvězdným útokem zleva Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise a na hrotu Kylian Mbappé. Ani jednomu se zatím nepodařilo skórovat, takže připomínám, Francie, Severní Irsko v generálce na světový šampionát ve 28. minutě. Je stále 0-0.

0: 21 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že fotbalisté Nizozemska a Francie hrají generálku před světovým šampionátem. V encyklopedii naší stanice vám budeme postupně nabízet medailonky všech účastníků letošního mistrovství světa ve fotbale a že jich je hodně, letos poprvé 48. Velmi rychle si postup vybojovalo Japonsko, které bude na mundialu startovat už po 8. a podrobněji vám ho představíme s Tadášem Skalickým. Krásný večer.
1: Pěkný večer. Japonsko se stalo vůbec prvním týmem mimo pořadatelské země, tedy mimo Spojené státy americké, Kanadu a Mexiko, který postoupil na světový šampionát. Jistotu měl už 20. března 2025 po vítězství nad Bahrajnem.
0: Nepřekvapilo to ani našeho experta Pavla Horváta. Ten v Japonsku působil a poznal, že o fotbal je v zemi obrovský zájem.
2: Jedna z nejlidnatějších zemí na světě, tudíž těch lidí o ten fotbal má spoustu zájem a samozřejmě tam podpora jak státu, tak školství, tak bohatý sponzoři. Takže já si myslím, že v Japonsku ten fotbal ještě pořád je na vzestupu a určitě budou nepříjemným soupeřem pro všechny. Obecně ty týmy z té Asie budou jako nepříjemný, samozřejmě máme ve skupině taky. Je to, myslím si, pro nás, pro Evropany ještě pořád velká neznámá, ale ty hráči budou fyzicky, technicky velmi vysoko a nebude jednoduchý je porážet. Naopak si myslím, že by tam z Asie mohl být nějaký černý kůň toho turnaje.
1: Japonsko bude chtít navázat na postup ze skupiny, který se mu povedl na minulém světovém šampionátu. Loni v říjnu mužstvo zdolalo Brazílii 3-2 a letos v březnu v další přípravě vyhrálo v Anglii 1-0.
0: Tým už rozhodně nebude tak podceňovaný jako v minulosti. V nominaci je už hodně hráčů z evropských lig a to ještě chybí zraněné opory Mitoma z Brightonu a Minamino z Monaka.
1: Kapitánem japonského národního týmu je vítěz anglické Premier League. Víte, kdo jím je?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Japonce povede s kapitánskou páskou na světovém šampionátu Wateru Endo. 33-letý záložník vyhrál před rokem anglickou ligu s Liverpoolem. Na hru týmu má velký vliv. Otázkou zůstává, v jaké formě se ukáže, protože se do hry po zranění vrátil teprve na konci května.
1: Dalšími hvězdami mužstva jsou Kubo, Sano nebo Suzuki. Jejichž hodnota na přestupovém trhu přesahuje stovky milionů korun. Ve své zemi jsou japonští fotbalisté za bohy. Těší se obrovské popularitě.
2: Jednoznačně ty kluci jsou tam obrovský hvězdy. Nejvíc úplně ty, co se dostali do Evropy, do nějakých těch týmů. Byli tam dokonce už v té době, když já jsem tam byl, tak normálně jako štáby trávili celý dny prostě s těma hráčema a vlastně natáčeli seriály o těch klukách, který hráli v Evropě a je to tam velmi populární.
1: To řekl fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Nejlepším výsledkem Japonska v historii světových šampionátů je postup do osmifinále. Na něj si Japonci dělají zálusk i tentokrát. V základní skupině narazí na Nizozemsko, Tunisko a Švédsko.
0: Tak to bylo Japonsko, jeden z 48 účastníků letošního fotbalového mistrovství světa. Představili jsme si ho v naší pravidelné encyklopedii s Tadášem Skalickým. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

21 hodin 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Fotbalisté Nizozemska vedou v generálce na světový šampionát nad Uzbekistánem po prvním poločase 1-0. Francie hraje se Severním Irskem ve 38. minutě nerozhodně 0-0. A když už jsme zmínili ten světový šampionát, který mimochodem začne už za pár dní, tedy ve čtvrtek soubojem Mexika, domácího Mexika s jeho Africkou republikou, a pokračovat bude v pátek ráno zápasem Česka proti Jižní Koreji. No tak můžeme zmínit jednu zajímavost, o které jsme už jednou v našem vysílání mluvili, a to je ta, že už před startem šampionátu je jisté, že plzeňský brankář Florian Wiegele, tedy rakouský reprezentant, se stane díky svým 205 cm nejvyšším hráčem, který se kdy mistrovství světa ve fotbale zúčastnil. Upozornil na to jako první list Kronen Zeitung. Wiegele překoná o 2 cm dosavadního rekordmana, tedy Nizozemce Andriese Nopperta, který hrál na minulém mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Plzeňský golman má v reprezentaci na kontě pouze poločas březnového přípravného utkání proti Ghaně. Na trenéra Ralfa Rangnicka však stihl udělat rychle dojem, sám Rangnick to potvrdil na tiskové konferenci. Tak uvidíme, jestli se podívá i do zápasu. Každopádně ten titul nejvyššího muže historie fotbalových mistrovství světa, ten už Wiegelemu nikdo nevezme. Vzpomínám, když jste

0: 21 hodin a přesně 53 minut posloucháte radiožurnál Sport. Nejčastěji na naší stanici řešíme aktuální věci, to, co se právě děje, ale zároveň se den po dní vracíme 50 let zpátky, tak, abychom si v seriálu o 50 dílech připomněli cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. V kalendáři a rozhlasovém archivu už se finálovému zápasu stále víc přibližujeme. Přesouváme se do 8. června roku 1976.
1: V Praze dnes začala pedagogická konference Českého vysokého učení technického o nových pracovních metodách při výchově budoucích inženýrů.
2: 8. června roku 1976 jsou fotbalisté Československa druhý den na soustředění v Tatrách a jejich náplně zásadně ovlivňují i pravidla, která platí pro závěrečný turnaj v Jugoslávii. Československý sport o nich 8. června píše v reportáži s názvem Přípravy na finále vrcholí.
3: Celá fotbalová Evropa upírá své zraky k Jugoslávii, kde probíhají poslední přípravy na semifinále a finále evropského šampionátu. Jugoslávský svaz zajistil už pro všechny 4 delegace prvotřídní hotely a také upozornil, že každé mužstvo musí s sebou v kufrech přivést náhradní dresy odlišných barev, aby potom nedošlo těsně před zápasem k dohadování. Týmy budou mít také k dispozici autobusy pro odvoz hráčů na stadion a zpět. Vedoucí delegací dostanou osobní automobily. Družstva bude po celou dobu provázet tlumočník. UEFA oznámila už také rozhodčí. Cti řídit zápasy se dostalo Gonelovi z Itálie, Hungerbichlerovi ze Švýcarska, Delcortovi z Belgie a Tomasovi z Walesu. Semifinálové zápasy se při nerozhodném výsledku prodluží. Eventuálně se kopají penalty. Finále by se však opakovalo v úterý.
2: I to se pak ještě změní. Na 15. června, tedy na den před startem mistrovství Evropy, je totiž naplánovaný mimořádný kongres UEFA ve švédském Stockholmu, odkud se pak delegáti rovnou přesunou do Záhřebu a Bělehradu. Ale na možný penaltový rozstřel se fotbalisté Československa i tak poctivě připravují. Vždyť by mohl rozhodovat semifinále s Nizozemskem. A tak hráči dokonce mezi sebou na horách soutěží i o penaltového krále.
4: Byli jsme připraveni už proto, že jsem počítal s tím, že máme na to, když dodržíme prostě taktiku a trošku štěstíčko, když bude stát při nás, abychom neprohráli s Holandskem, abychom uhráli nerozhodný výsledek. A počítal jsem s tím, že by mohli přijít penalty.
2: Trenér Václav Ježek.
4: Ve svitu pod Tatrami, pak jsme byli na Štrbském plese v soustředění a tam byly penalty po každém tréninku a tam chodilo 500-600 diváků v pracovní době se dívat na nás, jak trénujeme. Samozřejmě lidi nám fandili, ale pak na mě jednou křičeli, že proč tolik penalt, že se jich tolik nebude tam střílet a tak dále. A samozřejmě byly tady taky různá kritéria. Kdo nedal penaltu 5 koleček, nebo dát 300 korun, což tenkrát byl slušný peníz, anebo si kleknout a hlavou se tlouct do země a přitom něco říkat.
2: O penaltové soutěže vyprávěl při výjezdní desíce Pavla Horváta na radiožurnálu Sport Antonín Panenka, autor zlatého finálového kopu.
5: Možná budete pamatovat Františka Veselého ze Slávě. Tak my, když jsme byli na soustředění v Tatrách, před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovali takový, po těch připravených utkáních zůstali lidi, aby vytvořili atmosféru, tu kulisu. A my jsme dělali takový mini turnajky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. Byly asi 3 ty turnajky. Zajímavý na tom bylo to, že všechny ty turnajky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to.
2: Penaltový rozstřel nakonec zažijí fotbalisté Československa až ve finále. Do závěrečného duelu mistrovství Evropy zbývá 12 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza.
1: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Ukrajinské síly od počátku roku osvobodily 600 kilometrů čtverečních okupovaných území. Basketbalisté Pardubice srovnali finále ligy na 2-2 na zápasy. Nymburk porazili o jediný bod. Zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
3: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN.

0: stává složitá a dynamická. Nejintenzivnější boje se vedou u Pokrovsku, Oleksandrivky a Hudajpole na východě a jihovýchodě země. Ukrajinským vojákům se přesto daří ruské síly zadržovat a vytlačovat. Jen za květen osvobodili přes 100 km čtverečních obsazených území a zneškodnili více než 30 000 okupantů, uvedl Syrský. Moskva ani Kyjev celkové ztráty nezveřejňují. Územní zisky ale potvrzují i mapy analytického projektu Deep State. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
2: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
1: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Sport. Pardubičtí basketbalisté vyrovnali stav finálové série Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Na svém hřišti zvítězili 101-100 střelou v poslední sekundě duelu. Páté utkání je na programu ve čtvrtek na polubovce středočeských obhájců titulu. Tenistka Karolína Plíšková vyhrála v prvním kole turnaje v Queen's Clubu nad Američankou Kesslerovou 2-1 na sety. Na londýnské trávě ji čeká v dalším kole 9. hráčka světového žebříčku Kanaďanka Mboková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 před Brnem a nebezpečí v Rosicích. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna stále pozorněji za sjezdem na Slavkov. Na 8. kilometru se objíždí následky střetů několika nákladních aut. Jede se vpravo, pomaleji, ale plynule. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech je průjezdný jen levý pruh. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a šipka a kužely blokují pravý pruh. Kolona se v místě netvoří. Na Brněnsku v Rosicích nebezpečí. V Brněnské ulici hlavním tahu přes město se pohybuje neosvětlený cyklista. Naposledy byl poblíž obchodu Lidl. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je hlášené odstavené auto. U odbočky na Jeřmanice 29. kilometru. Podle kamer je tam zavřený pravý pruh. A na silnici 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem se stále objíždí následky nehody nákladního auta. Za Rosečí se jede Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: 22 hodin, 5 minut, dál posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, Radiožurnál Sport. My vám za to děkujeme, přejeme vám krásný večer. Kdybyste si otevřeli španělský deník AS, tak by se tam uviděli velký portrét Cesca Fabregase, bývalého skvělého hráče, současného trenéra. No a za ním, za tou jeho postavou, nový stadion Camp Nou, tedy barcelonský stadion a titulek Cesc Fabregas El Elegido, tedy Cesc Fabregas vyvolený. A AS píše o tom, že vedení Barcelony se shodlo, že právě Fabregas by měl být nástupcem současného německého trenéra Barcelony Hanziho Flicka, až mu vyprší smlouva, tedy v roce 2028. A samozřejmě těch důvodů, proč by to měl být právě Fabregas, je víc, kromě toho, že se jeví jako nadějný trenér, dostal Como poprvé v klubové historii do Ligy mistrů, tak je samozřejmě spjatý s Barcelonou, kde jako hráč strávil 3 roky, no a s katalánským velkoklubem získal titul v La Lize, v Copa del Rey, ovládl s ní taky španělský superpohár, evropský superpohár a taky vyhrál s Barcelonou mistrovství světa klubu. No a podle AS by se právě Cesc Fabregas, současný trenér Coma, měl stát za 2 roky trenérem Barcelony.
3: Radiožurnál Sport.

0: X-Ambassadors a Renegades, jejich píseň dohrála na Radiožurnálu Sport. Už jsem mluvil o tom, že na naší stanici se nejraději a nejčastěji bavíme o tom, co se právě teď děje. Ale když máte pondělí 22 hodin a 10 minut, tak už toho tolik živého, zajímavého ve sportu nenajdeme. A tak se ve vysílání Radiožurnálu Sport vrátíme do pražské Troji, která v uplynulých dnech hostila světový pohár ve vodním slalomu. Ani tentokrát u toho nechyběla kajakářka Antonie Galušková, i když ve výsledcích jste její jméno najít nemohli. Letos se totiž neprobojovala do reprezentace a tak se mohla představit jenom před startem závodu v takzvané předjízdě. Na břehu ji oslovil reportér Jan Suchan.
1: Antonie Galušková, pokud jsem se díval správně, tak naposledy v roce 2018 zmeškala velký mezinárodní závod tady v pražské Troji, až tady znovu teď v roce 2026, tak jaké to pro vás bylo to kousat ze břehu?
2: Bylo to docela náročný, no. Na druhou stranu jsem zase ráda, že jsem se kousla a tu předjízdu jsem jela, protože to byl dobrý trénink a bylo fajn se porovnat s ostatníma. Ale musím říct, že když jsem pak viděla ten můj častý předjízdy, tak pak mě trošku jako svrbily oči z toho, že jsem opravdu nemohla závodit, no.
1: Já se přiznám, že jsem neporovnával tu vaši předjízdu, to znamená vlastně na stejné trati, že jste nastoupila do toho závodu, ale vlastně se nepočítal, protože to byla jenom taková ukázková jízda. Neporovnával jsem to s těmi výsledky. Jak byste dopadla?
2: V kvalifikaci bych vyhrála a ve finále bych byla druhá. Samozřejmě jsem to párkrát zkoušela, když se stavila ta trať, takže to byla ta moje výhoda. Ale na svou obranu jsem za tu hodinu ježdění, jak ta trať byla náročná, byla tak vyčerpaná, že mě se na té první ze tak klepaly ruce, že jsem byla ráda, že jsem dojela do cíle. No, takže z toho jako mám obrovskou radost, že vím, že na to mám být takhle mezi těma nejlepšíma, ale bohužel to nebyla ta závodní jízda, no.
1: Asi zase je potřeba říct, že vy jste, předpokládám, neměla nervy žádné při předjízdě, na rozdíl od těch, co to pak jeli na ostro.
2: No, já jsem se snažila se vyhecovat, protože jsem se přesně jako chtěla dostat do toho módu, kdy vím, že v fózovkách o něco jde, a myslím si, že se mi to povedlo a právě díky tomu se mi asi povedlo i to tak zajet, protože mi to vlastně nebylo jedno a snažila jsem se fakt jako zajet maximum, co jsem jako mohla. A vlastně i to, že jsem věděla, že se na mě všichni koukají na té předjízdě, takže nějaký ten tlak jako jsem na sobě měla a vyvolala jsem si ho a možná mi to vlastně ve výsledku pomohlo.
1: Ještě jeden zajímavý bod programu měla Antonie Galušková na světovém poháru v Troji, a sice, že na sobotní afterparty byla za pultíkem DJky. Tak jak se to zrodilo a jak vám to šlo?
2: Tak já od jakživa miluju hudbu a vlastně zrodilo se to rok a půl zpátky, kdy já vlastně jsem si ty písničky chtěla skládat jako dle sebe, dle nějakého svého pořadí, aby to jako navazovalo, aby to dávalo smysl, a jednoho krásného dne jsem se rozhodla, že si koupím DJský pult a vlastně začala jsem si to tak sama skládat. Zatím neprodukuju hudbu, protože na to nemám čas, ale v budoucnu bych určitě chtěla. Ale dělá mi to mega radost a je to takový můj koníček a takový odreagování.
1: Bývá zvykem, že kdo není v reprezentaci, tak se tady zároveň nějakým způsobem podílí v Troji na organizaci těch závodů. Tak taky vás zapřáhli, nebo tomuhle jste se vyhnula?
2: Když se vlastně ten svěťák, který připravoval, tak já jsem byla v Německu, kdy jsem se připravovala na světový pohár, takže teď jsem jim pomáhala to tady sklidit a je to docela záhul.
1: Povídání s kajakářkou Antonií Galuškovou bude na Radiožurnálu Sport pokračovat za pár minut.

0: Radiožurnálu Sport teď bude pokračovat rozhovor s vodní slalomářkou Antonií Galuškovou. Ta pro letošní sezonu vypadla z národního týmu, protože v sérii 4 domácích nominačních závodů se nevešla mezi nejlepší trojici kajakářek. I o tom s ní mluvil reportér Jan Suchan.
1: Vy jste nejdřív dvakrát neproklouzla do finále a pak jste dvakrát zvítězila, ale nestačilo to na účast v národním týmu na těch největších mezinárodních akcích sezóny, tak jak se to vlastně prožívalo?
2: Bylo to hodně náročný a popravdě po tom prvním víkendu, kdy si sama moc nedokážu vysvětlit, co se stalo, už jsem jako věděla, že už je to ztracený a na to, že jsem pak dojela jako ve výsledku čtvrtá, tak to vlastně ještě jako dobře dopadlo, ale je škoda, že ta pohádka jako nedopadla takhle krásně dokonce, že by to o ten bodík jako vyšlo, ale to tak je, prostě jsem ten první víkend měla dobře a to jsem nejela, takže se za to můžu sama.
1: Nicméně příjmení Galušková v reprezentaci zůstalo, nahradila vás o 5 let mladší sestra Bára, tak byla to aspoň drobná náplast, byť je mi naprosto jasné, že byste tam radši byla vy?
2: Ne, tak já vlastně, co jsem dojela do cíle, tak už jsem věděla, že jedna Galušková v repre bude, ale vlastně se čekalo na dojezd Amy Hilgertový a věděla jsem, že když Amy bude do 3. místa, tak to repre mám já a Amy dojela 4. Takže v té momentu mi bylo jasný, že to má Barča. A v ten moment samozřejmě byla jsem zklamaná, že tu repre nemám, ale na druhou stranu jsem zase ráda, že zrovna to 3. místo vybojovala moje ségra.
1: Fandila jste jí teď pořádně?
2: Fanděla jsem, křičela jsem, dávala jsem jí rady a myslím si, že si ten první závod užila. To je pro každého cenná zkušenost startovat hlavně v troji, protože ta atmosféra je úplně neskutečná.
1: Antonie Galušková 6x za sebou byla v národním týmu, teď to tedy těsně nevyšlo. Chtěl jsem se zeptat, co budete dělat, ale vy už jste to trošku nastínila, že vás čeká alespoň ten světový pohár v Augsburgu, protože někdo vynechává, tak jak bude vlastně vypadat ta sezóna?
2: Tak teď mě čeká ještě světový pohár v Augsburgu, pak mám ještě týden tréninku, potom týdnu budu mít 2 týdny volno od vody, což ale neznamená, že nebudu chodit na aerobní tréninky nebo do posilovny a pak vlastně začíná příprava už na ten další rok, takže vlastně co ostatní budou na mistrovství světa v Oklahomě, tak já už se budu připravovat na tu další sezónu, s tím, že samozřejmě tam máme ještě mistrovství republiky v srpnu, takže dle toho to taky přizpůsobíme.
1: Mluvil jsem s Lukášem Rohanem, který pro změnu se neprobojoval do reprezentace v minulé sezóně a on mi přiznal, že v podstatě v létě nic na vodě nedělal, tak za tenhle konec vy to vzít nechcete?
2: Ne, tak já mám, myslím, velkou motivaci tím, že se trošku změnila ta olympijská nominace a vím, že pokud budu chtít do LA, tak prostě příští rok budu muset být sakra nejlepší, takže to je ta moje motivace, proč chci letos makat a proč chci být ještě o třídu jinde, než jsem letos. A uvidíme, jak to půjde. Možná to bude nepříjemný, když tady budu, dejme tomu, celou sezónu jako sama. A když vlastně trenér, kterýho vlastně sdílím s mojí ségrou, tak bude jezdit s Barčou. Ale tím, že od ní budu mít plán, tak já se tady nějak zabavím a určitě se tady k sobě někoho vezmu.
1: Říká vodní slalomářka Antonie Galušková z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Francie nevstoupili do té závěrečné přípravy před světovým šampionátem úplně ideálně, prohráli 1-2 s Pobřežím Slonoviny, ale dnes si spravují chuť v posledním zápase před šampionátem, tedy v generálce. Na domácím stadionu v Lille vedou nad Severním Irskem v 56. minutě 2-0. Dvakrát se prosadil pravý křídelník Michael Olise a když se podíváme do sestavy na ten útok Francie, tak je to velká fotbalová paráda, kromě klíčového hráče Bayernu Mnichov Michaela Olizeho a autora dvou branek v dnešním zápase. Je tam taky třeba Ousmane Dembele, úřadující vítěz Zlatého míče a taky hráč Paris Saint-Germain, tedy týmu, který ovládl dvakrát za sebou Ligu mistrů. Na levém křídle vedle Dembeleho je jeho spoluhráč z Paříže Désiré Doué a na hrotu Kylian Mbappé, hvězda Realu Madrid a nejlepší střelec z toho minulého světového šampionátu v Kataru. No, být fanouškem Senegalu, Iráku nebo Norska, tedy soupeřů Francie v základní skupině mistrovství světa, začal bych se obávat.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 29 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Zmiňovali jsme, že Francouzi vedou v generálce na fotbalové mistrovství světa nad Severním Irskem 60. minutě 2-0. Francie, finalista posledních dvou ročníků mistrovství světa, velký favorit na zisk titulu, ale podle některých by na ty nejvyšší příčky mohla myslet i Nizozemsko, tedy tým, který byl ve finále mistrovství světa naposledy v roce 2010. No a právě Nizozemci hrají v generálce s Uzbekistánem a vedou 1-0 v 80. minutě.
1: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedenácté. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. A Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP. A ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. A Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Hříb a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Sport. Trenérka Renáta Štrbíková po 3,5 letech končí u ženské reprezentace ve stolním tenisu. Ve funkci od 1. července nahradí Francouz Hugo Berger. Česká asociace stolního tenisu to uvedla na svém webu. Berger strávil poslední dva roky u italské reprezentace žen. Jeho první velkou akcí s českým týmem bude říjnové mistrovství Evropy v Lublani.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zvěř u D10 za Prahou a nehoda na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se u sjezdu na Brandýs nad Labem pohybuje zvěř. Zhruba 10. kilometr zatím mimo pruhy.
5: Se blízkosti dálnice pohybuje srna.
4: Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov se jede jedním pruhem. Na 8. kilometru levou část dálnice blokují následky nehody, odklízení srážky několika nákladních aut. Místem se teď projíždí plynule. Na Pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem na Ořech auta vybočují vlevo. Na 17. kilometru stojí na krajnici nákladní auto, značení kolem vozidla blokuje pravý pruh. A na Vyškovsku stále neprůjezdná silnice z Rousínova do Královopolských Bážan. Na železničním přejezdu se večer srazilo osobní auto s vlakem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Pardubičtí basketbalisté srovnali finálovou sérii Národní ligy s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Ve čtvrtém utkání série rozhodl o výhře 101-100 Luboš Kovář střelou v poslední sekundě duelu za 3 body z otočky. Neskutečný dramatický moment, který jste mohli prožít společně s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Další zápas finále je na programu v Nymburku ve čtvrtek. Další sportovní novinky má teď ve studiu Štěpán Bém. Vítej, hezký večer.
1: Dobrý večer. Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států amerických. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii.
2: Z letiště v Miami se tak Artan vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý, podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku, informovala o tom agentura AFP. Somálsko je jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan je na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena, který v neděli při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval, propustili lékaři z nemocnice. 34-letý záložník o tom informoval na Instagramu. Eriksen ve víkendovém zápase skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Záložník Wolfsburgu v neděli v 65. minutě utkání krátce ztratil vědomí a po ošetření pak trávník pustil sám. Zápas rozhodčí předčasně ukončili.
0: Bývalý slovenský fotbalový reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty AC Milan či FC Janov na klubových sociálních sítích.
1: Na lavičku fotbalistů Táborska se po 5 letech vrací Miloslav Brožek. U jihočeského týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal v druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Táborsko to uvedlo na svém webu.
0: A teď tenis. Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V úvodním kole turnaje v Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety a v dalším kole ji čeká světová 9 Kanaďanka Mboková.
1: Tenista Jakub Menčík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
3: Ani tak není Menčík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil 3. pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
0: A do třetice tenis. Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně, kde ho čeká plánovaná série vyšetření. Podstoupit testy chce světová jednička po fyzickém kolapsu v druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratila takřka vyhraný zápas a z Grand Slamu vypadla. Po lékařské kontrole chce Sinner pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.
1: A čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu. Podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
4: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: A to byla poslední zpráva, která nám ukončila dnešní poslední sportovní přehled, který připravil Štěpán Bém. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Už se to blíží, čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji, samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Před nedělním tréninkem v Mansfieldu nedaleko Dallasu si s reprezentačním obráncem Davidem Douděrou, který byl před měsícem po vyloučení v ligovém derby se Spartou vyloučený z kádru Slávie, povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Bude půl desátá ráno, už teď je tady velké teplo, tak jak je náročné pro vás se přizpůsobit těm podmínkám?
2: Mně je příjemně teďka, takže já jsem v pohodě.
1: Vy jste odehrál velmi dobrý zápas proti Guatemale, ta generálka se vám povedla, nahrál jste i na gol, tak bylo to pro vás velké povzbuzení, i když vezmeme v potaz, že jste neměl teď zápasovou praxi.
2: Jo, určitě, já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený, což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
1: Mistrovství světa se blíží už skutečně za pár dní, vás čeká úvodní zápas, tak jak se těšíte, je to absolutní vrchol kariéry zatím.
2: Ano, je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Čerou sem za 50 let, za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme, myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
1: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
2: Jo, se rozbrečím jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že je jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. Už jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. My jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze všim všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídí.
1: Na úvod vás čeká tedy Jižní Korea v mexické Guadalajáře. Už jste se stihli připravovat na toho soupeře, co od něj čekáte?
2: Asi bych nechtěl zmínit, co čekáme. Samozřejmě už jsme se připravovali, víme jejich silné a slabé stránky, které v průběhu těch dní budeme nacvičovat, takže doufáme, že se připravíme dobře.
1: Poslední dotaz, ambice, jednoznačně postup ze skupiny?
2: Já nemám rád tyhle dotazy, protože jednou řekne člověk to, pak řekne to a člověk si nevybere. Takže ano, naše přání je postup.
1: To říká obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Mansfieldu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

odřenýma ušima, tak by se dala nazvat ta finální příprava fotbalistů Nizozemska na mistrovství světa, které se blíží a začne už ve čtvrtek. Nizozemci totiž prohráli 0-1 s Alžírskem a před malou chvílí vybojovali vítězství nad Uzbekistánem už v dějišti šampionátu v New Yorku 2-1. Góly z penalt prosadil se dvakrát Koudy Chakpo ve 32. minutě a potom v nastavení zápasu v 97. minutě zachraňoval tedy tu výhru pro Nizozemsko, pro sedmý tým žebříčku FIFA, který se samozřejmě chystá na světový šampionát jako ostatní týmy. No a Nizozemsko bude hrát v zajímavé skupině s Japonskem, Švédskem a taky Tuniskem. A když jsme zmiňovali přípravu na světový šampionát, tak právě hrají taky Francouzi v generálce na mistrovství světa. Ti hrají ještě doma v Lille proti Severnímu Irsku. V 83. minutě Francouzi vedou 3-1. Hetrikem se blízkl klíčový hráč Bayernu Mnichov a pravý křídelník Francie Michael Olise.

22 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport a já se s vámi pomalu loučím, bylo mi potěšením, takže vám přeji krásný zbytek večera a pokud rádi usínáte s poslechem naší stanice, tak vám taky přeji dobrou noc. V následující hodině budete moct pomalu zavřít oči u reprízy našeho pořadu Desítka Pavla Horváta. Hezký poslech.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
1: Prezident Pavel ocenil dohodu o delegaci na OSN o summitu NATO v Ankaře. Vláda rozhodne až 22. června. Italská prokuratura vyšetřuje izraelského ministra Ben-Gvira, který vyzýval k násilí vůči zajatým lidskoprávním aktivistům. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. A zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře až 22. června. Rozhodnutí dnes nepadlo po jednání kabinetu, to řekl prezident Petr Pavel, který se dnešní schůze zúčastnil. Podle prezidenta spor o zastoupení Česka neprospívá důvěryhodnosti země v zahraničí. Hrad zároveň informoval, že Pavel ocenil schválení svého vedení delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Věří, že dohoda vznikne i ohledně summitu NATO. Dojednání vlády proto nepodá připravenou kompetenční žalobu. David Dušek z Hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
3: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
1: Autoři dopisu určitě.

0: čelili fyzickému, psychickému i sexualizovanému násilí. K napadání aktivistů přímo na místě vyzýval i Ben-Gvir. Dokazuje to video, které politik zveřejnil na svých sociálních sítích. Izraelské úřady kvůli možným válečným zločinům a mučení vyšetřuje i francouzská protiteroristická prokuratura. Na mnoha menších tocích v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové aktualizují data na základě novějších srážkových modelů. Dotkne se to třeba 25 km břehů podél Manětínského potoka na severním Plzeňsku. Tam se bude nově moct stavět na více než polovině pozemku, kde to bylo doteď zakázáno. Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají taky v Dolních Sekyřanech u Vejprdnického potoka na Plzeňsku. Pokračuje vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Plíhal.
1: Jsou lepší metodiky výpočtu aktivní zóny záplavého území. Předtím to byly data od roku 1930 až do roku 1980, to byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti. Srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplava území se vymezují v menším rozsahu, než to bylo dřív.
0: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem prohrávali o 2 body. Rozhodující tříbodovou střelu vyslal těsně před klaksonem pardubický pivot Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
2: Já sám nevím, neuvěřitelný, za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
0: Série bude pokračovat ve čtvrtek utkáním na palubovce Nymburka. Středočeši získali titul 20krát z posledních 22 sezon. Pardubice hrají finále nejvyšší české ligy poprvé.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na 13 na Českolipsku a neprůjezdná silnice 19 na Blanensku. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova se pohybují lidé, chodci, opatrně za okrouhlou. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov trvá omezení po nehodě. Na 8. kilometru je zavřená levá část dálnice a místem se teď projíždí plynule. Silnice 19 z Kunštátu do Bystřice nad Pernštejnem neprůjezdná. Uzavírka je za Rozsečí. V podvečer tam havarovalo nákladní auto. Je převrácené. Možné objízdné trasy vedou přes Olešnici, případně Tasovice a obec Hluboké. A v Praze na městském okruhu začínají noční uzavírky. Neprůjezdný bude do rána Strahovský tunel směr Barandovský most a část tunelového komplexu Blanka. Obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavle, vítej ve studiu Radu Sport a vítám taky Pavla Tilšara, který tady dneska je. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Tak máme před sebou, pánové, fotbalové mistrovství světa, už pouze 3 dny zbývají do zahájení toho skloňovaného mundialu. Největšího turné století se dá říct, protože 48 týmů tam bude poprvé. Nicméně spousta dalších témat, která nás zajímají i v toho klubového pohledu.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
5: Tak jak jste zakončili svou skupinu České fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže s Baníkem Most Souš?
7: No, my jsme vyhráli 1-0 ve Velvarech.
5: Moc gratulujeme.
7: Děkujeme. Skončili jsme teda nakonec třetí, což si myslím, že je úspěch, nebo tak to vnímám já i ten zbytek toho týmu a samozřejmě s tou sezónou můžeme být spokojení a trošku budeme jako samozřejmě pošilhávat ještě vejš, no, příští sezonu. Doufám.
5: No a ty máš teda splněno, máš teď volno úplně, jenom rádio.
7: Tak úplně volno, tak úplně
5: třeba.
7: No, rád bych. Zranil jsem se v Ostravě na McDonald's Cupu, to asi není žádný tajemství, to vy tady víte všichni.
5: Kdo byste Pavla viděli teď, tak na levém stehnu ze zadu má obrovskou modřinu. Není to, že by někde se něco stalo, ale fakt na fotbale.
7: No, je to tak, ale tak to k tomu patří. Musím říct, jako hráč jsem na to vůbec netrpěl, ale samozřejmě ve 30 stupních bez rozcvičky a prostě bylo to hned. To nic se mění na tom, že teda, když se ptáš, tak vlastně teďka v sobotu 13.6. hraje můj tým na Darovanský Hradčanském dvoře, to je kousek od Plzně, golfový resort, tak tam máme udělaný zápas proti hokejistům Plzně, samozřejmě s charitativním podtextem, a myslím si, že mám celkem jako dobrý mužstvo. Měl by přijet s Milan Petržela,

0: Karel Rada třeba, Martin Filo, Tomáš Poznar, Petr Jiráček, celkem jako solidní playeři, teď jsem na někoho zapomněl, co prezidentě, bude tam sám i kalkulátor dokonce, takže tam si myslím, že bude jako o zábavu postaráno, tak doufám, že nastoupím, no, protože samozřejmě jsem se na to těšil, ale bolí mi to a doufám, léčím, no.
1: Prognóza, u doktora jsi byl?
0: U doktora jsem nebyl, protože jsem to nestihl, ale mám těch mastiček za tu kariéru několik a mažu to, zkouším to. Dneska vyjíždíme s mým motogengem na třídenní trip, tak doufám, že na té motorce to trošku vyléčím. No.
2: Ano, tak možná ti třeba prospěje, až upravíte pravidla a vy budete v kopačkách hokejky, budu hrát v bruslích teda na té trávě. Takže 13. na Darovanském dvoře, pokud máte zájem, tak tam doražte za Pavlem a dalšími osobnostmi. Nicméně ještě přece jenom téma, které se týká i té tvojí soutěže s Baníkem Ostrouš. Třetí ligu by měli příští sezonu hrát dva týmy, které původně se zachránily ve druhé lize, tedy MFK Chrudim a SK Dynamo České Budějovice, které dostali licenci vlastně pro tu profesionální druhou ligu. To znamená, že ČFL by měli teď opustit dva ty nejlepší týmy z obou skupin, Kladno i Česká Lípa.
0: No, je to zamotaný. Já musím říct, že vlastně, jak jsem říkal, my jsme hráli ve Velvarech, což už byl tým, který vlastně sestupoval. Měli tam problémy samozřejmě s tím, že nedostávali kluci výplaty, už ani netrénovali ke konci pořádně, takže samozřejmě pro ty mladý hráče to není vůbec dobrý. A musím říct, že nebyli samotní a vlastně tohle to všechno, jak to říkáš, Chrudim, a myslím si, že vlastně i Karviná má trošku vliv na to, jak to padá dolů a vlastně je tam velký zmatek, nebo byl, já jsem ke konci.
2: Tak Karviná ještě není určená.
0: Vlastně já teď přemýšlím, jako jaký to může mít potom vliv prostě, no, že vlastně i u nás se do poslední minuty vlastně nevědělo, kdo padá nebo kdo nepadá. Vím, že tam bojovali na dálku Ústí nad Orlicí s Brozanama a bylo to prostě hrozně nepřehledný a vlastně teď teda se rozhodlo, že padají vlastně 3-3 z té A skupiny, B skupiny, postupuje do druhé ligy, hrajou baráž, nevím, proč už se to hraje.
2: A budou to hrát, jo, tu baráž?
0: No, měli by to hrát, ale vlastně je to zápas, nebo dvojzápas úplně zbytečný, místo toho, aby si ty kluci odpočinuli a připravili se na další sezónu, tak by měli hrát jako baráž, ale vlastně postupuje jak Česká Lípa, tak Kladno, takže jim samozřejmě gratulujem a jsem zvědavý, jak tyhle ty mužstva tam samozřejmě budou vypadat, protože ta příprava pro ně není úplně jednoduchá.
2: No, tak Pavel Telšar taky zná možná nějaký ten pažit, buď v České Lípě nebo na Kladně.
1: Mám dobré vzpomínky na Kladno, na stadionu Františka Kloce, dal jsem tam jeden ze svých 3 divizních gólů, vůbec první, a vlastně si říkám, jestli je to jako adekvátní stadion na druhou ligu, no, protože ještě pár let dozadu, je to 6-7 let zpátky, se tam hrála divize, teď čtvrtá nejvyšší soutěž, a druhá liga už je vlastně profesionální.
0: No, já musím říct, že já jsem tam byl teda v zimě, jsme tam hráli přátelák a před rokem jsme byli v té A skupině, takže jsem tam byl vevnitř. Myslím si, že se tam úplně toho moc nezměnilo. Samozřejmě je potřeba potom, když vidíme, jak dopadla Chrudim, třeba, že nemáš nějaký podmínky nebo další ty týmy nemají podmínky, tak už možná dopředu koukat na to, co je potom všechno k tomu postupu potřeba. Česká Lípa dělala na stadionu svým, vím, že měli smůlu, protože my jsme měli hrát v Lípě a hráli jsme v Novém Boru, protože jim bohužel chytlo plíseň hřiště a nedalo se tam vůbec nastoupit, takže to jsou takové věci, které vlastně k tomu fotbalu patří, ale jestli ty týmy budou v druhé lize, tak už by měly mít ty podmínky adekvátní.
2: No, protože právě třeba u Chrudimi byla ta jedna z podmínek licenčního řízení nesplněna, která se týká chybějícího umělého osvětlení, které tedy není na stadionu za Vodojemem. Chrudim hrála už tuhle sezonu, která skončila v Pardubicích v azylu, žádala o azyl v Chomutově. Každopádně teď to teda vypadá, že by měla hrát nižší soutěž. Ostatně už se psalo i na eSport.cz, že by skončil trenér Kulič, který míří do hradeckého dorostu, a v Českých Budějovicích tam už to bylo vlastně déle známé, že mají problémy s tím, že město vlastně neprodloužilo tu nájemní smlouvu na tak dlouhou dobu, aby to bylo zaručené, že tam budou moct hrát na Střeleckém ostrově celou tu příští sezonu. Ta výpovědní lhuta je někdy, myslím, do konce dubna, sezona končí až květnu. Takže otázkou, jak to bude, zda třeba bude ještě jeden budějovický klub právě v těchto vyšších soutěžích, když nemluvíme třeba o přeboru, ale třetí nebo čtvrtá liga. Nicméně asi se teď můžeme dostat zase trošku jinam. Jsme samozřejmě zvědaví, monitorujeme to, ale myslím, že nás čeká daleko důležitější šampionát, na který se všichni, věřím, těšíme.
3: Desítka Pavla Horváta.
2: Ještě než se dostaneme k českému týmu, tak několik drobniček se nabídl kolegům, když jsme se připravovali. O víkendu hráli Portugalci s Chilany. A ten poločas první který hrál třeba i Cristiano Ronaldo, končil potyčkou, do které se zapojil i hvězdný Rafael Lau, tak se svým chilským protějškem dostali oba rudou. Si říkám takhle přáteláček vyhecovaný, Pavle.
0: Jo, bylo to vyhecovaný takhle. Lau se zapojil tím svým stylem takovým jako ledabilým, ale tím, že je vysoký, tak bylo vidět, co všechno se tam stalo. Myslím si, že to asi rozhodčí mohl přejít bez nějakých červených karet, bohužel tam padly a ten zápas to samozřejmě jako posouvá do té roviny, že tam úplně moc přátelský jako nebyl, takže logicky možná tam panovala nějaká nervozita. Já musím, že jsem ten zápas celý neviděl, ale tenhle moment jsem si pouštěl několikrát. Můžu říct, že mě třeba taky hra Rafaela trošku jako provokuje a když tě tam dvakrát obejde a pak tě ještě strčí, tak samozřejmě je možný, že tam nějaká reakce byla, ale já si myslím, že kluci dobře vědí, co je čeká za pár dní.
1: Sportovně je to nesmírně talentovaný fotbalista. Rafael Leao možná bude hrát na křídle v útoku portugalské repre. Nejspíš vedle Cristiana Ronalda, to je další otázka na Pavla Horváta. No. Ronalda čeká už 6. mistrovství světa, je mu 41 let a vlastně my jsme to vzpomínali s Honzou Piruškou 2 roky zpátky, když hráli Portugalci s českým národním týmem na Euru, tak tam bylo nesmírně znát, že všichni spoluhráči Ronalda hledají. Tak jestli by už ta portugalská reprezentace nebyla silnější bez Ronalda?
0: Musím říct, že asi i pro Portugalce obrovsky těžký téma, protože samozřejmě Ronaldo trénuje naplno, maká naplno, už nehraje úplně soutěž, která samozřejmě v té Arábii hraje spoustu skvělých hráčů, ale přece jenom ten fotbal je malinko jiný. Když si vezmeme anglickou ligu, španělskou ligu, francouzskou ligu, jak je to rychlý, tak když vidíme zápasy v Saudské Arábii nebo někde jinde, tak samozřejmě ten rozdíl tam je. Další věc je, že Ronaldo, ať chceme nebo nechceme, už mu není 30, už prostě to letí a samozřejmě, byť maká naplno, vypadá jako Ken, bych řekl, dokonale, tak samozřejmě ten handicap tam někde se musí projevit. Otázka je, jak to mužstvo to vnímá. Mě by fakt zajímaly upřímný názory těch spoluhráčů, vlastně kdyby teď plácnu, kdyby byly úspovědi, aby nebyly vidět.
2: Protože zpovědní tajemství se nemůže prozradit,
0: co by nám,
2: jo?
0: Co by nám k tomu řekli, ale dovedu si představit, že i ty některý hráči už si říkají, hele, ty už by asi tam neměl být, jo. Trošku asi nám to bude ubírat cílu, ale Ronaldo prostě je Ronaldo a já si myslím, že on bude chtít hrát a bude chtít hrát všechno a asi by nebylo úplně jako v pohodě, kdyby ho odstřelili. No.
2: Portugalská vlastně ta reprezentace teď má taky mezi sebou takové asi jedno velké poselství, že hraje i za Dioga Jotu, který loni tragicky zahynul v červenci a vlastně byl důležitou součástí a právě i za něj asi budou bojovat na mistrovství světa, nejen tedy za Ronalda, ale na druhou stranu uvidíme, jak se mu bude dařit. Teď máme prvního posluchače v našem vysílání. Dobrý den, vítejte v desíce.
4: Dobrý den, Jirka u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Pavla Horváta, teda jednak bych chtěl poděkovat za váš pořád, který je skvělý a pravidelně a dlouhodobě ho poslouchám. Děkuju.
0: Děkujeme.
4: A chtěl bych se zeptat k mistrovství světa, jak by se Pavlovi líbilo případné teoretické finále Portugalsko-Argentina. To je můj první dotaz, který by se asi uzavřela taková obrovská éra, co se týče Messiho a Ronalda, a je i teoreticky podle pavouku možné. Ještě jsem se chtěl zeptat, že za Španělsko, které je považováno jako jeden z největších favoritů, je poměrně ve výběru široký výběr hráčů Barcelony, a jestli si myslíte, nebo jestli si Pavel myslí, že je to výhoda nebo nevýhoda, když vlastně v nároďáku hraje 7-8 hráčů z jednoho týmu klubového. To je za mě všechno, moc krát děkuju a hezký den.
2: Také vám děkujeme, přejeme vám také hezký den, Pavle, prosím, odpověz.
0: Já si myslím, že to finále se stát může, ale nebude. Neúplně jsem nestudoval toho pavouka, samozřejmě těch zápasů tam může být, těch výsledků daleko víc překvapivých, než si asi úplně dovedeme připustit. No a co tam bylo dál? Zakecal sám.
2: Jestli je výhoda toho, když hraje určitě, za Španělsko spousta hráčů z jednoho týmu, konkrétně z Barcelony.
0: Určitě to výhoda je a já si myslím, že na to určitě budou sázet. Samozřejmě pokud doplníš tu základní sestavu o 6 hráčů z jednoho klubu a máš tam 4 hráčů hráče, jako může být Rodri třeba, nebo Pedri, jo, to jsou hráči, který prostě, Pedri.
2: Gavi třeba.
0: No ne, to jsou barcelonští.
1: Jiné hráče než Barcelona.
0: Jasně, jo, já myslel jo. daleko.
1: Kukureja.
0: Třeba, náš oblíbenec. Ale ne, jako pokud to doplníš tou kvalitou, tak samozřejmě Španělé za mě jsou jako jedním z velkých favoritů na samotný titul a myslím, že jsem se teďka dostal do skupiny našeho trenéra Golmanů v Mostě, ale bude tam typovačka, takže můj typ bude u Španělé, ale je to velký rozdíl, protože ty kluci spolu jsou denodenně, jo, samozřejmě můžou být ty hráči tak inteligentní, hodně Francie to tak má, že prostě má fantastický hráče, uvidíme, jestli z nich ten tým uplácá tak jako třeba Španělé, protože samozřejmě Francie taky určitě po očku kouká úplně nejvejš, no.
1: Jenom jedna poznámka k té španělské reprezentaci na mistrovství světa, vlastně poprvé v historii na té soupisce není žádný hráč Realu Madrid, tak to je jen tak pro porovnání asi, jak se to odráží teď ta klubová forma na nominaci španělské reprezentace i na mistrovství světa.
2: Jenom k tomu doplnění, že nevíme, zda bude od začátku turnaje k dispozici to skvělé duo Yamal Nico Williams, protože oba absentovali a nevíme, zda je postaví trenér De La Fuente do zápasu s Kapverdy. Každopádně možná jenom taková myšlenka, že teď, jak tam je spousta těch slabších reprezentací, tak jestli to nebude třeba výhoda pro ty opravdu hodně silné, že se prostě na začátku trošku rozehrají, uzdraví se jim třeba i ty opory a pak na konci turnaje zase budou sehranější a lepší. Protože často vemte si, když vyhráli Španělé mistrovství světa 20 v Jižní Africe, tak první zápas ne. Švýcaři prohráli, pak museli jet a vlastně ty výsledky třeba byly o gol těsné. Jestli si nemyslíš, že to bude výhoda?
0: Výhoda to může být i vzhledem k tomu, že máš samozřejmě přes 20 hráčů zase, že to můžeš protočit. Myslím si, že to bude podobný jako v hokeji dřív, že všichni budou chtít co nejrychleji postoupit a pak možná si odpočinout. Myslím si, že ne všichni ty hráči, ale většina z nich měli nějaký čas k tomu, aby potrénovali, aby si odpočinuli a teď se spíš jako všichni těší, takže já si nemyslím, že úplně budou od začátku šetřit, pokud budou fit ty opory, ale může se stát, že ty třetí zápasy v těch skupinách samozřejmě už budou hrát v uvozovkách ty druhý jedenáctky.
2: Je pravda, že třeba Paraguajci, kteří jsou po 16 letech na mistrovství světa, tak teď mají obavy o Julia Encisa, který se zranil a neví, zda třeba stihne skupinovou fázi. To bohužel i pro slavistické fanoušky tam je jistota, že Nigérii nebude podporovat z obrany Igoch Okbu, který si podle zpráv i oficiálního účtu nebo oficiální stránek Nigerijců přetrhl achilovou šlachu, nebo prostě má zraněnou achilovku, takže už by se měl připojit na rehabilitaci v klubu. Takže bohužel stoper Slávie přijde o takhle výrazný turnaj za reprezentaci, která se přezdívá Super Eagles. Tak přejeme brzké uzdravení, ta achilovka, to je strašná věc. Nicméně, vítáme dalšího posluchače v našem vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Kde je tam, prosím?
5: Tady Pavel Chustí.
2: Pavle, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat vás, i tady samozřejmě Pavla Horváta, jako už dneska trenéra, co si myslí o sestavě, která nastoupila, myslím tím náš tým České republiky naposledy k tomu přátelskému utkání, protože ten první poločas ukázal, že asi ta základní sestava nebude to, s čím bychom měli vyrukovat proti Jižní Koreji, pak teda následoval ten druhý poločas a chtěl bych se i zeptat poznámka k naší golmanské jedničce, protože bohužel Kovář hlavně ve spolupráci teda s Chaloupkem předvedl doslova tragický výkon při té spolupráce obránce brankář a opakovaně v podstatě a jeho výběhy taky nejsou 100%, čili já vím, že trenér Kubek asi nebude na poslední chvíli měnit brankářskou jedničku, nicméně rád bych, kdyby o tom padla i zmínka, co si o tom myslí. Děkuju.
2: Moc vám děkujeme taky za to, že jste nás převedl už k tomu tématu, které asi zajímá nejvíc českých posluchačů, a to je tedy český národák, který vyhrál nad Guatemalou v té generálce 3-1. A my se tomu teď jdeme věnovat. Jenom teda, Pavle, nevím, jestli chceš ještě ty veterány jakou stranu, nebo jsi to schovat?
0: Určitě. Měl jsem to jako téma, náš národák, to je jasná jednička téma. Ještě jsme se bavili o Ronaldovi, určitě to je poslední mistrovství světa Messiho a právě pro mě i Luky Modriče. Já si myslím, že tyhle ty hráči jsou úplně jinde, jak věkově, tak samozřejmě budou tam asi i taky stejně starý hráči, nicméně tyhle ty tři hvězdy, bych řekl, je to pro ně derniéra a já jsem zvědavý, jak budou fungovat v těch musech. My jsme měli možnost vidět Chorvaty samozřejmě ve srovnání s náma a Modrič prostě byl fantastický. Byť teďka hrál nechci říct jenom italskou ligu, ale úplně jsem to nesledoval, tak jsem zvědavý, v jaký on bude formě, a tam to mužstvo je vidět, že vlastně na něm taky stojí. Argentina, spousta skvělých hráčů, ale Messi vlastně podobná role jako Ronaldo. A já jsem zvědavý, jak tyhle ty hráči, protože ten fotbal se opravdu velmi vyvíjí, velmi rychle vyvíjí a je potřeba bránit a vlastně celý mužstvo brání, a to Ronaldo ani Messi prostě ve svých kariérách jakoby nezažívali, a teďka si myslím, že můžou ty manšafty to samozřejmě upravit vzhledem k tomu, aby to měli oni jako tu pohodu, protože to byli klíčoví hráči, můžou to být klíčoví hráči, a Modrič je trošku jiný a je schopný prostě za ten zápas odběhat, i tady nebudu házet čísla, ale určitě nebude slabší běžecky než jeho kolegové, a o tom fotbale technicky se nemusíme vůbec bavit, takže já si myslím, že vlastně ten Modrič by mohl být úplně nejplatnější pro ten svůj nároďák vzhledem k té pozici, jakou hraje, jak je schopný fyzicky se pro to mužstvo obětovat. No.
2: Tak Chorvati porazili teď v posledním zápase Slovence 2-1 a Modrič dával taky jeden gol, takže evidentně na to má. Uvidíme, jak si poradí s konkurencí na mundialu. Ještě než půjdeme na to české téma, možná nás další posluchač už k němu zas navede, ale vítáme třetího do party. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady je Marek. Zatím vás k němu asi nenavedu. Mě by totiž zajímal váš názor. Já jsem včera sledoval přátelský zápas Dánsko-Ukrajina. Zaujalo mě, že se jednalo o dva týmy, které jsou jako v rankingu FIFA. Já nevím, Dánsko je 20., Ukrajina 32. A na mistrovství světa je spousta států, kteří jsou, protože jsou z jiných kontinentů, výrazně níž. Tak by mě zajímal váš názor na to, já vím, že to neovlivníme, ale jestli by se neměla FIFA třeba zamyslet nad tím, aby se ty kvalifikace hrály třeba jinak, jakože fakt nasazení podle rankingu, ne podle toho, jestli je to Evropa, Asie, Austrálie, jo, že když se to dělá v jiných kolektivních sportech, já nevím, v basketu, ve volejbale, já nevím, v čem všem možným, tak jestli by se to nemělo hrát kolem rankingu, že když už je tam prostě 48 týmů, tak je tam 48 týmů nejlepších, který si to uhrajou. To by mě zajímal váš názor.
2: Děkujeme za dotaz, já jsem si původně tohle téma přichystal, ale pak jsme si říkali, že to nebudeme probírat, tak jenom možná krátce. UEFA totiž sáhne ke změnám v rámci té baráže, jestli si pamatujete, tak se nějakým způsobem v losu určilo, že Češi tedy budou domácím týmem i pro zápas s Dánskem. Teď by to podle té úpravy mělo být tak, že automaticky hostí doma ty zápasy týmy z prvního a druhého koše, kam budou spadat podle toho svého rankingu. To znamená, že i Italové by třeba hráli, místo v Bosně by hráli doma ten finálový barážový zápas, stejně tak by hráli Dánové proti Čechům a tak dál. Takže UEFA k tomu sáhne už od kvalifikace o Euro 2028, tak jenom v tomhle úprava.
0: No tak já myslím, že pan posluchač Marek tam spíš asi chtěl zmínit to, že vlastně tyhle ty některé týmy, jako je třeba Itálie, prostě, že je tam neuvidíme, jo, že tam uvidíme přiší úci Cap Verdi a co tam je teď?
1: Curaçao.
2: No, tam se rozšiřoval ten slot pro Evropu o 3 místa, naopak třeba Afričani tam budou mít 10 no, zástupců, jeho Američani myslím, snad jenom 3 nepostoupili.
0: No, to si myslím, že vlastně tohle to tam asi chtěl zmínit a já s tím vlastně souhlasím, mě taky asi zajímají víc zápasy Argentiny než...
2: Já to zaglosuju, Marko, ještě zápasy. Možná tak, pokud nás slyšíte, že asi víte, že budou teď během každého poločasu ty povinné 3-minutové pauzy. Je to samozřejmě i z hlediska asi osvěžení, ale víme, že se hraje taky ve Spojených státech amerických, kde je komerce hodně silná a asi i ti vysílatelé to rádi využijí k nějaké té komerční pauze. A když tam máte spoustu těch slabších třeba fotbalové států, tak ale na druhou stranu hlasy v nějakém důležitém rozhodování na místech vysoko ve FIFA jsou důležité právě od Curaçao nebo Cap Verde. Tak možná tušíte, kam směřuju.
6: Jo.
2: No, ale fotbalově nás to pochopitelně asi taky mrzí, že Dánové tam stejně jako Ukrajinci a další silné reprezentace nebudou. Děkujeme moc za zavolání a asi tedy můžeme jít na zodpovězení dvou dotazů, které nám poslal předchozí posluchač, a jenom pustím takový ten jingle, který uvodí a uvede další téma.
3: Desítka Pavla Horváta.
2: Českou Guatemala 3-1. Nejprve otázka, Pavle, na toho golmana. Matěj Kovář jako proklamovaná jednička, Lukáš Hodžníček dvojka, Jindřich Staněk trojka, 20. minuta a puštěný balon, který vlastně Kovář neskrotil, vyrazil ho před sebe a pak vlastně skórovali Guatemalci.
0: Tak chyby k tomu fotbalu patří. Já si myslím, že bavili jsme se o tom, že je důležitý, že si tuhle chybu vybrali v takovémhle zápase, kde nešlo o nic. Samozřejmě zase, já určitě si to ukážou na videích, budou se o tom bavit, jaký řešit tu situaci. Je to hodně takový jako o drillu, že ty hráči musí vědět, kde kdo je. Golmani teď nebudu úplně konkrétní na tuhle situaci, ale když třeba přihráváš golmanovi, říká se to vodžáků, vlastně měl bys nahrávat mimo bránu, protože samozřejmě padnou góly i na té nejvyšší úrovni. Teď mě napadá, David Seaman byl anglický brankář.
2: Jako přelobovala Ronaldinho, myslíš?
0: No, to já jsem myslel vlastně, že mu taky podjel balón pod nohou přeskočit.
2: To byl Paul Robinson podle mě tehdy.
0: Pardon, tak, no. Ale byl to anglický brankář.
2: Jo, taky už si toho moc nezachytal podle mě.
0: No, jasně ne, ale ono to k tomu patří prostě a byť ty hřiště budou v top kvalitě, tak jsou tam prostě věci, v tom zápase samozřejmě můžeš vykopnout nějaký malej drn a přes ten drn ti to přeskočí a už to nechytneš a jsou to věci, který samozřejmě jsou srandovní, ale hlavně, když se netýkají tvýho týmu. Takže tyhle ty malý chyby k tomu patřej. Myslím si, že souhlasím s posluchačem, že určitě Míra Koubek nebude panikařit a nebude najednou dávat na místo jedničky Horníčka a nebo Jindru Staňka. By si to oba ty golmani přáli samozřejmě, tak si myslím, že ani tahle chyba nezmění ten pohled na tu jedničku.
1: Matěj Kovář to zmiňoval vlastně hned na prvním takovým tom mediálním dnu s novináři před startem mistrovství světa ještě tady v Praze, že už mu bylo nastíněno, že bude prostě jedničkou a já si myslím, že zaslouženě tak prošel oba dva ty barážové zápasy v obou případech, jak proti Irsku, tak proti Dánsku, prostě byl klíčovým mužem nejen v těch penaltových rozstřelech, ale
0: na klub.
1: A na klub samozřejmě z PSV Eindhoven vyhrál nizozemskou ligu, takže vlastně v porovnání s ostatními na tom byl asi zdaleka nejlépe. Samozřejmě Jindřich Staněk doplatil na to, že byl delší dobu teď zraněný v herní části sezony. Tam by to pak asi mohl být vyrovnanější boj, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvrbilo, tak Matěj Kovář je prostě jednička národního týmu.
2: Jsme moc rádi, že voláte do desítky Pavla Horváta. Vítáme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
7: Dobrý den, posluchač Petr. Já bych si jenom hodil takový téma. A co si myslíte o komunikaci a celkově marketingovém týmu českého národního týmu, kde, abych řekl pravdu, jako vůbec mě třeba nehytnulo na zápas s Kosovem, a to si myslím, že jsem v té bublině fotbalový poměrně hluboko, plus jako i teďka, co se týče mundialu, žádný, jako čekal bych, že budeme víc zaplavení všude, že jsme na mistrovství prostě po 20 letech a mně to přijde jako těžce nezvládnutá marketingová komunikace.
2: Předpokládám, že vás nehytnulo, že hrají s Kosovem, to znamená, že vás to nějak asi nezaujalo, nebo jste na to nikdy nenatrefil?
7: To vůbec nevěděl. Já jsem to zjistil hodinu předtím, než mi naskočili sestavy.
2: Tak kdybych to chtěl oglosovat trošku s nadsázkou, tak samozřejmě škoda, že neposloucháte víc Radiožurnál Sport, ne? My o tom mluvíme, my jsme také v bublině té novinářské, takže pochopitelně třeba ty informace máme logicky více na talíři, ale chápeme, kam směřujete. Moc vám děkujeme za dotaz, mějte se hezky.
7: Jo, díky,
2: naschledanou. No co na to říkáš? Protože třeba člověk úplně neregistruje, že by tady byly plánované nějaké velké fanzóny, třeba i od fačru, že by prostě pravidelně během mistrovství světa byl nějaký prostor, kam můžou fanoušci dojít, podiskutovat si, popít si něco a třeba si hrát fotbále.
0: Musím říct, že tohle vlastně slyším prvně, protože řekl to, my jsme v nějaký bublině, že se pídíme, tak jako se těšíš i koukáš na ty ostatní týmy, ale je pravda, že třeba nějaký billboard obrovský, třeba jsme na mistrovství, nebo tak jak byl hokej v Rýgráčích, jestli se nepletu, nebo olympiáda vlastně, že jo. Je to trošku zarážející, možná je to tím, že opravdu je to daleko a ty zápasy se hrajou v noci, ty naše, tak těžko asi budeme vyprodávat restaurace, ale asi je to dobrý point, no, pro náš PR tým. Já si myslím, že je tam spousta mladých kluků, který samozřejmě můžeme říct, že se to ještě začínají učit, ale tahle akce je tak vysoká, že asi tohle bychom asi možná slyšet neměli, no, fanoušku.
2: Slyšeli jsme různé asi možná i věci, které se toho týkají, ale otázku je, co všechno může člověk uvést i v Českém rozhlase za fakt, že to takhle bylo. Každopádně možná i ta interkomunikace v rámci týmu třeba občas ovlivní to, jak vypadají marketingové výstupy.
1: Člověku se dostane spoustu spekulací a nerad bych spekuloval v desítce Pavla Horváta, nicméně taky jsem čekal asi trochu víc, vnímá to veřejnost, my jako novináři, jak správně padlo, jsme v nějaké bublině, ale přece jen taky, když si člověk otevře sociální sítě, tak by čekal, že ten algoritmus mu hned nabídne něco z kuchyně národního týmu a to se neděje, samozřejmě nevidíme do toho, ale třeba jen takový takový příklad, byl tu nějaký nový sponzor národního týmu, takový ten malý žlutý panáček, který měl cestovat s českou reprezentací po Americe a vlastně nevím, jestli doletěl do Dallasu.
2: Světoslav Procházka se prezentoval 1. června, já tady mám otevřený Twitter české fotbalové repre, a že bude teda posílat reporty z první ruky, když to cituju, a od té doby se objevil pouze vlastně parodický panáček a parodický účet vlastně na tuhle tu jako aktivitu a nic, takže možná ono to nesklidilo teda úplně pozitivní ohlas, tak možná se třeba od toho upustilo, pokus dobrý, ale musím zase na druhou stranu říct, že teď, co se děje třeba kolem nároďáku z hlediska sociálních sítí a toho obsahu, který posílejí nám, fanouškům, tak mě osobně uspokojuje, ale nevím, jestli jak moc náročný
0: jsem. Já si myslím, že tady jde i o ty ostatní lidi, jo? Že samozřejmě fotbalová komunita sleduje to, teď plácnu, 60% naší republiky asi to ví, ale možná by bylo dobrý vtáhnout do hry ten zbytek, no.
2: Dobře, tak marketingoví experti, jak jste slyšeli, asi úplně nejsme, vnímáme to po svém, vy to nějak vnímáte, tak jsme zvědaví na to, jak to bude během fotbalového mundialu. Pavel Horvát je tady hodně k tomu mluvení o fotbalu jako takovém, a když jsme měli tady ještě před nějakými už 15 minutami ten dotaz na tu sestavu, která nastoupila proti Guatemale, 6 stejných jmén jako při posledním vystoupení Čechů na Euro 24 v základu proti Turecku, teď tak je v tom základu, ale... Kolik myslíš, že se toho bude měnit? Když ti jenom třeba napovím, že o poločase se udály 4 změny, Holeš, Zelený, Darida, Hložek na hřiště, Dolušli, Chaloupek, Krejčí, Sadílek, Šulc. Není to úplně vše říkající, samozřejmě trenér potřeboval zapojit hráče, kteří nebyli tolik ve hře, třeba proti Kosovu vůbec nehráli.
0: No, já si myslím, že abych začal asi odpředu, protože pokud bude zdravý Lukáš Provod, Patrik Šik a Pavel Šulc, tak ta trojice takhle nastoupí. Myslím si, že Patrik Šik, tam je to jasný. Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, prostě takový ty žolíci, který jsou schopní, a viděli jsme to několikrát, v průběhu hry tam kdykoliv vstoupit a ovlivnit to vždycky ve prospěch nás, protože jsou to silní hráči vepředu. A Tomáš Souček si myslím, že je jasnej. Myslím si, že možná i Sáďa je jasnej, ale Miroslav Koubek je takovej, že hodně to bude i o tom soupeři. Já samozřejmě Korejce neznám, tu fintu s těma číslama můžeme zmínit teď, nebo...
2: To mi je napověz, prosím tě.
0: Korejci nastoupili v tom zápase přípravným s jinýma číslama, že jo, než v sestavě.
2: Proti Salvadoru myslíš, že vyhráli 1-0, ten poslední přípravný zápas. No. Takže měli nechtěli prozradit.
0: Čísla, než hrajou normálně, tak měli, ale vypadají stejně, ale...
2: Všichni
0: ale,
2: tam měli svá křestní jména Kim, anebo Son.
1: No, tam měli takové ty kliky háky, že jo.
2: Musíš jo, pravda.
0: Jo, jo, takže myslím si, že i podle soupeřů bude na některých těch postech se rozhodovat, myslím si konkrétně třeba v tom prostředku toho hřiště, tam si myslím, že máme jako dost men, ale Tomáš Souček i přes ty peripetie, které tady kolem něj byly, kolem odebrání té pásky, takže tam bude. Vzadu bude určitě Robin Hranáč a Láďa Krejčí. Já si myslím, že by tam mohl být i Štěpán Chaloupek, protože za mě má výbornou formu. To, že se přimotal tady k té chybě, to si myslím, že úplně roli v tom hrát nebude, ale já bych ho tam rád viděl.
2: Měl tam ve 20. minutě i návrat, kdy se vlastně vracel na levou stranu, kde byli další 3 spoluhráči, uvolnil pravou stranu, ale zase možná vzhledem k té rychlosti, kterou asi opravdu oplývá, a Korejci jsou teda, jestli něco tak hodně rychlí, dynamičtí, tak se asi možná v tomhle taky bude rozhodovat.
0: Jo, jinak. To jsou maličkosti, říkám. Myslím si, že na 4 místech se bude rozhodovat opravdu i podle soupeře, možná.
1: Adam Hložek, který zazářil proti Kosovu, tak ta role střídajícího hráče proti Guatemala, já jsem měl noční službu, takže jsem docela sledoval ten zápas, mu tolik nesedla, ale taky si myslím, že jak zmiňoval Pavel Horvát, tak ta útočná trojka, Provod, Šik a Šulc asi bude hrát od začátku, a Hložek i s ohledem na to, prostě kolik toho odehrál v téhle sezóně, tak by mohl být tím, který bude chodit na hřiště, a věříme, že třeba bude rozhodovat ty zápasy v závěrech.
2: Takže Pavel Horvát mluvil o 4 možných teoretických místech na změnu, nevím, jestli úplně přesně 4 by se to teďkon teda deklaroval. Chaloupek, Holeš, teoretický otazník, aha, na stoperech, kraje obrany Coufal, Jurásek hráli v základu, Douděra se prezentoval tím krásným centrem na gol Chorého.
0: Jo, Douděra, byť Lája Coufal má jako to místo pevně, tak si myslím, že taky to může být v průběhu té hry, obzvlášť pokud bude ten zápas těžký, co se týká podmínek, tak si myslím, že že David Douděra je vhodným typem hráče, který je schopný to oživit velmi. Viděli jsme ho i hrát to přes nohu, tam si myslím, že úplně by to asi nebylo, tam si myslím, že Jarda Zelený je schopný tuhle roli taky odehrát. Myslím si, že tam prostě taky máme kam sáhnout. No a Láďa Darida veprostřed nebo Sadílek, myslím si, že tam máme prostě varianty, kam taky můžeme sáhnout. Takže jeden ten středák, myslím si, že jak jsem tady zmiňoval to, že třetí zápasy ve skupině už třeba budou hrát ty jiný jedenáctky, tak jsem přesvědčený, že máme tu skupinu takovou, že třeba ten třetí zápas by už to mohlo být i z našeho pohledu, aby ty kluci se dostali do hry a aby pak na ty další rozhodující fáze toho turnaje už třeba ty trenéři mohli opravdu, teď plácnu, ono to někomu nevíde třeba, že jo, nevíde ti ten turnaj, prostě někdo se tvůj nikomu to nepřeju zraní a budeš muset toho Hložana nebo toho Chorase nebo toho Mojmíra Chytila tam do toho zápasu od začátku dát a potřeba, aby ty kluci samozřejmě měli nejvyšší sportovní formu, no.
2: No tak jsme zvědaví ten poslední zápas na Asteckém stadionu, kde trofej mistra světa zvedal Pelé i Maradona, no. Jasně, no. Ale uvidíme. Vítáme dalšího z posluchačů ve vysílání desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Sedmil Marek. K sestavě bych byl rád, aby si to zkusil Hugo Sochůrek. Ale mám jiný dotaz. Jestli budete pokrývat jako radiožurnál Sport Mundial stejně jako Katar. Tam to bylo super, když jste dávali snad všechny zápasy v přímém přenosu, tak je. Jestli to bude podobný.
1: Tak já zkusím odpovědět posluchači Markovi, tak všechny české zápasy pochopitelně budeme nabízet v přímém přenosu přímo z dějiště. Už tam jsou tři kolegové, Mikuláš Jáša, Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Co se týká ostatních zápasů, tak vzhledem k tomu časovému posunu ne všechny zápasy nabídneme v přímých přenosech, zejména ty noční a ty, které nejsou, řekněme tak, zvučné, tak nebudou úplně kompletní, ale každé utkání, jakým způsobem pokryjeme i během toho nočního vysílání, kdy se naše stanice spojuje s radiožurnálem, takže minimálně zpravodajské a reportážní vstupy vlastně ze všech zápasů nabídneme a pak i vybraná utkání celá v přímých přenosech.
0: Já bych dal jen tak jako ochutnávku, který zápasy určitě budou přímo. Německo, Curaçao, Francie, Senegal, Anglie, Chorvatsko, to mám tyhle ty zápasy napsaný já, ještě Argentina, Rakousko, mám napsaný tyhle zápasy já, že bych měl být ať už na telefonu před zápasem o půli a po zápase, nebo dokonce tady ve studiu.
1: A ve čtvrtek, kdy startuje mistrovství světa, tak hned dva speciály, vlastně součást desítky Pavla Horváta od 10 do 11 dopoledne a pak večer před tím zahajovacím zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou, taky další hodinové speciální vysílání od 8 večer a pak i přímý přenos s Pavlem Horvátem.
2: Marku, tak věřím, že budete poslouchat a že vás taky pobavíme během mistrovství světa. Děkujeme za zavolání.
6: Děkuji moc,
2: tak Česko má za sebou tu přípravu, držíme palce, ať všechno vyjde, ty poslední tři dny budou asi hektické i z otázky psychické. Každopádně my s Pavlem, jak říkal Pavel Tilšar, budeme ve čtvrtek řešit ještě blíže ten český tým, ať už se to týče těch příprav v rámci těch povětrnostních podmínek, velké teplo, příprava na nadmořskou výšku a tak podobně, trénink před lidmi, otevřený trénink. Nicméně mohli bychom se teď dostat k tématu, které si myslím, že bude rezonovat, a to nejen během mistrovství světa, ale taky po něm.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tak, na mistrovství světa teda jedna pravidlová úprava, která se týká, nebo dotýká vlastně pořadí týmu při stejné bodové rovnosti. Poprvé po 20 letech v rámci bodové rovnosti nebude rozhodovat skóre jako první kritérium, ale vzájemný zápas. Což už samozřejmě někteří možná trošku napadali, tím, že se hrají pouze tři zápasy v té skupině, tak může dojít prostě k tomu, že tam budou ty shodné body, ale tak pak budou tedy rozhodovat střelené góly. Ale máme tady ty pravidlové novinky, schválené už na jaře na zasedání té Mezinárodní pravidlové komise IFAB ve Walesu a teď tedy přijdou v platnost v roce 2026 poprvé na mistrovství světa. Já jsem tam tedy registroval záměr zamezit zdržování hry, zvýšit pravomoc videa a také vlastně záměr zamezit kontroverzím, které jsou spojené třeba s rasismem. Tak vlastně, když tady u toho posledního, tak zakrytí úst v jakékoliv konfrontační situaci znamená, nebo může znamenat červenou kartu. To znamená, pokud bych já, svěřenec Pavla Horváta na potenciálním fotbalovém mundialu, šel za Pavlem se poradit a on měl zakrytá ústa, rukou, tak za to červená nehrozí. Pokud já bych jako protihráč se s tebou hádal a dal bych si ruku před pusu, tak sudí může trestat červeně. Reakce i třeba asi na případ nedávno v Lize mistrů.
1: Gianluca Prestiani z Benfiky Lisabona, jeho konflikt s Viniciem Juniorem z Realu Madrid. Samozřejmě zbuzuje to spekulace, co všechno se řekne za tou záclonou z dlaně.
2: Ale asi to je v pohodě.
1: Je to správně, dobře. Určitě.
2: No. A pak pojďme asi na větší pravomoci videa, protože to může být velký bod sváru, nejen kvůli tomu, že to vůbec se zavádí, ale taky kvůli tomu, že vznikne spousta jako nepřehledných situací. Rohové kopy. Pokud se chybně nařídil rohový kop ve prospěch tedy toho útočícího mužstva, tak video může opravit rozhodnutí hlavního sudího. Ale pozor, pokud ten roh měl se kopat a nebyl nařízen, je nařízen odkud od brány, tak tady video nezasahuje.
0: Kdo viděl pohádku Královna koloběžka, obutá, neobutá, přijede, nepřijede, teď zase z jiného soudku, seberete se, neberete, odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. Já se bojím, že to bude bramboračka prostě. Je to pro mě velmi nepřehledný, samozřejmě chápu, že rozhodčí měli spoustu meetingů, připravují se na to. Doufám, že to utáhnou, protože vlastně ty hráči, je to stejný. Já jsem zažil malou domů, když se zrušila malá domů, takže ty hráči jsou na něco zvyklí. Vím, že těch kamer je spousta teďka, bude to pod obrovským drobnohledem, budu doufat, že ty výroky budou co nejrychlejší, aby to opravdu, dostaneme se i ke zdržování, aby to tu hru nekouskovalo a nebyly tam situace, že se tam budou hádat. Samozřejmě bylo by to lepší jako na tenise, že prostě out je out, rozhodnutí jasný, rozhod to počítač a tak, ale musím říct, že jako i pak se dostaneme určitě ke střídání a k uvedení balónu do hry po autu, tak myslím si, že to bude na začátku obzvlášť velká bramborajda.
2: No, tak ono to pak souvisí, ten zásah videa, nově také u nesprávně udělené druhé žluté karty, to znamená, teď je tam vlastně ochrana i toho hráče, který by byl nesprávně vyloučen, že VAR do toho může stoupit říct, ne, to není žlutá karta, pojďme dál. Naopak, pokud by došlo k tomu, že sudí na hřišti neudělí tu potenciální druhou žlutou kartu, tak video už to neopravuje, že by měla být udělena. Takže tohle no vlastně souvisí s tím.
0: Slibuju, co jsem slíbil.
2: Ano. No a pak vlastně ještě tam je nějaké, řekněme, všímání a zaměření se na situace, kdy dojde k ovlivnění hry ještě předtím, než je balon ve hře. Týká se to hodně standardek, kdy se brání soupeři navzájem a pokud by třeba útočící hráč fauloval toho obránce ještě předtím, než kopneš do míče, tak se pískne faul a vlastně se...
0: No nebude ta standardka.
2: Ta standardka třeba asi nebude. Nicméně pokud by to bylo naopak, že třeba ten defenzivní hráč před rozehráním jakým způsobem chytne toho ofenzivního, tak se to takhle třeba do toho nemusí vstupovat.
0: Jo, já to nechci zlehčovat, samozřejmě tohle už jsme na nejvyšší úrovni fotbalu. Já věřím tomu, že to v té praxi bude opravdu takhle fungovat a bylo by to samozřejmě dobrý. Bylo by to dobrý, i ty auty, zase ještě ty k tomu dojdeš, ale bylo by to dobrý, kdyby to všechno takhle fungovalo, bylo by to fajn.
1: Ale vím si, jak je složité, jenom když to vysvětlujeme tady a sedíme u toho v klidu, pak je jiná věc, že rozhodčí si všechny ty novinky musí zapamatovat během zápasu a dbát na to musí samotní hráči, kteří by měli mít taky o těch věcech povědomí a pak v těch 40 stupních, když je člověk zatavený a má tepovku jinde na 180, tak si myslím, že to bude zajímavé sledovat a samozřejmě důležité bude, aby ty výroky sudích byly konzistentní. To si myslím, že je základ.
0: Jo, a já ještě řeknu jednu věc, že vlastně vem si, jak dlouho ty rozhodčí taky pískají. To nejsou úplně, že jo, najednou, že už podle těch pravidel pískali. Já doufám, že třeba v Americe ty možnosti taky asi jsou, že třeba v tomhletom duchu odpískali každý, já nevím, tři zápasy nějakých univerzit nebo nějakých dorosteneckých týmů, který samozřejmě to tempo té hry není tak vysoký, jako bude u těchto těch všech nejlepších hráčů na světě. Nebude to pro ně vůbec jednoduchý, samozřejmě doufám, že ten VAR nebude jenom berlička, že furt se nebudeme koukat na video.
2: Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
7: Ahoj, to je Petr. Já bych se do toho chtěl vstoupit. Není to jako super ty auty, rohy, že když se podíváte na zápasy Real Madrid, Vinicius zdržuje neustále, to je super. Ale celkově s tím VARem nebude to spíš takovej ten jako jak to říct správně, a že se rozhodčí budou strašně spolíhat na VAR, že když cokoliv oni udělají, že ten VAR je opraví, že ten VAR jim pomůže, že jako snímáme tu zodpovědnost za řízení zápasu z rozhodčích a dáváme to někde tam někomu, myslím, že jsou u Dallasu nebo v Houstonu sedějí u televize, čemu pak tam vlastně ty, jako ty rozhodčí jako ve výsledku jsou, když to řeknu takhle, jako...
2: Rozumíme vám.
7: Když tam budeme mít jako velkýho bratra, který všechno uvidí, tak jako pak ten rozhodčí tam je jako... Aspoň na ten párek se pak bude moc zajít, nebo na hotdog, no.
2: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
0: Na hotdog ve sladkém rohlíku. Já souhlasím s posluchačem, záleží na tom, jak to video bude rychlý, prostě. Ta doba prostě k tomu směřuje, těch jako sporných výroků může být několik, tady ty tečovaný balony, někdy to je vidět, někdy to prostě ten rozhodčí nevidí, neslyší, samozřejmě není to jednoduchý, a pokud ten VAR bude fungovat rychle, tak já s tím nemám problém, já chci, aby to bylo správně, aby nikdo nevyhrál jako po rohu, který prostě neměl být, a když to bude spravedlivý pro všechny, tak to bude skvělý.
2: Jenom vlastně všichni, kromě rozhodčího, to často vidí v té televizi, a možná jenom tady reaguju na posluchače, že to je pomoc opravdu proto, aby třeba nestoupal tlak zbytečně, že rozhodčí dá špatně roh, protože to neviděl.
0: Ano.
2: Tak VAR by mu měl fakt v tu chvíli říct, a předpokládám, to bude do několika sekund, hele, je to tečované, je to roh. Takže v tuhle chvíli si říkám, že možná by to mohlo pomoci. A samozřejmě ještě k tomu, jak mluvil Pavel Tilšar o tom, možném zmatení rozhodčích. Já si naopak myslím, že rozhodčí ty pravidla znají, nebo ta pravidla znají daleko lépe než veřejnost. A v tom je ten problém, že rozhodčí často posuzují, a to jsme teď měli v Lize mistrů u těch rukou, že vlastně posuzují to, co je v pravidlech, a oni to pískají dobře. Lidi to ale nevědí. Ta erudice pak zaostává, ale nemyslím si, že by to byla chyba fanoušky, je to prostě pak chyba toho systému, spousta zápasů, spousta věcí, spousta pravidel a málo třeba pak toho nějakého vzdělání.
0: Měli jsme možnost už teďka několikrát třeba vidět i nebo slyšet tu komunikaci rozhodčí s VARem, jo? Že řekne a teď k tomu budou přidávat, hele, za mě to faul nebyl, za mě je roh. Jo? On řekne, hele, tečovaný balon, za mě je roh, a čekám na rozhodnutí nebo na potvrzení, a VAR řekne, jo, roh, jo, není roh, za mě tečovaná, není roh prostě. A bude to vlastně rychlý, protože těch kamer tam samozřejmě bude spousta, a těch pohledů, který ten VAR bude mít k dispozici, asi taky. Myslím si, že bude hodně důležitý, jaký budou režiséři v přenosových vozech, protože samozřejmě tyhle ty lidi mají obrovský podíl na tom, jaká kamera kdy co snímá. Samozřejmě chápu, že ten rozhodčí si o to bude říkat, ale těch kamer, těch pohledů tam bude spousta. No.
1: A pak je samozřejmě škoda, ještě co se týká těch rohových kopů, že je zvýhodňovaný jen ten bránící tým, a že mluvil se o tom Honzo, že vlastně se budou řešit jenom ty situace ve prospěch toho bránícího týmu a ne útočícího, když by měl být roh pro ten útočící tým a bylo to správně posouzeno na hřišti, tak se bude kopat od branky a rozhodčí to nezmění.
0: No je to zajímavé, že když už určej, že není roh, tak proč neurčej, že je roh?
2: Možná to zase bude souviset s tím, že se přece jenom nechce úplně vstupovat do každé té situace, aby se zkoumala, ale na druhou stranu pak to popírá to, že jsem říkal, že chrání to od nějakých negativních emocí, tak ten poškozený tým stejně bude naštvaný.
0: Stejně tak jako můžeš dát gól z rohu, který jako neměl být, tak si mohl dát gól z rohu, který měl být. Hezká, česká.
2: Krásně to řekl Pavel Horváth, to je opravdu fotbalový básník, ale má pravdu. Jenom když teda doplníme ta pravidla, jak se mění, tak už to posluchač taky naznačil, Pavel o tom taky krátce mluvil, bude v případě toho samozřejmě zase úsudku hlavního soudího, že k tomu má dojít odpočet 5 sekund na vhazování a 5 sekund na odkop v případě třeba i tohodle odbrány, tak aby v případě prodlevy soupeř získal roh, a pokud půjde k prodloužení autu, tak získá vhazování soupeř. Ale zase mluvíme o tom i u délky držení míče takzvané v koši, u brankáře sudí musí posoudit, jestli proto jsou objektivní důvody, že golman nerozehrává, a pak teprve začne počítat i s asistentem, anebo třeba počítá.
0: Tam si myslím, že je prostor k tomuto trošku očůrat u těch autů. Samozřejmě bavili jsme se o tom, asi by měla být možná určená doba, dokdy musí to mužstvo uvíst ten balón do hry, protože logicky, když budu zdržovat, tak pravý křídlo, než dojde hodit na levý křídlo aut, tak mu to nebude trvat 5 vteřin, a ta cesta když řeknu, že velký vápro má 40 metrů, tak když ten hráč poběží pomalu, tak je to nějakých určitě 15-20 vteřin, než tam dojde, a pak teda 5 vteřin, než to hodí. Když to bude hráč, který hraje levý křídlo a bude u míče blízko, tam si myslím, že nějaký prostor pro to, jak ty hráče donutit k tomu, úplně není, protože opravdu řeknu, hele, on to jde házet tamhle ten a tam ho asi rychlejc nedoženeš, nepředpokládám, že v 80. minutě v těchto těch vedrech a vlhkosti, že tam někdo poběží jako sprintem hodit aut, aby nemohl a pak se zapojil do hry, takže tam v tom autu si myslím, že to bude složitější, tady ty odkopy od brány a držení balónu golmana, tam si myslím, že to je super a že to je jasný.
2: Já teda doufám, že to je k těm autům i kvůli tomu, že často to bylo teď v tom moderním fotbale, ale hodně v Premier League, kterou spolu Tyrošem hodně sledujeme, že ten hráč čeká, než se tam nasunou všichni a udělá se z toho taková standardka. To znamená, že to není kvůli zdržování, aby si třeba udržel výsledek, ale kvůli tomu zdržení celého toho procesu hry.
0: Já ti rozumím, ty si chceš dát na tu standardku čas a vlastně je to stejný proces. Jo? Tady jde o to, že vlastně, když řekneme, já si to, nemám to spočítaný, ale řeknu, jako do 15 vteřin musíš uvíst ten balon do hry. A samozřejmě, jestli tvůj nejlepší hráč na auty je pravý bek a háže se to vlevo, no tak bude muset Hergot přidat, aby to stih. A stejně tak ty hráči do toho vápna, když to tam chceš hodit dlouhý. Pokud je tvůj dobrý jako házeč levej bek a je to nalevo, no tak má chvilku na to, aby si otřel balón, aby kluci tam došli jako pomalejc, ale dávalo by to smysl. Takhle pořád ještě furt je to od té doby, co teda chytne balón, tak ty kluci můžou dojít, zaváže si kaničku, teď už teda jsou i nasazovací kopačky bez kaniček, takže si upraví štulpnu a chránič, který jsou neviditelný, takže těch věcí, který tam u tohohle autu můžou hrát roli, fakt jako mě napadá spousta.
2: No a střídající hráč tedy má na opuštění hřiště 10 sekund a to v nejbližším bodě toho hřiště, pokud se opozdí náhradník, se dostane do hry nejdřív za jednu minutu a to po té minutě při nejbližším přerušení. Takže si to vem, 11 hráčů proti 10, máš balón, minuta uplyne a pak třeba i 4, než se přeruší hra a hraješ v oslabení.
0: Je to tak, nabízí to tohleto pravidlo, nabízí spoustu taktických variant, protože pokud se sám pošleš do 10 v té situaci, takhle, když budeš pospíchat, tak samozřejmě ten hráč odběhne hned, to je jasný. Ale když budeš jako to chtít natáhnout a dostaneš se do nevýhodné situace jako do 9 hráčů, tak samozřejmě ty zkušený mužstva už to umějí hrát, že držej balón a řekl bych to jako v hokejový přesilovce, když hraješ přesilovku 5-4 a nepustíš tu 4 přes minutu z třetiny, tak taky pak máš výhodu, protože ty hráči už nemají energii. Pokud to bude zase v těchto klimatických podmínkách, tak samozřejmě i ty obránci můžou mít méně energie, může to být moment, který třeba rozhodne nějaký zápas. Nemyslím si, že jich bude 20 těch zápasů, ale něco takového se může stát.
2: No a pak ještě věc, kterou třeba asi jsme viděli zase, možná u Pepa Guardioli, když se zraní brankář, tak si zvoláš třeba hráče, svěřence, něco jim říkáš. Tak tohle teď teda zakázáno, aby nedocházelo k těm fouzovkách zraněním.
0: To je super, samozřejmě taktický manévr, ale budou ty 3-minutový timeouty, bych řekl, v každém poločase, teda jsem to pochopil, takže to si myslím, že je dostatečný čas na to, aby ten trenér počkal. Musím říct, že vlastně pro ty trenéry je to super, že každý trenér, když se ten zápas vyvíjí trošku jinak, než si čekal, tak tuhle tu 3-minutovku jednoznačně, zase je to taktický už point, kdy fakt jako si myslím, že i asistenti budou zapojení, už se na to budou ty trenéři připravovat, hele, bude to kolem asi 22. minuty logicky, že jo, v polovině toho poločasu, tak pojďme ty řekni tadyhle golmanovi, že můžeme rozehrávat víc po zemi, že tam levý křídlo nenapadá, můžeme útočníkům řekni, hele, musíme je napadat takhle, aby nám to odevzdávali, dostávali do těžkých situací, protože budeme mít určitě videotechniky, budeme mít spoustu asistentů, takže tohle to je taktický break pro mě, no.
2: No, blíží se mistrovství světa, možná budete překvapeni, když během úvodních ceremoniál budou týmy stát ve všech hráčích vlastně na ploše, v kruzích, a nebude to v té lajně. Otázkou je pak, jak to bude třeba s podáváním rukou, ale fotit se teda bude 11 borců, tak to se nebojte. Ale každopádně mistrovství světa bude pořádně výživné i na Radio Žurnálu Sport. Mistrovství světa 98, mluví se o tom jako turnaj století 20. poprvé 32 týmů, teď poprvé 48, takže můžeme říct zatím mundial století a zahájí ho Pavlové, kteří sedí dneska v 10. více. Komentovat budou totiž Mexiko Jara, Pavel Tilšar a Pavel Horvát. Tak věřím, že pánové to máte už před sebou a těšíte se. My se těšíme teda.
0: Já si myslím, že se těší úplně všichni, takže my asi nejsme výjimka. Já určitě mám problém s jménama, takže já budu říkat 10 nebo 12, což posluchačům bude připadat úplně stejně jako některý jména.
1: Tak já to nastuduju a vždycky to vyrovnám.
2: Ano, a Česko, Jižní Korea, pak budou kolegové z přímo místa komentovat z Guadalajary. Jak říká Pavel Tilšar, máme tam 3 kolegy, Jášu, Michalíka a Vasiče, a věřím, že vás také budou bavit během celého fotbalového mundialu. Tak začínáme 11. Teď už pomalu končíme, protože bude 11, tak se nám to sešlo. Pavel Tilšar byl dneska hostem, moc děkujeme.
1: Taky díky, naslyšenou.
2: A s Pavlem Horvátem se uslyšíme nejpozději ve čtvrtek. Užij si, Pavle, motocyklový výlet.
0: Já už jedu, protože mi jede co?
2: Jede ti motorka.
0: Až pozdě.
2: Dobře, tak jo. Tak se těšíme ve čtvrtek, probereme ještě konkrétně i český národní tým a budeme vás ladit na mistrovství světa.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale. Dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů. Je úterý 9. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. Prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová.

0: raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Íránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Íránu i obranné systémy v dalších íránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolalo taky asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajsii.
2: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze záběrů předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
3: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stefan Sejourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
4: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
5: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
4: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
4: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
1: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojce herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
7: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante. Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
8: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyspytatelný, ale na něm

0: vidět, že to přelítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na Artena, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
1: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno a na této stanici vám z ní nabídneme přímý přenos. Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Vítěznou trojku dal společně se závěrečným klaksonem pardubický pivot Luboš Kovář.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady je hlášeno porouchané auto. V omezení u Šmejkalky na kilometru 24,5 jsou tam dva zúžené pruhy, zřejmě stojí mimo ně, kolona se v místě netvoří. Na silnici 6 na Karlovarsku z Karlových Varů do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Překážky na vozovce taky odstavené auto čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky, neprůjezdný je kvůli mytí, Strahovský tunel, směr Barandovský most a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 17 až 27 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Podle čeho vybírali poslanci nové členy Rady České televize? Čím si zasloužili další mandát Luboš Ksaver Veselý nebo Jiří Šlégr? Daří se kultivovat vztahy mezi současnou koalicí a parlamentní opozicí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník. Zdravím vás do pardubického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
5: Dobrý pondělní podvečer. Zdravím vás i posluchače a moc děkuji za pozvání.
4: Jsem rád, že jste ho přijal, jenom upřesním, že rozhovor natáčíme po 14. hodině. V pátek jste do Rady České televize zvolili opět její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Oba přitom během předchozího mandátu hlasovali pro odvolání členů do rady, což jak potvrdili soudy, bylo nezákonné a televize za to odvolaným členům platí odškodné. To pro vás je dobrá kvalifikace pro výkon radního České televize?
5: Neberte to prosím zle, ale tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. Takže a znovu opakuji, nemyslím to nějak impertinentně nebo zle, určitě to není jako důvod. Toto je kvalifikace, že jsou v nějakém sporu nebo mají problém s nějakým sporem. To ad jedna. A ad dva rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertizu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku.
4: A takže to soudní rozhodnutí.
5: Ne, ještě nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud vím, tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo tento téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judikát do budoucna, ale abych tu reakci zkrátil, myslím si, že a teď korektně, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
4: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
5: To je dobrá otázka. Opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala. A teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla. A kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi, teď nechci použít slovo uberu, ale velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku nepusunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu, že, a teď opět to nemyslím nějak ironicky, kdokoliv z vás, z nás, vy, já, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně toho, těch mediálních zákonů, té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Na druhou stranu ještě doplním tu svoji odpověď. Pro mě osobně to působení nebo obsah XTV, jak jsem upřímně řekl, možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu, tak toto zatím necítím.
4: No, například předseda starostů Vít Rakušan na adresu pana Veselého prohlásil, pan Veselý je nominantem, který rozhodně nepředvedl výkon, který by odpovídal etickému kodexu člena Rady České televize. S tím tady nesouhlasíte?
5: Určitě ne. Od pana Rakušana je to legitimní názor opozice. Já bych podobně mohl mluvit třeba o panu Šarapatkovi, který už z mého pohledu naštěstí tím radním televizním není a veřejně dlouhodobě se vyjadřuje vůči svým oponentům, takže používá sprostá slova, hanlivé urážky, nadávky a tehdejší vláda ho tam také v té radě nechala.
4: No ale jak říkáte, tak to už není radní, tak asi...
5: Už není.
4: Pojďme dál.
5: A pan Rakušan
4: se o nově zvoleném panu Veselém. Tušíte, z čeho tady vycházel ministr zahraničí Petr Macinka za Motoristy, když naopak tvrdil, že Veselý je suverénně nejlepším radním?
5: Tak já dlouhodobě a opět jsem upřímný a budu celý tento rozhovor vnímám Motoristy, takže někdy trochu záměrně jdou na hranu, trochu záměrně provokují, takže v podobném duchu jsem cítil i to vyjádření pana Macinky. On k panu Veselému chodí poměrně často, třeba na rozdíl ode mě, já jsem tam byl za poslední roky jednou, možná dvakrát. Tak zkrátka chtěl trochu zaprovokovat, proč ne, má na to právo a to je asi tak všechno, co k tomu povím.
4: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl, hlasoval byste pro?
5: Já bych se zdržel toho hlasování, protože, a to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu, teď jste se mě na něj ptal před chvílí, radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí, to přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.
4: Ještě jednou se vás zeptám, není tedy zvláštní, že jste potvrdili mandát členům rady, kteří poškodili Českou televizi a je na nich vymáhaná škoda?
5: No vy se, a nezlobte se na mě, vy se stále vozíte po jednom nebo dvou jménech.
4: No protože mám pocit, že jste mi na to neodpověděl.
5: Já si myslím, že jsem odpověděl. Dobře.
4: Takže je to v pořádku.
5: Dobře, není to zvláštní.
4: Není to zvláštní.
5: Zaprvé ten spor ještě může probíhat dál, takže není finálně potvrzeno, že tu škodu způsobili. Je pak otázka, jestli zákon je nastaven správně. Už jsem to dnes řekl. Já osobně, kdybych měl mít nějaký poradní orgán nebo tým, s kterým nejsem spokojen, že jsem třeba podědil po svých předchůdcích, no tak ho také budu chtít přeci vyměnit. Třeba tam bylo pochybení jenom procesní. A těch kladů, těch důvodů, proč jsme tyto pány volili, bylo mnohem více.
4: Už a mohl byste říci příklad?
5: Už jsem mi naznačil a samozřejmě rád je povím dál, ale ještě než to...
4: Vy jste nebyl konkrétní.
5: Tak já chci ještě dopovědět jednu věc, připomenout našim posluchačům. Televizní rada není o dvou lidech, těch lidech lidí je tam mnohem více. Víte, že jsme ji rozšířili v tom minulém volebním období, že tam část radních volí i senát, takže bavíme se o dvou z mnohem většího množství. No a k těm konkrétním důvodům, proč ano, tak dlouhodobě oni vystupují k televizi kriticky, dívali se nejenom na, řekněme, ta tvrdá fakta, ale i na, řekněme, jako je to zabarvení zpravodajství, měli řadu připomínek k výročním zprávám, ptali se na efektivitu hospodaření. To si myslím, že jsou kritické hlasy, které ani ve zlém, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme, i od minulé volební, nebo minulé koalice, pardon, minulé vlády a od senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
4: V páteční volbě do Rady ČT neuspěli bývalý radní Pavel Matucha, Roman Bradáč. Proč?
5: to je pro mě divný příběh. Víme, že je s nimi spojena ta v uvozovkách kauza, té nějaké nahrávky nebo odposlechu. Abych to vysvětlil posluchačům, tak opozice vyvolala ve sněmovně velký ohromný tlak a říkala, pokud ti to pánové, no pokud budete chtít takto volit, dát je do té volby, posunout je, tak my budeme obstruovat, budeme blokovat. Já to nekritizuji, uznávám, že opozice na to právo má. No a nakonec v té sněmovně došlo, řeknu, k gentlemanské dohodě a buďme za ní rádi mezi opozicí a koalicí, že v tomto kole, než se ta kauza vyjasní, že zkrátka tito dva pánové tedy zvoleni nebudou, proto se i přistoupilo k té veřejné volbě aklamací, aby se oba tábory nepřekvapily nebo aby ten zájemný slib splnili. Ale jestli mohu velmi stručně, ano, dodám k tomuto B, pro mě je ta kauza velmi divná, protože na jednu stranu putují po sněmovně nějaké posudky expertů na umělou inteligenci a podobně, šíří hlavně Piráti, které tvrdí, že ta nahrávka je autentická. Ovšem, když se podíváme na obsah těch posudků, tak jsou upřímně velmi amatérské. Jsou to jednostránkové textíky někoho, kdo asi pracuje s tou technikou.
4: Dobře, ale já se zeptám s dovolením, neměli byste se opravdu vážně zabývat tím podezřením z jejich možného korupčního jednání, které má dokládat ta nahrávka rozhovoru? No,
5: to jsme si říkali před chvílí, má sněmovna všechno vyšetřovat, tak to bychom ale pak museli asi zřídit vyšetřovací komisi, jako k dozimetru například. Já si myslím, že ne, a pokud je tady to podezření zveřejněné v médiích, připomenu, že pánové, a sledují to z dálky, opravdu se nevěnují do detailu, že pánové, ti dotčení naopak mají svůj nějaký expertní posudek, kde se brání a podali na novináře, který to zveřejnil, trestní oznámení, tak a jestli se tam hraje teda o úplatek, nebo je tam debata o úplatku, tak je to přeci věc primárně policie, dobře, a ne poslanců.
4: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
5: Já jsem v tom konzistentní, jsem tím předsedou, považte, už čtvrté volební období, takže už to je dlouhá doba a možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, ale vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
4: Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec ANO Martin Kolovratník. Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
5: No, rozumím do jisté míry a ten rozhovor, jestli mi to dovolíte, malinko odlehčíme. Odlehčím, teď vysíláme, nejen tady přetáčíme, ale vysíláme na dálku. A já v tom studiu, které jsem osobně spolu vytvářel s tehdejším týmem, teď sedím, natáčím z něj, takže pro mě je to, se přiznám, velmi osobní. A víte, někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, mnoho let zpátky, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. Byl to pan Kožušník, když byl europoslancem, a já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme, tak jak je to dneska nastavené o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a to se nebojím říct nahlas a budu si zatím stát, kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaký řádek, nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
4: Když ale pokud to bude nejistotě, zákonem, že vám skáči do řeči, zítra se generální ředitelé obou médií dozvědí, o kolik se sníží rozpočtu těch institucí, A proč vlastně uprostřed roku? Jenom připomnu, že to, co tady zaznělo, jste bývalý ředitel Krajského rozhlasového studia. Kdyby vám někdo uprostřed roku seškrtal rozpočet, to byste neprotestoval?
5: Protestoval. A protestoval bych i teď jako poslanec. Sám čekám, co zítra z toho jednání, jaký výstup bude. A kdybyste si dohledali to veřejně dostupné, jedno z mých vyjádření z mediálního výboru zhruba měsíc zpátky, když tam byl ministr Klempíř, tak i tam jsem veřejně říkal, že si dovedu představit změnu nebo debatu o těch změnách. Řekl jsem to před chvílí, kdyby to byla třeba pevná částka, ale že naprosto chápu ředitele obou médií, že to nesmí být ze dne na den v půlce roku, možná ne ani od příštího roku ty rozpočty se a ty plány se vytvářejí hodně dopředu, takže to je můj konzistentní názor, že třeba pokud by to bylo jinak, tak sám za sebe jako Martin Kolovratník budu působit na své kolegy, na další poslance a teď mě prosím neberte za slovo, ať už formou pozměňovacího návrhu nebo nějakou jinou, aby pokud k nějaké změně dojde, tak aby to bylo s dostatečným časovým předstihem, to tady můžu slíbit.
4: Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je ohroženo mimo jiné zejména regionální vysílání, pokud tedy dojde k tomu snížení rozpočtu. Tohle vás nezneklidňuje?
5: Zneklidňuje a věřím, že se pan Zavoral, můj bývalý kolega tehdejší, že se mýlí a že rozhodně tak zlé to není a nebude, nic takového nehrozí.
4: Ten dosavadní systém poplatků podle vás, tedy člena sněmovního mediálního výboru, je nefunkční?
5: Je funkční, taky připomenu, že je to procentuálně celkem rovnoměrně rozděleno v rámci Evropy, že někde funguje, někde už od něj ustoupili.
4: Já se ptám na to, jak je to funkční u nás.
5: Je funkční, ale podle mě zbytečně drahý. Mě samotného zaujalo, když jsem se díval do výročních zpráv, jak České televize, tak Českého rozhlasu, kolik vlastně celou společnost stojí náklady na výběr těch poplatků a v součtu za televizi i za rozhlas jsou to opravdu stovky milionů korun. Druhá věc je, že třeba teď jdou teda poště, že to je nějaký příjem České pošty, ale to si myslím, že jsou zbytečně vynaložené peníze. A to je jeden třeba pro mě osobně jako hlavní argument, které bychom třeba mohli nechat právě v rozpočtu televize i rozhlasu na jejich rozvoj a třeba i na ta regionální studia.
4: Ten Klempířův návrh zákona o médiích veřejné služby je, pokud vím, definitivně pod stolem. Máte vysvětlení pro to, že předloha byla tak mizerná, že ji rozsupovalo hned několik ministerstev?
5: Pro mě je to těžký příběh, nerozumím tomu, co a proč a jak to ti kolegové na ministerstvu kultury připravili. Víte, já jsem byl poslední období, na to minulé období členem stínové vlády, tam jsme byli nastaveni s Karlem Havlíčkem na ostré, opravdu velké pracovní tempo, každou věc jsme museli mít připravenou, vyargumentovanou včas a netajím se tím, to s čím přišel pan Klempíř byl takový jakoby divný výstřel, nebyl ani nějak vyargumentovaný, takže opravdu to byla nekvalitní věc a nebudu se tady tím, já jsem rád nebo kvituji pozitivně, že to v uvozovkách spadlo pod stůl a že ta další debata, která bude, by měla být o novelách těch stávajících dnes existujících zákonů, to mi přijde rozumné.
4: A je tedy proveditelné to, co oznamuje premiér Babiš, tedy že se zákony o České televizi a Českém rozhlase ponechají, jak jsou. Jen se změní způsob financování a vlastně nahlasy vaší koalice, které ohlašovali přepracování mediální legislativy, se zapomene?
5: Možná je to umění možného k dnešku, musíme se taky realisticky dívat na čas, ono vždycky je to hrozně těžké vysvětlit našim posluchačům, mým známým lidem v mém okolí, že ty procesy legislativní ve sněmovně jsou extrémně dlouhé, náročné, víte, že máme několik čtení výborů, je pochopitelné, že opozice bude obstruovat, že ty debaty budou velmi dlouhé, pak do toho zasahuje Senát, takže tady se bavíme opravdu o řádech měsíců a pokud chceme tedy fungovat v nějakém rozumném horizontu a víc, co jsem řekl před pár minutami a chceme také mít nějaký rozumný odklad, aby třeba na tu úpravu, na tu změnu se mohla televize i rozhlas připravit, tak je to takové umění možného vlastně podívat se a novelizovat ty stávající zákony. Ony jsou velmi staré, ale na druhou stranu musím říct, že vůbec nejsou špatné, že byly tehdy napsány docela rozumně, docela dobře. Pokud tu novelu otevřeme, tak samozřejmě se naskytuje řada, my poslanci tomu říkáme nosič. To znamená, znamená řada příležitostí pro to připravit další pozměňovací návrhy. Já třeba dlouhodobě jsem byl vždycky příznivcem toho, aby si jak rozhlas, tak televize mohli v uvozovkách přivydělat formou sponsoringu, časomíry, sportovních událostí a podobně, aby si zkrátka určitou část svých příjmů zajistili, tak jako to dělají komerční média, i z těch soukromých zdrojů, a o tom můžeme vést debatu a určitě to bude rychlejší, než tedy vytvářet celou legislativu novou. Pardon, poslední PS. Ano. Viděl jsem to u stavebního zákona, to, co máme teď ve sněmovně v druhém čtení, tak to jsme pro boha začali chystat už loni někdy v září, říjnu, to jsou dlouhé procesy.
4: Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Novou ombudsmankou se stává právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Nezaráží vás, že uspěla kandidátka, která v doporučeních hodnotící komise skončila na sdíleném posledním místě?
5: Tak to se mi komentuje trochu hůře, protože já jsem primárně, kromě médií, expertem na dopravu, ne na veřejnoprávní agendu, a teď to nechci nějak zlehčovat. Na druhou stranu, a prosím, ať to nikdo nebere ve zlém, prostě sněmovna je suverén. Samozřejmě, že volby a vůbec hlasování jsou politickým rozhodnutím a ve vší úctě, byť jsme tu tedy měli nějakou doporučující komisi, tak sněmovna není vázána, nemusí se tím řídit, je to opravdu jenom doporučení, takže já s tím problém nemám. Paní novou ombudsmanku osobně neznám, ale dal jsem na doporučení svých kolegů.
4: A je pravda, že paní Kostolanské pomohly dobré vztahy s vaší místopředsedkyní Alenou Schillerovou?
5: To popírám a teď opravdu upřímně, když jsme vedli tu debatu na poslaneckém klubu, koho volit, tak Alena Schillerová všem poslancům, a víte, že náš klub je největší, velmi otevřeně, velmi upřímně řekla, že se spolu znají, že může dát, řeknu, takové to osobní doporučení nebo referenci, ale v žádném případě nějak nelobovala nebo nepřemlouvala poslanecký klub, konec konců je primárně ministryní financí, takže také má na starost jinou agendu. A třeba v mém případě mnohem větší váhu, větší slovo u tohoto rozhodování měly kolegyně paní profesorka Válková, Helena Válková, která se tomu této problematice dlouhodobě věnuje, a stejně tak předsedkyně poslaneckého klubu Táňa Malá. Takže tyto dvě dámy, hlavně pro mě osobně, a myslím, že i pro ostatní kolegy, byly těmi garantkami.
4: Zvolením Barbory Urbanové za STAN místo předsedkyní sněmovny je vedení dolní komory konečně kompletní. Proč se to tak vleklo?
5: Tak zaprvé je to dobře, že jsme paní Urbanovou zvolili. Já osobně, kdo mě zná, osobně to o mě ví, já nejsem příznivcem nějakých válek, příkopů a přetlačování se, takže jsem rád, že máme v tuto chvíli sněmovnu kompletní. No, byly zatím ty personální nominace, to není žádné tajemství, zkrátka my jsme na jednu stranu ctili, respektovali tu politickou dohodu, to je každé volební období, že jedno z těch míst připadá opozici, v tomto případě, nebo je toto druhé opoziční místo hnutí STAN po ODS, která tam má pana Skopečka, ale přeci jenom to ctění nebo ta dohoda má určité hranice. Nominace pana Rakušana zkrátka pro nás byla za tou hranicí, to nezastíráme. A poslanci, celý náš poslanecký klub, jsme si nedovedli představit, že bychom mu tu důvěru dali. Není také tajemstvím, že bychom možná měli i jinou preferenci, nebo že by se nám lépe hlasovalo například pro Věru Kovářovou. A tady zase budu otevřený, slíbil jsem to na začátku. Věra Kovářová historicky byla velmi kritická, byla rekordmankou v psaní interpelací a podobně, ale vždycky byla korektní, nezneužívala třeba sociální sítě k nějakým posměškům, urážkám. Vzpomeňme na pana Rakušana s těmi jeho kalendáři a s nápisy Andrej, už je čas a podobně, ale hnutí STAN vybralo paní Urbanovou. Já osobně s tím problém neměl, také jsem pro ní hlasoval a jsem rád, že je to kompletní a věřím, že budeme fungovat, že to možná přispěje těm vztahům ve sněmovně.
4: No, některé volby jsou opravdu na dlouho dozdrhnou. Třeba Vlastimil Válek z TOP 09 byl do správní rady VZP zvolen na popáté. Rozumím, ale co nám to říká o vašich vztazích s opozicí? Sám jste prohlásil, že nejste příznivec těch válek v uvozovkách.
5: Mluvíte, říkáte, byl bývalý ministr Válek a já nejsem příznivcem Válek.
4: Ano, abych to zrýmoval.
5: No, víte, já jsem vlastně na to malý pán, nejsem v předsednictvu našeho klubu poslaneckého, byť jsem člen předsednictva hnutí, ano, takže můj hlas je jeden z vícera. Já vždycky, když jsem sám legislativu ve sněmovně prosazoval, vyjmenoval ilustrační a liniový zákon, velmi úspěšný, který pomohl dálnicím, výstavbě silnic. Když jsem prosazoval stavební zákon v roce 21, tak jsem se vždycky snažil tu opozici oslovit, najít nějaký kompromis. Bohužel, a budu férový, je to z obou stran, ty vztahy po těch podzimních volbách jsou velmi, velmi vyhrocené. Je asi těžké najít, řekněme, jestli to je víc nalevo nebo víc napravo, kde to celé začalo, ale zkrátka jsou špatné a mnohdy bohužel i po té lidské stránce. Budu optimista, věřím, že po tom minulém pátku to mnohé napraví, mnohému pomůže a že ta sněmovna začne fungovat trochu lépe.
4: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslancem hnutí ANO Martinem Kolovratníkem. Do Pardubic přeju klidný den. Naschledanou.
5: Ještě jednou díky za pozvání, hezké pondělí.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
6: A teď už je úterý, taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Posloucháte nás na začátku 9. června, 3 minuty po půl jedné. Zprávy a Martin Matějka.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 tisíc korun. Programu v minulosti využívali například technologické firmy. Jde o opatření, kterým chtěl Trump zmírnit legální migraci do Spojených států. Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. A Ústecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj vypustilo ze svého návrhu dvě lokality v Ústeckém kraji, konkrétně plochu na dohled od hory Říp a Krištofovy Hamry na Chomutovsku. Sport. Dánského reprezentačního fotbalistu Christiana Eriksena, který v neděli skolaboval při přípravném utkání s Ukrajinou, propustili lékaři z nemocnice. 34-letý záložník o tom informoval na svém Instagramu. Eriksen skolaboval na hřišti v kariéře už podruhé. Naposledy se mu to stalo před 5 lety při utkání mistrovství Evropy proti Finsku, kdy prodělal zástavu srdce. Záložník Wolfsburgu v neděli v 65. minutě krátce ztratil vědomí a po ošetření sám opustil trávník. Rozhodčí zápas předčas ukončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na silnici 6 u Karlových Varů, další v Ostrově na Karlovarsku. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na silnici 6 za Karlovými Vary na cestě do Prahy srazilo osobní auto Divoké prase. Omezený průjezd čekejte poblíž odboček na Horní Tašovice a Stružnou. V Ostrově na Karlovarsku zasahují u nehody záchranáři. V severní ulici se srazila dvě osobní auta a následky omezují a podle policie mohou i zcela blokovat průjezd poblíž odbočky k nemocnici. Po silnici 16 z Hřevničova do Velvar jede nadměrný náklad s doprovodem. U Nové Vsi najedou na exit 18 na D8 směr Praha v Praze, pak přejedou na dálnici D11 do Hradce Králové, je to 230 tun a 4,5 metru na šířku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. A přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: informace z Česka i ze zahraničí, aktuální zelená vlna kdykoliv, kdy to bude potřeba, třeba taky telefonická soutěž o novou knihu Vlastimila Vondrušky. Tohle všechno, dnešní noční Radiožurnál až do páté hodiny. Na úvod Meky Žbirka, Magda Šalamounová, zdravím vás.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Karlovarský kraj, kam se právě teď v reportáži vydáme, podpoří likvidaci invazivních rostlin dotačním programem. Naváže tak na ukončené evropské programy. Podporu získají hlavní města a obce na Sokolovsku, kde musí odstraňovat netýkavku žláznatou, křídlatky nebo bolševník velkolepý. Právě bolševník patří k největším problémům regionu a na Mariánsko-Lázeňsku se šíří od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý, většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže.
2: Na likvidaci bolševníku dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí. To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 000 korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Během izraelského úderu na libanonský Sur zemřelo minimálně 14 lidí. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav v finále na 2-2 na zápasy. A dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun. Meziročně se tak snížilo o 11,5 miliardy. Informoval o tom Český statistický úřad a podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
5: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
4: Za první čtyři měsíce letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl celkově na více než 77 miliard korun. Meziročně tak klesl o skoro 17,5 miliardy. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a dvě desítky zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán v pondělí dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizbalách v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Na klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem se země dohodly v dubnu. Izraelská armáda ale i od té doby provádí pravidelné údery v různých částech země. Ve dvou várkách sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři ústředního kontrolního a zkušeného

0: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém utkání finálové série České ligy nad Nymburkem 101-100. Stav série tak pardubičtí srovnali na 2-2 na zápasy. Na zakončení posledního útoku měli přitom půl sekundy, v tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšným hodem za 3 body nakonec souboj rozhodl střelou z otočky pardubický pivot Luboš Kovář.
2: To si podle mě přesně říkal Nymburk tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na 2, chtěli jsme to vyrovnat a jít do prodloužení, ale někdy to k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
1: Finálová série nejvyšší české basketbalové ligy bude pokračovat ve čtvrtek, kdy se Pardubice představí na palubovce Nymburka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí stojí nákladní auto. Mezi dvěma sjezdy do města na kilometru 145 auto blokuje konec připojovacího pruhu z čerpací stanice MOL. Je jen na blikačích a vypadá to, že posádka zasvodidly. Na silnici 6 za Karlovými Vary na cestě do Prahy omezují průjezd následky nehody. Půl odboček na Horní Tašovice a Stružnou srazilo osobní auto Divoké prase. Auto nebo zvěř zasahují do jízdního pruhu. A na silnici 56 z Beskyt do Frýdku Místku se v levém pruhu pohybuje údržba. Najeli u Frýdlantu nad Ostravicí, uklízí odpadky, čistí vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno i zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku, s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
5: 1:06, úterý 9. června. Podvodníci po telefonu pořád způsobují 100 milionové škody, vydávají se za falešné bankéře, policisty nebo úředníky. Na co si dát pozor, aby neobrali vás nebo vaše blízké? Uslyšíte za chvíli v našem pravidelném pořadu Antivirus.
6: Noční Radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Antivirus.
1: Teď budeme ve vysílání nočního radiožurnálu varovat. Falešný bankéř obral oběť o 100 tisíce nebo dokonce miliony. Takové případy jsou v Česku na denním pořádku. Policie jich eviduje více jak stovku měsíčně. Celkové škody jdou do stovek milionů. Proč se nedaří podvodníky zastavit a na co si dát pozor? To je téma pořadu Antivirus. S Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou si povídal moderátor Jiří Chuma.
2: Začněme tím, jak takový podvod vůbec odstartovává. Falešného bankéře asi nepotkám v bance.
3: Falešní bankéři úřadují po telefonu, volají obětem a vydávají se za pracovníka banky nebo třeba za policisty a to s promyšlenou historkou se snaží oběť přesvědčit, aby jim předala úspory. My jsme aktuálně mluvili s právníkem, který takový případ nedávno řešil.
4: V tomhle konkrétním případě podvod začal tím, že oběť vyplnila na internetu formulář s nabídkou investic. Registraci nedokončila, ale touhle cestou pravděpodobně pachatele získali její číslo a jméno. Na telefon po čase zavolal pachatel a představil se jako policista. Oběť hned zpočátku vestrašil. Tvrdil, že vyšetřuje případ krádeží peněz z bankovních účtů a teď narazil na podvodníka, který se pomocí ověřené plné moci snaží dostat k jejím penězům. Tenhle příběh byl samozřejmě smyšlený, podvodníkem byl právě volající falešný policista.
3: Pachatelé jsou v přesvědčování velmi zdatní a zvládnou často obelhat i člověka, který je nedůvěřivý. Nabízí, že pošlou fotografie služebního průkazu a další dokumenty. Ty té oběti opravdu během chvíle přijdou. Ty dokumenty jsou pochopitelně falešné, nicméně vytvořit fotografii dokumentů je v době umělé inteligence poměrně snadné.
4: A podvodníci také bývají dobře připraveni. Zneužívají jména skutečných policistů, notářů, úředníků.
2: Dobrá, tak tedy podvodník zavolá, člověka vystraší, co dál?
3: Falešný policista svůj výstup skončí doporučením a člověk postupuje podle pokynů od Národní banky. A to se stalo i v tomto případě. Opravdu po chvíli zavolal někdo, kdo se za bankovního pracovníka vydával. Oběti se postupně vyptal na další informace o jejich bankovních účtech a také o tom, jaké má příjmy.
4: Nakonec se jí pokusil přesvědčit, že by si měla vzít úvěr, čímž by onoho vymyšleného pachatele zastavila. V tomhle případě už oběť po desítkách minut telefonování zbystřila a obrátila se pro pomoc na právníka, se kterým jsme mluvili. Ten jí vysvětlil, že jde o podvod, poradili, aby hovor s pachateli ukončila a pro jistotu rovnou zablokovala všechny své účty v bance. O žádné peníze tak naštěstí nepřišla.
2: Kdyby tahle pomoc ale nepřišla?
3: No, z jiných případů víme, že v téhle fázi už pachatelé začnou organizovat samotnou krádež. Oběti tvrdí, že aby své peníze ochránila, tak je musí poslat na speciální, údajně bezpečný účet. A objevují se dokonce případy, kdy požádají o předání peněz v hotovosti kolegovi, který na tu oběť počká na ulici.
4: A pokud se oběť zdráhá, pachatelé začnou vyhrožovat, třeba tím, že odmítnutí spolupráce může znamenat ztrátu peněz, nebo dokonce obvinění ze spolupachatelství na zločinu. Tím často odpor oběti zlomí a následně připraví o peníze. A nejen o úspory. Oběti přesvědčují, aby si vzali půjčku a předali jim i tyhle peníze.
2: Můžeme poradit nějakou obranu, co proti tomu dělat?
3: V tomhle případě zafungovala pomoc od dalších lidí, ale v první řadě platí, že pokud vám někdo zavolá, tak mu zkrátka nemůžete věřit, že je tím, za koho se vydává. Podvrhnout telefonní číslo je snadné, jméno a další informace o vás už pachatelé mohli získat jinde, třeba ze sociálních sítí.
4: Proto platí, že jakýkoliv hovor od údajného policisty či bankéře zkrátka bez dalšího zavěste. Pokud máte pochybnosti, zda nebyl policista skutečný, zavolejte na linku 158 a zeptejte se. V případě banky pak její telefonní číslo najdete na webu nebo zezadu na platební kartě. V call centru vám potom pomohou prověřit, o co šlo a případně doporučí další kroky. Třeba zablokování účtu nebo výměnu platebních karet.
3: A dodáváme, že obětí se stane spíš člověk, který o takovém podvodu ještě neslyšel. Proto pomůže, pokud si o podobných případech promluvíte i s dalšími členy rodiny nebo kamarády. Třeba i s radou, aby se na vás v podobné situaci obrátili. Je pak větší šance, že se útočníky podaří odrazit.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Michael Jackson z hudby ve vysílání nočního radiožurnálu za chvíli bude 1:30. Jsou tři, Apolena, Adéla a Mariana, studentky střední kamenické školy v Hořicích. A teď mají praxi snů. Pracují na místě, kde před bezmála 700 lety tvořil proslulý stavitel a kameník Petr Parléř. Teď za nimi vystoupáme na lešení svatovícké katedrály na Pražském hradě.
1: Je to zážitek, určitě. Je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
2: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
3: Je to vlastně po požáru někdy v roce 1740. Ten kámen degradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Nedoplnili to do kameny po tom požáru, ale doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, který mají třeba 700 kilo.
2: Apolena, Adéla a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
1: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema, houbama a tak.
2: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
4: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk si na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
2: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
4: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
2: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě, Tomáš Lerik, Radiožurnál.

0: Právě vysílání nočního radiožurnálu Aktuálně ze silnic a Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A je to z Prahy, Pražský okruh, směr Hruzině, za sjezdem na Strakonice. Teď stojí uzavírka, je u tunelu na kilometru 11,5, zřejmě kvůli nadrozměrnému vozidlu. Tvoří se kolona, začíná na 10. kilometru, ještě jednou neprůjezdný Pražský okruh, směr Hruzině, u tunelu na kilometru 11,5. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 1:30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8% a podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. A volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým, pokud to udělala Česká obchodní inspekce. Její homoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se nahé otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7000 korun. Ochranáři upozornili na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí. A ve Středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Silničáři chtějí začít stavět 58 km dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Sport. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval 39-letý záložník ve třetí lize za Baník Prievidza, kde se fotbalem začínal. Kucka získal s AC Milan italský superpohár, vyhrál Českou ligu se Spartou Praha a 3x slovenský titul se Slovanem Bratislava. Zahrál si také na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice a 3x se účastnil evropského šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Prahy a neprůjezdný pražský okruh. Na dálnici D1 na vjezdu do Prahy z Brna je hlášená sražená zvěř. Pozorujte u sjezdu na průhonice mezi kilometry 7 až 6 auto, kterého srazilo, na kamerách vidět není. Pražský okruh ve směru na Ruzini za sjezdem na Strakonice stále stojí. Uzavírka je u tunelu na kilometru 11,5. Průjezd zřejmě zavřelo nadrozměrné vozidlo. Tvoří se kolona, dojíždějte pozorně, teď začíná zhruba na 10. kilometru, prodlužuje se. Na silnici 40 u Mikulova zasahují u nehody záchranáři. Je to na cestě do Valtic, na výjezdu z Mikulova auto je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefelem.
4: No a pokračuje filmovou hudbou, tohle je titulní píseň z filmu Hudbu složil, slova napsal.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bon Jovi ve vysílání pondělního úterního nočního radiožurnálu. Za 4 minuty bude 3:15 aktuálně z Pražského okruhu Zelená vlna a Milan Glista.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na Pražském okruhu směr Hruzině. Změna za sjezdem na Strakonice je už průjezdný. Uzavírka u tunelu na kilometru 11,5 skončila. Nadrozměrné vozidlo, kvůli kterému tunel stál, stojí teď v levém pruhu, v prostředním vedle policie, jede se jen pravým. Ta kolona je dlouhá, začíná už před tunelem u Cholupic, zhruba na 7. kilometru se vepředu pomalu rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: DIBG, to je jeden z nejagresivnějších nádorů mozku. Lékaři tohle onemocnění diagnostikují v jednom až dvou případech na milion dětí. Uvádí to nadační fond NINA, který podporuje výzkum léčby dětských mozkových nádorů a pomáhá rodinám, které se s diagnózou potkali. Celkově šíří osvětu. Teď o víkendu se za tímhle účelem už po třetí roztočil na pražské Letné kolotoč pro NINU.
1: Tak jo, tak pojedeme.
2: Diagnózu DIPG v neděli na pražské Letné připomněl i historický kolotoč s koňmi. Charitativní akci pořádal nadační fond NINA už po třetí. Na místo dorazily i některé rodiny, jejichž děti s touto nemocí bojovaly. Nedávno se ale bohužel jich dotkla statistika, na kterou právě upozorňují zakladatelé nadace Kristýna a Martin Chovancovi. Totiž, že 90% dětí z DIPG do dvou let od stanovení diagnózy zemře.
3: My nemáme v České republice vlastně ukotvenou legislativu pro něco, čemu se říká rozšířený přístup nebo možnost vlastně léčby ze soucitu. Ta druhá věc je samozřejmě jako ochota třeba toho výrobce sem ten lék dodávat a třetí je samozřejmě ochota s tím lékem pracovat.
2: Vysvětluje Martin Chovanec, který je zároveň lékař a vědec, proč se za experimentálním lékem ONC-201 jezdí do zahraničí, asi nejčastěji do Francie. Kristýna Chovancová pak dodává následující.
4: Taky děláme kroky pro to, aby to bylo jinak.
2: A to byla moje otázka, jestli se v tomhle směru něco děje.
4: Myslím, že všechny tyhle věci jsou tak trochu jako běh na dlouhou trať, ale já to vnímám pozitivně, myslím si, že ty taky, tak uvidíme.
3: Samozřejmě jen říct, že to není všelék, je to lék, který může mít nějaký přínos pro jen konkrétní pacienty s touhletou diagnózou.
2: V minulém roce začala nadace spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, a to na vývoji léčiv.
5: So we starting from scratch.
2: A jak říká profesor Andrea Brancale, začínají od nuly, od základního výzkumu, aby získali know-how a znalosti, které by je k účinné léčbě dovedly. Bude to prý dlouhá cesta, ale je prý důležité s ní vůbec začít.
5: That's the key role of the foundation in this.
2: Pro rodiny dětí s diagnózou DIPG je důležitá i psychologická pomoc. A proto právě s psychologi nadační fond NINA navázal bližší spolupráci letos.
6: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. To není nějaké stigma, jako říct si o pomoc psychologickou.
2: Říká Alena Javůrková, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
6: Velmi často může ta nemoc ovlivnit, když je v nějakém centru, to dítě přestane mluvit, může přestat rozpoznávat nějaké věci, nepoznávají třeba oblečej maminky nebo sourozenců, ty děti nemusí zvládat emoce, vztek.
2: A to všechno můžou lékaři pomoct rodinám poznat, pochopit a zvládnout. Na první kroky, které by nakonec vedly k možnosti léčby DIPG i v Česku, jsme se ptali i ministerstva zdravotnictví. Na vyjádření čekáme. Kristýna Vašíčková, Radio Žu.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy pro nás má Martin Matějka.
3: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Potápěčům ve Středozemním moři se poprvé podařilo natočit žraloka bílého. Somálského fotbalového rozhodčího Artana nepustili před mistrovstvím světa do Spojených států. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm. Teploty do 22 na východě naměří až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června a případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví, rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Potápečům v sicilském průlivu se podařilo natočit bílého žraloka. Stalo se to v době, kdy tam pracovníci z organizace Healthy Seas likvidovali staré rybářské sítě. Lidé bílého žraloka v oblasti Středozemního moře v minulosti pozorovali už několikrát a podle ochranářů se ho teď poprvé podařilo taky natočit. Tvora nejspíš přilákali mršiny zvířat, které uvízly a uhynuly v opuštěných sítích. Stalo se to v oblasti, která je silně ovlivněná průmyslovým rybolovem. Ten má negativní dopad na oceány po celém světě. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně zadržovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Zdůvodňovala to jeho údajnými postoji proti komunismu a socialismu. Rozhodnutí je pravomocné.
5: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že přestože arcibiskup Matocha nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl formou vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
6: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
5: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci.